0: Ferran Torres. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. V boji o zlato porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala celkem 9. singlový triumf v kariéře a první od Wimbledonu 2024. A vítězem nedělní 15. etapy Tour de France je Belgičan Evenepoel. Posunul se na celkové 2. místo za průběžně vedoucího Slovince Tadeje Pogačera. Do té doby druhý Dan Vingegaard odstoupil kvůli zranění.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná silnice 14 na Trutnovsku a také ulice v Plzni. Na dálnicích teď plynulý provoz, nehody na nich hlášeny nejsou. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Hrudník. Obcemi Hertvíkovice a Javorník. Potrvá do půlky srpna a objedete ji přes Hostinné a Pilníkov. A v Plzni je nově neprůjezdná Americká ulice. Uzavírka kvůli opravám povrchu je mezi Klatovskou třídou a mostem přes Radbuzu. Potrvá skoro 3 týdny. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5, k ránu se pak objeví mlhy. Přes den čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
3: 5,5 minuty po 2. hodině posloucháte noční radiožurnál a i dnes tu nebude chybět v tomto čase soutěž. A protože začíná nový týden, máme tu pro vás novou výhru. Ode dneška až do neděle budeme soutěžit o 2 balíčky zrnkové kvalitní kávy od Mama Coffee. Jedná se například o kávu z Brazílie, Ugandy, Peru nebo Nikaraguji. Tak máte-li rádi aroma kvalitního šálku nebo preferujete v létě ledovou kávu, soutěžte s námi a to právě teď na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A to platí pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: To byl zpěvák Mika v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A teď mi nezbývá, než přivítat milovníka kávy u nás ve vysílání. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se. Dobrý den, Petru Žela.
0: Dobrý den, vítám vás ve vysílání. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti proletnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich bude ta správná, kterou hledáme.
2: Ano.
0: Je to takhle jasné, výborně. Ano. Tak jdeme na to. Dneska budeme hledat pravlast kávovníku, tedy hledáme zemi, odkud se káva rozšířila do zbytku světa. Mimochodem, v oblasti Kafa této země roste divoce káva dodnes. A ještě napovím, že kontinent, na němž se nachází hledaná země, je považován za kolébku lidstva. Za A to může být Jemen, za B Brazílie, za C Etiopie.
2: A tak to bude těžká, ale já zkusím tu Brazílii.
0: Zkoušíte Brazílii? Nabízí se to, je to velmoc, co se kávy týče, ale není to země, odkud káva pochází. Bohužel, je mi to líto. Určitě to zkuste zítra nebo kdykoliv během týdne.
2: Dobře, tak jo, nastanou.
0: Díky, naslyšenou. Tak pojďme na dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý den, Roman.
0: Dobrý den, Romane. Slyšel jste otázku o možnosti, nebo to mám raději zopakovat?
3: Ano, slyšel.
0: Tak vám tam zbyl Jemen a Etiopie.
3: Já typu tu Etiopii.
0: Typujete Etiopii. Zmiňoval jsem kolébku lidstva, to je Afrika. To je samozřejmě správná odpověď. Gratuluju.
3: Děkuju.
0: Káva bude pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
3: Pro mě.
0: Je mi to jasný.
3: Tak... Samozřejmě se podělím, ale víceméně pro mě.
0: Chápu. Tak poprosím vás jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky moc.
3: Určitě vydržím.
0: A vy ostatní budete mít příležitost vyhrát si dva balíčky kvalitní zrnkové kávy. Zase zítra v nočním radiožurnálu, tradičně po 2. hodině.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Vždycky to tu bylo, tady, přímo před očima.

0: S vámi je noční radiožurnál a vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí vrty nové. 6 má začít dodávat vodu už letos na podzim. Vodárny Kladno Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun.
1: Za námi je vrt, který je v provozu a přicházíme k takovému modrému válci. A je na něm napsáno S9A, to je ten nový vrt.
2: Je to ten nový vrt, vlastně v podstatě náhradní vrt, který má nahradit ten stávající S9, který je vlastně za hranicí své životnosti.
1: Vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek. Ten vrt původní dosluhuje, co se týká jako jeho vydatnosti anebo toho technického osazení?
2: Ne, vydatnost má stále stejnou, pouze to vystrojení toho vrtu, který je soceli, tak to dosluhuje. Ono to ani nelze opravit, protože to okolí toho vrtu stávajícího je zakolmatovaný těma železitýma bakteriema a mohlo by se stát, že kdyby se ten vrt i třeba vyzbrojil nově nějakým způsobem, tak už by nemusel mít tu vydatnost. A hlavně by se nám ten vrt zmenšil, co se týká jakoby profilu.
1: Jaký má ten vrt průměr a jak je hluboký?
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Lenka Kozlová ze společnosti vodárny Kladno Mělník říká, že letos bude takových nových vrtů 6.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů.
1: Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
4: Zde máme nějakých 52 vrtů a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
1: Úplně nové vrty, jak se říká na zelené louce, už vodárny nemohou podle ředitele Živnůstka zřizovat.
4: My už nemůžeme přidávat vrty z toho důvodu, že my v tuhle tu chvíli čerpáme, dá se říct, 100% toho, co nám tady ta příroda dá.
1: Vodárny Kladno Mělník dodávají ročně 15 milionů kubických metrů vody, a to asi 300 tisícům obyvatel, hlavně středních Čech. Z Mělnicka Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy doplní Monika Chmilová.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD odletěl na návštěvu Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně. Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboly. Oznámila to kanadská vláda. Ode dneška neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 3 týdnech v Demokratické republice Kongo. Úřady v Kongu aktuálně evidují více než 2260 potvrzených případů nákazy. Z toho téměř 900 lidí už na nemoc zemřelo. Norský korunní princ Hakon navštívil město Drammen, kde hasiči od pátečního odpoledne bojují s rozsáhlým požárem. Oheň podle dosavadních odhadů zničilo přes 100 bytových jednotek. Hasičům se ho stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Další šíření ale už podle policejních zdrojů norského deníku Aftenposten nehrozí. Úřady nemají informace o obětech ani zraněných. Evakuovat se z oblasti muselo přes 400 lidí. Příčina požáru zatím není známá. A více než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbu lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z Fondu životního prostředí. Sport. Fotbalové mistrovství světa ovládli Španělé. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Jedinou branku dal Torres. A čeští basketbalisté do 20 let po 3 letech sestoupili do divize B. V souboji o poslední nesestupové 13. místo na mistrovství Evropy prohráli s Itálií 80-92.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Českých Budějovicích. Do dnešního rána počítejte s omezením na Pražském okruhu mezi sjezdy na Barrandov a Ořech. Kilometry 16 až 18 se na Ruzyni i k dálnici D1 jede jen jedním jízdním pruhem. Aktuálně plynule uzavírka nebo omezení je kvůli úklidu pobourání mostu. V Českých Budějovicích je nově neprůjezdná Biskupská ulice. Úplná uzavírka části ulice je v úseku Široká ulice, Železný most přes Malši. Objížďka pro vozidla do 3,5 tuny vede v obou směrech přes Srnovážné náměstí, Lidickou třídu a Zátkovo nábřeží. Omezení potrvá týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Zhruba 100 středoškoláků prošla v táborských kasárnách jednou z nejnáročnějších částí dobrovolného vojenského cvičení. Komplexní polní výcvik prověřil jejich fyzickou kondici, spolupráci i schopnost obstát v náročných situacích. My jsme byli u toho a reportáž nabídneme za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Střelba, orientace v terénu, chemická ochrana i práce se zbraní. Dobrovolné vojenské cvičení nabízí tisícovce plnoletých středoškoláků po celém Česku možnost vyzkoušet si základní vojenský výcvik a poznat armádní život. V Táboře si v sobotu zhruba stovka studentů nové dovednosti prověřila při komplexním polním výcviku.
1: Instruktoři studenty zkouší třeba ze zdravotní přípravy. V simulovaném boji musí svým zraněným kolegům zastavit masivní krvácení a odtáhnout je do bezpečí.
2: Tak a utíkáte na překážce, jo?
1: Na pěší střelnici Dražice mě vzala tisková a informační důstojnice Simona Mužátko.
3: Teď jsme viděli studenty, kteří cvičí reakci po nastřelení nepřítelem, pohyb po bojišti a získávání následné převahy nad protivníkem.
1: Studenti mají v rukách zbraně, oni z nich i stříleli. Slepými náboji?
3: Ano, je to cvičná munice.
1: Veroniku Morávkovou jsem teď vytáhla z učebny. Vy tam zrovna máte zkoušku.
4: Teďka to máme spojovací. Do tohoto výcviku jsem se přihlásila, protože přemýšlím nad kariérou vojáka jako v to profesionálně. A chtěla jsem si zkusit, jestli to pro mě bude to správné prostředí, jestli mi se mi tady bude líbit, jestli to je přesně to, co chci dál dělat.
1: Pavel Nejedlo má celou tvář namaskovanou zelenou barvou.
5: Pro mě to zatím tolik náročný není, ale věřím, že jsou tady tací, kteří to mohli podcenit a momentálně objevují ty své limity.
1: Komplexní polní výcvik prověřil, co se studenti za uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy, říká Radim Pejčoch, řídící dobrovolného vojenského cvičení.
6: Cílem dobrovolného cvičení je přiblížit armádu mladým lidem. Zájem byl veliký, nastoupilo 98 lidí.
1: Někteří ale skončili.
6: Ano, skončilo už 12 lidí. Jak ze zdravotních důvodů, tak hlavně z fyzických. Nebyli dostatečně připraveni.
1: Cvičení pokračuje až do konce července a ti, kteří ho úspěšně dokončí, složí slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Z Tábora Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Americká zpěvačka Macy Gray a píseň I Try vám dělala společnost v nočním radiožurnálu a přeji příjemný pondělní noční poslech. Loni hasiči v Česku zasahovali u více než 1500 lesních požárů. Letos do poloviny července jich evidují už téměř 900. Jejich riziko zvyšuje sucho i lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho je jedním z míst, které trápí extrémní sucho okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec, nedaleko rakouských hranic, vyjížděli k hořícímu lesu letos hasiči už 4x.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím si, už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle z toho zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako nadsázkou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Kopečky, větve v cestě a to musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38-ky, 40-ky, takže už jenom to, že si tohle nandáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou.
2: Než kezky zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Když byla kůrovcová kalamita, proběhla nějaká masivní těžba, vznikly námíti na paseky, samozřejmě se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. To ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho. Přehánky a bouřky v nejbližších týdnech mohou krátkodobě zlepšit ten stav, ale jednotlivé bouřky dlouhodobý deficit sami o sobě neodstraní.
2: Příčiny vzniku lesních požárů shrnuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Pravděpodobnost vzniku je určována přírodními podmínkami, jako je sucho, vysoké teploty, vítr. Trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko.
2: Požár v Kadolci měl naštěstí happy end, pomohl zášením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka a ten déšť potom sehrál svou roli. No.
2: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požáru je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Z Dačicka Eva Marvanová.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
1: Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. Británie bude mít dnes nového premiéra. Král Karel III. Pověří sestavením vlády Andy Burnhama. Krejčíková v Aténách porazila Sakariovou a má první titul od Wimbledonu 2024. A dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda, počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr školství Plaga.
3: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, se počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
4: We will take power from Westminster and Whitehall.
5: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra Labouristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionu a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezónu. Do areálu také pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality, pokračuje zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.
6: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčíci a jak je potřeba poměrně nekompromisně tato práva vymáhat. Takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
1: Sport. Mistry světa jsou fotbalisté Španělska. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě Torres. A tenistka Barbora Krejčíková porazila ve finále turnaje WTA v Aténách domácí Sakariovou 7-6 a 6-3. Získala tak 9. singlový titul v kariéře a 1. od Wimbledonu 2024. Pro Krejčíkovou byl zápas náročný i proto, že Sakariová měla silnou podporu fanoušků.
7: Jsem velice, velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla a samozřejmě hrozně, hrozně šťastná a jsem zase ráda, že jsem si vlastně mohla zažít tady ten pocit toho vítězství, protože se mi to vlastně dlouho nepodařilo a člověk vlastně nikdy neví, že kdy se mu to jako podaří.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úplné uzavírky na Trutnovsku.

0: a v Plzni. Je dálnice aktuálně bez nahlášených nehod. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od dnešní půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník. Je to mezi obcemi Hrtvíkovice a Javorník. Omezení potrvá do půlky srpna a objedete ho přes Hostinné a Pilníkov. V Plzni je nově neprůjezdná Americká ulice. Uzavírka kvůli opravám povrchu je mezi Klatovskou třídou a mostem přes Radbůzu a potrvá skoro 3 týdny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky a na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Přeji poklidnou pondělní noc, hladíte radiožurnál 5 minut po 3 hodině a vydáme se na jih Moravy. Hodonín totiž přes léto opět uklízejí studenti. Čistí chodníky, vytrhávají plevel nebo schrabávají listí. Radnice nabízí brigádu mladým už od 15 let. Prostřídají se ve 3 turnusech. A my se k tématu vrátíme za pár minut.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Přestaň už brečet.
1: S údržbou a zkrášlováním Hodonína opět pomáhají studenti. Radnice prázdninovou brigádu pro mladé nabízí každoročně, letos je to už po 30. Tentokrát se brigádníků přihlásilo kolem 90, schrabávají listí a uklízí plevel třeba u muzea, křižovatek nebo za radnicí.
2: Jak jsou tady ty rostliny, tak hlavně odděláváme plevel, aby se to nedostalo k tým rostlinkám prostě, aby to bylo pěkné, čisté. A minule jsme ještě okopávali stromky, protože to budou zalívat, tak jsme tam udělali takové hradbičky.
3: Popisuje při práci 16-letý Matěj Bůček. Očišťují taky nepořádek u keřů, laviček nebo chodníků a obrubníků.
2: Super práce. Pokud okopáváte stromky 2 hodiny v kuse, tak trošku asi jenom ty záda, ale jinak to není vůbec fyzicky náročné.
4: Ještě jsme chytali brouky, jsme zachránili nosorožíky.
3: Doplňuje 17-letý Matyas Vlach, který je s ním ve dvojici.
4: Tak za mě jako nejsou žádné pařáky, za mě to je super. I ten plat je výborný, práce taká podřadná, takže jako za ty peníze úplně super. Je to taky prostě, jak to říct, team building, kde se ty lidi postavně seznamují.
3: Studenti dostávají za práci necelých 135 korun za hodinu. Matyas Vlach si chce za vydělané peníze rozšířit sbírku.
4: Tak já sbírám druhoválečné uniformy, obzvlášť německé. Sice budu mít z toho platu jen taky zbyteček a chci si koupit uniformu za 5 000.
3: Podle místostarosty Ondřeje Fialíka z hnutí pro Hodonín původně brigády začaly nabízet, aby si mladí k městu vybudovali vztah.
5: Přes ty letní měsíce se technické služby starají o zálivky, blokové očisty a vlastně tady ti studenti nám vykrývají místa, třeba na které se nestihneme dostat, případně jsou takové třeba okrajovější, ale nedáváme jenom těch okrajových. Dneska se nacházíme přímo za radnicí, máme tam i naplánované náměstí. Takže jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou.
3: Radnice uvažovala, jestli brigády pro studenty nerozšíří. Chybí jim ale vedoucí týmu, kteří musí být dospělí. Hana Novotná, Radio.

0: Ještě necelý týden má před sebou Mezinárodní divadelní festival ve francouzském Avignonu. Který Havlův text měl na festivalu premiéru a jak se tam letos daří českým umělcům, to se dozvíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: To byl Hozier v nočním radiožurnálu. Mezinárodní divadelní festival ve francouzském Avignonu slaví 80. narozeniny. Podílí se na něm 1400 divadelních skupin z celého světa, které nabízejí asi 1800 představení. Premiéru měl letos na festivalu nedokončený text s názvem Šeřík českého ex-prezidenta a dramatika Václava Havla. Na festivalu se v tvrdé konkurenci znovu prosadili i čeští umělci a sourozenci Rafael Ruiz a Daniela Hiršová, kteří se do Avignonu vrátili s představením La Discipline. Před cestou na jih Francie vystoupili i v Paříži, kde s nimi natáčel náš zpravodaj Martin Balucha.
1: Kompletně zaplněný sál pařížského studia Eberto, lidé tleskali, někteří provolávali bravo. Hlavní postavu stvárnil Rafael Ruiz.
2: Je to úplně úžasný. Já jsem nadšen. Je to fakt splněný sen a jsem strašně šťastný, že jsem tady a že můžeme hrát takovýhle zajímavý dílo.
1: Rafael Ruiz je členem mezinárodního souboru Three Penny Collective. V inscenaci La Discipline hraje slovutného francouzského profesora Jeana Martina Charcota.
2: On byl neurolog a profesor, například našel amyotrofickou laterální sklerózu, podílel se na vlastně popularizaci Parkinsona, měl také právě tuto obsesi, tuto posedlost s tím, že chtěl nalézt příčiny hysterie. A o tom je to naše hra.
1: Divadelní představení se vrací do roku 1870 do pařížské nemocnice Salpêtrière, kde profesor Charcot pořádal veřejné přednášky, hypnotizoval své pacienty a snažil se najít příčinu hysterie.
3: Velmi se mi líbí myšlenka divadelní hry. Viděla jsem na tohle téma už film. Je to zajímavé i z historického úhlu pohledu.
1: Michel připomíná, že profesor Charcot inspiroval i velká jména v oborech neurologie a psychiatrie.
3: Pana Charcota vnímám jako neurologa, který koncem 19. století pracoval na pochopení duševních chorob. Byl v kontaktu s Freudem i Karlem Gustavem Jungem, zapsali se do historie, ovšem i dobrý vědec může mít jisté úchylky.
1: Divadelní magazín Journal Lateras zařadil inscenaci na seznam doporučených představení na festivalu v Avignonu. Hru označil za poutavý thriller, ve kterém jsou ženy a nemocní diskriminovaní, vědecké experimenty zbavené lidskosti a kde se lékaři jeví stejně šílení jako jejich pacienti.
4: A fakt se děje každý večer, že nás napadne něco a najednou zjistíme, že něco třeba funguje hůř nebo něco líp a tu hru, ta hra je fluidní hodně.
1: Pořád konstantní se
4: měníme.
1: To už je teda sestra Daniela Hirš, a která, abych to popsal, tak má teďkon misku a v ní je kaše.
4: Je to rekvizita, kterou používám na něco trochu nechutného, ale nebudu, jak se to tak říká, spoilovat, k čemu to je.
1: Vaše postava ta zvrací na scéně a to je ta kaše teda.
4: Ano, to je ta kaše. Ano, je to tak, jsou to jenom vločky s vodou, ale vypadá to podle mě docela věrohodně.
1: Soubor Three Penny Collective s hrou vystupovala v Česku, ve Velké Británii a taky ve Francii. Podle publika představení mírně obměňuje.
2: Tady je to úplně něco jiného, jelikož Charcot je pro Francouze ikona.
1: Specifikem avignonského divadelního festivalu je takzvané letákování. To znamená, že herci v kostýmech vyrážejí do ulic a sami se snaží ulovit diváky na představení. Herci si chystají různé scénky, kterými by dokázali zaujmout a upoutat pozornost.
4: Tohle je třeba pro mě novinka, tohle se v Česku moc neděje, nezažila jsem to. Takže to člověk musí být hodně otevřený a nemít žádný stud.
1: Jednoduše bez práce nejsou koláče, nebo tedy bez letákování nejsou v Avignonu diváci. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzin. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo, dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 5 lidí, dalších 5 se pohřešuje. 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západu africké země Guinea-Bissau, má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. A velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. Sport. 16-letá Linda Bodková zaběhla na mistrovství Evropy do 18 let dorostenecký juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Rijeti ve finále vyhrála s časem 55 sekund a 19 setin. Bodková navázala na úspěchy kladiváře Josefa Pazdery a dálkařky Kristýny Záhořové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na Trojce, na Benešovsku a neprůjezdná ulice v Českých Budějovicích. Na silnici 3 z Benešova k dálnici D1 do Prahy stojí osobní auto, čekejte ho poblíž odbočky na Čerčany. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 18 ve směru na Ruzyni i k dálnici D1 jede jen jedním pruhem. Aktuálně plynule omezení kvůli úklidu po bourání mostů má skončit ráno. V Českých Budějovicích je nově neprůjezdná Biskupská ulice. Úplná uzavírka je v úseku Široká ulice Železný most přes Malši. Objížďka pro vozidla do 3,5 tuny vede po ulicích kolem přes Senovážné náměstí, Lidickou třídu a Zátkovo nábřeží. Uzavírka potrvá týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Lov vzácných zvířat.
5: Oni mi řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům.
4: Pašeráci, pytláci, zločinci.
6: Je spoustu ulovených želv i na masu.
4: Boj proti zabijákům nejohroženějších živočichů světa. Kořist. První letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sexuální predátoři v Robloxu, téma, o kterém se teď čím dál častěji mluví. Víte, jak Roblox vypadá, jak se hraje a co to je grooming? No všechno to probereme s Jakubem Staňkem, psychologem se zaměřením na digitální hry z Jihočeské univerzity. Dnes je pondělí 20. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den.
4: Pachatel v Robloxu vedl s obětí sexuálně motivovanou komunikaci, nebo pachatel kontaktoval oběť prostřednictvím Robloxu a požadoval po ní nahé fotografie. Vyhrožoval, že jinak ublíží jí i její rodině.
7: And the youngest victim was just 5 years of age.
4: To jsou příklady nahlášených případů policii ve Velké Británii, které uvádí zpravodajský server ITV News.
8: Vyjádření Robloxu pro ITV News.
9: Každý podobný případ nás hluboce mrzí. Disponujeme rozsáhlými ochrannými opatřeními, která mají našim hráčům zajistit bezpečnost.
4: Jak náročné je pro bezpečnostní složky tyto lidi ve hrách, protože Roblox je hra, budeme se o ní bavit, vystopovat.
10: Vždycky velmi záleží na tom, jak vlastně vývojáři těch her jsou jim nápomocní. To znamená,
4: a ty platformy jako takové, že?
10: Přesně tak. To znamená, že ve chvíli, kdy ten vývojář toho konkrétního softwaru hry nebo té platformy je vlastně ochotný a ve svých licenčních podmínkách to umožňuje spolupracovat s policií a pomáhat jim v rámci řešení, tak je to vlastně relativně snadné. Ve chvíli, kdy ovšem tahle podpora tam není, tak je to samozřejmě pro ty bezpečnostní složky daleko náročnější. A tyhle případy jsou vlastně z Velké Británie, kde samozřejmě ta práce nebo ty možnosti těch bezpečnostních složek jsou trošku jiné než třeba u nás nebo než ve Spojených státech.
4: Těch případů přibývá podle ITV o 10% ve Velké Británii, tedy stále jsme na ostrovech. Jde o stovky nahlášených incidentů v Británii. Je to tím, že sexuální predátoři teprve objevují Roblox, který je tu s námi už asi 20 let, a nebo se ty případy více hlásí?
10: Já si myslím, že je to ta druhá varianta. A to z toho důvodu, že vlastně posledních 10 let, řekl bych, tak naše společnost si velmi dává záležet na nějakých preventivních programech, vzdělávání dětí o tom, jakým způsobem se chovat bezpečně a tak dále. Zároveň ty platformy stále zvyšují svoji bezpečnost, což znamená, tyhle faktory vedou k tomu, že vlastně je v uvozovkách snaží tyhle sexuální predátory identifikovat, odhalit a hlavně nahlásit. Takže já si nemyslím, že by to bylo, že až teďkon objevili tihle lidé Roblox, ale spíš, že nám začíná daleko lépe fungovat ten systém té ochrany těch dětí a té možnosti nahlášení a identifikace.
4: Sexuální predátorství v rámci Robloxu nedávno monitorovali i v Reflexu s tím, že česká policie aktuálně neeviduje žádný podobný případ, nicméně statisticky kybernetickou kriminalitu nerozděluje po jednotlivých hrách, takže asi těžko soudit. Znamená to tedy, že to neznamená, že se nic takového v Česku neděje?
10: Určitě ne, protože to, že se tohle děje v Robloxu, nebo že ten první kontakt dochází k němu v Robloxu, tak sice je nějaká konkrétní informace, ale pro nás z hlediska nějaký péče o ty děti a toho bezpečného prostředí je pro nás důležitý kyberprostor komplexně a ne vlastně jedna konkrétní hra. Takže vlastně i chápu, že ty statistiky nejsou rozlišované, protože důležitější je, co se v tom kyberprostoru děje obecně. A Roblox, Minecraft a další takovéhle hry spíš fungují případně jako místo pro ten první kontakt, pro to vytipování té potenciální oběti, potom k těm samotným činům už často dochází na jiných platformách.
4: Když jsme začali Robloxem, podržme se toho tématu, ale spojme to třeba i s tím Minecraftem. Roblox je stejně jako Minecraft nějakási budovatelská hra v online prostoru, ve které se stýkají různí lidé z celého světa a mohou spolu komunikovat. O čem ten Roblox vlastně je?
10: Roblox je v podstatě online platforma, kde si ty hráči mohou vytvářet vlastní světy, vlastní úkoly, vlastní hry, ale zároveň jsou nějakým způsobem i dodané. Což si člověk těžko takhle abstraktně představí, ale myslím si, že se to dá docela hezky vysvětlit na metafoře dětského hřiště. Představme si dětské hřiště, kde když to dítě přijde, tak se může rozhodnout, jestli se bude klouzat na klouzačce, jestli bude na nějaký prolejzačky, jestli bude si hrát v pískovišti. A zároveň ale si tam to dítě může přinést i míč a hrát si s kamarády. A takhle to svým způsobem vypadá v tom Robloxu. Když to dítě přijde do té hry, tak si může vybrat, jestli bude hrát nějakou z her, která už tam je vytvořená, to znamená právě nějaký stavění, nebo si tam může hrát nějakou miniverzi fotbalu, nebo cokoliv jiného, nebo si tam můžou ty uživatelé vlastně vytvářet ty vlastní hry. A tohle je vlastně ta obrovská výhoda toho Robloxu. Je to svět, který v uvozovkách nebo záměrem je, aby to byl bezpečný svět, kde ty děti můžou experimentovat a objevovat, ale samozřejmě tím, že to není jenom pro děti, ale můžou se do toho zapojit i ti dospělí, tak to trošku je komplikovanější.
4: No určitě. A existují tam nějaká pravidla, teda co můžete, co nemůžete? Protože vy přicházíte do nějakého online světa, který žije svým vlastním životem i v době, kdy vy do něj nejste připojený, že jo? A teďka, co můžete, co nesmíte?
10: No, to je zajímavá otázka na několika úrovních, protože co můžeme a co nesmíme z hlediska nějakých pravidel té platformy, tam samozřejmě do toho spadá přesně to, že by člověk neměl tam nějakým způsobem projektovat sexuálně citlivá témata a tak dále. To se bojíme o úrovni toho obecného chování. Pak se ale bavíme o úrovni pravidel, co vlastně je možný v té hře ve chvíli, kdy tam bude ta konkrétní hra, nějaký ten fotbal, řekněme, tak jsou samozřejmě konkrétní pravidla té hry. To znamená, nesmíme překročit čáru s míčem nebo se hazuje aut.
11: Jasně.
10: A pak jsou pravidla, které si vytváří vlastně ty hráči sami mezi sebou, aha, tím, že hrajou tu konkrétní hru. Takže ano, ty pravidla tam jsou na více úrovních, ale hádám, že ta otázka byla hlavně na tu nejvyšší, to znamená na pravidla toho chování. A tam jsou vlastně ty pravidla, které nastavuje obecně ten vývojář té hry, což znamená vývojář Robloxu.
11: A ten by je potom měl taky nějakým způsobem kontrolovat. Myslím, že Roblox i tvrdí, že je v úzké komunikaci s bezpečnostními složkami a že má nejenom vycvičené pracovníky na to, ale i AI.
9: Jakmile tyto systémy zaznamenají první náznaky možné nezákonné činnosti, násilných výhružek nebo jiných ohrožení, skutečnost prošetříme a v odůvodněných případech přijmeme příslušná opatření, včetně nahlášení těchto případů orgánům činným v trestním řízení.
11: Tam dochází i k tomu, že oni si můžou psát, že jo?
10: Přesně
11: přes chat, ti lidé společně, což teda už zase neplatí, ale pro verzi pro ty nejmenší děti. Protože Roblox má vícero,
10: ano, je to tak,
11: vícero světů, do kterých mohou vstupovat lidé podle toho, kolik jim je let?
10: Já bych neřekl vícero světů, ale vícero obecně verzí té hry v podstatě, nebo přístupnost té hry. Protože Roblox paradoxně, my se tady vlastně bavíme o těch případech, které jsou, nebo začali jsme to těma případama, které se odehrávají v Robloxu nebo odehrávají v Robloxu. Paradoxně, ale na základě toho, že se tyhle věci děly v Robloxu, tak bych řekl, že Roblox má ten bezpečnostní systém nastavený vlastně velmi dobře v následku pravděpodobně vlastně toho, co se dělo. Protože Roblox zavedl verzi Roblox Kids.
11: Letos v červnu.
10: Jo, což je vlastně verze pro děti do 8 let, která funguje na tom principu, že jsou přesně vymezený ty hry a ty světy, které jsou jakoby bezpečný a ve kterých se ty děti můžou pohybovat. Zároveň ty děti mají v této verzi zakázanou hlasovou komunikaci, psanou komunikaci a nějaký skupinový hovory a tak dále. To znamená, je to hodně osekaný o tu sociální složku právě proto, aby ty děti byly v bezpečí. Aby byly v bezpečných světech a bezpečně nastavený ty sociální pravidla. Potom máme tu verzi pro ty starší děti, ta je do nějakých 16 let a ta už je trošku jako benevolentnější. Ty hráči můžou navštěvovat více těch světů a i tam už jsou povoleny nějaký sociální prvky a obě dvě tyhle verze mají vlastně jeden důležitý prvek a to je ten, že rodiče mohou ze svých účtů nastavovat jejich pravidla a limity, co ten hráč může dělat a co nemůže dělat.
11: A dohlížet vlastně na své
10: a dohlížet díky, na to, přesně tak. To znamená, Roblox za mě v tuhle chvíli vlastně to má nastavený velmi dobře. I vzhledem k bezpečnosti, třeba ověřování věku a tak dále, tak ten Roblox tomhle funguje velmi dobře, ale stojí to na tom, jaká bude aktivita rodičů a případně školy v rámci vzdělávání a toho dohledu.
11: No a přestože teda říkáte, že to podle vás má nastavené dobře, tak se tam ty případy dějí, jsou evidované, mluví se o takzvaném groomingu. Jak se projevuje v rámci Robloxu to sexuální predátorství a grooming jako takový? Vy tam hrajete za nějakého svého panáčka, postavičku, máte vlastně avatara asi, že jo? A vystupujete tam za někoho, ten může být obtěžován?
10: Ano, v tu chvíli bychom se bavili o nějakém obtěžování v rámci roleplaye, v rámci hraní té role, té postavy, ale samozřejmě ty případy, o kterých se bavíme, jsou spíš cílený na to, že je obtěžován ten hráč, ne ta jeho postava jako taková. Což znamená, ten grooming ve své podstatě ten pojem znamená nějaké chování, které vlastně ten dospělý člověk nebo ten pachatel, dejme tomu, tak se snaží vylákat tu svoji oběť k nějaký osobní schůzce za účelem nějakého sexuálního zneužití nebo sexuálního útoku. O tom se můžeme bavit jako o groomingu. A
11: spadá do toho ještě třeba to, kdy se to teda děje potom už mimo ten Roblox, kdy v Robloxu je navázaný nějaký kontakt a potom na jiných platformách třeba vyžadujete sexuálně motivovanou komunikaci nebo vyžadujete třeba zaslání nějakých snímků a podobně, tak do toho taky tohle to spadá do toho groomingu jako takového.
10: Přesně tak, protože ten Minecraft Roblox, ale ono to totiž platí pro všechny tyhle hry, které jsou vlastně cílené primárně pro děti, protože ve všech se to děje. V poslední době se nejčastěji mluví o Robloxu, ale děje se to vlastně ve všech. hrách. A ano, ten princip je, že vlastně tohle je místo, kde se ty útočníci seznamují, protože je to pro ně vlastně ideální prostředí svým způsobem pro to seznámení, pokud to ty platformy nedělají co nejtěžší pro ně. A potom následně ta komunikace většinou už probíhá mimo tu hru jako takovou, to znamená na Instagramu nebo na jakýkoliv jiných komunikačních prostředcích.
11: A prakticky to teda vypadá jak? Já budu hrát jakousi minihru, teda v rámci Robloxu. Teď tam se mnou začne někdo komunikovat, když to teda nebude Roblox Kids, bude mi nad 8 let, ale to se může dít, když mi bude 15, 16, 17, je to jedno. A teď tam se mnou začne někdo komunikovat přes chat. Že přistoupí ke mně, nebo musí ta postavička být jako v blízkosti nějak? Nebo?
10: To samozřejmě zase záleží na tom, jaká je to ta konkrétní hra, jak je ten konkrétní svět, ale ano, může to být, že ty postavičky musí být u sebe, může to být, že je to prostě jenom psaný chat, že se nachází v té samé hře a v tu chvíli dochází na tu komunikaci, kdy typicky, nebo velmi častý ten jev, jak to vypadá, je, že se ten člověk prostě jenom chce skamarádit, chce s ním hrát tu hru, dělá mu vlastně společnost pro hraní té hry, navazují nějaký přátelský kontakt. Může ten predátor vlastně se tvářit, že je dítě, může se tvářit, že je dospělý, oba dva tyhle vzorce fungují. A potom většinou, když dojde k nějakému navázání kontaktu, nějakému vybudování nějaký základní důvěry, tak v tu chvíli se velmi často přechází v rámci té komunikace na nějaký ty další platformy.
11: A je veřejně známé v tu chvíli, když tu hru hrajete, kolik vám je let? Je to někde uvedené?
10: Nejsem si jistý, jestli tohle přímo v Robloxu se dá dohledat. Vím, že tam je to ověření věku, který vlastně v tuhle chvíli už není prostý ověření věku, že vyberete datum narození, ale už je to na základě nějaký video selfie, kde vlastně musíte nahrát video svého obličeje a na základě toho vás softwary Robloxu ověří, jestli to sedí na ten váš udávaný věk.
11: Nakolik je potom tedy pro tu platformu složité nebo jednoduché zjišťovat, co se v rámci té hry děje. Když, jak jste říkala, popisoval jste to jako dětské hřiště, se tam těch dějů odehrává jako najednou hned několik, kolik to hraje lidí denně. 140 milionů jsem četl.
10: Jo, já jsem koukal na nějaký jiný, asi jiný statistiky. Já našel 130, ale určitě se pohybujeme v nějakým prostě takovýmhle čísle denních přihlášení. Samozřejmě, že není možný to jako monitorovat veškerou tu aktivitu a všechno, co se tam děje. Je to otázka té aktivity. Je to otázka aktivity ve smyslu. Sice Roblox nějakým způsobem podle svých vyjádření skenuje třeba ty chaty a hledá nějaký klíčový slova, který by mohly být nebezpečný a potenciálně přesně vést nějakým takovýhlemu jednání. Na druhou stranu je to i aktivita vlastně těch hráčů, to znamená, jestli když zachytí nějaký takovýhle jednání, tak jestli nahlásí toho hráče, který ho předved a Roblox to vlastně nějakým způsobem může zakročit a zkontrolovat to. A tím se vracím k té myšlence, kterou jsem vlastně říkal, že sice Roblox, Minecraft, ale když se budeme bavit i o společnosti Meta v rámci jejich softwaru a jejich platform, tak poskytují nástroje. Ale to, jak jsou ty nástroje využívané k té bezpečnosti, tak zase závisí na tom vzdělání těch dětí a na tom přístupu těch rodičů.
11: A vy, když jmenujete teda několik těch her, ve kterých se tohleto projevuje a teď se nejvíc mluví o Robloxu, což sám přiznáváte, tedy jakých dalších her se to může týkat?
10: Z toho, s čím se setkávám, tak bych řekl, že Minecraft, Roblox a Fortnite jsou hry, které jsou typicky cílené na děti. Jejich myšlenka, když vznikaly nebo když byly tvořeny, bylo, aby byly cílené na děti. Roblox vzniknul na základě myšlenky, že to měl být edukační software. Vlastně jeho původní vývojář tvořil edukační hry a potom se dostal k tomu, že chtěl vytvořit předchůdce Robloxu, což měla být hra na nácvik vlastně fyzikálních dovedností. A nakonec z toho tím postupně vývojem vzniknul ten Roblox. Takže všechny tyhle hry jsou nějakým způsobem vlastně tvořený a myšlený na tom principu, aby se líbily dětem a na základě toho logicky se potom dochází k tomuhle. No.
11: Roblox kvůli groomingu čelí zejména ve Spojených státech, když se teď přesuneme geograficky někam zase jinam, nespočtu žalob. V posledním roce a půl překopal pak možnosti rodičovské kontroly, aby předcházel teda případům sexuálního predátorství. Vy už jste mluvil o tom, že teď teda rodič si může založit svůj vlastní účet a tím pádem i kontrolovat to, co jeho dítko tam provádí. Může to být jedna z cest, jak tedy předcházet tomu, aby se dostali děti do nějaké nebezpečné situace na Robloxu a na podobných platformách a hrách?
10: Za mě je to jeden z těch pilířů. Za mě to jeden z těch pilířů.
11: Jaké jsou ty další?
10: Samostatně tohle prostě nemůže fungovat. Když máme dítě a hodíme ho do takového prostředí a budou tam ty nástroje, tak to fungovat nebude, aby to dítě bylo v bezpečí. Ty další jsou za mě škola a rodiče. Což znamená, ty softwary, ty hry nám můžou dávat ty nástroje, které můžeme používat. V rámci školy, v rámci toho vzdělávání by se to dítě mělo učit o těch potenciálních problémech, o těch potenciálních rizicích a o tom, co jim hrozí a jak s tím zacházet, jak s tím pracovat a jak třeba využívat ty nástroje. A v rámci toho rodiče by tam měla být, ano, u těch nejmladších ta kontrola, ale ten hlavní třetí pilíř by za mě měl být ten rodičovský přístup v té tvorbě, té důvěře mezi rodičem a dítětem, aby to dítě cítilo, že když se tyhle věci budou dít, může za tím rodičem jít, může o tom s ním mluvit a aby ho ten rodič ved k tomu, jak to hrát a používat konstruktivně a bezpečně.
11: A nesnímáte tím ale trochu tu odpovědnost právě z těch vývojářů?
10: Ne, protože já si stojím za tím, že ty vývojáři tu odpovědnost mají, ale mají ve smyslu jednak to samozřejmě monitorovat, ale druhak i ve smyslu toho tvořit ty nástroje. A já si myslím, že ty nástroje třeba Minecraft nebo Fortnite vůbec nemají dostatečně dobrý pro to, aby ty děti tam byly v bezpečí. Ten Roblox? Myslím si, že právě po těch kauzách se tomu začíná blížit.
11: Hmm. A když jste mluvil o těch pilířích týkajících se teda rodičovské kontroly, jak si vybudovat tu důvěru, aby vám vůbec dítě řeklo, pojď si založit se mnou účet, já chci hrát tuhle tu hru a budu rád, když to budeš hrát se mnou?
10: Za mě paradoxně, co asi hodně lidí nerado uslyší, je ten první krok přiznat si, že to dítě tomu pravděpodobně rozumí líp než já. A v tu chvíli jít do toho s tím přístupem. Vysvětli mi to. Řekni mi, co tě na tom tak baví, co tě na tom tak zajímá. Povídej mi o tom, co se v té hře vlastně děje, co tam zažíváš a bejt otevřený tomu, aby jsme my se nechali vést tím dětem do té hry a do toho jeho života, do toho jeho pohledu. Protože ve chvíli, kdy mu porozumíme tomu dítěti a tomu, jak se na to dívá a proč ho to tak baví, tak je pro nás vlastně najednou daleko snazší najít tu cestu tomu obodování té důvěry k tomu.
11: Já už jsem zmiňoval, že Roblox už se spolupracuje s bezpečnostními složkami, má navázanou spolupráci třeba s FBI a je s FBI tedy v komunikaci. Může dělat ještě něco víc, aby nakonec skutečně ta platforma a ten vývojář eliminoval kompletně to sexuální predátorství v té hře jako takové, nebo se toho prostě nedá zbavit? Což je teda hrozná zpráva do budoucna, když tak, ale...
10: Určitě se víc dělat dá, zejména s rozmachem umělé inteligence. Věřím tomu, že určitě existují způsoby, jak ty modely vytrénovat vlastně ještě daleko líp, aby to chování rozpoznávali. Asi nevěřím tomu, že by se potenciálně tohle dalo vymítit 100% nebo ne v nejbližší jako době. Ale myslím si, že určitě ty vývojáři jako můžou dělat víc. Před pár lety bylo, když jsme měli možnost prostě v těch hrách kliknout tlačítko, nahlásit hráče za nevhodné chování a nějaká skupina lidí z té vývojářské firmy to kontrolovala, ty nahlášení a tak. Ta myšlenka byla dobrá, ale ve chvíli, kdy těch nahlášení jsou prostě statisíce nebo miliony, tak lidi to nezvládají, že jo, procházet a kontrolovat. A dokud ty modely vlastně nebudou dostatečně dobrý, aby tu kontrolu dělali fakt jako kvalitně, tak to bude těžký. Ale rozhodně si myslím, že ještě to není tak dokonalý, aby si ty výváři mohli říct, jo, teď máme hotovo, teď je to super.
11: Poslední věc, která mě zajímá, totiž ty děti se teda stávají oběťmi toho sexuálního predátorství, jaké dopady to na ně může mít pro jejich budoucí život? Jsou to malé děti často velmi.
10: Tohle je hrozně těžko jako na obecní úrovni říct, ale samozřejmě může to ovlivnit vztahy s vrstevníky, může to ovlivnit potenciálně do budoucna chování v rámci nějakého vztahového života, sexuálního života, může to nějakým způsobem narušit i vztahy s rodiči v některých případech, může to ovlivnit i jejich vztah k těm technologiím samo o sobě, ale může to ovlivnit i prostě jednotlivé složky osobnosti, jako je nějaký sebevědomí, jako je nějaká úroveň sebeúcty a tak dále. To znamená, těch teoretických potenciálních dopadů je vlastně celá řada.
11: No tak jo, tak díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit, je to důležité téma.
10: Taky děkuji za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jakub Staněk, psycholog se zaměřením na digitální hry, působící na Jihočeské univerzitě. Ptal jsem se ho na Roblox a na sexuální predátory, kteří se v něm vyskytují. Upozornila na to nejenom v poslední době tedy britská média. My jsme mluvili o tom, jak vypadá ten takzvaný grooming, jak se projevuje a co dělat proto,
4: abychom podobným incidentům do budoucna předcházeli. Mimochodem, Jakub i další psychologové a psycholožky jsou určitě připravení v téhle věci pomoct. Ostatně existují i helplinky, kam se můžete obrátit, pokud cítíte, že je něco v nepořádku nebo se prostě potřebujete jen poradit s někým o tom mluvit. Například linka bezpečí 116 111, to je její číslo a je i na Instagramu, nebo rodičovská linka a ta má číslo 606 021 021. Ve Vinohradské 12 budeme mít od 27. července 3 týdny mimořádný program, oznamujeme to právě dnes. Vymysleli jsme si 3 letní speciály a ten první jsme poodhalili na začátku dnešní epizody. Připomenu, že se bude jmenovat Kořist, bude o pytlácích, pašerácích a hlavně tedy o ochraně zvířat. A o čem budou ty další 2 speciály, tak to se dozvíte v příštích dnech. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmilová.
1: Americká armáda zahájila další sérii útoků na Irán. Za první půlrok zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, 6x méně než loni za stejné období. Ondřej Cink ovládl po 8. domácí šampionát v cross country horských kol a dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Irán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i íránská média. Irán hlásí útoky na město Tabriz na severozápadě země. Výbuchy jsou podle tamní agentury MER slyšet taky jihovýchodně ve městech Chahbahar a Konarak i na dalších místech. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat iránské vojenské kapacity využívané k útokům na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký. Úřad práce ale žádosti častěji než dřív odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, 6x víc.
3: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 tisíc, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
4: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu se lidé dozví například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Další komentované prohlídky pracovníci muzea plánují v týdnu od 17. srpna. Sport. Španělé mají zlato z mistrovství světa ve fotbale. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Jedinou branku zápasu dal střídající Ferran Torres. A bajkerka Tereza Tvarůšková vyhrála poprvé v kariéře závod na mistrovství republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila obhájkyně zlata Adélu Holubovou. Z mužů byl nejrychlejší Ondřej Cink. Cyklista z újezdu u Svatého kříže vybojoval rekordní 8. zlato.
5: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sásko zadarmo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na Jesenicku a neprůjezdná silnice u Trutnova. Z dálnic aktuálně nehody hlášeny nejsou. Na Jesenicku silnici 457 pozorně na výjezdu z Mikulovic do Zlatých hor. Osobní auto tam srazilo zvěř. Znamená to omezený průjezd, možné jsou překážky. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník mezi obcemi Hrtvíkovice a Javorník. Potrvá do půlky srpna.

0: objedete ji přes Hostinné a Pilníkov. A na silnici 50 za Uherským Hradištěm do Brna u Zlechova zpomalují provoz opravy vozovky. S obou směrů se i v noci nárazově tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme na severu oblačnou, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu, máme 5,5 minuty po 16:15, dnes je pondělí 20. července a v následujících minutách se vypravíme do světa filmu. Jednou zachraňuje svět jako Doctor Strange, jindy luští zločiny jako Sherlock Holmes. Britský herec Benedict Cumberbatch patří k nejvýraznějším osobnostem své generace a včera oslavil 50. narozeniny. Jeho nejzásadnější role si připomeneme už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Ještě než si většina diváků vybaví jeho tvář, pozná ho po hlase. Benedict Cumberbatch patří k hercům s jedním z nejcharakterističtějších hlasových projevů současného filmu a právě nezaměnitelný hlas i schopnost zahrát mimořádně inteligentní a složité postavy z něj udělali jednu z největších britských hereckých hvězd. Včera oslavil Benedict Cumberbatch 50. narozeniny.
1: Stačilo pár dílů seriálu Sherlock a z Benedicta Cumberbatche se stala světová hvězda. Moderní verze slavného detektiva ukázala, že i více než 100 let stará literární postava může oslovit novou generaci diváků. Cumberbatchův Sherlock byl podle kritiků geniální, výstřední a nezaměnitelný.
2: Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick?
3: It wasn't working for me.
2: Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now.
3: Okay.
1: Podobně výraznou stopu zanechal i jako matematik Alan Turing ve filmu Kód Enigmy za stvárnění britského vědce, který během druhé světové války pomohl prolomit nacistickou šifru Enigma, získal nominaci na Oscara a potvrdil, že dokáže obstát i v náročných dramatických rolích.
4: Ale Němci mají pokyn používat na začátku každé zprávy 5 náhodných písmen.
5: Tenhle to nedělá.
6: Člověka si dělá z lásky zvláštní věci, že?
4: V tom případě. Láska právě Německu prohrála válku.
1: Miliony dalších fanoušků si pak získal Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange ve filmovém světě Marvel.
7: Každou noc sním tentýž sen. A pak... začne noční můra.
1: Přestože dnes patří k nejobsazovanějším britským hercům, svou uměleckou kariéru ale začínal v divadle. Pomohl mu přitom i jeho nezaměnitelný hlas, který zní dodnes nejen ve filmech, ale také v dokumentech britské televize BBC, rozhlasových hrách nebo audioknihách. A ani v 50 letech Benedict Cumberbatch nespomaluje. V současnosti má rozpracovaných hned několik filmových projektů. Připravuje třeba kriminální thriller Blood on Snow, adaptaci stejnojmenného románu, který napsal norský spisovatel Jo Nesbø. Ve filmu Cumberbatch stvární jednu z hlavních rolí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.
10: Mažu stopy.

0: Jsou spory, které lidstvo zřejmě nikdy nerozlouskne. Jestli se má krupicová kaše smíchat s kakaem, nebo odkud se správně loupe banán. Na Slovensku k nim patří ještě jeden. Která treska v majonéze je ta pravá? Tohle jednoduché domácí jídlo je tam tak oblíbené, že už si ho můžeme koupit dokonce i na letních festivalech. A s každou další porcí tam znovu ožívá i letitý spor o to, která treska je ta pravá. Přesvědčila se o tom i naše zpravodajka Bára Vránová.
1: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
2: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
3: Podľa mňa už každým rokom to je ešte známejšie ako halušky brinzové a fakt tí Slováci to obľubujú a je to taká srdcovka.
2: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
3: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
2: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a to slovo ambasáda v něm nejspíš není náhodou. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic nebo ze Žiliny? Což je vlastně taková slovenská verze věčné debaty o plzeňském a budějovickém pivu. Návštěvník festivalu Miroji ale bere hlavně s nadhledem.
4: Je sranda být v táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
1: Ale tahle je košická.
4: Musím asi, tak asi budem tak, prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
2: Tohle přitom není jen souboj dvou měst. Kořeny téhle rivality sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Obě firmy se pak roky přily nejen o to, která vyrábí tu pravou, ale i o název, podobu obalů nebo složení receptury. Každá z tresek si našla své věrné příznivce. Richard patří k těm, kteří rozdíl mezi nimi prý poznají hned. Podle něj rozhoduje hlavně poměr ryby, majonézy a zeleniny.
5: Ja som za svoju vlastnú domácu tresku, takže tretí tým, ale keď si mám vybrať, tak poviem, že Košice.
2: Tady na festivalu se ale nakonec pro tresku vrací každý bez ohledu na to, ke kterému táboru patří. Mezi nimi je i Martin.
6: Ja som tu druhý deň a som tu tretíkrát, pretože je to treska. Poznáme tá vlastne z tých starých čias, ona potom na chvíľku vymizla a vrátila sa späť, čiže taký comeback prichádza.
2: A není jediný, jak potvrdzuje stánkařka Natália.
3: Každý rok tu stoja rady od 7. do 3. sa väčšinou nezastavíme a ide to.
2: No a i podle fronty se zdá, že recept starý více než 70 let na Slovensku pořád funguje. Loni se treska tady na Pohodě dokonce vyprodala ještě před koncem festivalu. Z Pohody v Trenčíně Bára Vránová.

jsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Je půl páté. Jana Utendorfská připravila krátké zprávy.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera i bez závěrečného stanoviska etické komise. Radiožurnálu to potvrdil předseda komise ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Komise na konci června rozhodnutí odložila. Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Ministr Vojtěch odpověděl, že se s různými pohledy komise seznámil. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judith Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tomáš Jok v sobotu uvedl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar od svého volebního vítězství opakovaně vyzýval Šujoka k odstoupení a označoval ho za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Agenti amerického úřadu pro imigraci ACLA budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Kamery budou mít příslušníci imigračního úřadu umístěné na těle. A pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být na Vltavě pod Vyšehradem a urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Praha za práce zaplatí kolem 40 milionů korun. Heliport nahradí dosavadní provizorní přistávací plochu v Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. Sport. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Trefil se střídající Ferran Torres. A české basketbalistky do 17 let skončily na domácím mistrovství světa 14. Souboji o 13. příčku podlehli Německu 37-63. Titul světových šampionek získaly Američanky, které ve finále porazily Španělsko 82-73.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na D7 u Prahy a nehoda na Prostějovsku. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova je odteď nové omezení. U sjezdu na Středokluky mezi 4. až 5. kilometrem se jede jen jedním pruhem a zavřený je taky exit 5, sjezd i nájezd. Obě se to dá přes vedlejší exity 3, 7 nebo 9. Na silnici 150 z Prostějova do Přerova srazilo osobní auto Klokana. Nehoda bez zranění osob, taky v úniku provozních kapalin, blokuje jízdní pruh mezi odbočkou na Biskupice a Dubem nad Moravou. A zdržíte se chvíli, zatím teda chvíli, na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce mezi obcemi Velký Rybník a Komorovice se jede kivadlově na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatímco na severu čekáme oblačno, přechodně až zataženo, na jižní polovině území bude většinou polojasno. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23, na jihu Moravy bude kolem 25 stupňů, na horách pak kolem 12. Tolik zprávy. Dále s vámi Radiožurnál a taky Adam Carda.
0: Tuhle zkušenost vám videa na internetu nepředají. Jak se ubránit útočníkovi, případně ho i zneškodnit, když to jinak nejde? Městská policie Ostrava nabízí lidem prázdninové kurzy sebeobrany. Instruktoři to prý umí naučit každého. Víc za chvíli v reportáži nočního Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Bruce Springsteen zazněl v nočním radiožurnálu. Nebát se ubránit nebezpečí, které hrozí třeba v noční tramvaji nebo na ulici. Instruktoři ostravští strážníci si vyhradili prázdninové úterky na to, aby sebeobranu naučili co nejvíce lidí. Sami mají velké svaly, do tělocvičny ale zvou úplně každého, od dětí až po seniory.
1: Tam se bojí, chce si pokrčit kolena, být uvolněný.
2: Instruktor dává 30 účastníků kurzu sebeobrany základní pokyny.
1: Ruce nahoru, uklidňuju situaci. Stůjte, nepřibližujte se ke mně, stůjte, uklidněte se.
2: Zkouší rány přijímat i rozdávat. Je tu matka s dospívajícím synem.
3: A jdeme střídačku, jo?
2: A vnukové s dědečkem.
4: Už jsem cítil horší.
3: Jo.
4: Dobrá,
1: 10 opakovaní, 1, 10 druhý. Střídejte se.
2: Natálie je mladá žena z Ostravy. Přišla si pro dávku sebevědomí.
5: Že potom není třeba člověk tak zaražený, když něco takového přijde. A můžeme aspoň nějak reagovat.
2: Instruktor městské policie Ostrava Roman Martínek všem radí, aby byli obezřetní a vystupovali sebejistě.
6: Pokud něco nechcete, tak je třeba to tomu člověku říct. Nechoďte ke mně, běžte ode mě pryč. Snažit se nějakým způsobem vnímat toho člověka, netočit se k němu zády, předvídat tu situaci a popřípadě nedopustit, abyste se do té situace dostala.
2: A když už k něčemu dojde, tak překvapit rychlou protireakcí a pak utéct do bezpečí a volat policii. Z rohu tělocvičny vše sleduje seniorka Olga. Jednou ji obtěžoval muž ve vlaku a od té doby se občas bojí.
7: Ten pocit, jo, že někdo večer za váma jde, kde nikde nikdo, no ale byla to nějaká paní s pejskem.
2: Olga dnes necvičí, protože má zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, tak přijde zas. Má na to ještě 4 prázdninové úterky. Z Ostravy Marta Pilařová.

0: Za 10 minut bude 5, dorazí Petr Král a začne ranní Radiožurnál. Tak přeji příjemný poslech i nadále a teď ještě na závěr nočního vysílání poslední reportáž. Vodu v rybníku Velké Dářko na Žďársku znovu plní bochnatky americké. Nepůvodní druh drobných živočichů tvoří rosolovité koule, velké klidně jako fotbalový míč. A i když vypadají dost nevábně, pro plavce nejsou nijak nebezpečné. Přítomnost bochnatek navíc potvrzuje dobrou kvalitu vody.
1: My to máme i vylovený.
2: Tereza Ptáčníková se sestrou si kusy rosolovitých bochnatek přivezla na lehátku.
1: Až na to šlápli a mysleli jsme si, že to je nějaká mrtvá ryba nejdřív, protože ono to je jako porostlé na tom kamení. Tak jsme se toho lekli.
2: Odvážíte se klidně sáhnout?
1: Jo, tak to mě to nevadí. To je takový slizký hodně, no. Na těch rukách.
2: Nad využitím bochnatek z Velkého Dářka se víc zamysleli i něco odzkoušeli výtvarníci toho času na takzvaném plenéru v Jimramově.
3: Tak vidíme, že už dostali jakýsi bílý povlak nesourodý, který kopíruje tu strukturu.
2: No, odsud to vypadá, jako kdyby v malém sudu byl naložený malý mozek.
3: Toto jsme přejezdili buď srdce, anebo mozek.
2: Jan Karpíšek, který se zrovna navléká rukavice pro práci s bochnatkami.
3: Ten má uvnitř vrostlý list z nějaké větvičky. Velmi dobře drží vodu, což byl další impuls k úvahám o tom, jestli by se v budoucnu nedali používat jako přírodní hydrogel k rostlinám, ke stromům.
4: Taky zkusíme rozříznout nožem.
3: Je to jako do másla.
4: Nebyl to list, byla to řasa. Uvnitř, uprostřed. A mně se tam líbí ta zelená, takže ji tam zkusím dostat na ten papír. No, otisknout přímo tu strukturu zajímavou se si podařilo spíš s tou barvou.
2: Podle Petra Kulhánka z rybářství Kinský ucpávají bochnatky při vypouštění Velkého Dářka mříže.
5: Rybní třeba vypouští díla, musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek.
2: Větší rozšíření potoku Sázavy nečeká i kvůli tomu, jak je bochnatka náročná na kvalitu vody. Ze Žďárska, Daniel Zach, Radiožurnál.
6: Mám tajnou skrýšavní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýšavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš,

0: Česku ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podle petrolejářů paliva zdraží. Británie bude mít dnes nového premiéra. Král Karel III. Pověří sestavením vlády Andyho Burnhama. Španělští fotbalisté vyhráli mistrovství světa a na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat. A v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
2: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
0: Ode dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun 95 haléřů za litr. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje. Vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Španělský fotbalový tým se dnes vrátí po vyhrané mistrovství světa zpět domů. Přílet do hlavního města Madridu je plánovaný krátce po poledni. Metropoli i po celé zemi ho bude čekat bujaré oslavy a miliony fanoušků. Součástí oslav je návštěva krále Filipa VI. A premiéra Pedra Sancheze nebo projížďka otevřeným autobusem centrem Madridu. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda laboristické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dní jako premiér po 2 letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. Čelil kritice za nesplněné předvolební sliby, škrty v sociální oblasti nebo za své postoje ke konfliktu v Gaze. Správa železnice zažalovalo Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy konstrukce. K poškození mostu došlo koncem roku 2022 při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu není průkazné, že za poškození mostu mohla protipovodňová výstavba. Doplňuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
3: My jsme si nechali se správou železnic zpracovat nezávislý posudek od ČVUT a dle výsledku tohoto posudku nebylo možné v tak opravdu obtížném případě určit viníka toho, proč nastala zrychlená degradace tohoto mostu.
0: Sport. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentínu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Luis de la Fuente po zápase děkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
4: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Ten tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 46 na Olomoucku. Na Pražském okruhu zůstává omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, kilometry 16 až 18. Na Ruzyni i k D1 se jede jen jedním pruhem. Čekejte tam hustý provoz, omezení je kvůli úklidu, pobourání mostu a skončit by mělo dnes ráno. Na D1 v Ostravě u sjezdu do centra mlha a na trase z Brna do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou stojí osobní auto. Kilometr 304 vpravo na krajnici, zatím jen na blikačích posádka se pohybuje kolem vozidla. Na silnici 46 na výjezdu ze Štenberku do Moravského Berouna a Bruntálu se srazila dvě osobní auta. Nehoda je mezi Štenberkem a Lipinou a pozor, policie hlásí zavřený jízdní pruh. Další

0: zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Večer se pak vyjasní. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, 5,5 minuty po 5. hodině, to je přesný čas. Jsme tady s vámi i v den, kdy začíná další týden. Na jeho Prahu už tady známe mistry světa ve fotbale. Však o nich ještě uslyšíme, a to nejenom dnes v ranním radiožurnálu. Tak ať se vám daří.

0: S vámi ranní radiožurnál Pozor, hledají se pro práci v zemědělství noví lidé. Největší zájem je o traktoristy a ošetřovatele zvířat. V oboru jich totiž po studiu zůstává málo, a to kvůli finančním a také kvůli náročnosti oboru. A tady je příběh jedné konkrétní kombajnistky.
1: Počítači jsme nastavili, jakou plodinu sekáme.
2: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
1: Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
2: Marie vystudovala pedagogické lyceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. V brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
3: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo jezdění s kombajnem opravdu bavit a teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor.
2: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum Agrární komory Jihočeského kraje. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
4: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru. Důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba.
2: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, tak i zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
5: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce, hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce.
2: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
4: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích.
2: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní.

0: Dobré ráno, ve 4:15. A právě dnes by měla vláda projednat navyšování důchodu. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat každých 5 let důchod lidem už od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kritizuje to opozice, které vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. Větší podniky tak musí najít způsob, jak s ním následně naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou a nebo věnovat charitativním organizacím.
1: Datem 20. července bude většinou docela slunečné, přehánky se objeví hlavně na horách na severu našeho území. V jižní polovině Česka bude většinou polojasno. Na severu čekáme mraků víc, tam bude spíše oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu na horách místy zaprší. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes jen mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy bude tepleji kolem 25 stupňů Celsia. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 12, na Šumavě až kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude jen mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

i to, co na nie czeka.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 nehoda za Odrami. Na dálnici D1 jedete-li ve směru z Ostravy do Brna. Čekejte velké potíže mezi sjezdy na Odry a Bělotín. Na kilometru 314,5 přímo v omezení nehoda. Podle našeho zpravodaje převrácená dodávka.
2: Leží v podstatě přes ten pruh a teď vrátě tam milí policajti.
1: Na místo spěchají i záchranáři. Průjezd velmi komplikovaný. Už se začíná tvořit kolona. Z kilometru 318 ztratíte 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: S vámi Radiožurnál. Španělští fotbalisté, jak už víme, se po 16 letech stali mistry světa. Ve finálovém zápase v americkém New Jersey porazili Argentinu v prodloužení 1-0, když gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Argentincům se tak nepovedlo obhájit vítězství z posledního šampionátu. Atmosféru v ulicích Buenos Aires sledoval zástupce velvyslance Česka v Argentině Filip Kanda a my jsme s ním teď ve spojení. Dobrý den.
1: Dobré ráno do České republiky z Buenos Aires.
0: Jak pak Argentinci bezprostředně po zápase na prohru reagovali? Bylo to zklamání velké?
1: Tak atmosféra byla naprosto bouřlivá, nejenom dnes během toho finále, ale během posledního celého měsíce, protože Argentinci fotbalem skutečně žijí naprosto vytrvale a plně. Fotbal prostupuje všechny činnosti společenského života, všechny ty oblasti, a proto vlastně Argentinci to prožívají strašně moc. Ta prohra bohužel přinesla trošku zklamání, ale na druhou stranu i je to taková jako jaksi útěcha po tom, co Argentina vlastně po třetí za poslední 4 mistrovství hrála finále. Je to výborná éra fotbalu argentinského, ty lidi to vědí a s tím a tomu už to drželi do poslední chvíle, bohužel se to nepodařilo, teď je tady skoro po půlnoci už a město pomalu se ukládá ke spánku a tak trochu ve smutku, ale zároveň i s tím zadosti učením, že vlastně druhé místo na světovém šampionátu není tak špatné a je to celkově hezký sledek.
0: Španělé měli pravda po většinu toho zápasu převahu, Argentinci se přece jenom spíše jen bránili. Jak ten výkon fanoušci v Buenos Aires hodnotí jako takový tedy?
1: No tak oni samozřejmě, to je těžko říct v tuto chvíli, protože to je na trenérovi a na hráčích samotných, jak ten konkrétní poslední zápas rozebrat, ale nedařilo se jako v posledních zápasech, ty předchozí zápasy Argentinci obraceli výsledkově s Anglií z 0-1, s Egyptem z 0-2, další zápasy v prodloužení, byly to vždycky velké nervy a vždy se to podařilo. Tentokrát to nějakým způsobem prostě nešlo, ty fanoušci to zase tak úplně jako neřeší technicky, ale stáli při tom mužstvu a prostě vibrují s tím mužstvem a prostě nepodařilo se.
0: Španělsko vyslalo na zápas delegaci vedenou králem Filipem VI, je v ní i premiér Pedro Sanchez, naproti tomu argentinský prezident Javier Milei zůstal doma. Víte proč?
1: Ano, tak jsou tam dva důvody. Jeden ten důvod, který vlastně sám prezident Milei uváděl, je ten, že on věří na vlastně pověrčivý, stejně jako většina Argentinců, a proto chtěl ten zápas sledovat tak jako všechny zápasy předtím, to znamená doma v rezidenci prezidentské v okolí své sestry a svých přátel u televize a ten tým pozbuzovat. Je zatím i další důvod, a ten, že nechtěl vlastně jakoby politizovat to mistrovství a chtěl, aby hráči ten úspěch si vybojovali sami na hřišti a sami si pak oslavili případný titul nebo druhé místo nebo jiné místo. Prostě nechtěl to politizovat a nechtěl do toho vnášet jaksi tu atmosféru nebo prostě ten akcent toho státního zastoupení.
0: Říkám přímo z Buenos Aires zástupce českého velvyslance Filip Kanda teď v ranním Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My se fotbalu budeme věnovat i nadále, spojíme se s našimi reportéry v New Jersey i přímo ve slavící Madridu. S vámi ranní Radiožurnál, chystáme také zprávy. Za 3 minuty bude 17:30, tou dobou ji nabídneme jako počasí a dopravu i od našich dopravních zpravodajů. Díky za to, šťastnou cestu a dobré ráno.

0: Dobré ráno, je 5:30. A teď zprávy s Jenou Tendorskou.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jeho vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Černý rady v žurnálu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila a měla mít další jednání. Ministr Vojtěch reagoval, že se s různými pohledy komise seznámil. Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny, zemřeli dva lidé. Mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly 2 vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Podle serveru Kyiv Independent o tom informoval náčelník Záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Úder přišel jen několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyjev přes 40 balistických střel. Federální úřady v americké Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se tak poté, co proti nim britská prokuratura vznesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Tateovi propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících. Kromě Británie jsou vyšetřováni taky v Rumunsku a Spojených státech. Všechna obvinění odmítají. A do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Sport. Fotbalisté Španělska získali titul mistrů světa, ve finále porazili Argentinu 1-0. Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda za Odrami na silnici 46 na Olomoucku za Lipinou. Na D1 směrem z Ostravy do Brna trvají komplikace za sjezdem na Odry. Kolona za odpočívkou v Ražné z kilometru 318 popojíždí okolo 20 minut k nehodě na kilometru 314,5. Tam přímo v omezení zasahují záchranáři u nehody dodávky. Ta se podle našeho zpravodaje převrátila na bok. Okolo se projet dá s maximální opatrností. Na silnici 46 z Opavy do Olomouce pozorněji za Lipinou. Odklízejí tam následky po střetu 2 osobních aut, projíždí se Kyvadlově, ale bez výraznějšího zdržení. A v Praze na hlavní části okruhu mezi Barandovem a Ořechem se po víkendovém bourání 2 mostů stále jede v obou směrech pouze jedním pruhem. Pomalejší provoz aktuálně sledujeme směrem z D1, a to od sjezdu z ulice k Barandovu z 16. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Teploty jsou dnes po ránu docela nízké, místy klesly i pod nulu. To většinou v mrazových lokalitách na Šumavě. Kvilda Perla hlásí 3 stupně pod nulou. Na Březníku -2,5 stupně, na Rokické Slatě -2. Naopak nejtepleji zůstalo například v Praze, na Vinohradech nebo v Teplicích v Ústeckém kraji, na obou místech přes 13 stupňů. Přes den nás pak čekají velmi mírné teploty. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 18 a 23, na jižní Moravě 25 stupni. Na horskou túru si přibal teplejší bundu. Tam totiž naměříte jen kolem 13, na Šumavě kolem 16 stupňů. A nebe bude v jižní polovině našeho území spíše slunečné, polojasné. V té jižní bude oblačnosti víc, tam většinou oblačno, místy i zataženo, na horách s dešťovými přeháňkami. Večer ale bude jak deště, tak i mraku ubývat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a připomínka toho, že dnes by se 85 let dožil Jiří Grossman, který vytvořil fantastickou dvojici s Miloslavem Šimkem. Připomeneme ho v ranním radiožurnál.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 538, radiožurnál, besídka z vášní školy, návštěva cirkusu anebo maturitní večírek. Tři z desítek povídek, které napsal Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný z této dvojice, tedy Jiří Grossman, by se právě dnes dožil 85 let. Zemřel předčasně, a to v pouhých 30 letech. Stalo se to v roce 1971.
1: Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 3:45. Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez stanoveného vládního cenového stropu. Na řadě míst Česka budou jejich vývoj už teď ráno sledovat také naši reportéři. Dnes se rovněž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Víc si povíme ve zprávách a také po nich v 6 hodin. Upozorňujeme na problémy na dálnici D1 směrem z Ostravy na Brno je kvůli nehodě kolona aut za odpočívkou Vražné na kilometru 318. Držíte se tady zhruba půl hodiny a detaily už teď naše zelená vlna.
1: Nehoda na D1 za Odrami uzavřená, 54 za Vracovem. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry velké komplikace kvůli nehodě v omezení na kilometru 314,5. Přímo v omezení dodávka na boku, záchranáři, průjezd velmi obtížný. Kolona z kilometru 318 na bezmála půl hodiny. Na D35 na novém úseku směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové z Bystřete za sjezdem na Chrudim. Na 155. kilometru v odstavném pruhu nepojízdná dodávka, zatím označená pouze výstřel. Trouhelníkem. Silnice 54 z Veselí do Kyjova je teď za Vracovem v obou směrech kvůli nehodě uzavřená. Obě se to dá přes Vacenovice a Milotice. A na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti naberete zdržení už na výjezdu z Lochkovského tunelu. Brzdí se na 15. kilometru a pomaleji se jede za sjezd na Barandov na 16. Mezi Barandovem a Ořechem už se opět projíždí dvěma pruhy. Provoz by tak mohl zrychlit. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: V jižní polovině našeho území bude většinou polojasno, beze srážek. V té severní ale místy až zataženo a ojediněle na horách častěji zaprší. Teploty budou docela nízké, odpoledne se dostanou jen mezi 18 a 23 stupňů. O 3 stupně víc ukážou teploměry na jižní Moravě. A pokud plánujete výšlap do hor, pak nezapomeňte na teplejší kus oblečení. Tam bude jen kolem 13, na Šumavě kolem 16 stupňů. Stejné teploty a vlastně i velmi podobné počasí nás čeká také zítra i ve středu. Čtvrtek pak bude nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Teploty se budou držet většinou pod 20, na jižní Moravě jen lehce 20 přesáhnou. O víkendu se k nám vrátí teplejší i slunečné počasí. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Vodní radiožurnál v 5.50. Víme, že do pražských Ďáblic se znovu vrátí umělecké dílo, vodní dílo nazvané Prameník, vytvořené v 60. letech minulého století. Jeho repliku totiž právě v těchto dnech odlévají řemeslníci ve Slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku. Autorem té původní bronzové plastiky je sochař Vladimír Kýna. Mezi paneláky v ulici Famfulíkova v pražských Ďáblicích stál Prameník poklidně až do roku 2007, kdy ho někdo ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho Prameník dělá jeden den. Natřeme, potom mačkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníku rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka Slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
5: No, ale jak ta trubička tam do toho
6: Tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a Slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
7: To jádro toho prameníku má takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda, nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v kulturním domě Ládví. Z Horní Kalné Laura Hajková, Radiožurnál.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale žádosti častěji než dřív odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc.
2: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se podle Plagy nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách.
3: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Novela by měla začít platit od příštího školního roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, právě proto, že omezení můžou školy upravovat už teď. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí, další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštělo oblast bojových operací. V Petřvaldu na Karvinsku pokračuje obnova území po těžbě černého uhlí. Na místě dočišťovací nádrže dolu Julius Fučík už je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Vznikají tam turistické stezky, přibude nová zeleň a z provozní důlní nádrže se stala tůň pro obojživelníky, popisuje Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo.
4: Je udělána se stupně, jsou tam terasky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité. Celá oblast má asi 2,2 hektary, bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
5: Sport. Fotbalisté Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu 1-0 po prodloužení a slaví druhý titul v historii. Jedinou branku dal ve 106. minutě střídající útočník Ferran Torres. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
6: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
5: Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 nehoda za Odrami, silnice 54 stále uzavřená za Vracovem. Jedete-li po dálnici D1 směrem z Ostravy do Brna, připravte se už takto brzy ráno na dlouhé zdržení za sjezdem na Odry. Kolona z úrovně odpočívky Vražné z kilometru 319 se sune hodně přes půl hodiny k nehodě na kilometru 314,5. V omezení tam zasahují záchranáři u havarované dodávky. Na D1 dál na trase do Brna houstne provoz i v okolí Holubic. Zpomalíte na 211. kilometru, za Rohlenkou už zase pojedete v celku plynule. A jich Moravy ještě jednou, silnice 54 Veselý Kyjov, za Vracovem stále v obou směrech neprůjezdná. Na místě záchranáři u vážnější nehody osobního auta. Objíždějte přes Vacenovice a Milotice. A teď přesun k Praze. Hlavní část okruhu směrem z D1 k letišti za Lochkovem už téměř plynulý provoz. Kolona se rozjela, mezi Barandovem a Ořechem už se po víkendovém výraznějším omezení opět jede dvěma pruhy. A na D7 na příjezdu do metropole směrem ze Slaného zatím kratší fronta před omezením u letiště sune se od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800

0: 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
2: Přejeme dobré pondělní ráno, je 20. července, i když jsou prázdniny stále ještě aktuálním tématem, tak stále se objeví různá témata, která jsou vyloženě školní. Ve zprávách jste mohli zaslechnout, co si o tom, že se bude projednávat na vládě zákaz používání mobilních telefonů ve školách, a to jak o výuce, tak i o přestávkách. My se k tomu ještě vrátíme podrobněji určitě v té příští hodině našeho vysílání. A také připomínáme všem řidičům, že stát ode dneška zrušil cenové stropy na prodej pohonných hmot. Hrozí nám skokové zdražení, anebo to bude nějak úplně jinak. Co bude ministerstvo financí dělat s touto tematikou dál, rozebereme v ranním radiožurnálu, a to už za malou chvíli, tak buďte s námi. Dobré jitro a šťastnou cestu.
3: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 6. hodině. Dnes je ten den, kdy ceny benzinu a nafty opět budou určovány prodejci. Po čtvrt roce totiž skončily cenové stropy na jejich prodej. Vláda regulaci zavedla na jaře, a to kvůli krizi v Hormuzském průlivu. V červnu rozhodla, že už není potřeba. Co to pro řidiče bude znamenat, tak to nám teď poví Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Konec cenových stropů bude s největší pravděpodobností znamenat okamžitý růst cen paliv. Zdraží zřejmě hlavně nafta, kde by mohly ceny vyskočit až o 3 koruny na litr. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se to dalo čekat.
2: Ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
1: No a ode dneška navíc končí taky maximální povolená marže. Ministerstvo financí dodává, že vývoj cen i marží dál sleduje a je připravené cenové stropy znovu zavést, kdyby jejich ceny rychle rostly.
0: Potvrzuje Marek Sedláček z domácí redakce. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: No a nové ceny budou dnes po ránu sledovat na čerpacích stanicích také naši reportéři, a to po celém Česku, a tak se nám průběžně budou hlásit také do našeho vysílání. Radiožurnál 6 hodin 11 minut k tomu.

0: Radiožurnál je 7:15. Španělsko slaví, Argentina smutní. Fotbalisté Španělska zvítězili ve finále mistrovství světa 1-0 po prodloužení. Vytvořili tak i rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Když natáhli sérii bez porážky v normální hrací době nebo prodloužení na 38 utkání. A my se k finále vrátíme i později v 6 hodin na 50 minut. Pražští radní dnes mají vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být umístěné na Vltavě pod Vyšehradem a má tak urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice, ale i porodnic v Podolí a u Apolináře. Stát má zhruba 40 milionů korun.
1: Na D1 nehoda a dlouhé zdržení za Odrami. D1 z Ostravy do Brna, velké potíže za Odrami, téměř 40-minutová kolona se vleče z úrovně odpočívky Vražné, přibližně z kilometru 319 až k nehodě na kilometr 314,5. Tam zhruba před hodinou havarovala dodávka a převrátila se na bok. Na místě stále záchranáři, navíc se jedná o místo v omezení, průjezd tak značně stížený. D1 dál směrem k Brnu a tradiční fronta v okolí Holubic, v obou pruzích se jede pomaleji z kilometru 211 až k Rohlence na 207. Na D1 přímo v Brně směrem z Prahy hustý provoz zatím jen mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. 54 z Veselí do Kyjova za Vracovem stále v obou směrech neprůjezdná. Na místě záchranáři u vážnější nehody osobního auta. A D7 před Prahou plná od sjezdu na Tuchoměřice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude méně oblačnosti na jihu, sever nabídne víc mraků a také četnější dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat jen mezi 18 a 23, na jižní Moravě 25 stupni. Na horách dnes naměříte kolem 13, na Šumavě až kolem 16 stupňů. Zítra pak podobné počasí, jen mraků bude ještě o trochu více a pršet bude stále více na severu a severovýchodě našeho území. Po ránu se budou teploty držet jen mezi 7 a 11 stupni, v údolích klesnou k 5 stupňům Celsia. Přes den vyšplhají maximálně, tak jako dnes na jižní Moravě k 25 stupňům. A podobné to bude i ve středu, ve čtvrtek pak ještě o trochu poklesnou teploty. Krásné pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Velká Británie bude mít nového předsedu vlády, už čtvrtého za poslední 4 roky. Do funkce dnes nastoupí labourista Andy Burnham, který střídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Burnham slibuje mimo jiné řešit krizi životních nákladů. Víc nám k tomu teď poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co ještě chybí, Jakube, k tomu, aby se Andy Burnham stal tedy premiérem?
1: No v podstatě už jenom formalita, schůzka s králem. Zatím nejprve zamíří Keir Starmer, aby rezignoval, a pak Andy Burnham, a pak se tedy formálně stane předsedou vlády. Pak už by se měl pustit do práce, během dneška ho čeká první projev k národu, tam by měl říct, čeho přesně chce ve funkci dosáhnout. Britská BBC už získala část informací, údajně bude mluvit i o politické nestabilitě v zemi. Burnham je 4. premiér za 4 roky nebo 7. za 10 let.
0: No, jaké změny plánuje na té politické úrovni?
1: Zatím je většina věcí v úrovni nějakých odhadů, odhaduje se tedy z náznaků. Burnham se bude nejspíš hodně orientovat na domácí politiku. Libristé mají velkou většinu, ale ztratili hodně popularity a právě tady doufají, že ji získají. On slibuje více spolupracovat s jinými stranami a taky méně koncentrovat vládu do Londýna. On je starosta Birminghamu dlouholetý, takže chce právě rozšířit to působení někam víc po celé Británii. Nejspíš bude souhlasit s rozšířením těžby plynu v Severním moři jako součást boje proti rostoucím životním nákladům, ale taky chce dostat víc pod kontrolu energetické a vodárenské firmy v Británii.
0: Tak nám ještě pro úplnost připomeň, proč vůbec jeho předchůdce Keir Starmer odchází z této funkce?
1: No, Keir Starmer rekordně vyhrál před 2 lety volby, ale stal se postupně extrémně nepopulárním kvůli různým krokům, mimo jiné třeba kvůli právě zdražování energií. Labouristé teď nedávno rekordně prohráli volby do místních zastupitelstv, což byla jeden z takových posledních kapek, řekněme. Ty problémy, kromě těch rostoucích životních nákladů pro Keira Starmera, byl třeba i spor o post velvyslance ve Spojených státech, protože on tam tedy nominoval ještě za trochu složitých okolností Petra Mandelsona, což byl muž, který byl blízký s odsouzeným kuplířem Jeffreym Epsteinem, a právě okolo toho se vedla velká politická debata.
0: Budoucího britského premiéra představil Jakub Lucký. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6:22.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla sme vyspovídali živie ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdelenosť české spoločnosti? A co s tým ako hlava státu môže delať? Poslechnete si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordbartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sledím tě.
1: Prosím.
7: Všechno je jinak.
8: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jí.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 6:30. A s novými zprávami je tu Jana Utendorská.
10: Od dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže sledovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem už od 80 let a ne od 85 jako nyní. Opozice návrh kritizuje, vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Irán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i iránská média. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat iránské vojenské kapacity, využívané k útokům na obchodní ledě proplouvající Hormuzským průlivem. A Rusové se vracejí k používání hotovosti, zjistila to britská BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od začátku letošního roku zvýšil v přepočtu o více než 420 miliard korun. To je největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. Důvodem jsou podle BBC především časté výpadky internetu, které znemožňují platby kartou, a taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině. Sport. Fotbalisté Španělska jsou světovými šampiony, ve finále porazili Argentinu 1-0. Jedinou branku dal střídající Torres. A čeští basketbalisté do 20 let po třech letech sestoupili do divize B. V souboji o poslední nesestupové 13. místo na mistrovství Evropy prohráli s Itálií 80-92.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 nehoda za Odrami, na D7 zdržení před Prahou. Na D1 z Ostravy do Brna kolona už téměř od sjezdu na Odry, brzdí se na kilometru 320, k nehodě na kilometr 314,5 se popojíždí více než půl hodiny. V omezení odklízejí následky po havárii dodávky. Na D1 dál k Brnu trvá o něco hustší provoz i v okolí Holubic, kilometry 211 až 208, těsně před Brnem se brzdí za Slatinou na Dvoustém. Před omezením u D2 čekejte kolonu i směrem z Prahy, není dlouhá, sune se od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru a zmíněná D2 od Bratislavy, ta je plnější z úrovně Avionu ze 2. kilometru. 50 od Hradiště k D1 se chvílemi plní na obchvatu Slavkova, pak i v kopci za městem, a 50 ještě jednou za Starým městem směr Brno na úrovni z Lechova trvá omezení. Kyvadlový provoz řízený pomocí semaforu a v obou směrech kolony přibližně na 10 minut.
12: Berem na Brno už je skoro příjezdu na D55.
11: A ještě D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného, kolona na 10 až 15 minut po pojíždí od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až k omezení u letiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Kolem takové níže, která se nachází nad Pobaltím, k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Zažíváme proto poměrně studené ráno. Teploty se pohybují nejčastěji jen kolem desítky. Nejtepleji zůstalo například v Praze nebo v Teplicích, tam je ale kolem 13 stupňů. Naopak nejchladněji je na Šumavě, tam místy dokonce mrzne. Přes den na hřebenech Šumavy vystoupá teplota k 16 stupňům, jinde na horách naměříte kolem 13 stupňů Celsia. Ve středních a nízkých polohách se bude odpolední teplota pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na jihu Moravy bude tepleji až kolem 25 stupňů. A nebe dnes bude polojasné až oblačné. Víc mraků na severu, kde se také mohou vyskytnout dešťové přehánky. Večer pak bude dešť ustávat a také bude ubývat oblačnosti. No a ještě vítr, ten dnes bude foukat jen mírně od západu až severozápadu a k večeru zeslábne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
9: Dobré ráno. Marcela Hálová počasí, předtím Jana Utendorská zprávy. No a za chvíli Martin Knitl z našeho ostravského studia. Vydáme se s ním totiž na Karvinsko a budeme sledovat, jak se haldy bývalých dolů postupně mění na kus přírody.
0: Ranní radiožurnál
4: a Petr Král. Never did believe what I couldn't see.

0: Radiožurnál s vámi 8 minut po půl sedmé. Míříme na Karvinsko, a to proto, že tam postupně mizí stopy po těžbě černého uhlí, což se týká jak samotných dolů, tak i halt a nejrůznějších provozních nádrží. Tak třeba před Petřvaldu u Karviné už na mnoha místech vůbec není poznat, že tam vládla těžba a haldy a nádrže se tady mění zpátky na normální kus přírody.
1: Ta stezka není ještě úplně hotová, protože to je vlastně první vrstva. Bude dosypávána vlastně dalších asi 15 cm.
2: Halda a závod Evžen kdysi patřili dolu Julius Fučík. Stáli bychom teď na velké hromadě hlušiny, teď tady ale vede turistická stezka. Příroda už si sama haldu vzala zpátky, jenom je třeba jí trochu pomoci, ukazuje Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo na tůňku pro obojživelníky. Bývala to provozní důlní nádrž.
1: Je udělána se stupně, jsou tam terásky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité.
2: Je to vlastně velká oblast tady, ta rekultivovaná?
1: Celá oblast má asi 2,2 hektary. Bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
2: A další místo, kde zmizely závory a z pozůstatku těžby se stala odpočinková oblast. O kousek dál, u hlavní cesty, byla kdysi dočišťovací nádrž dolu Julius Fučík.
1: Byla odtěžena, odvezena na skládku a byla zavezena inertním materiálem.
2: Vypadá to jako nějaké terénní sportoviště teď.
1: Ano, požadavek byl příprava pro pumptrackovou dráhu. Zbytek je už na městě Petřvald.
2: Postupně takto mizí i další stopy po těžbě. A nejenom menší haldy a nádrže. Už zítra se začne zasypávat velký černouhelný důl ČSM. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, teď na cestu železniční. Správa železnic chce po Brnu náhradu škody za poničení mostu přes řeku Svratku u hlavního nádraží. Železničáři se obrátili na soud, aby magistrátu nařídil uhradit přes 30 milionů korun. Jedná se o náklady na opravy mostu. Jeho stav se výrazně zhoršil při výstavě protipovodňových opatření na konci roku 2022.
1: Podali jsme návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovaným je statutární město Brno.
2: Potvrdil mluvčí správy železnic David Kabele. Mluvčí Brna Filip Poňuchálek namítá, že znalecký posudek neodhalil jednoznačného viníka degradace mostu a že radnice doufá v mimosoudní řešení sporu.
3: Vedení města Brna doufá, že se ta komunikace vrátí ke kulatému stolu.
2: Stejně tak se chce Brno dohodnout i s Českými dráhami, které na město loni podali předžalobní výzvu a chtějí kvůli stejné věci nahradit škodu přes 10 milionů korun. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Právě dnes vláda projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. S novinkou počítá novela školského zákona a týkalo by se to jak samotné výuky, tak i přestávek. Podrobnosti k tomu chystáme krátce po 7:00. Je to objev, který překvapil celý hudební svět. V Paříži našli totiž neznámou Mozartovu hudbu. S rozluštěním objevu pomohla i Jana Franková z Moravské zemské knihovny. I k tomu vám povíme příští hodně víc.
4: A trvající velké komplikace na D1 za Odrami, a sice ve směru z Ostravy do Brna. Kolona už ve sjezdu na Odry na kilometru 321. Více než půl hodiny se vleče k nehodě na kilometr 314,5. V omezení stále odklízejí následky po havárii dodávky, ta se obrátila na bok. Na D1 směrem z Prahy do Brna spozorněte za nájezdem od Říčan na 13. kilometru porouchaný kamion.
5: Má defekt levého kola na návěsu. Je ve odstavném, ale tam je takový ty panely, tam jsou ty krajový, takže tam moc.
4: A trojka z Prahy do Tábora velmi opatrně kousek před sjezdem na Mrač. Hlásíte překážku v pravém pruhu.
6: Mění kolo na obytném vozu. Je to zatáčce. Zatím je to teda bez kolony, ale je to takový nebezpečný.
4: A silnice 3 ještě jednou, teď opačný směr z Tábora do Prahy, před čtyřkoly nehoda dvou osobních aut blokují jeden pruh a začíná se tvořit kolona. Zhruba 10-minutové zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Na naše území míří chladný vzduch ze severu a podobně je na tom i většina Evropy. Výjimkou je jen jihozápad Evropy, tedy hlavně Španělsko a Portugalsko, kde se naopak projeví letošní čtvrtá vlna veder. U nás ale pociťujeme citelné ochlazení. Probouzíme se do teplot jen kolem 10. Přes den se budou maxima pohybovat kolem 20 stupňů. A také musíme počítat s četnějšími srážkami. Nejvíc bude pršet na horách na severu a severovýchodě naší republiky. Takové počasí se u nás zdrží až do pátku. O víkendu by se pak mělo oteplit a také by se k nám mělo vrátit spíše slunečné počasí. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Fotbalové mistrovství světa je u konce. Druhý titul mistrů v historii slaví Španělé. Nad Argentinou zvítězili 1-0 po prodloužení a vítězný gól střelil ve 106. minutě Ferran Torres. Obhájci titulu z Argentiny dohrávali utkání v 10. V závěru základní hrací doby totiž dostal červenou kartu Enzo Fernandez. Ten zápas sledoval samozřejmě i Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Vítej.
1: Krásné ráno.
0: To utkání se tedy rozhodlo až prodloužení, dobré střely na branku, ale měli Španělé už v té základní hrací době.
1: Ano, Španělé měli v základní hrací době několik šancí, žádnou se jim ale nepodařilo proměnit. I přesto během téměř celého utkání dominovali. Argentina nevyslala za celý zápas jedinou přímou střelu na branku. Jeho Američané zahrozili až v úplném závěru. Marcos Senesi a Giuliano Simeone ale neproměnili velké šance. Španělé slaví druhý titul mistrů světa a stejně jako při tom prvním vyhráli 1-0 po prodloužení. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
2: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
1: Ještě dodám, že Španělsko v základní hrací době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo tak nový evropský rekord. Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri, taky vítěz Zlatého míče, a Francouz Kylian Mbappé, který obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku pro nejlepšího střelce šampionátu.
0: Tak takové to bylo. Mistrovství světa ve fotbale, Pavel Tilšar, souhrn toho finálového zápasu. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se v příští hodině spojíme taky s naším reportérem Janem Kalibou, který byl přímo u zápasu v New Jersey. No a po 8 ráno dostane slovo další reportér, a sice Pavel Novák, který se stále ještě nachází ve slavícím Madridu. Radiožurnál 7,5 minuty před 7.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Skončilo zastropování cen pohonných hmot, prodejci je ode dneška opět můžou zvedat bez omezení. Etická komise nerozhodla o umělém oplodnění pro ženy bez partnera, ministr zákon přesto předložil. Fotbalisté Španělska vyhráli po druhé mistrovství světa, ve finále porazili Argentínu 1-0 po prodloužení. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Odrys kilometru 321. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23. Na jihu Moravy kolem 25.

0: na ceně 43 korun a 40 haléřů za litr. Díval jsem se také na dvě menší čerpací stanice, jednu mezi Lysou nad Labem a Starou Lysou, druhou přímo v Lyse nad Labem. Ceny tam od včerejška zatím zůstaly stejné. Z dálnice D11 Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Zjistil to Radiožurnál. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jeho vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Podle ní na to má ale ministr právo. Komise rozhodnutí na konci června odložila.
2: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
1: Ministr Vojtěch napsal, že se s různými pohledy komise seznámil na jednání, ale i zaznělo, že by změna pomohla podnikání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který je spolumajitelem několika reprodukčních klinik. Vojtěch to odmítá, Babiš na dotazy ohledně střetu zájmů dosud nereagoval. Chystáme podrobnosti, poslouchejte po 7:30. Předsedkyně maďarského parlamentu přebírá prezidentské pravomoci. Dočasně je bude vykonávat, dokud poslanci nevyberou příštího prezidenta. Mandát dosavadní hlavy státu Tamáše Šujoka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
3: Agnes Forsthoferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má přijít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šujoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Pražští radní by dnes měli vybrat firmu, která postaví plovoucí heliport. Molo s rozlohou 20x20 metrů na Vltavě pod Vyšehradem má urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic u Apolináře a v Podolí. Heliport nahradí provizorní přistávací plochu v Zítkových Sadech.
4: Sport. Španělští fotbalisté jsou po 16 letech mistry světa. Ve finále v New Jersey porazili obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. O historicky druhém titulu pro Španělsko rozhodl ve 106. minutě střídající útočník Ferran Torres. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Nejlepším střelcem se stal s 10 brankami Francouz Kylian Mbappé, který jako první fotbalista v historii světových šampionátů obhájil zlatou kopačku. Tenistka Barbora Krejčíková slaví na okruhu WTA první titul od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Ve finále v Aténách porazila domácí Řekyni Marii Sakariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková po vítězství řekla.
5: Celý ten týden byl náročný a zápas Marii hrála před domácím publikem. Určitě byla nabuzená a prostě těšila se na tu atmosféru a pro ně to vlastně byl takový jako historický okamžik. Takže jsem ráda, že jsem to mohla zažít a to, že se mi to podařilo, je prostě obrovský úspěch.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 nehoda za Odrami a překážka za Čechticemi. Na D1 z Ostravy do Brna přetrvává dlouhé zdržení od sjezdu na Odry z kilometru 321. V hodně roztrhané koloně se pokračuje téměř 40 minut k nehodě na kilometr 314,5. Brzy ráno tam havarovala dodávka, převrátila se na bok. Na místě stále záchranáři. Navíc se jedná o místo v dlouhodobém omezení. Průjezd tak dost obtížný. Dá se sjíždět exitama 321, pokračovat do Oder a po silnici 647 na Bělotín. Na kilometru 311 se poté na D1 opět vrátíte. Na D1 naberete zdržení i v okolí Brna. Nic zásadního. Směrem od Vyškova kratší zdržení mezi Holubicemi a Rohlenkou, kilometry 211 až 208. Směrem od Prahy pak mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A D2 z Bratislavy se sune fronta od Modřic ze 3. kilometru. D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru. Před koncem stoupacího pruhu zastavilo porouchané osobní auto s přívěsným vozíkem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Dál je s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
8: Dobré ráno, letní prázdniny jsou

0: ve své zhruba třetině, možná máte před sebou ještě dovolenou, možná někoho ze školáků, kteří mají teď volno, čekají ještě výlety na dětské tábory. A my přesto budeme mluvit o škole, a to proto, že mobily do škol podle vlády nepatří a je to velmi aktuální téma. Právě dnes proto chce projednat jejich zákaz. Nehrozí ale, že se přestanou děti vzdělávat v oblasti digitálních technologií? Tak i o tom bude dnes ranní radiožurnál, přestože jsou prázdniny.
1: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: S vámi Radio Žurnál a s námi také dopravní zpravodajové a díky nim víme, že na dálnici D1 ve směru do Prahy na 27. kilometru za Chocerady leží na dálnici D1 pneumatika. Pozor, je to nebezpečné. A teď už pojďme do škol. Vláda má totiž dnes projednat zákaz mobilů a dalších komunikačních zařízení právě ve školách. Novela školského zákona má podle kabinetu zlepšit ochranu duševního zdraví dětí. Kde všude by omezení mohlo platit a jak by školy bez telefonů mohly vypadat, tak to nám teď vypodobní Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno, s mobily by se měly rozloučit děti ze školek, školáci na prvním i druhém stupni základních škol a taky v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Vypnuté by měly zůstat jak v hodinách, tak i o přestávkách, vysvětluje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: Počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce, to znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Tahle novinka by měla platit od září 2027. Bude to první plošná regulace mobilů v českých školách. Teď si pravidla určují jednotlivě ve svých školních řádech. Vládní návrh se ale nelíbí třeba dětskému ombudsmanovi Martinu Benešovi, právě proto, že už si školy systém určují sami.
0: Tak uvidíme, jak tohle všechno dopadne. Ještě nějaký čas na to přece jenom je. Marek Sedláček ve studiu, téma zákaz mobilních telefonů ve školách. Velmi aktuální dnes také pro vládu. Marko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin 11,5 minuty k tomu.

0: S vámi Radiožurnál. Španělé slaví titul fotbalových mistrů světa a někteří si škodolivě užili, že jejich reprezentantů předal trofej po vítězství nad Argentinou zrovna Donald Trump. I to je téma pro Radiožurnál. My už se za chvíli vypravíme totiž do nočního New Yorku za naším zvláštním zpravodajem na šampionátu Janem Kalibou. Začínáme zjištěním našich reportérů. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co minister na závěrečné stanovisko nepočkal. A my celý případ probereme po půl osmé. Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin.
1: Na D1 zdržení od sjezdu na Odry, v Praze nehoda v Mrázovce. Na D1 z Ostravy do Brna kolona narostla už před sjezd na Odry. Brzdí se na kilometru 322, přes půl hodiny se popojíždí k nehodě na kilometr 314,5 k havarované dodávce, která se tam brzy ráno převrátila na bok. Jedná se navíc o místo v omezení, průjezd hodně obtížný. Můžete sjíždět exitama 321, pokračovat na Odry a po silnici 647 na Bělotín. Na kilometru 301 se pak na D1 vrátíte zpět. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti regulují vjezdy do obou tunelů. První část kolony čekejte už za Jesenicí. Okruhem se popojíždí i z druhé strany, tedy od letiště v tradičním úseku mezi plzeňskou D5 a Ořechem. A přímo v metropoli komplikace v Mrázovce směrem z Břevnova na Smíchov. V levém pruhu srážka dvou vozidel, kolona ze Strahovského tunelu. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
2: Pondělí s datem 20. července bude většinou docela slunečné. Přehánky se objeví hlavně na horách na severu našeho území. V jižní polovině Česka bude většinou polojasno. Na severu tedy čekáme mraků víc, bude tam spíše oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy zaprší. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes jen mezi 18 a 23 stupni. Na jihu Moravy bude tepleji kolem 25 stupňů. A na horách v tisíci metrech nad mořem naměříte jen kolem 12, na Šumavě kolem 6. stupňů. A foukat k tomu bude jen mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 7.20. Lionel Messi, Shakira i Donald Trump se během 3 hodin vystřídali na nejsledovanějším místě planety, tedy stadionu MetLife v New Jersey. Vítězi téhle show se ale stali jednoznačně fotbalisté Španělska, kteří ve finále mistrovství světa porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. No a přímo na místě tohle všechno sledoval také náš zpravodaj na turnaji Jan Kaliba. Dobré ráno, Honzo.
1: Dobré ráno.
0: Pohár předával vítězům americký prezident Donald Trump. Jak to vypadalo?
1: Bylo to docela zábavné, Donald Trump předával medaile a potom také spolu se šéfem FIFA i pohár španělskému kapitánovi Rodrymu. Trumpovi se moc nechtělo z pódia, na Španělích bylo vidět, že by přeci jen stáli o fotky jen svého týmu a nakonec až Gianni Infantino Trumpa vylákal mimo hlavní záběr. Všechno to sledovali z tribuny španělský královský pár Filip VI a Leticia královna, také premiér Pedro Sanchez. Jak známo, Trump Španělsko dlouhodobě kritizuje a slovně na něj útočí v souvislosti s obranými výdají a vyčítal Španělům, že mu nepomohli s válkou v Iránu, hrozil i přerušením obchodních vztahů. Někteří španělští fanoušci na stadionu proto cítili po triumfu a poté, co pohár předával Španělům právě Trump, docela velké zadostní učinění, jako třeba Jorge.
2: Donald Trump je ubohý člověk. Vyhráli jsme mistrovství světa. Ve srovnání se Španělskem je Donald Trump maličký.
0: Španělé byli na stadionu ve výrazné menšině. Jak teď v New Yorku a okolí pár hodin po zápase slaví?
1: No, očméně jich bylo, o to víc si to užili a jak jsou Argentinci známí svými opravdu chytlavými zpěvy a typickými pohyby pažemi na tribunách, tak Španělé se po triumfu nenechali zahanbit. Zpívali jsme mistři světa a sarkasticky u toho taky pohybovali po Argentinsku pažemi a ptali se, kde je Leo Messi, i v narážce na tu nulu v kolonce argentinských střel na branku za celých 120 minut.
3: Máme velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Cibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání, tak tam asi půjdeme.
4: Españoles en Nueva York.
5: Nos vamos seguramente Columbus Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a nuestras Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbus Circle.
1: Řekla mi Leticia, Španělka žijící tady v New Yorku.
0: Říká přímo z New Yorku náš reportér Jan Kaliba, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a přesně za hodinu budeme fotbalové téma světového šampionátu otevírat znovu, to se pro změnu spojíme s naším reportérem Pavlem Novákem toho času ve slavícím Madridu. Radiožurnál za 7 minut bude půl osmé.

0: Radiožurnál 4 minuty před půl osmou. Dálnice D1 z Ostravy do Brna připomínáme za sjezdem na Odry nehoda. Kolona na dálnici D1 před nehodou dlouhá. Kamiony brzdí už na 324. kilometru u sjezdu na Nový Jičín.
1: Koupání v srdci přírody.
2: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
1: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
2: pískovna s průzračnou vodou
1: nebo jezera a utajené horské strže.
2: Koupání v srdci přírody.
1: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Host Radiožurnálu.
2: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Tady je Radiožurnál půl osmé. A se zprávami Jana Utendorská.
5: Za první polovinu letošního roku začalo s rekvalifikací necelých 5 000 lidí. Loni ve stejném období to bylo 6x víc. Lidé mají o rekvalifikace zájem. Úřad práce ale častěji odmítá žádosti o zahájení. O polovinu proti loňsku klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo financí to vysvětluje změnou způsobu financování. Lidé si můžou rekvalifikace zaplatit sami. Některé stojí až 80 000 korun. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva Turecko nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí, další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau. Má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. A velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. Mám nad 250 zaměstnanců a s ročními tržbami přes 50 milionů eur. To zakazuje nové unijní opatření. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích, se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu.
3: Sport.
5: Fotbalisté Španělska jsou po druhé mistry světa. Ve finále v New Jersey zvítězili nad Argentinou 1-0 po prodloužení. Argentinští obhájci zlata hráli od nastavení druhého poločasu bez vyloučeného záložníka Enza Fernandéze. Početní výhodu využil na začátku druhé části prodloužení střídající španělský útočník Ferran Torres. A italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie vozů Formule 1 a upevnil si vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari a třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení už za Novým Jičínem, překážka za Čechticemi. Na D1 směrem z Ostravy do Brna kolona opět výrazně narostla. Kamiony, chvílemi i osobní auta v levém pruhu brzdí už za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 324 a velmi pomalu nesouvisle se sunou k nehodě na kilometr 314,5. V omezení tam odklízejí následky po havárii dodávky. Zdržení pro osobní vozidla přes půl hodiny, pro nákladní o mnoho déle. D1 na trase z Prahy do Brna a překážka za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru. Podrobněji náš zpravodaj.
7: Ve stoupání jízdních pruhů za Čechticemi stojí pravděpodobně s poruchou osobní vozidlo s přívěsem, když se tam pohybuje kolem vozidla, takže nákladní vozidla musí ze stoupací pruhu vybočovat do prostředního. Bez kolony, bez držení, ale opatrně.
6: V Praze trvají potíže v Mrázovce ve směru z Břevnova na Smíchov. V levém pruhu 2 havarovaná vozidla. Kolona už z konce Strahovského tunelu regulují kvůli tomu vjezdy do tunelů směrem Stroji. Zdržení tak nabíráte před Blankou v Liberecké z konce Cínovecké či v Povltavské, předtím i Čuprově téměř od Balabenky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Tla měla téměř 3,5 stupně pod nulou. Na Březníku skoro minus 3, na Rokické Slatí minus 2,5 stupně. Naopak nejtepleji zůstalo například v Praze, na Vinohradech nebo v Teplicích v Ústeckém kraji, na obou místech přes 13 stupňů. Přes den nás pak čekají velmi mírné teploty. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 18 a 23 stupni. Na jižní Moravě bude až 25 stupňů. Na horskou túru si přibalte teplejší bundu, tam totiž naměříte jen kolem 12. Na na Šumavě kolem 16 stupňů. A nebe bude v jižní polovině našeho území spíše slunečné, polojasné, v té severní bude oblačnosti víc, tam bude většinou oblačno, místy i zataženo, na horách s dešťovými přeháňkami. Večer ale bude jak deště, tak i mraku ubývat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. O půlnoci skončila regulace cen nafty a benzinu. Čerpací stanice se budou znovu řídit jenom podle trhu. Cenové stropy stát určoval od půlky dubna kvůli konfliktu na Blízkém východě. Končí taky dočasné snížení spotřební daně na naftu. Pohonné hmoty tak můžou zdražit. No a ceny na pumpách konkrétně teď u dálnice D5 sleduje také náš reportér Lukáš Minuta. Lukáši, dobré ráno.
9: Dobré ráno, včera večer jsem projel 50 km D5 od Rokycan po Kladruby a ceny na všech pumpách třech řetězců byly shodné, tedy pár haléřů pod tím stropem. U nafty 42,10, u Naturalu 43,40. Bylo to bez front, fronty byly někde v Plzni, kde byly ale pohonné hmoty o 3 až 5 korun levnější. Dnes jsem opět na D5 na stejném úseku, tedy 50 kilometrech od Rokycan po Kladruby. Ceny jsou tu stejné, jako byly včera ty zastropované. Všimnul jsem si ale při nájezdu na dálnici třeba u Sulkova, že na pumpě stoupla cena nafty o víc než 2 koruny.

0: 7.38 s vámi Radiožurnál. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO podle zjištění Radiožurnálu předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera i bez stanoviska etické komise. Podle předsedy komise Víta Černého to je poprvé od jejího vzniku, co minister na závěrečné stanovisko nepočkal. Podrobnosti teď náš investigativní reportér Vít Kubant. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Komise jednala na konci června, na přístupu se ale neshodla a diskuzi odložila na další jednání. Ministr ale hned druhý den poslal novelu zákona do připomínkového řízení. Podle předsedy komise Vladimíra Černého etická komise nyní řeší, jestli mají o návrhu dál debatovat, když už je zákon připravený.
2: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
1: Komise má 23 členů, mezi kterými jsou lékaři, právníci i akademici. My jsme s některými pod podmínkou zachování anonymity mluvili a ti popsali, že vznikla dvě stanoviska. Jedni změny podporují, podle nich nelze single ženám asistovanou reprodukci odmítnout jen proto, že nemají partnera. Na druhé straně kritici upozorňovali na to, že by stát neměl hledět pouze na zájmy budoucí matky, ale i toho nenarozeného dítěte. Každé dítě má podle úmluvy o právech dítěte právo na to znát svůj původ. Zazněl tam ale také argument, že změna podpoří podnikání premiéra Andreje Babiše z ANO, který několik reprodukčních klinik spoluvlastní. Premiér na dotazy o střetu zájmu nereagoval.
0: A zdůvodnil ministr Vojtěch, proč na závěrečné stanovisko komise nepočkal?
1: Napsal, že se s oběma pohledy seznámil, tvrdí, že návrhem předejde diskriminaci žen bez partnera. No a ještě připomenu, že proti návrhu se vymezil motoristický ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Návrh kritizuje také ministerstvo spravedlnosti, které upozorňuje na to, že může dojít k nárůstu počtu samoživitelek. Naopak spojence by Vojtěch mohl najít u opozice, například Pirátů nebo Hnutí STAN.
0: Říká investigativní reportér Radiožurnálu Vít Kubant. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Podrobnosti na webu i rozhlas.cz.

0: Desítky let ležel bez povšimnutí v depozitáři francouzské národní knihovny v Paříži. Ovšem teď se ukázalo, že ten sešitek ukrývá hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, a to i s jeho rukopisem. Sešit s kompozičním cvičením a skladbami pro flétnu a arfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svoji studentku.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Onsoa Pierre Gua z Národní knihovny Francie.
3: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guine, tedy dcera vévody de Guine, byla ve své době 19-letá vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Gensl, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 7:45. Popoledně mají do Madridu přijet ze Spojených států noví španělští fotbaloví mistři světa. Ve finále šampionátu porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. Večerní utkání v ulicích Madridu sledovali 10 000 lidí a mezi nimi také reportér Radiožurnálu Pavel Novák, se kterým budeme mluvit po 8:45. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodu. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat každých 5 let lidem už od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kritizuje to opozice, které vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci.
4: Situace na D1 u Oder na silnici 11 na Bruntálsku, krávy na vozovce. Z D1 z trasy Ostrava-Brno neseme pozitivní zprávy z okolí sjezdu na Odry. Na kilometru 314,5 se podařilo havarovanou dodávku odklidit. V omezení se tak opět projíždí dvěma zúženými pruhy. Kolona kamionů za sjezdem na Nový Čín z kilometru 324 už se dává do pohybu. Silnice 11 voláte nám z úseku Rýmařovo-Bruntál, konkrétně mezi Václavovem a Malou Štáhlí.
5: Tam jsou krávy na silnici. Jedeme na blíkačky, jo, zatím.
4: V Praze trvají potíže v Mrázovce ve směru z Břevnova na Smíchov. V levém pruhu odklízejí následky po střetu dvou vozidel. Kolona se sune z konce Strahovského tunelu. Navíc kvůli tomu regulují i vjezdy do tunelu směrem Stroji. Se zdržením tak počítejte před Blankou v Liberecké z konce Cínovecké či po Vltavské, předtím i Čuprově od Balabenky. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: V jižní polovině našeho území bude většinou polojasno, beze srážek, v té severní ale místy až zataženo a ojediněle na horách častěji zaprší. Teploty budou docela nízké. Odpoledne se dostanou jen mezi 18 a 23 stupňů. O 3 stupně víc ukážou teploměry na jižní Moravě. Pokud plánujete výšlap do hor, pak nezapomeňte na teplejší kus oblečení. Tam bude jen kolem 12, na Šumavě kolem 16 stupňů. No a stejné teploty a vlastně i velmi podobné počasí nás čeká zítra i ve středu. Čtvrtek pak bude nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Teploty se budou držet většinou pod 20, na jižní Moravě jen lehce nad 20. O víkendu se k nám vrátí teplejší i slunečné počasí. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Adam Ďurica, on navštívil na Kalersov Ostrava o plynulém víkendu náš Airstream radiožurnálu, který odsud vysílal tak za rok zase. Ale teď tomu, co je aktuální, možná jste si už cestou autem všimli vyšších cen pohonných hmot u čerpacích stanic. Dnes je první den, kdy ceny benzinu a nafty neurčuje stát, ale volný trh. A třeba na dálnici D11 na Nymbursku už naši reportéři hlásí zdražení nafty oproti včerejšku o 2 koruny a 40 haléřů. Naším hostem je teď hlavní analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno.
0: Už ten minulý týden rostly ceny benzinu a nafty ke 40 korunám za litr. Na jaké částky ještě růst asi tak odhadujete? Kolik za benzín a naftu zaplatíme?
1: No, může to skutečně růst, a to nemálo. I nadále, a to hlavně z toho důvodu, a jednak už tady máme to zvýšení spotřební daně na naftu, takže to už se začíná projevovat a bude se i v následujících dnech. Ale to, co je také podstatné, tak je ta situace na globálním trhu s pohonnými hmotami, protože tam vidíme skutečně prudký nárůst, je v posledních týdnech daleko vyšší než třeba u samotné ropy a skutečně ty ceny mohou růst v relativně krátké době i o několik korun za litr.
0: A když to srovnáme, jaké máme teď v Česku ceny ve srovnání s okolními zeměmi? Jsme levnější nebo dražší?
1: Jsme levnější, to je určitě příjemná zpráva. Hodně to platí u nafty, kde skutečně patříme k té špičce společně s Maltou, možná překvapivě i se Švédskem. Co se týká benzínu, tady už to není tak úplně příznivé. Například v Polsku máme levnější benzín, ale i tady jsme pod průměrem Evropské unie, takže alespoň ten základ máme dobrý.
0: No a jak efektivní byla ta regulace cen pohonných hmot podle vás? Byla opravdu potřeba?
1: Já si myslím, že potřeba byla, nakonec převážily, řekněme, ty pozitivní dopady určitě na začátku té regulace, ty ceny, ten pokles tam byl hodně podstatný. Samozřejmě musíme brát i tu druhou stranu mince, ten státní rozpočet to stálo nemalé finance, ale podle mého názoru ten efekt toho uklidnění obyvatelstva z toho, že ty ceny stát nenechá růst do nebes, tak si myslím, že toto bylo hodně důležité.
0: No a ten konec zastropovaných cen přichází teď podle vás ve vhodnou chvíli? Ona situace v Hormuzském průlivu zrovna moc klidná není?
1: To je pravda, to načasování se ministerstvo úplně nepovedlo, ale já nevím, jestli se mu to dá úplně vyčítat. Každopádně to tomu nejde na ruku, protože když byla ta regulace zaváděna, tak ty ceny už po těch pár týdnech od začátku konfliktu klesat začaly na tom trhu. A teď, když se ta situace znovu eskaluje a skutečně hrozí ještě podstatnější nárůsty cen pohonných hmot na čerpacích stanicích, tak ta regulace končí. Tak trochu mě uklidňuje to, že i kdyby se ta situace nadále horšila, tak si nemyslím, že jsou velké problémy nebo velké důvody proti tomu, aby ta regulace rychle nebyla znovu zavedena.
0: Takže si myslíte, že by ministerstvo financí po tomto kroku mohlo znovu sahnout, tedy znovu regulovat ceny? Co konkrétně by se podle vás asi tak muselo stát?
1: No tak ty ceny by musely rychle růst a ta situace by musela být velmi neklidná a opět by to muselo jako výrazně, řekněme, ovlivňovat náladu ve společnosti a ekonomickou aktivitu, takže si dokážu představit, že kdybychom se opět začali blížit té 50 koruně, tak by ta diskuze začala a samozřejmě by záviselo na tom, třeba co udělají okolní státy, ale to znovu zavedení bych vůbec nevylučoval.
0: No a způsobily regulace z druhé strany provozovatelům čerpacích stanic nějaké ztráty? Dalo by se to nějak vůbec vyčíslit? Ono se mluvilo také o tom, že by ti nejmenší mohli třeba i zkrachovat. Stalo se něco takového?
1: O žádném krachu nevím, každopádně je možné, že hlavně na počátku, když ty ceny pro čerpací stanice byly skutečně určovány na té denní bázi, nebyl tam žádný ten průměr ve výpočtu, tak se mohlo stávat, že některé skutečně byly nuceny prodávat i se ztrátou, takže tohle je podstatný faktor. No a samozřejmě zvláště ty dražší čerpačky na těch dálnicích, hlavních tazích, tak tady skutečně ty marže byly před zavedením toho stropu třeba i trojnásobné, byly třeba nad 7 korunami, takže ten následný pokles na ty 2,50 a následně na 3 koruny, tak skutečně mohl být velký zásah do jejich hospodaření. musíme si uvědomit, že často právě i tyhle ty čerpací stanice mají vyšší náklady, takže tam to také mohlo způsobit určité ztráty.
0: Skončila tedy státní regulace cen pohonných hmot, pokud jste o víkendu nestihl natankovat, tak dnes to bude nejspíš dražší. Tu situaci jsme teď ze všech stran probrali v ranním interview Radiožurnálu s hlavním analytikem společnosti XTB Jiřím Tylečkem. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuju, naschranou. It's the music that we choose, it's the music that we choose.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a Plzeňský kraj.
1: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy pro nás má Jana Utendorská.
2: Vládní zastropování cen paliv od dneška neplatí. Čerpací stanice si můžou ceny určovat sami. Británie bude mít dnes nového premiéra. Král Karel III. Pověří sestavením vlády Andyho Burnhama. Fotbalisté Španělska jsou po 16 letech mistry světa. Na dálnici D7 před Prahou popojíždí kolona před omezením u letiště. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda přestala určovat maximální možnou cenu paliv. Dneškem končí i snížení spotřební daně u nafty. Jak se změny promítly u čerpacích stanic u dálnice D1, zjišťuje reportérka Tereza Pešoutová.
4: Já jsem teď na čerpací stanici na 112. kilometru ve směru na Prahu a tady se zatím cena paliv od víkendu nezměnila. Benzín řidiči tankují za 43 korun a 40 haléřů za litr, naftu za 42 korun a 10 haléřů za litr. Podobně je to i v nedaleké Jihlavě. Většina čerpacích stanic ve městě zatím ceny neměnila. Zdražila ale benzínka na dálničním přivaděči. Zatím

0: londýnského Westminsteru přímo do regionu a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Kamery budou mít umístěné přímo na těle. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Homan řekl, že věří, že záznamy agenty spíš očistí, než usvědčí. Správa železnic chce po Brnu náhradu škody za poničený most přes řeku Svratku u hlavního nádraží. Žádá soud, aby magistrátu nařídil uhradit přes 30 milionů korun. Stav mostu se zhoršil při výstavbě protipovodňových opatření na konci roku 2022.
2: Podali jsme návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovaným je statutární město Brno.
3: Potvrdil mluvčí správy železnic David Kabele. Mluvčí Brna Filip Poňuchálek namítá, že znalecký posudek neodhalil jednoznačného viníka degradace mostu a že radnice doufá v mimosoudní řešení sporu.
4: Vedení města Brna doufá, že se ta komunikace vrátí ke kulatému stolu.
3: Stejně tak se chce Brno dohodnout i s Českými dráhami, které na město loni podali předžalobní výzvu a chtějí kvůli stejné věci nahradit škodu přes 10 milionů korun. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
5: Sport. Španělští fotbalisté slaví po 16 letech titul mistrů světa. Svůj druhý titul získali, když ve finále v New Jersey porazili obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. Argentinci ani jednou v utkání nevystřelili na španělskou branku. Celé prodloužení hráli bez vyloučeného záložníka Enza Fernándeze a v základní hrací době musel kouč Lionel Scaloni vystřídat i dva zraněné stopery Lisandra Martinéze a Cristiana Romera. Pokračuje Scaloni.
6: Primárně hrál soupeř bez diskuzí skvěle. A pak se stalo hodně věcí, museli jsme vystřídat zraněné hráče, další viděl červenou kartu. A nemohli jsme proto doplňovat sestavu náhradníky tak, jak bychom si přáli. Pro celý tým mám ale za tento turnaj jen slova chvály.
5: Belgický cyklista Remco Evenepoel ovládl vrchařskou 15. etapu Tour de France, zvítězil před lídrem slavného závodu Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Z Tour po pádu odstoupil Dán Jonas Vingegaard.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 situace za Odrami, nehoda v Brně u Slatiny. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova v okolí sjezdu na Odry už se rozjíždí poslední zbytky kolony. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, sunou se z kilometru 322 až k omezení. Mezi kilometry 320 a 312 se dlouhodobě jede dvěma zúženými pruhy. Na D1 před Brnem dnes jen kratší zdržení z obou stran. Od Vyškova nejprve v kratším úseku u Holubic na 211. kilometru. Poté od Slatiny z 201. Tam navíc těsně před exitem 201 v levém pruhu kolize tří osobních vozidel. Nijak neoznačená, u středových svodidel se navíc pohybuje posádka. Na D1 od Prahy na průtahu Brnem tak jen velmi krátké zdržení, a to mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A pojďme do Prahy. Komplikace stále v Mrázovce směrem z Břevnova na Smíchov. V levém pruhu dvě nabouraná vozidla. Regulace vjezdu do tunelu směrem z Troji, kolony v Liberecké i směrem od Libně. AD7 na příjezdu do metropole od Slaného, fronta k omezení u letiště se sune od sjezdu na středu Kluky přibližně z 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude kolem 25. Tolik zprávy. Dál posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
9: Dobré ráno, tak už nám skončil 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Pokud se vám už teď zastesklo, jako nám tady na Radiožurnálu, protože i my jsme s Airstreamem byli u toho, tak si někam poznamenejte, že ten další ročník v roce 2027 bude od 21. do 24. července. I my se těšíme, teď vzpomínka na ten letošní, zpěvačka LP.

0: Agresivita na sociálních sítích, summit na to, plány do příští let. I o tom mluvil prezident Petr Pavel v exkluzivním rozhovoru s moderátorem Radiožurnálu Liborem Boučkem v sobotu v podvečer na závěr festivalu Colors of Ostrava. Rozhovor odvysíláme po 9. hodině a k poslechu nás zve teď Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Petr Pavel řekl, že chce dál pracovat na spojování rozdělené společnosti. Podle něj by se mělo začít jednat o tom, aby lidi na internetu vystupovali pod svým skutečným jménem, protože by to vedlo ke kultivaci veřejné debaty a zmínil i současnou atmosféru.
2: My jsme bohužel z různosti názorů udělali osobní bitvy, osobní nepřátelství. Místo toho, abychom se o tom jiném názoru dokázali bavit.
1: No a moderátor Libor Bouček se prezidenta ptal i na to, jestli bude znovu kandidovat ve volbách za rok a půl.
0: A bude?
1: Tak to zatím nepotvrdil. Finální rozhodnutí chce oznámit až příští rok a v rozhovoru zmínili třeba i rozhodování o účasti prezidenta na nedávném finále tenisového Wimbledonu, kde proti sobě hrály dvě Češky.
2: Na základě velice racionálních úvah mé ženy nakonec jsem byl rád, že jsem tam nevyrazil, protože bych
3: manželky jsou
2: přispěl.
3: Znám to.
2: Manželky většinou ví, co je pro nás dobré.
3: Naprosto, přesně.
0: No a rozhovor s prezidentem dnes po 9. hodině.

0: Radiožurnál, 8:15. Českou bývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce, ale žádosti častěji než dřív odmítá. Argumentuje změnou financování a my se tím budeme zabývat v dopoledním biznesu po 10. hodině. Federální úřady v americkém Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrew Tatea a jeho bratra Tristana. A to poté, co proti ním vznesla britská prokuratura téměř 40 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi anebo ublížení na zdraví. Všechna dosavadní nařčení bratři odmítli.
1: Na D1 sledujeme situaci v okolí Brna i u sjezdu na Odry. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova do Prahy těsně před exitem 201 Slatina v celku rychle přesunuly následky nehody mimo jízdní pruhy. Opět se jede bez omezení, kratší zdržení nabíráte pouze vlivem silnějšího provozu. Na D1 před Brnem od Prahy zpomalíte u sjezdu na výstaviště na 190. kilometru. Ani tam se ale o výraznější zdržení nejedná. Odtud do zúžení u D2 je to maximálně na 15 minut. D1 na trase Ostrava-Přerov. Od sjezdu na Odry se sune přibližně 20-minutová kolona na začátek omezení na kilometr 320. V Praze omezení u ruzyňského letiště působí potíže už v obou směrech. Kolony se sunou jak od sjezdu na Středokluky, tak z odbočky do Horoměřické. A komplikace trvají stále i v Mrázovce směrem z Břevnova na Smíchov. V levém pruhu odklízejí kolize dvou nákladních vozidel. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude méně oblačnosti na jihu, sever nabídne víc mraku a také četné dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat jen mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě bude kolem 25. Na horách dnes naměříte jen kolem 12 stupňů, na Šumavě kolem 16 stupňů Celsia. Zítra pak podobné počasí, jen mraku bude ještě o trochu více a pršet bude stále více na severu a severovýchodě našeho území. Po ránu se budou teploty držet jen mezi 7 a 11 stupni, v údolích klesnou k 5 stupňům Celsia. Přes den vyšplhají maximálně, tak jako dnes, na jižní Moravě k 25. A podobné to bude i ve středu, ve čtvrtek pak ještě o trochu poklesnou teploty. Krásné pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál a míříme do Španělska. To byl španělský, no, španělsko-německý zpěvák Alvaro Soler. 19. července roku 2026. To je den, který se zapíše do španělských fotbalových dějin. Španělé porazili v New Yorku ve finále šampionátu tým Argentiny v prodloužení 1-0 a jsou tedy světovými šampiony. No a oslavy v ulicích španělských měst tak mohly začít naplno. A spolu se Španěli zápas v ulicích Madridu sledoval také reportér Radiožurnálu Pavel Novák. Pavle, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno z Madridu.
0: A jak se tedy Španělé radovali, jak slavili, jak slaví?
1: Teď momentálně neslaví, ale slavit ještě budou, ale v tu noc, jak je dobře slyšet, tak slavili velmi bouřlivě, když padl ten gól a potom tedy skončil zápas, tak ženy začaly tančit, muži začali skákat, skoro to vypadalo, že kdo neskáče, není Čech, ale není Španěl. A objímali se, radovali se, připěli si dál tím, co už měli sebou nakoupeno. No a bylo to všechno tady v centru na náměstí Krištofa Kolumba a na třídě Recoletos, která je teď stále ještě zavřená, jezdí tady kropící vozy a je tady hodně uklízečů, protože tady to spíš vypadá jako taková velká třídící linka recyklovaného odpadu. Je tady spousta plechovek, spousta plastikových lahví. To všechno se musí uklidit, aby se tady zase mohlo večer slavit.
0: No a jak budou tedy vypadat ty oficiální oslavy národního fotbalového týmu, až se tady dnes odpoledne ze Spojených států vrátí?
1: Celý ten tým se má vrátit kolem 1 odpoledne, potom je čeká cesta do královského paláce Zarzuela, tam je přijme král Felipe VI, Žana Letícia a také korunní princezna Leonor. Tam se nějakou dobu zdrží, potom je ještě přijme premiér Pedro Sánchez a teprve pak nasednou do otevřeného double deckeru a pojedou ulicemi a mají skončit právě tady na náměstí bohyně Cibeles, kde už jsou připravená pódia, obrazovky a tady bude vlastně vrcholit to setkání s ním a tady budou fanoušci vítat možná ještě bouřlivěji, než jak slavili včera večer nebo vlastně dneska v noci.
0: Slavící Madrid a Pavel Novák. Pavle, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Fotbalisté Španělska jsou tedy po 16 letech mistry světa a my to probereme ještě jednou s Pavlem Horvátem po 8:30.

S vámi Radiožurnál 5 minut před půl devátou, vzpomínka na filmový festival v Karlových Varech a také šance vidět jeden z filmů, který tady vzbudil ohlas. A sice drama Pramen, osud lékařky z malého města, která provádí sterilizace romských žen. Anja Geislerová v hlavní roli. Tentokrát stupenky na projekci do Hradce Králové do Bia Central. Je jich celkem 10 pro 5 z vás na e-mailu stupenky@rozhlas.cz. Dopředu jim to napište, chci na Pramen. A 10. e-maily v pořadí vyhrávají, dokud to všechno nerozdáme.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
1: Tady je Radiožurnál, půl deváté. Jan Utendorská, zprávy.
2: Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Novela školského zákona by se od příštího školního roku měla týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná. Omezení můžou školy upravovat už teď. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Čujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar ho označoval za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezidentské pravomoci dneškem dočasně přebírá šéfka parlamentu. A miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal rezort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesl jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl zájem, a to ani po zmírnění podmínek. Vyjádření Ministerstva průmyslu zjišťujeme. Sport. Fotbalisté Španělska ovládli mistrovství světa, Argentinu porazili v New Jersey 1-0 po prodloužení. V něm dal jedinou branku v finále střídající útočník Ferran Torres. Španělé získali druhý titul v historii, poprvé se radovali před 16 lety. A tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj v Aténách. Ve finále porazila domácí Řekyni Marii Sakkariovou ve dvou setech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice D1 a zdržení za Odrami i v okolí Brna, ale teď ze všeho nejdřív důležité upozornění z dálnice D35 ve směru z Hradce Králové do Olomouce. Kousek za Hradcem, velmi opatrně na kilometru 140, na vozovce leží větší hliníkový žebřík. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává hodně plná v okolí sjezdu na Odry. Nákladní soupravy brzdí na kilometru 323 a sunou se až na začátek omezení na 320. Na D1 před Brna v obou směrech přetrvává spíše kratší zdržení. Nesouvislé fronty popojíždí od Vyškova z úrovně Slatiny z kilometru 201, z Prahy pak od výstaviště ze stého 90. Jak to vypadá na bratislavské D2 na příjezdu do Brna, poví náš zpravodaj.
5: Kamiony někde od 5. kilometru, osobní auta něco později.
4: Praha a hodně silná ranní špička na jižní spojce před Barandovským mostem se brzdí u sjezdu na Pankrác a přes půl hodiny se popojíždí přes Ucpaný most a do Břížskou až k Mrázovce. A v Mrázovce z opačného směru, tedy z Břevnova na Smíchov, stále levý pruh blokují následky nehody. Na místo míří odtahová služba a stále pokračuje regulace vjezdu do tunelů směrem Stroji. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Kolem tlakové níže, která se nachází nad Pobaltím, k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Zažíváme proto poměrně studené ráno. V Chebu je polojasno a 12 stupňů. Nad Prahou oblačné nebe a na teploměru 15 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích jasno se 14 stupni. Telč hlásí skoro jasné nebe a 13 na teploměru. V Peci pod Sněžkou polojasno s 11 stupni. V Pardubicích oblačno a 16. Na Sněžce tak tam se drží stále mlha a jsou tam pouhé 3 stupně nad nulou. A ještě rychlý pohled na Moravu a do Slezska. Znojmo, Brno i Ostrava, schodně skoro jasné nebe a na teploměru 15 až 16 stupňů. Odpoledne o moc tepleji nebude, na teploměrech uvidíme od 18 do 23 stupňů, na jihu Moravy trošku tepleji kolem 25 stupňů. Na horách naměříte jen kolem 12 stupňů a Šumava nabídne 16 stupňů Celsia. A nebe dnes bude polojasné až oblačné, víc mraků na severu, kde také se mohou vyskytnout dešťové přeháňky. Večer pak bude déšť ustávat a také bude ubývat oblačnosti. No a ještě vítr, ten dnes bude foukat jen mírně od západu až severozápadu a k večeru zeslábne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marcela Halová, počasí 5 minut po půl deváté. No a my ještě jednou teď ráno míříme k čerpacím stanicím. Ceny pohonných hmot ode dneška totiž opět určuje trh. Vláda ukončila pravidelné zastropování maximálních cen u nafty, také skončilo snížení spotřební daně. Jak se změnily ceny paliv na pumpách u dálnice D1, tak to teď sleduje reportérka radiožurnálu Tereza Pešoutová. Dobré ráno, Terezo. Tak Tereza zdá se sleduje, ale neslyší nás. Tak snad se na dálnice D1 vydáme později. No a na D8 tam by měla být ve spojení s námi reportérka Lucie Hejzlová. S vámi se slyšíme, Lucie, dobré ráno.
7: Já jsem teď na dálnici D8 u Siřijovic na Litoměřicku. Dnes tu pohonné hmoty stojí na chlup stejně jako během víkendu. Za benzín řidiči zaplatí 43 korun a 40 haléřů a litr nafty stojí 42 korun a 10 haléřů. Stejné je to třeba i u menší čerpací stanice v Lovosicích u obchodní zóny. Asi největší cenový skok byl na čerpací stanici u Varvažova na Ústecku. Tam benzín stojí o korunu a 30 haléřů víc než během víkendu a nafta je o korunu a 10 haléřů dražší. Dál od hlavních tahů, třeba u Spostoloprt, jsou ceny paliv pod 40 korunami za litr.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Radiožurnál a varování od našich zpravodajů dálnice D10 z Turnova do Prahy, 17. kilometr u sjezdu na Hlavenec Velká OSB, deska tady leží na dálnici a D1 na Prahu mezi 108. a 107. kilometrem, pozor na pneumatiku mezi pruhy. A teď už fotbal. Španělští fotbalisté slaví druhý titul mistrů světa v historii. Ve finále v New Jersey porazili obhájce zlata z Argentiny 1-0, stalo se tak po prodloužení. No, my jsme ve spojení s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Finále rozhodl až v první minutě druhé části prodloužení střídající útočník Ferran Torres. Španělé přitom ve finále přestříleli obhájci titulu 20-2. Proč se Argentinci proti Španělům prakticky vůbec neprosadili?
1: No, protože Španělé navázali úplně jednoznačně na ten výkon proti Francii, kdy vůbec nedali soupeři šanci, a vlastně tomu tak bylo i včera, protože Španělé předvedli absolutně dokonalý výkon. Těch střel bylo tolik a na bránu Španělska ani jedna, takže ten výsledek je naprosto spravedlivý a Španělé byli úžasní.
0: Španělsko na turnaji dostalo jedinou branku, přitom v jeho obraně byl teprve 19-letý Kubarsí. Koho dalšího bys vyzvihl ze španělského týmu?
1: Tak ty hráči, který samozřejmě Unai vyhrál nejlepšího brankaře, Rodri vyhrál nejlepšího hráče, já si myslím, že určitě bude potřeba vyzvednout Merina, který nastupoval jako takový žolík a vlastně poslal Argentínu jak ze čtvrtfinále, tak ze semifinále do finále takovýma těma gólama, který nebyly hezký, ale který byly hrozně důležitý, a samozřejmě bude tam spoustu hráčů, myslím si, že všichni si to zaslouží, ale já bych zmínil Merina.
0: Španělsko je teď úřadujícím evropským světovým šampionátem. V čem je styl kouče De La Fuenteho výjimečný?
1: No, já si myslím, že byť je to paradox, tak Španělé skvěle bránějí. Mají dopředu velkou sílu, ale udělali velký pokrok v tom, jak bránějí, nepouštějí soupeře vlastně na míč. Je to výjimečný, kdy jsou špatně postaveni nebo kdy dovolejí soupeři rychlej protiútok, a moc se to nestává, a to je základ těch jejich vítězství.
0: No a jak se tobě osobně ten šampionát líbil?
1: Tak já jsem spokojený, myslím si, že organizačně to proběhlo krásně, viděli jsme nádherný stadiony a výborný fotbal. Já jsem rád, že v tom počtu, který byl prvně, takže to všechno klapalo, a byť hráči určitě hodně cestovali, tak si myslím, že samozřejmě hlavně ty, co vyhráli, tak jsou spokojení taky.
0: Pavel Horvát má za sebou teď poměrně intenzivní směnu na světovém šampionátu, tak budeme se určitě opět slýchat, ale teď si dáme chvíli pauzu. Pavle, díky, ať se ti daří, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Pondělní ranní rady žurnál s vámi. I dnes to bude na koupání a tak vás v našem letním seriálu zveme k vodě. A to na přírodní koupaliště. V Česku jich je bezpočet, ale často bývají docela skrytá, tak vám některá krásná místa na koupání představíme celý týden v našem seriálu před devátou. Je 8:45. Nám přidáváme zjištění našich reportérů. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je vůbec poprvé od jeho vzniku, co minister na závěrečné stanovisko nepočkal. Vojtěch říká, že předběžná stanoviska znal a my celý případ popisujeme na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Pražští radní mají dnes vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo má být umístěné na Vltavě, a to pod Vyšehradem, a má také urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice a také do porodnic, jednak v Podolí a také u Apolináře. A stát má zhruba 40 milionů korun.
1: Nebezpečné překážky na D10 u Hlavence a na D1 za Jihlavou. Na D10 směrem z Turnova do Prahy velmi opatrně těsně před sjezdem na Hlavenec na 17. kilometru leží mezi pruhy větší OSB deska. Na D1 z Brna do Prahy z Bystřete mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem.
2: Mezi 108. a 107. kilometrem v místě, kde máte dálnice 3 pruhy, tak mezi levým krajním a středním na té dělící čáře nějaký pítelný kusum, má to aspoň půl metru.
1: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále hodně ucpaná v okolí sjezdu na Odry. Nákladní soupravy brzdí na kilometru 323 a posouvají se až na začátek omezení na 320. A to není vše. Přímo v omezení na kilometru 318,5 v místě, kde se jede pouze dvěma zúženými pruhy, blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. D7 před Prahou plná před omezením u letiště Kolona od Tuchoměřic a další zelená vlna za 15 minut.
3: Na naše území míří chladný vzduch ze severu a podobně je na tom i většina Evropy. Výjimkou je jen jeho západní Evropa, tedy hlavně Španělsko a Portugalsko, kde se naopak projeví letošní už čtvrtá vlna veder. U nás ale pociťujeme citelné ochlazení. Probouzíme se do teplot jen kolem desítky, přes den se budou maxima pohybovat kolem 20 stupňů a také musíme počítat s četnějšími srážkami. Nejvíc bude pršet na horách na severu a severovýchodě naší republiky. Takové počasí se u nás zdrží až do pátku. Víkendu by se pak mělo oteplit a také by se k nám mělo vrátit spíše slunečné počasí. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Jordan Hanš v ranním radiožurnálu necelých 10 minut před 9. V 9 hodin zprávy a po 9. dopolední host. Dnes uslyšíte záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem, který vedl náš kolega Libor Bouček v Melting Potu na Colors of Ostrava v závěru tohoto seriálu, pardon, tohoto festivalu. Takže pokud jste u toho nebyli nebo jste to neslyšeli v premiéře, tak si to můžete poslechnout dnes ze záznamu po 9. hodině. A teď už tedy k seriálu, ten se bude týkat koupání. Začneme podvodním hotelem, který chtěl kdysi dávno vybudovat Zdeněk Zrůst z Domažlicka. Nakonec se mu to ale rozleželo a pronajal si v obci Starý Klíčov opuštěný zatopený lom a zprovoznil tam přírodní koupaliště. Jmenuje se Lomeček a v letních vedrech je to široko daleko jediné koupání s chladivou a čistou vodou.
1: Máme chatu na Podhájí, Horšovský Týn, tam je zkažený rybník, takže jezdíme sem, protože je to tady luxusní, jak to zelený, tak ta voda, tak to zázemí, to znamená záchody v občerstvení.
2: No. Mě fascinuje, jak je to tady všechno zelené, jak jsme třeba teďka schovaní v Rákosí.
1: No, nám to tady připadá jako v Chorvatsku. Jak prostě to okolí, tak ta voda. Prostor tady, prostor tam, je tady opravdu pijánko.
2: Zatímco těto dva penzisté z Plzně si jezdí pravidelně, Marie s Martinem přijeli s dětmi poprvé, jsou z Prahy.
3: Dostali jsme jako doporučení z několika stran, s tím, že je tady vlastně i ta podvodní pozorovatelná, jestli se nepletu, tak je to poměrně jedinečná věc jako u nás, jako v České republice.
2: Marie je teď tady úplně poprvé.
3: Myslím, že to předčilo očekávání, ale víc k tomu říkat nechci, ať to zůstane takový jako komorní místo, jako je to teďka.
2: Nikoho sem nechcete lákat.
3: No, jako.
4: Tak, je to zatopený lom. Tím, že je to zatopený lom, tak samozřejmě to studený bude, že jo?
5: Já jsem tu od roku vlastně 94.
2: Zdeněk Zrůst je provozovatel Lomečku, má ho pronajatý od obce.
5: Ty terénní úpravy vlastně trvaly 10 let. Tady byl jenom holý kámen, nic jiného a skládka. Všechno, co vidíte, vlastně se nějakým způsobem upravilo. No. Na všem je moje práce, na všem jsou moje ruce vidět. No.
2: Já když jsem sem vešel úplně poprvé, tak mě zarazilo zaprvé, jak je to tady členité. To vypadá trošku jako nějaký resort v nějaké exotické zemi, jak je to tu zarostlé.
5: Ono to jako vypadá jako botanická zahrada, ale je, než přijdou lidi, tak tam hadice a zalejvám. Máme kvalitní vodu, dneska tady byly z hygieny, zrovna říkali jsme úplně nejlepší.
2: 3,5 metru
5: máme viditelnost dneska měřenou hygienou. No. Protože se mi povedlo tady vytvořit biotop z toho. A zároveň teda mám silný šroubový kompresor, který tlačí 400 litrů za minutu, tak to ze spoda z těch 10 metrů tahá tu studenou vodu nahoru.
2: Zdeněk Zrůst, muž, který obrací vodu.
5: Ano, ano.
2: No a teď nastal čas podívat se do batiskafu, neboli podvodní pozorovatelny.
6: Tak batiskaf je trubka hluboko pod vodu, kam vede žebřík. Tady jsou okénka, je jich tady 8.
7: Ta ozvěna je zajímavá, že jo? Bude to vůbec slyšet? Nebo bude
6: to nevíme, jestli to bude slyšet, když se stavřeme nahoře ještě jednou.
2: To jsou kapři tohleto, co jste za ryby?
7: Máme tady kapry, tolstolobiky, amury, štíky, samozřejmě nějaký dravce, sumec se tady občas objeví.
2: A tyhle ty malé potvory?
7: Tak to je taková takzvaná bílá ryba, plotice, červeno, peřice.
2: Teď už jsem tady vyzkoušel skoro všechno, až na tu vodu, kvůli které sem lidé přijíždějí. Tak já myslím, že tahle ta voda v tomhle horku je úplně ideální, navíc všichni to chválí.
8: Jo? Ano. Čistá voda, osvěžující, krásná pláž, všechno příjemný.
2: Nadšená Kateřina.
8: Hezké léto.
2: Tak z velice zajímavého Lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Je 9 hodin. Další zprávy a Jana Utendorfská.
4: Skončilo vládní zastropování cen pohonných hmot, paliva na některých pumpách zdražují. Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí u přístavu Oděsa zabil 10 lidí. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech titul mistrů světa. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna v omezení za Odrami blokuje pravý pruh kamion. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Ceny paliv na některých čerpacích stanicích od dnešního rána rostou. Skončila vládní regulace a ceny se po víc než 3 měsících opět řídí trhem. Zdražit by měla především nafta kvůli ukončení snížené spotřební daně. Situaci na jižní Moravě sleduje naše reportérka Hana Novotná.
5: Já jsem postupně od rána zastavila na 14 benzínkách, právě teď jsem na čerpací stanici nedaleko Cimburkovy ulice v Brně, kde ceny zatím zůstávají stejné jako včera. Když jsem přijížděla přes silnici první třídy 43 z Blanenska, tak jsem si všimla, že na pumpě u Černé hory zdražila nafta o 2 koruny a benzín o korunu. Dál třeba u Lipůvky naftu prodávají za 44 korun 50 haléřů, což je o 2 koruny navíc než včera. Hana Novotná, Radiožurnál.
4: Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s kukuřicí plující v Černém moři. Zemřelo 10 lidí. Zpráva ukrajinských námořních přístavů to na Facebooku tvrdí s tím, že se podařilo zachránit 8 členů posádky. Loď podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau. Má tureckého majitele. Plavidlo o přístavu Oděsa prý zasáhly 3 rakety.

0: to je kvůli změně financování. Federální úřady v americkém Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se tak poté, co proti něm britská prokuratura vznesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Tateovi propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících. Všechna obvinění odmítají.
1: Sport. Španělští fotbalisté jsou podruhé mistry světa. Šampionát ovládli po 16 letech, když ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. V jeho druhé části dal vítěznou branku Španělů útočník Ferran Torres. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Cenu pro brankáře šampionátu a nejlepšího mladého hráče si odnesli jeho spoluhráči z vítězného týmu Unai Simon a Pau Cubarsí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážka u Oder, zdržení na D5 od Rudné. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Nový Jičín popojíždí kolona kamionu zhruba z kilometru 324. Za exitem 321 Odry už zpomalují i osobní auta v levém pruhu a krokem pokračují až do omezení. V něm na kilometru 318,5 navíc v pravém pruhu překáží nepojízdný kamion. Na D5 před Prahou vzniká kolona za Rudnou na čtvrtém kilometru. Delší zdržení se týká převážně nákladních souprav jedoucích v pravém pruhu, postávají i před sjezdem na okruh. Tím pak v podobném duchu pokračují směrem k D1 až za Ořech na 18. kilometr. A přímo v metropoli přetrvává dlouhé zdržení, mimo jiné na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu. Od sjezdu na Pankrác přes Dobřížskou k Mrázovce pojedete více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Večer se pak vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme záznam rozhovoru Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Byl hostem radiožurnálu Na Colors of Ostrava.
4: Je naše společnost už tak rozdělená, že spolu neumíme spolupracovat? A co s tím může dělat hlava státu? Z festivalu Colors of Ostrava jsme v sobotu 18. července odvysílali živý hodinový rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. V následující hodině si můžete poslechnout jeho záznam. A celý si ho můžete pustit i na našem YouTubeovém kanálu. Dámy a pánové, prosím, přivítejte na festivalu Colors of Ostrava prezidenta republiky. Přichází pan Petr Pavel.
5: Prezident Petr Pavel sklízí potlesk a zároveň i standing ovation.
4: No, vstupenky na vás zmizely během rekordního času. Skutečně to trvalo jen pár hodin, ty rezervace. Co říkáte na ten zájem a jak se na něj zvyká?
6: Dobrý večer vám všem, i těm, kteří se sem nedostali a dívají se někde venku. Jsem moc rád za to, že se vás tady sešlo tolik, moc si toho vážím. Občas mě to zaskočí a musím ale říct, že vlastně tady v Ostravě to takhle začalo. Před pár lety, když jsem tady byl v závěru volební kampaně, tak právě tady v Ostravě přišlo asi 10 000 lidí na náměstí, což tehdy zaskočilo asi všechny a nejvíc nás v našem malém týmu. A přestože mě mnozí varovali, že Ostrava je naladěná jinak, tak tehdy jsem neměl úplně jiný pocit a mám ho i dnes. Takže moc vám za to děkuju.
4: Jste ještě nervózní předtím, když vás čeká ta hodina? Pokládáte si tu otázku, jestli třeba nesklamete to publikum?
6: Samozřejmě, ten pocit tam je vzadu vždycky, ale musím říct, že nervózní už nejsem. Ale to neznamená, že bych publikum nemohl kdykoliv zklamat. To se může stát vždycky.
4: Navštívil jste Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Byl jste na festivalu Pohoda u našich sousedů v Trenčíně. Teď, Kalers, co vás na těch festivalech láká?
6: Mě na nich láká především to, že nabízí příležitost, jak se na chvilku odpoutat od běžných starostí všedního dne, jak se na chvilku bavit něčím jiným než neustálým handrkováním, které vidíme na sociálních sítích a v našich médiích. A vlastně

0: Že to umožňuje lidem rozdílných názorů, rozdílných preferencí se sejít na jednom místě a užít si něco společně. Což si myslím, že je zvlášť dnes mimořádně důležitý.
1: Může být právě to umělecké dílo tím znovu narozením toho dialogu, bojím se to říct, ale řeknu to, té částečně rozdělené společnosti. Protože i vašim oponentům názorovým se může líbit třeba stejná píseň.
0: Já si myslím, že nejenom může, ale tomu tak je. A při mnoha besedách, které jsem měl s lidmi v krajích, ale i třeba s dětmi různého věku, když jezdím po školách a máme besedy se studenty, tak říkám, že kultura obecně má ten dar zprostředkovat nejenom fakta, ale i emoce. Proto taky říkám, jakou hodnotu má film, divadlo, ale i třeba hudba k tomu, aby mohla zprostředkovat něco, co bychom jinak vnímali jenom jednorozměrově. Ta kultura nám umožní vnímat to v mnoha rozměrech a umožnit nám vcítit se do situace, kterou jsme neměli možnost zažít a která nám dá trochu najevo, že ne vždycky jsou věci černobílé, že je mnoho odstínů šedí a že je dobré se na to dívat z různých úhlů pohledu.
1: Je třeba nějaká konkrétní píseň, ze kterou byste mohl začít ten dialog, kterou máte vy nejradši a že byste si třeba s tou druhou stranou nebo s těmi názorovými oponenty, že byste si ji poslechli?
0: Já bych neřekl asi píseň, ale nedávno jsem měl možnost navštívit koncert Iron Maiden a přestože se tam určitě sešlo spousta lidí různých názorů, tak na tu, řekněme, hodinku a tři čtvrtě všichni si užívali tu jednu muziku. A dalo je to aspoň na chvíli dohromady, což si myslím, že za to určitě stojí a i proto je dobře, že na takové akce chodíme a nenosíme tam ty naše starosti a politické preference.
1: No, přiznám se k tomu, že to, že by nás spojila skupina Iron Maiden v roce 2026, je to nesmírně lákavá představa a zároveň pro organizátory Colors je to asi jasně hozená rukavice, kdo by měl být headlinerem příští rok. Probrali jsme festivaly, ale vy jste byl i v zahraničí během toho července.
0: V blízkém zahraničí.
1: To byla ta pohoda, já myslel to vzdálenější, že jste byl v Ankaře.
0: Jo, Ankaru, ano, ano, ano. A tam to nebylo moc o kultuře.
1: Myslím si, že jsme to sledovali, tu cestu celé české delegace. A napadla mě jedna otázka, myslím si, že jsem na ní nenašel odpověď v těch rozhovorech, které jste poskytl médiím po návratu z turecké metropole. Jak velká škoda je to pro vás osobně, člověka, který byl součástí toho nejvyššího vedení NATO, že ten samotný obsah summitu v době, kdy pochopitelně nejsme v jednoduchých časech, tak že je v tom českém prostředí zastíněn sporem o složení delegace a o proceduru. Co to znamená pro vás jako člověka, který byl opravdu vysoko v rámci NATO, to znamená u té hostitelské organizace?
0: Mně to bylo líto, protože si myslím, že jsme mohli věnovat mnohem víc času těm podstatným věcem, které nám právě kvůli těm drobnostem utíkají mezi prsty. A říkám drobnostem přesto, že se v tom sporu jednalo alespoň z mé strany o princip. Princip dělby moci, pravomocí, princip dodržování ústavní praxe, která se tady vyvinula za 30 let. A mě šlo o to, aby vláda se nezačala chovat tak, jako by byla jedinou ústavní institucí v této zemi. I vláda musí respektovat to, že jsou tady různé vrcholy moci, z nichž každý má svůj díl odpovědnosti, svůj díl pravomocí. A pokud má dojít k nějaké změně, tak musí k té změně dojít dohodou. Ne tím, že si kterákoliv z ústavních institucí začne vynucovat a vymezovat svůj vlastní prostor mimo zvyklosti. Takže z tohoto pohledu já jsem to vnímal tak, že nemohu couvnout tomu tlaku, který tady byl a který Andrej Babiš vyjádřil slovy nejezděte do Ankary a bude klid. On by ten klid stejně nebyl, protože pokud takový proces začne, tak potom má tendenci pokračovat. A my to pokračování vidíme například už podaným návrhem na další omezení pravomocí prezidenta, pokud jde o jmenování vedoucích zastupitelských misí, který byl schválen sněmovnou. Takže z tohoto pohledu nešlo o malou věc, ale na pozadí toho principiálního sporu, ale domácího, jsme se nebavili o bezpečnostní situaci v Evropě, nebavili jsme se o tom, co to znamená pro naší zemi, nebavili jsme se o změnách, ke kterým v tomto prostředí dochází a které samozřejmě mají bezprostřední vliv na všechny naše občany.
1: Stála za to ta eskalace, aby ten summit skutečně zapadl? Protože já si myslím, vzhledem k tomu, kde se nacházíme geograficky, že by přirozeně nás, všechny občany, mělo zajímat, jaký je postoj na to v roce 2026, jaká je ta agenda, protože velmi dobře víme, co se odehrává pár set kilometrů od nás.
0: No já právě z toho důvodu jsem na tom summitu chtěl být, protože z dosavadních jednání, která jsem měl, ať už to bylo na Bezpečnostní radě státu nebo na vládě s tematikou obrany, tak jsem nenabyl dojmu, že by se vláda v těchto otázkách úplně orientovala a že by šla správným směrem. A já jsem chtěl z první ruky dostat informace, jak to vnímají spojenci, jak se ta situace vyvíjí, jaká jsou očekávání, ale hlavně, co z toho pro nás plyne, co si z toho summitu budeme muset odnést a udělat naše domácí úkoly, protože se týkají především naší budoucnosti. My to neděláme proto, abychom udělali radost komukoli v Bruselu nebo ve Washingtonu.
1: Jaký závěr summitu si já, co by průměrný občan Česka a průměrný občan členské země NATO, co si mám odnést z toho faktického dění v Ankaře?
0: Tak nejprve dobré zprávy, jo. Dobrou zprávou je to...
1: To bude kratší zřejmě.
0: Tak, bude kratší, ano, něco. Že na to i přes všechny zdánlivé rozmíšky a kritiku, třeba ze strany Donalda Trumpa, je stále tou jednotnou organizací, která zajišťuje kolektivní obranu všem svým členům. A to s veškerou odpovědností říkám a jsem za to moc rád. Zároveň došlo i k ujištění tedy od naprosté většiny spojenců, že vnímají situaci s velkou zodpovědností a jsou připraveni do své vlastní bezpečnosti vložit více prostředků, aby byla věrohodná ke všem moderním hrozbám. Ty negativní zprávy začínají tím, že jsme jedna z mála zemí, a opravdu se to dá počítat na jedné ruce, kde ta odpovědnost se ještě tak úplně neprojevila. To znamená, stále se tváříme, jako by zodpovědní měli být ti ostatní a my nemůžeme, protože si to nemůžeme dovolit. Přitom, když se podíváme na hodnocení v rámci třeba evropských zemí, tak podle ekonomických ukazatelů se pohybujeme někde na konci první desítky. A to znamená, že všichni ti ostatní, kteří jsou za námi ekonomicky a přesto přispívají na nejenom svoji obranu, ale i na tu kolektivní, více než my, no tak nemohou být spokojeni tím, že my jim řekneme, my teď dát nemůžeme, protože nemáme. Protože oni udělali všechno proto, aby měli a aby byli solidární a zodpovědní ke všem ostatním i sami k sobě. A to si myslím, že ještě budeme muset s vládou si probrat, abychom se opravdu nestali těmi, na které se budou ostatní dívat jako na vychytralé, nezodpovědné a sobecké.
1: Po tom summitu se rýsuje iniciativa pro vývoj nové evropské antibalistické obrany. Mělo by tím členem být i Česko?
0: Mělo by a ono těch iniciativ je víc. My jsme se teď bavili právě o té jedné, která vznikla nedávno v Paříži na jednání koalice ochotných, která měla za cíl dát dohromady zkušenosti, schopnosti a kapacity Ukrajiny se schopnostmi a zdroji dalších 9 evropských zemí, které se té iniciativy účastní. A vlastně, kdybych to měl říct velice jednoduše, tak je to tak trochu výměnný obchod, kdy na jedné straně evropské země získávají zkušenosti, které si Ukrajinci mnohdy vykoupili množstvím ztracených životů a dospěli ke zkušenostem, které se bohužel jinak získat nedají. My máme ten luxus, že je můžeme získat a odměnou za to jim poskytneme jak naše zdroje, tak třeba výrobní kapacity, aby ty prostředky pro obranu proti balistickým raketám a dronům mohly uplatňovat v širší míře a mohly zachránit víc vlastních životů. To si myslím, že je nejenom šlechetné z pozice takových obecných hodnot, ale je to i velice pragmatické, když se díváme na potřeby Ukrajiny i naše vlastní.
1: Děkuji za ty plány, ale vracím se zpět domů. Nemáte trochu pocit, že i v odlesku festivalu, léta, bezstarostnosti, spokojenosti v naší zemi, že to, co se děje na Ukrajině a jaká je obecně situace, můžeme se dotknout těch informací, které přišly tento týden z úst litevského prezidenta, můžeme se bavit o tom, co se objevilo na začátku července, že se snažíme ten konflikt vytěsnit a díky tomu vlastně o nákladech na obranu jako občané prostě nechceme slyšet. A v případě, že to tak vnímáte, co se s tím dá dělat?
0: Já si myslím, že ta snaha vytěsnit to špatné je naprosto přirozená. A je to taková sebeobrana našeho vědomí proti tomu, co by nás mohlo paralyzovat. Já nejsem psycholog ani psychiatr, abych šel do hloubky, ale myslím, že všichni známe situace, když je něčeho špatného moc, tak to prostě musíme nějak odblokovat, aby nás to nezničilo. Takže to, co se nazývá únavou z války, je naprosto přirozená věc a nemá smysl si myslet, že jsme kvůli tomu špatní, protože to cítí všichni. Na druhou stranu ale ten konflikt stále trvá, stále umírají lidé, stále přicházejí o obrovské hodnoty a konec je zatím v nedohlednu. A ten konflikt nás ovlivňuje, ať už si to připouštíme nebo ne. Takže je důležité žít dál, protože život jde dál nejenom u nás, ale i na Ukrajině. Lidé se baví, musí samozřejmě si trochu ulevit i od toho tlaku, ve kterém jsou. Uzavírají sňatky, rodí se děti, takže život běží dál, ale to neznamená, že bychom neměli myslet na to, že ten konflikt stále trvá a že bychom měli udělat všechno pro to, aby v dohledné době skončil. To znamená, klidně se bavme, to je naprosto v pořádku, ale jakmile se zase vrátíme k běžnému životu, tak buďme solidární a mysleme na ty, kteří si ten luxus pohodlí a bezpečí dovolit nemůžou.
1: Když jsem tady zmínil ty informace a citace litevského prezidenta, následně ty informace amerických zpravodajských služeb, jak realistické to je, a pochopitelně nechci být některak alarmistický, ale pochopitelně, když si to přečte rodič, tak si pokládá tu otázku, jak číst ty zprávy, jak moc to vnímat a koho jiného se zeptat než vás.
0: No, určitě by nebylo dobře, abychom si tady vytvářeli atmosféru strachu, na které se budeme bát své budoucnosti, to rozhodně ne. Konflikty v lidských dějinách vždycky byly a bohužel zřejmě po dlouhou dobu ještě budou. Pokud stále budeme mít v genech touhu vlastnit, kontrolovat, řídit, ovládat, pak se asi konfliktům ani v budoucnu nevyhneme. Pravda je, že jsme žili po několik desítek let v období míru, které bylo možná bezprecedentně dlouhé, alespoň v Evropě. A i proto si celé generace našich občanů odvykli, že by konflikt mohl být stále součástí naší životní reality. A i to, že se odehrává tak blízko našich hranic, nás vlastně nepřesvědčí o tom, že musíme dělat všechno pro to, abychom takovým konfliktům předešli, alespoň tím, že budeme připraveni se s nimi vypořádat a bránit se. A když to budeme brát tak, že je to součást našich životů, protože nemá smysl si předstírat, že mír je tady prostě jednou provždy a bude jenom proto, že si ho budeme přát. On bude tehdy, když se budeme starat o to, aby zůstal. A budeme proto dělat všechno, co bude potřeba. Ale zároveň nemá smysl podléhat nějaké frustraci, že svět se řítí po šikmé ploše a musí nevyhnutelně skončit v nějakém velkém světovém konfliktu. Tak to rozhodně není. A aby tomu tak nebylo, tak právě musíme dělat všechno pro to, abychom takový vývoj odvrátili. A k tomu například směřuje i to, že budeme v rámci uskupení, ve kterém jsme, dělat všechno pro to, abychom kolektivně byli co nejsilnější, abychom takový konflikt mohli odstrašit nebo odradit někoho, aby ho začal.
1: Je to taková lidská věc, jo? Protože zde jste popsal, jak důležité to setkání bylo, jak důležité informace bychom i my z toho měli mít, ať už ty uklidňující, tak pochopitelně ty, které vedou k jistému druhu obezřetnosti. No, nebyl ten summit z vašeho pohledu fakt tou šancí aspoň k částečnému urovnání sporu mezi vládou a vámi? Člověk si idealisticky představuje to vaše společné vystoupení, zhodnocení. Usilovala jste o to nějakým způsobem vy osobně, abyste s premiérem Andrejem Babišem vystoupili společně?
0: To mě stále ještě překvapuje a tak trochu i pobaví to, že přes veškerou snahu několika měsíců, kdy jsem se snažil nejenom o jednání, snažil jsem se o kompromis, přicházel jsem s různými návrhy, tak stále ještě je hodně lidí a zástupců médií, kteří to prezentují tak, že obě strany tvrdohlavě lpěly na svém a nebyly schopny se dohodnout. Já musím říct, že za těch pár měsíců jsem nejenom navrhl Andrej Babišovi několik jednání. Poslal jsem mu minimálně dva dopisy, další ministrovi zahraničních věcí. Několikrát jsem jemu, ale i veřejně navrhl kompromis, který byl z mé strany velkým ústupkem. A na žádnou z těch snah nepřišla pozitivní reakce.
1: Jakože žádná?
0: No,
1: nebo negativní?
0: Žádná nebo negativní. Negativní to znamená, nemáme teď čas na schůzku, není o čem se bavit.
1: To jsme viděli i v tom veřejném prostoru. A děje se to i v té interní komunikaci?
0: No,
1: nebo je to omezeno na ty veřejné výroby?
0: Ne, to je takhle. Samozřejmě, já mám přímý kontakt s Andrejem Babišem. Když mu napíšu, tak mě odepíše, ale napíše mi, že nevidí důvod ke schůzce. To samé probíhá na úrovni ředitelů kanceláří, kdy se to snažíme řešit po té, řekněme, administrativní linii. Ani tam to moc nefunguje zatím. A já si nedokážu představit, že by takhle to mělo fungovat dál, protože prezident s premiérem se prostě musí bavit, protože mají spoustu sdílených pravomocí, které jsou důležité pro běžné řízení země. A pokud si budou dělat na schvály, což se zatím bohužel děje, no, tak tím bude trpět země. A ani premiér, ani prezident si nemůžou brát vlastní občany jako rukojmí pro řešení vlastních sporů. A já jsem mnohokrát zopakoval, že jsem připraven s Andrejem Babišem i s ostatními ústavními činiteli koordinovat nejenom zahraniční, ale i tu vnitřní politiku, kde máme sdílené pravomoce, že jsem připraven i přes všechna mnohdy velice nepřátelská prohlášení z poslední doby se přes to přenést, protože to vnímám tak, že to neděláme pro sebe, ale děláme to pro tuhle zemi.

0: Přiznám se, že to je můj první rozhovor s prezidentem a logicky mi to velí položit tu otázku i premiérovi a přiznám se, že je mi to jako lidsky líto. Jaké je vyústění téhle situace? Domníváte se, že to takhle skutečně bude pokračovat v horizontu týdnu a měsíců, protože jste řekl správně, to takhle nejde.
1: No z toho,
0: já nevím,
1: co jsem,
0: jestli existuje nějaký jiný komunikační způsob, jestli máte na něj telefon?
1: Telefon mám samozřejmě. Jo. No tak já samozřejmě můžu Andreji Babišovi zavolat kdykoliv. Jde o to, jestli on teda...
0: To zvedne.
1: Za prvé to zvedne a za druhé, jestli bude chtít se vůbec bavit. Já jsem vždycky zdůrazňoval to, že můžeme mít rozdílné názory, ale to neznamená, že bychom měli ten rozdílný názor vnímat jako akt nepřátelství. Bohužel Andrej Babiš takhle často uvažuje. Andrej Babiš řekne v jedné větě, že prezident má na všechno jiný názor a neustále hází vládě klacky pod nohy. Jakoby právě odlišnost názoru byla vlastně podrážením vlády. Já jsem se mnohokrát snažil, zvlášť v těch oblastech, ve kterých jsem přesvědčen, že mám nějakou expertizu, jako je bezpečnost, obrana, tak spíš být vládě nápomocen tím, že dávám návrhy. Já samozřejmě neřídím vládu, ani se o to nesnažím. Kdykoliv jsem s ministry jakýmikoliv mluvil, tak jim spíš dávám podněty k zamyšlení a je na nich, jestli se jimi budou zabývat nebo ne. Stejně tak je to i s premiérem. Já jsem měl snahu některé věci, konkrétně třeba ohledně summitu, jak to funguje a co se na tomto summitu bude projednávat, tak jsem se mu snažil to vysvětlit. Řekl jsem mu, co se od nás bude očekávat a jak bychom k tomu měli přistoupit. Vláda se snažila tvářit tak, že to je čistě její záležitost, že prezident do toho v podstatě nemá vůbec co zasahovat, což samozřejmě není pravda, protože podle ústavy nejenom prezident zastupuje zemi navenek, ale je také vrchním velitelem ozbrojených sil. A navíc za posledních 30 let se z 20 summitů NATO účastnil 19krát prezident jako vedoucí delegace a jenom jednou premiér, a to na žádost prezidenta, protože ten byl zdravotně indisponován v té době. Takže tady vlastně všechno svědčilo pro to, aby prezident byl součástí, minimálně součástí toho procesu a byl spolutvůrcem toho našeho přístupu. Protože nebudeme-li v této věci spolupracovat, tak to tuhle zemi jenom ohrozí. Ne tím, jak říkal Andrej Babiš, že prezident ohrožuje tuhle zemi tím, že pojede na summit. Ale ohrozíme ji tím, když spolu nebudeme mluvit, když se nebudeme snažit hledat nějaký průnik a když nebudeme hledat kompromis, na kterém bychom se mohli shodnout. Není to o tom, která z těch stran, teď myslím prezident nebo vláda, která z těch stran vyhraje, protože pokud se budeme dohadovat...
0: Tak vy ani nesoupeříte přece.
1: Tak prohráme všichni.
0: Na Radiožurnálu posloucháte záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem z festivalu Colors of Ostrava.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Devět hodin, 30 minut. Posloucháte Radiožurnál a aktuální zprávy. Od příštího školního roku by mohl začít platit plošný zákaz používání telefonů ve školách. Dnes to projedná vláda, počítá s tím novela školského zákona. Zákaz by měl platit pro mateřské i základní školy a taky pro nižší stupně víceletých gymnázií. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda labouristické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dni jako premiér po dvou letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. A do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje Vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky v tomto týdnu například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku.
2: Sport.
4: Dánský cyklista Vingegaard odstoupil z Tour de France. Dvojnásobný vítěz slavného závodu si včera při pádu zlomil klíční kost. Za vedoucího Slovince Pogačara se na druhé místo průběžného pořadí posunul Belgičan Evenpool, který 15. etapu ovládl.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
3: Zdržení na dálnici D5 od Rudné a neprůjezdný obchvat Jihlavy, tedy silnice 38. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně trvá silný provoz od Rudné ze 4. kilometru. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, popojíždí i dál okruhem směrem k D1, jako obvykle za Ořech na 18. kilometr. Na pražském okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony brzdí už kousek za dálnicí, osobní auta za Jesenicí. D7 od Slaného před Prahou je plnější od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. a 5. kilometru. K omezení u letiště je to na 10 minut, o něco kratší zdržení naberete i z druhé strany. Od okruhu zpomaluje se za odbočkou na Horoměřice. A teď silnice 38 a kvůli nehodě neprůjezdný obchvat Jihlavy.
5: Mezi dvoma kruháčama směr jakoby na Pelhřimov je velká autonehoda a bude to tam dlouho zavřený.
3: A my dodáme, že provoz na místě odklání policisté, zdržení dlouhé z obou stran zhruba 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje Libor Bouček a speciální host Radiožurnálu.
0: I dál na Radiožurnálu nabízíme záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem, který jsme pořídili na festivalu Colors of Ostrava v sobotu v podvečer. Přiznám se, že opravdu bych podobné otázky nesmírně rád položil i premiérovi Andreji Babišovi, nicméně podle mých informací ten rozhovor na Radiožurnálu 2 roky odmítá a nepřijímá pozvání. Ale proč byla zvolena tahle osobní retorika? Vnímáte vy nějaký konkrétní moment, kdy tohle celé začalo?
1: No tak velmi pravděpodobně to, co Petr Macinka nazval extrémní kohabitací, začalo odmítnutím jmenovat Filipa Turka ministrem. Nejprve zahraničí a poté i ministrem životního prostředí.
0: Jaké nástroje vy máte ještě k tomu, aby se ta situace sklidnila? Protože zatím jste naznačil, že vlastně jste využili skoro všechny.
1: Já rozhodně nechci vést s vládou žádnou žabomyší válku, kde si budeme dělat drobné administrativní či jiné na schvály. To rozhodně není můj styl. Na druhou stranu, i prezident má některé nástroje, které mohou vládě velmi znepříjemnit život. Já je nechci využívat jako prostředek nátlaku, ale chci ty nástroje využívat tam, kde to bude opodstatněné, jako je například schvalování zákonů. Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý. Kromě toho, prezident jmenuje, odvolává všechny velvyslance a vedoucí zastupitelských misí. Tam bez podpisu prezidenta žádný velvyslanec neodjede do zahraničí ani se nevrátí. Vláda bude mít samozřejmě zájem na tom, aby někteří velvyslanci byli obsazováni podle jejich priorit. Já dopředu jsem vždycky avizoval, že se chci s vládou bavit jak o jejich návrzích na obsazování míst důležitých úřadů, těch, kteří jsou jmenováni vládou, že se s nimi chci bavit i o jmenování generálů ze všech bezpečnostních zdrojů, sborů, že se s nimi chci bavit o návrzích zákonů v době, kdy vznikají, a ne až v době, kdy mi přijdou k podpisu na stůl, protože právě třeba i prostřednictvím svých cest do krajů, kdy se bavím s hejtmany, se starosty všech stupňů, bavím se s lidmi, bavím se s firmami, tak sbírám spoustu informací, které jsou pro tvorbu takové legislativy důležité. A já se samozřejmě rád o ty podněty s ministry podělím a v případě, že navrhují nějakou legislativu, tak jsem rád, když můžu slyšet i tu jejich zdůvodnění, protože celý ten proces schvalování potom může být o to snadnější. Pokud to dělat nebudeme, pak samozřejmě celý ten proces bude mnohem delší, bude občas plný nedorozumění, protože pokud si nedokážeme některé argumenty vysvětlit předem, tak pak bude docházet k tomu, že až v době, kdy už vlastně se o nich diskutovat nedá, bude třeba použito veto a přitom se mu dalo předejít. Já si skutečně myslím, že není možné, aby vláda v tomhle způsobu jednání pokračovala dál, protože by jí to do značné míry omezovalo v tom, co chce dělat. To znamená přicházet s novými zákony, naplňovat svůj volební program, a to nepůjde, když strávíme většinu času a energie tím, že budeme spolu soupeřit o to, kdo má menší či větší pravdu.
0: V téhle atmosféře se ve spojitosti s prezidentem republiky používá označení lídr opozice. Co vy vlastně můžete udělat pro to, abyste se nestal součástí toho stranického boje, a jak složité je proti tomuto argumentačnímu nástroji vystupovat?
1: No, víte, ona, to označení lídr opozice je velice pohodlná a život vlády zjednodušující nálepka. Protože pak vlastně cokoliv uděláte, tak lze interpretovat právě tou zkratkou. No samozřejmě, on nám vetoval zákon, protože je lídrem opozice. A jakýkoliv argument k vysvětlení toho veta použijete, bude vnímán prostřednictvím právě toho boje vlády s opozicí. Prezident je z principu nadstranický, navíc prezident volený přímou volbou je volen občany ne pouze ze stran, které jsou dnes opozici, ale mě volilo mnoho lidí, kteří jsou členy anebo voliči současných vládních stran. Když jednám s ministry, tak vůbec nerozlišuju, ze které je kdo strany, ale bavím se s nimi o věcných problémech. Když zvu třeba teď mladé politiky do Lán, tak zvu zástupce všech parlamentních stran, bez ohledu na to, jestli jsou vládní nebo opoziční.
0: Jaké to bylo? Je tam aspoň na tomhle setkání, ze kterého byly vidět krásné fotky a vypadalo to, že to je setkání fakt té nové krve, tak i tam je tak polarizovaná ta politická reprezentace?
1: Ne, tam jsem měl ten pocit úplně jiný než třeba ze sněmovny. Mně to tak přijde, že ti mladí politici, když jsou mezi sebou, tak se dokáží chovat s ohleduplností k jiným názorům, dokážou se chovat kolegiálně. V okamžiku, kdy se dostanou do sněmovny a jsou tam ti jejich starší, zkušenější, ostřílenější kolegové, tak jakoby cítili nutnost si trochu nezadat vstřícností a jsou vyhraněnější, než třeba byli při tom setkání v Lánech. Já si myslím, že to je škoda, protože my jsme bohužel z různosti názorů udělali opravdu osobní bitvy, osobní nepřátelství. Místo toho, abychom se o tom jiném názoru dokázali bavit a snažit se porozumět argumentům, ale hlavně snažit se najít nějakou cestu, ze které potom vyjdeme alespoň částečně spokojení oba nebo více stran. Protože bez toho se opravdu nedá nic dosáhnout. Já jsem možná trochu poznamenán mnoha roky působení v NATO, organizaci, která je založena na konsenzu, je založena na kultuře dosahování kompromisů, a vlastně celá moje práce v pozici předsedy vojenského výboru byla o dosahování kompromisů mezi nejprve 29 a dneska už 32 státy. A tam všechny státy bojují za svoje zájmy, ale ví, že přijde okamžik, ve kterém už prostě musí najít nějaký ústupek, abychom se k tomu společnému postoji nakonec dostali. U nás to takhle kolikrát nefunguje. My si často opravdu tvrdošíně stojíme za svým, aniž bychom byli ochotni ustoupit byť jenom o malý kousek, anebo přiznat té protistraně, že taky udělala něco dobře. A já jsem to tam těm mladým politikům říkal, když mnohdy se bavím s předsedy politických stran a oni mi říkají, no já nemůžu udělat žádné vstřícné gesto, protože to by byla zrada na našich voličích. A já si říkám, jestli skutečně voliči očekávají od svých politických stran, že budou nekompromisně vyhranění a za všech okolností nepřátelsky naladění vůči svým politickým oponentům, anebo jestli by naopak ocenili, kdyby někdo z těch politiků dokázal říct o návrhu protistrany, že ten návrh je opravdu dobrý a že ho podpoří.
0: Vnímáte i to, že díky tomu neklidnému světu, díky obavám, se lidé často uzavírají do těch svých bublin, do bezpečí sdílených a stejných názorů a ta diskuze prostě mizí. Jak nebezpečné to je a hlavně, jak nebezpečný je ten exponenciální nárůst téhle nálady.
1: Já bych řekl, že to je mimořádně nebezpečné, protože nás to zbavuje schopnosti komunikovat, ochoty naslouchat a přemýšlet o argumentech. Mnohokrát neslyšíme názor, že žijeme v době postfaktické, kdy fakta už ztrácejí na významu a to, co je důležité, je, jak to vypadá, jak to vnímáme. A tím, že se mnoho lidí dnes nesnaží ani moc pochopit podstatu problému, tak vlastně se uzavíráme do takových názorových bublin, které přijímají nějaké dogma. A to dogma si nechtějí nechat narušovat právě nějakou debatou o argumentech, protože v té mimořádně složité době, která nás obklopuje, se spoustou věcí, se kterými si nevíme rady, tak je mnohem jednodušší věřit nějakému jednoduchému dogmatu a nenechat si ho narušovat jinými názory. Proto se asi tolik lidí dnes ani nesnaží vést nějakou diskuzi, ale spíš, když někdo přistoupí k ním s opačným názorem, tak ho okamžitě zařadí mezi nepřátele, protože jim narušuje tu jejich bezpečnou bublinu, ve které se cítí dobře, protože jsou v ní všichni souvěrci, kteří uvažují úplně stejně. Tohle je samozřejmě velice špatná cesta. A proto kdekoliv jsem, tak se snažím říkat lidem, mluvte spolu. Mluvte spolu nejenom přes sociální sítě, ale zkuste se poslouchat. Zkuste se na chvilku oprostit od předsudků, že zástupce té či oné politické strany nebo názorové skupiny je a priori můj nepřítel. A zkusme ho aspoň vyslechnout, co na těch jeho názorech je racionální, protože většinou se tam skrývá nějaká obava. A ta obava je samozřejmě sama o sobě racionální. A je potřeba se bavit o tom, jak ty obavy rozptylovat, ne v nich lidi utvrzovat.
0: Ještě jedna věc mě zajímá a možná bude zajímat i posluchačky a posluchače Radiožurnálu, protože ono to není jednostranné, nejen vy jste jel na festivaly, i představitelé vlády. Asi jste zaznamenal, že dva členové vlády vyrazili do Strážnice. Ale zajímá mě vážně jedna věc. Jak vy, co by prezident republiky, vnímáte ten pískot na ministra kultury? Není i tohle přesně ten znak té polarizace?
1: Je to samozřejmě důsledkem polarizace. Je to taky ale bohužel reakcí na poměrně vypjatou atmosféru, kterou někteří politici ještě schválně přiživují. A to si myslím, že je špatně.
0: Posloucháte Radiožurnál a je na čase přijít k tomu, co nám dodá úsměv. Jak jste si užíval ženské finále ve Wimbledonu?
1: No, byla to krása, protože v podstatě člověk mohl říct, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak to dopadne dobře.
0: A budete mít někoho na návštěvě hlavně.
1: No a přesně tak. Když jsme se na to koukali, tak já jsem samozřejmě měl velkou radost, když jsem se dozvěděl tu novinu, že to bude české finále. Dostal jsem spoustu často dobře míněných rad, že u toho rozhodně nesmím chybět, že bych měl hned sednout na letadlo a vyrazit do Londýna. Já jsem tomu pokušení odolal určitě i z části na základě velice racionálních úvah mé ženy. A nakonec jsem byl rád, že jsem tam nevyrazil, protože bych
0: manželky jsou nejracionálnější, znám to.
1: Manželky většinou ví, co je pro nás dobré.
0: Naprosto, přesně tak. Já o tom mluvím v té souvislosti, že to byl další moment, který tu polarizovanou společnost absolutně spojil. Je mi úplně jasné, že v restauračních provozech, na tenisových kurtech, tenisových areálech se sešli příznivci mnoha názorových proudů a společně drželi palce dvěma Češkám, což je věc naprosto nevídaná. Myslím, že teprve časem nám dojde, jak významné to bylo. Ale člověk může pokračovat dál, ty úspěchy vědecké, Škoda jako druhá nejprodávanější automobilová značka v Evropě. Jak moc si dokážeme uvědomit ten český kapitál, který máme, a jak moc na něj dokážeme být hrdí. Je to v našem DNA?
1: Částečně ano. My dokážeme být hrdí a především teda u těch sportovních výkonů, tam se dokážeme sjednotit alespoň nakrátko téměř všichni. A pak dokážeme opravdu i na tu vlajku být velice, velice hrdí. Ale řekl bych, že obecně při srovnání s jinými národy, a měl jsem tu příležitost pracovat s mnohými, my jsme k sobě kritičtější, než je potřeba. Kritičtější, než jsou třeba jiné národy vůči sobě. No, já si nemyslím, že to je úplně špatně. Být k sobě kritický je určitě lepší, než si myslet, že jsme ve všem nejlepší a být o tom tak přesvědčen, že začnu být všem kolem protivný. Ale my si musíme víc připomínat ty úspěchy. A to nejenom ve sportu, ale i třeba ve vědě, v biznisu, protože máme mnoho úspěšných firem, mnoho českých vědců i mladých prorazilo do světa a dnes jsou velice respektovaní. Myslím si, že se zároveň můžeme alespoň občas pochválit tím, že jsme přes všechna rizika a problémy stáli ještě jednou z nejbezpečnějších zemí, nejenom v Evropě, ale i na světě. Že jsme zemí, která má velice solidní sociální systém, a i když mnoho lidí má samozřejmě problémy, tak ty problémy nejsou tak výrazné, jako jsou v jiných zemích, mnohdy i v těch, na které se díváme s jistou mírou závisti. Takže je opravdu hodně věcí, které bychom si měli zdůrazňovat, že jsou u nás dobré a že bychom měli si považovat toho, v jaké zemi žijeme.
0: Pozice prezidenta republiky objíždíte celou naši zem, vidíte mnohé lokality, které, když to řeknu měkce, mohou být často opomíjeny. Já jsem tady zmínil ten tenis, zmínil jsem tu českou autoznačku, ale na co bychom mohli být hrdí za 10-15 let? Co vidíte kolem sebe a co je třeba z toho vašeho pohledu oblast, člověk, skupina lidí, na kterou bychom se mohli zaměřit? Co vás z těch cest za poslední dobu tak zaujalo?
1: No, to, co mě zaujalo asi nejvíc, je ten propastný rozdíl mezi dojmem, který si uděláme o životě kolem nás z médií a sociálních sítí, a mezi tím, který je v tom fyzickém světě. Na sociálních sítích je množství negativity, často zloby, a v běžném životě zdaleka to není tak špatné. Já bych asi neřekl, na kterou skupinu zaměřit pozornost z hlediska nějakých očekávání a perspektiv do budoucna. Já bych spíš na základě těch mnoha cest a mnoha rozhovorů, které jsem vedl, se snažil, aby vláda, nebo spíš vlády, a všichni volení politici se snažili vytvářet podmínky pro to, aby lidi mohli být iniciativnější, aby mohli uplatňovat to, co umí a čemu mnohdy rozumí líp než politici na té centrální úrovni, protože v těch problémech a nebo naopak v dobrých zkušenostech přímo žijí, takže vědí, co s tím. A mnohdy právě to odstraňování bariér, vytváření podmínek pro růst je asi tím největším úskalím, protože vlády celkem logicky asi mají tendenci všechno řídit. Mnohdy ale je lepší, když všechno neřídí a jenom nastaví mantinely, a vytvoří podmínky pro to, aby si lidi na úrovni krajů a obcí mohli spoustu věcí řídit sami, protože si je často budou řídit lépe než kterákoliv vláda.
0: Když jste narazil na ty sociální sítě, možná se shodneme na tom, že ta nejlepší sociální síť ještě pořád v těch českých podmínkách bude hospoda, kde vlastně ty lajky mají tu nejlepší podobu. Zároveň ty komentáře jsou nejcennější, protože jsou z očí do očí. Ale vážně, jak moc dokážou sociální sítě, ty digitální, erodovat či poškozovat demokracii? Je tohle velké nebezpečí?
1: Sociální sítě mají bohužel moc otrávit atmosféru ve společnosti a vidíme to nejenom u nás, vidíme dnes téměř z dennodenních přenosů ze Spojených států, co dělá novodobá propaganda s vědomím tak hrdého národa, jako jsou Američané, ale vidíme to i v evropských zemích a samozřejmě vidíme to i u nás. Proto já si myslím, že je na místě vést diskuzi i o tom, jak sociální sítě fungují. Ne tím, že je budeme zakazovat nebo omezovat, to by určitě nebylo dobře, ale, a teď to říkám ke zvážení, vím, že zase se mi to vrátí jako bumerang.
0: Nejen tohle.
1: Zkusme vést diskuzi o tom, jestli by prostředí sociálních sítí nemělo být zrcadlem tomu fyzickému, jinými slovy, abychom i na sociálních sítích měli svoji identitu. Protože budeme-li na sociálních sítích vystupovat pod svým jménem a tváří, v naprosté většině případů se budeme chovat mnohem kultivovaněji, než když se můžeme schovat za anonymitu a pak si bez jakéhokoliv postihu na kohokoliv vylít kýbl špíny, zmavit se tak nějaké svojí vnitřní frustrace a poškodit tím mnoho dalších lidí.
0: Jste nejvyšší ústavní činitel? Je jasné, že kolem vás je tým, který je lojální, ale napadá mě, jak moc takhle vysoko existuje riziko, říkejme tomu, bubliny souhlasu. To znamená, kdo je dnes ten člověk, který vám, kromě manželky, dokáže říct, pane prezidente, tentokrát se mýlíte. A kdy jste ho naposledy poslechl?
1: Je dobře, že jste zmínil manželku, protože ta mě opravdu, řekl bych to správné, nepokřivené zrcadlo nastavuje dost často. A já jsem za to rád, protože ono to je potřeba.
0: Já taky.
1: Ne vždycky mě to potěší teda, ale musím říct, že mnohokrát má pravdu, protože přece jenom ženy mají instinkt, který nám chlapům dost často chybí. Ale z toho nejbližšího okolí samozřejmě, že mnoho lidí vám nebude říkat to, o čem tuší, že se vám nebude líbit. Na druhou stranu, já jsem se vždycky snažil vytvářet v týmu, se kterým jsem pracoval, takovou atmosféru, aby se lidi nebáli říct jiný názor, jiný pohled na věc, protože já jsem zvyklý si dělat závěry sám, ale rád mám perspektivu co nejširšího okruhu lidí, protože máme každý nějakou unikátní zkušenost, nějakou dovednost, se kterou vždycky vás mohou obohatit a proto je dobré naslouchat. Já se na to snažím a když mám třeba nějakou představu, ale pak lidé z týmu kolem mě přijdou s nápadem, o kterém byť vnitřně nerad musím uznat, že je lepší, tak nemám problém ten jiný návrh přijmout a dosavadní názor změnit.
0: Takže nebyl jste konkrétní, jediná konkrétní osoba, která zazněla, je manželka a u toho to zůstane. Tak tomu mám rozumět.
1: Ale i lidé z týmu, ale já je samozřejmě tady nebudu vystavovat.
0: Ano, chápu to. Vy jste říkal, že prezidentskou funkci nevnímáte jako naplnění ambice, ale jako službu této zemi. Je ta služba teď důležitější, než byla v tom roce 2023, anebo v roce 2022?
1: No, do značné míry ano, protože když se na to dívám z posledních několika měsíců a vidím některá opatření, která se už buď dějí, nebo jsou připravovaná a která se velice podobají opatřením přijímanými před lety v Maďarsku, nebo na Slovensku, ale i v některých jiných zemích, Na konci těch opatření bylo většinou určité omezení demokracie nebo zpochybnění role té země v rámci Evropské unie nebo NATO, tak samozřejmě takový vývoj mě nenaplňuje žádnou důvěrou ani optimismem. A pokud bude potřeba, tak samozřejmě se budu vždycky vyslovovat pro to, abychom takové kroky nedělali, anebo abychom je korigovali tak, že nebudou tak škodlivé. V tom se samozřejmě budu s některými zástupci současné vlády lišit, ale znovu říkám, já to nevnímám jako důvod k nepřátelství, vnímám to jako důvod k větší koordinaci, k větší diskuzi.
0: Vy jste tu kandidaturu na, do první volby prezidenta republiky oznámil těch 129 dnů do té volby, do prvního kola. Jste v současné době opakovaně spojován s tím, že děláte kampaň, jsou to velká prohlášení, to opakování de facto nejde zastavit. Není ta správná chvíle odtajnit ty plány a říct jasné ano nebo ne?
1: Já jenom začnu tím vyhlášením mé kampaně, nebo začátku mé kampaně. Víte, ono, mnohdy, když chcete odvést pozornost od toho, co děláte sám, tak je velice účinné, když z toho obviníte svého protivníka. Takže já mám občas pocit, že právě Andrej Babiš a někteří lidé kolem něho začali velice intenzivní antikampaň, aby buď znemožnili, nebo znechutili možnou kandidaturu Petru Pavlovi.
0: No a v tom případě mě napadá, jestli teda není jako...
1: No, já vím, kam míříte. Já si myslím, že zatím je opravdu ještě brzo. Jsme rok a půl téměř od příští volby a já si nemyslím, že bychom rok a půl chtěli opravdu žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo. Na druhou stranu vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. A proto jsem připraven ve vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
0: Děkuji vám mnohokrát. Dámy a pánové, prezident republiky Petr Pavel.
1: Děkuji.
0: Loučíme se s těmi, co přišli do gongu, loučíme se s posluchačkami a posluchači Radiožurnálu. Zachovejte nám přízeň.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
6: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Caustidisová a zprávy.
7: Vláda by dnes měla projednávat navyšování důchodů, přidávat chce lidem nad 80 let. Spojené státy potvrdily smrt dalšího vojáka na Blízkém východě a znovu zaútočili na Irán. Fotbalisté Španělska vyhráli po druhé mistrovství světa. Ve směru ze Štěrbohol na úrovni Černého mostu řeší nehodu nákladního a osobního auta. A bude většinou polojasno hlavně na jihu. V severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem už od 80 let a ne od 85 jako teď.
8: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
9: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
8: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
10: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
8: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
7: Irán vypálil odvetné střely za americké útoky. Sirény se rozezněly v Bahrajnu. Teherán tvrdí, že zasáhl americké vzdušné síly na základě v Kuvajtu. Americká armáda útočila na cíle v Iránu devátou noc po sobě. Tvrdí, že se snaží omezit iránské schopnosti útočit na lodě v Hormuzském průlivu.
11: Americký prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že údery jsou pomsta za zabité americké vojáky. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že další voják zemřel v Iráku na severu země, když v sobotu likvidoval nevybuchlou munici ze sestřeleného iránského dronu. Na jordánské vojenské základně taky našli lidské pozůstatky. Spojené státy prověřují, jestli patří vojákovi pohřešovanému po iránském balistickém a dronovém útoku v pátek, kdy přišli o život dva jiní příslušníci amerických ozbrojených.

0: Jersey rozhodl střídající útočník Ferran Torres. Španělé dostali na turnaji jediný gól. Přispěl k tomu i obránce Pedro Porro.
1: Osobně jsem nesmírně šťastný, ale vlastně pořád v šoku. Myslím, že to ještě pár dnů potrvá, než tomu uvěřím. Chci poděkovat všem, kteří nás podporovali od první minuty turnaje. Nedokážu si představit, jak to teď vypadá ve Španělsku.
0: Nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé byl z 10 góly nejlepším střelcem turnaje. Jako první v historii šampionátu tak obhájil zlatou kopačku. Pilot Mercedesu Andrea Kimi Antonelli ovládl velkou cenu Belgie vozů Formule 1. 19-letý Ital zvítězil před Monačanem Charlesem Leclerkem z Ferrari a třetím Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Praze na okruhu u Černého mostu a překážka v Brněnské u Opatova. V Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k D10 opatrně těsně před sjezdem do Chlumecké. Na 59. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním a blokují pravý i odbočovací pruh. Kolona začíná už před sjezdem na Běchovice, plní se i sjezd z dálnice D11 na okruh. A pomalu se jede i dál za nehodou. Fronta se sune i Novopatskou směrem k opravované Kbelské. Z druhé strany před Kbelskou panuje klidný provoz, jak na ústecké D8, tak následně v Cínovecké. Na příjezdu do hlavního města směrem z brněnské dálnice D1 zhoustl provoz před sjezdem na Opatov okolo 2. kilometru. Kratší kolona popojíždí za sjezd, tam v jízdním pruhu překáží porouchané vozidlo. Na silnici 57 na výjezdu z Nového Jičína směrem do Valašského Meziříčí opatrně před Bludovicemi. Záchranáři zasahují u vážné nehody osobního auta, dá se projet kyvadlově z obou stran, se krátce zdržíte. A část jižního obchvatu Jihlavy silnice 602 mezi kruhovými objezdy zůstává kvůli nehodě v obou směrech neprůjezdná. Dopravu na místě odklání policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na jihu bude většinou polojasno, na severu čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky, večer se má vyjasňovat, teploty 18 až 23 stupňů a na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Víkend nám dal trochu oddechnout od toho horkého počasí a většina řidičů myslela na jediné, natankovat nebo nenatankovat do zásoby, než přestanou platit od pondělí ceny benzínu a nafty a stropy. A všichni byli zvědaví, jak to se to projeví v cenách od nového týdne. No a právě to už od rána sledují i reportéři radiožurnálu, takže Praha ide jednička a brzy pokračujeme dál. Tady je pondělní dopolední radiožurnál. Vítejte a dobrý den.
2: Dopolední radiožurnál
6: a Jiří Chum.

0: Dneškem skončila mimořádná vládní regulace cen pohonných hmot, přestaly platit cenové stropy na benzín i naftu a zároveň se u nafty vrátila spotřební daň na původní úroveň. Řidiči tak znovu tankují za ceny, které si bez omezení určují čerpací stanice. Jak se to promítlo do cen na pumpách v hlavním městě, řekne nejdřív reportér Mikuláš Vochoska. Dobrý den.
1: Dobrý den. Na většině čerpacích stanic v okolí Karlovarské a Bělohorské ulice v Praze 6, které jsem viděl, zůstaly ceny stejné jako včera. Vláda naposledy ceny zastropovala v pátek a strop platil po celý víkend. Ve srovnání s pátkem ale benzín v metropoli většinou podražil o několik desítek haléřů a nafta na některých pumpách až o 2 koruny za litr. Například tady na Slánské ulici v Praze nafta zdražila o 1 korunu a benzín o 60 haléřů. U čerpací stanice v Českobrodské ulici v Dolních Počernicích nafta zdražila o 2 koruny a 40 haléřů a benzín o 1 korunu 40 haléřů. Další růst cen se dá očekávat hlavně u nafty, a to zejména kvůli návratu spotřební daně.
0: Říká reportér Mikuláš Vochoska z hlavního města a na dálnici D1 u Jihlavy je ještě reportérka Tereza Pešoutová.
2: Hezké dopoledne. Já jsem teď na čerpací stanici na 112. kilometru ve směru na Prahu a tady ta změna ceny přišla teprve asi před hodinou. Ještě ráno tady řidiči tankovali naftu za 42 korun a 10 haléřů za litr. Kolem 9. hodiny se ale cena na stojanu navýšila o více než 2 koruny na 44 korun a 50 haléřů. Cena benzínu tu zůstává zatím stejná jako o víkendu, a to 43 korun a 10 haléřů za litr. Ceny pohonných hmot se ráno neměnily ani u většiny čerpacích stanic v nedaleké Jihlavě. Zdražení jsem cestou na dálnici D1 ale zaznamenala na benzínce na dálničním přivaděči. Ještě včera tam stál litr nafty 42 korun a 10 haléřů, dnes už od rána za něj řidiči platí 44 korun a 50 haléřů. Jde tedy o úplně stejné zdražení jako tady na dálnici D1.
0: Odkud se živě přihlásila reportérka Tereza Pešoutová. 10.11 posloucháte dopolední radiožurnál. Pokud jste za volantem, šťastnou cestu a samozřejmě vám všem krásné pondělní dopoledne. Posíláme Snow Patrol.

0: Žadatelé o rekvalifikace se letos často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. V prvním pololetí se tak s podporou státu rekvalifikovalo asi 6x méně lidí než loni za stejné období. No a my detaily probereme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Dermot Kennedy je skoro 10.20, posloucháte dopolední radiožurnál. Lidé, kteří schání práci v novém oboru, můžou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí. Loni to přitom bylo 6x víc.
1: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
2: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
1: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
4: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
1: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
5: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
1: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A dálnice D7 směrem z Prahy do Chomutova je teď za Panenským Týncem na 39. kilometru kvůli nehodě zcela uzavřená. Poslední volný sjezd je na exitu 37. Opakujeme, D7 z Prahy do Chomutova za Panenským Týncem na 39. kilometru uzavřená. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrénko, no tak ji řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Innogy.
3: Radiožurnál 10.30. Teď zprávy a Kateřina Clausidisová.
4: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Zjistil to Radiožurnál. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Komise podle něj rozhodnutí na konci června odložila a měla mít další jednání. Ministr Vojtěch reagoval, že se s různými pohledy komise seznámil. Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s kukuřicí plující v Černém moři. Úder zabil 10 lidí. Zpráva ukrajinských námořních přístavů to na Facebooku tvrdí s tím, že se podařilo zachránit 8 členů posádky. Loď podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau a má tureckého majitele. Maďarský premiér Peter Maďar chce dnes požádat šachistu Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar ho označoval za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezidentské pravomoci dneškem dočasně přebírá šéfka parlamentu. Správa železnice zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy. K poškození mostu došlo koncem roku 2022, a to při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu to ale není průkazné.
5: Sport.
4: Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech titul mistrů světa. Ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. Na pražské Štvanici začne zhruba za půl hodiny ženský tenisový turnaj WTA. Zúčastní se ho celkem 11 Češek. Dnes do něj vstoupí i obhájkyně titulu Marie Bousková. Finále je na programu v neděli.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D7 za Panenským Týncem a zdržení na 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou. Dálnice D7 z Prahy do Chomutova za Panenským Týncem na 39. kilometru zůstává kvůli vyšetřování nehody neprůjezdná. Sjíždět se dá exitem 37 a pokračovat po souběžné silnici 7 na Sulec a Chlumčany. Exitem 45 se na dálnici vrátíte zpět. Silnice 38 mezi Kolínem a Čáslaví, dlouhé až 20-minutové kolony z obou stran. Je to kvůli překážce před odbočkou na Libenice. Projíždí se tam kyvadlově jedním pruhem. A v Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 stále opatrněji, těsně před sjezdem do Chlumecké. Na 59. kilometru už sice následky nehody odklidily do odbočovacího pruhu. Kolona zůstává hodně dlouhá. Začíná už na jižní spojce za Lanovým mostem a stále se plní i sjezd z dálnice D11 na okruh a hodně pomalu se jede i dál následně za nehodou. Fronta se sune i Novopatskou ke Kbelské. Další zelená vlna za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na jihu bude většinou polojasno, na severu čekejte oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky, večer se vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Kolik zprávy? Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Je pondělí 20. července, teď jsou skoro 4 minuty po půl 11. Dobré dopoledne přejeme.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Španělé už v noci oslavovali vítězství na mistrovství světa ve fotbale a oslavy dnes budou pokračovat triumfální jízdou ulicemi Madridu a právě tam se vydáme za chvíli s naším zvláštním zpravodajem.

0: Vet, dopolední radiožurnál 10 hodin a 40 minut. Ve spontánní oslavě se v ulicích španělských měst a městeček v noci změnilo sledování finálového zápasu fotbalového mistrovství. Krátce po půlnoci v něm Španělsko porazilo Argentinu. Radost z vítězství skalila zpráva o smrti 13-letého chlapce v provincii Salamanca. Zřítila se na něj část fontány. Jak budou vypadat dnešní oslavy, kdy do Španělska přiletí vítězní fotbalisté? Ptát se budu teď našeho zvláštního zpravodaje Pavla Nováka, který je v Madridu. Pavle, vítám tě v dopoledním radiožurnálu. Dobrý den.
1: Hezké ráno z centra Madridu.
0: No a jaké to přivítání je pro španělské fotbalisty připravené?
1: Tak víme, že mají dosednout na letiště Barajas tady v Madridu někdy před 13. hodinou. Potom asi budou mít nějaký čas na odpočinek, přece jenom ten transoceánský let, to také není úplná legrace, když dá se předpokládat, že tam se bude slavit, známe to ostatně také z příletu našich hokejistů z Nagana. Potom je čeká audience u krále Felipeho VI. A jeho manželky Letícia a také korunní princezny Leonor, takže pojedou do paláce Sarsuela. Tam by měly být někdy ve 4 hodiny odpoledne, potom ještě mají naplánované setkání s premiérem Pedrem Sánchezem. Tam není úplně jisté, kdy to bude, protože on se má ještě stavit cestou ze Spojených států v Alžírsku, ale snad teda k tomu setkání v paláci Moncloa dojde. No a potom mají nasednout do dvoupatrového autobusu s odkrytou střechou a mají provést tu triumfální cestu ulicemi, která skončí tady nedaleko na náměstí bohyně Cibeles, kde už je to připravené. To je ikonické náměstí s velkou bílou budovou radnice a také s Národní bankou. Ta radnice připomíná trošku Českou Hlubokou, ale je to mnohem větší a je to z jiného období. Tak tady už je připravená velkoplošná obrazovka, pódium, plátna, tak tam bude ta hlavní oslava na náměstí Cibeles.
0: Co se vůbec stalo ve městě Ciudad Rodrigo v provincii Salamanca, kde, jak už jsme zmínili, při oslavách mistrovského titulu zemřel 13-letý chlapec?
1: To byla tragická událost, kdy krátce po půlnoci, když tedy se začalo slavit, tak tam několik chlapců vlezlo do fontány. Asi bylo horko, ano, bylo tady nějakých 36 stupňů během dne, tak tam se cachtali v té fontáně, která má ještě, nebo měla nad sebou ještě takovou další nástavbu, takový talíř, no a ta betonová nebo kamenná fontána se zkrátka zřítila, ta horní část, spadlo to na ně, záchranáři je vytáhli, ale ten chlapec po převozu do nemocnice zemřel, proto tedy starosta Ciudad Rodrigo vyhlásil 3denní smutek a tam se rozhodně tedy dnes slavit nebude.
0: Pavel Novák z Madridu pro dopolední radiožurnál. Pavle, díky, nashledanou.
1: Hezké dopoledne.

Anna K. a její kovboj v 10 hodin 46 minut na Radiožurnálu. Jeden nenápadný rukopis, dvě různá písma a objev, který překvapil hudební svět. V Paříži našli dosud neznámou Mozartovu hudbu a s rozluštěním objevu pomohla i jedna česká odbornice. Poslechněte si víc do 11. hodiny.

0: Desítky let ležel bez povšimnutí v depozitáři francouzské národní knihovny v Paříži. Teď se ukázalo, že sešítek ukrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, a to i s jeho rukopisem. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Antoine Pierre Gua z národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Radiožurnál, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka, celým jménem Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guin, byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Jensl, Radio

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Clausidisová a zprávy.
2: Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Fotbalisté Španělska jsou po 16 letech mistry světa. Na dálnici D7 směrem z Prahy do Chomutova za Panenským Týncem už je po nehodě obnovený provoz. A počasí na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument pomenší úpravách schválí.
3: To stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
2: Podle Tejce ústavní soud taky neposlal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
4: We will take power from Westminster and Whitehall.
5: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra Labouristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Pracovníci slévárny v Horní Kalné odlévají repliku vodního díla Prameník ze 60. let minulého století. Má se vrátit do pražských Ďáblic, odkud ho někdo v roce 2007 ukradl. Praha 8 chce taky upravit okolí sochy. Replika bude 8. září v kulturním domě Ládví, říká pražský radní a zastupitel městské části Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
6: Pak bude uchován depozitáři do té doby, než bude hotovo celé okolí, aby tam potom mohl krásně se vsadit. Vznikne tam odpočinková zóna, budou vysázeny některé nové druhy stromů a zároveň tam budou vybudovány i parkové cestičky.
7: Sport. Španělští fotbalisté slaví

0: Pro celý tým mám ale za tento turnaj jen slova chvály.
1: Tengo palabra de agradecimiento eterna para este grupo.
2: Nejlepším hráčem mistrovství světa byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Nejlepším střelcem se stal s 10 brankami Francouz Kylian Mbappé, který jako první fotbalista v historii světových šampionátů obhájil zlatou kopačku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D7 za Panenským Týncem na D1 zdržení před Brnem. Z D7 neseme spolu s Národním dopravním informačním centrem dobré zprávy. Ve směru z Prahy do Chomutova za Panenským Týncem na 39. kilometru už následky nehody odklidily. Provoz obnovený, odklon dopravy na exitu 37 ukončený. Na D1 z Vyškova do Brna přetrvává silnější provoz. Fronta je nesouvislá, dost dlouhá. Chvílemi se zpomaluje už před sjezdem na Rousínov. Výrazněji pak v okolí Holubic na 211. kilometru. Vše se rozjíždí až za exitem 196 Bratislava. Na D1 směrem z Prahy přímo v Brně jen krátké zdržení mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. D2 plnější jen od Bontřic ze 3. kilometru. 38. z Kolína do Čáslavy zůstává značně ucpaná. Brzdí se už na výjezdu z Kolína u Šťáralky, z druhé strany u odbočky na Kaňk. Příčinou je porouchané vozidlo na úrovni Libenic, jede se tam Kivadlově jedním pruhem. A v Praze popojíždí kolony na okruhu, jak na jeho východní části, dál i v Novopatské směr k Belská, tak na té hlavní z D1 k letišti. Pokračuje navíc i regulace vjezdu do obou tunelů, první část kolony před Jesenicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Na jihu bude většinou polojasno, na severu čekejte oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháňky, večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: Jak už z našeho zpravodajství víte, Správa železnic žaluje Brno o desítky milionů jako náhradu škody za poškozený most přes řeku Svratku. Spor o viníka začal na konci roku 2022 a teď se podle našeho zjištění dostal k soudu. A tak detaily nabídneme v dopoledním radiožurnálu v dalších minutách. Hned po 9. Dobré dopoledne.
3: Dopolední radiožurnál
7: a Jiří Chum.

0: Správa železnic se obrátila na soud, aby Brnu nařídil zaplatit přes 30 milionů korun. Jde o náhradu škody způsobenou poškozením mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. Problémy tam nastaly na konci roku 2022 a celá věc podle zjištění Radiožurnálu vyústila žalobou. Reportér Tomáš Kremer nabídne podrobnosti. Tomáši, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Možná ještě předtím na začátek připomeňme, co se koncem roku 2022 stalo.
1: Ano, pár dní před Štědrým dnem museli železničáři na 2 dny úplně zastavit provoz na historickém mostu ve směru z hlavního nádraží na jih, včetně trati pro dálkové vlaky na Břeclav. Bylo to v době, kdy firma pro magistrát v korytě řeky pod mostem stavěla protipovodňová opatření, tedy upravovala koryto řeky a železničáři zjistili, že most se rozpadá. Provoz se později podařilo obnovit, ale jenom částečně. Lidé z některých směrů několik měsíců omezovala dlouhodobá výluka kvůli opravám.
0: Kdo za poškození mostu může?
1: Brno se na tom pokoušelo se správou železnice dohodnout. Podle mluvčího města Filipa Poňuchálka to stále není průkazné, respektive znalecký posudek, který pro Brno i pro železničáře zpracovalo České vysoké učení technické, podle něj neurčil jasného viníka. Správa železnice v tom ale zjevně jasno má, protože nám teď potvrdila, že se už v únoru obrátila na městský soud v Brně, aby městu nařídil zaplatit přes 30 milionů korun. Soud ovšem zatím nerozhodl.
0: Jak Brno na podanou žalobu reagovalo?
1: Mluvčí Poňuchálek uvedl, že vedení města by rádo vrátilo celou věc, cituji, zpátky ke kulatému stolu, tedy aby se obě strany sporu pokusily mimosoudně dohodnout. A tento stejný postup magistrát volí i ve sporu s Českými drahami. Ty na Brno už podali loni v prosinci před žalobní výzvu s žádostí o zaplacení víc než 10 milionů korun za způsobené škody, ale ani v tomto případě ještě žádné rozhodnutí nepadlo.
0: S reportérem Tomášem Kremerem jsme teď probrali v dopoledním Radiožurnálu soudní dohru poškozeného mostu přes řeku Svratku. K tomu mělo nebo došlo před Vánocemi v roce 2022. Tomáši, díky a naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Tady dopolední Radiožurnál, 11 hodin a 15 minut, no a my se ještě jednou vrátíme k fotbalovému mistrovství světa. Španělé slaví, víme, že po 16 letech jsou ve fotbale znovu nejlepšími na světě a obzvlášť si užívají, že jim trofej předával Donald Trump, který jejich zemi hrozil ukončení obchodních vztahů. Poslechněte si poslední reportážní zápisník z fotbalového mistrovství ještě do půl 12.
1: Radiožurnál, každý den s vámi, i o prázdninách.

0: 10 minut před půl 12. Radiožurnál a slíbený fotbal.
1: Zápisník Jana Kaliby.
2: Pohled do zákulisní mistrovství světa ve fotbale.
0: Sešli se na jednom místě Lionel Messi, Donald Trump, Madonna se Shakirou, ale středem pozornosti byl někdo úplně jiný. Po 120 minutách hry o skoro půlhodinové poločasové hudební show vyhráli Španělé finále fotbalového mistrovství světa 1-0 po prodloužení. Argentinu ani jednou nenechali vystřelit na branku. Trofej evropským a nově i světovým šampionům na stadionu v New Jersey předal americký prezident a fotku s nimi chtěl tolik, že ho z pódia musela odvádět šéf Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino. A pak už se jenom slavilo.
3: Cesta ze stadionu vede po finále oceánem bezbřehého červeno-žlutého veselí. Španělky a Španělé tady rozjařeně poskakují a zpívají, že jsou mistry světa. Ale velkým hitem je tady také popěvek s otázkou, kde je Leo Messi. Po zápase, ve kterém Argentina ani jednou nevystřelila na branku, je to docela přiléhavá otázka a Španělé si ji samozřejmě se sarkazmem sobě vlastním velmi vychutnávají. A Leticia, Španělka, která tady v New Yorku žije, už plánuje, kde bude pro Španěly nejlepší tenhle úspěch kolektivně oslavit.
4: Máme velkou radost. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Sibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání.
5: To je Unión y supongo que iremos ahí a nuestra Cibeles.
3: Na rozdíl od hráčů svého týmu, Argentinci na tribunách i ve finále předvedli úctyhodný výkon, odpracovali, odspívali to opravdu až do konce. I když potom někteří skončili v slzách a s tvářemi v dlaních. Řada z nich ale při odchodu ze stadionu, tak jako Mauricio, bude ale na tuhle cestu až do finále vzpomínat v dobrém. A konec konců tady v New Jersey zřejmě viděli poslední Messiho zápas na mistrovství světa za Argentinu. Když hlasatel na stadionu oznámil jméno nových mistrů světa, pohár jim spolupředával také americký prezident Donald Trump. Z ochozu to sledovali Filip VI a Leticia, španělský královský pár, nebo také premiér Pedro Sanchez. A dost možná u toho cítili docela satisfakci vzhledem k velmi tvrdé rétorice Donalda Trumpa vůči Španělsku v poslední době. Dokonce hrozil i přerušením obchodních vztahů své vlády s touto zemí. Nicolas říká, že nerad míchá sport a politiku, ale vítězství své země tady v Americe si obzvlášť vychutnává. Prý by to mohl být pro Donalda Trumpa budíček, aby Španělsko začal respektovat.
6: A Donald Trump, para que nos respete como país.
7: Donald Trump es un pobre hombre.
8: Donald Trump je ubohý člověk. Vyhráli jsme mistrovství světa. Ve srovnání se Španělskem je Donald Trump maličký.
7: Donald Trump es pequeñísimo.
3: Říká Jorge a míří se svými krajany slavit do ulic nočního New Yorku.
9: Somos campeones del mundo!
10: Campeones del mundo!
3: S finále mistrovství světa na stadionu v New Jersey, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Vláda by dnes měla projednávat taky zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Podle novely školského zákona by se měl zákaz týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Žáci by až na výjimky nesměli telefony používat během výuky ani o přestávkách. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu, a to spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kg měsíčních hornin a nebo měřili složení slunečního svitu. Sport. Fotbalisté Španělska ovládli podruhé mistrovství světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. V něm rozhodl střídající útočník Ferran Torres. A na Štvanici začíná ženský tenisový turnaj Live Sport Prague Open. Do něj vstoupí 4 Češky. Na místě máme reportéra Jaroslava Plašila.
2: Jako první Eliza Okťabrová, která nedávno získala české občanství, teď servíruje za stavu 2-4 v duelu s francouzskou Dodánovou. Zkušenější, mnohem zkušenější hráčkou, připomínám, Okťabrová je úspěšnou juniorkou a tady startuje na volnou kartu. Tak tedy zatím 2-4 v prvním setu z pohledu české hráčky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení od Rousínova, pak také před Brnem. D1 z Vyškova do Brna, silnější provoz, kolona nesouvislá, hodně dlouhá, chvílemi už od Rousínova. Výrazněji brzdíte v okolí Holubic na 211. kilometru. Na D1 směrem z Prahy přímo v Brně jen kratší zdržení, stále jen mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. D2 zůstává plnější od Modřice ze 3. Na silnici 38 z Kolína do Čáslavy u Libenic překáželo nepojízdné vozidlo. V koloně navíc řešili nehodu. Teď už se fronty v obou směrech pomalu dávají do pohybu. Od Čáslavy ztratíte už jen okolo 5 minut. Od Kolína z úrovně Šťáralky o něco déle 10 až 15 minut. A 38 ještě jednou před Poděbrady směrem z dálnice D11. Za odbočkou na Kluk osobní auto narazilo do ležícího předmětu. Zlehka zasahují do pravého pruhu. Na místě policisté. A silnice 12 z Kolína do Prahy na obchvatu Českého Brodu u Orlenu. Záchranáři u vážnější nehody 2 osobních aut. Průjezd Kyvadlově s obou stran kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Na jihu bude většinou polojasno, na severu pak oblačno, přechodně je zataženo a místy přehánky, večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Kumem.
0: Možná to ani nevíte, ale velké sociální sítě jako Facebook nebo Instagram můžou už roky kontrolovat vaše chaty, aby se ujistili, že nikam neposíláte dětskou pornografii. Jestli má tato možnost pokračovat, řešili nedávno europoslanci. K čemu dospěli, to už za chvíli probereme v dnešním pondělním vydání pořadu Antivirus. Teď jsou 4 minuty po 12:30. Radiožurnál přeje dobrý den.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Antivirus.
1: Chat control. Tak se nazývá opatření, kdy provozovatelé chatovacích aplikací nebo sociálních sítí kontrolují soukromé konverzace mezi lidmi a hledají, jestli v nich někdo nešíří třeba dětskou pornografii. Část politiků to kritizuje a tvrdí, že jde o nepřípustnou kontrolu. Legislativou se zabýval i Evropský parlament. O co šlo a co se má změnit, to je téma právě toho dnešního Antivirus s Janou Magdoňovou, Honzou Cibulkou. Vítám vás, dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Chat control, tedy téma kontroly soukromých zpráv, se opakovaně vrací. O co jde tentokrát?
2: Je to dlouhodobě výbušná otázka, protože jak veřejnost, tak potom i politici tam vidí dva silné zájmy. Jednak ochranu dětí, ale z druhé strany také právo na soukromí. Právě kvůli ochraně soukromí chat control opakovaně narazil, ale v nějaké podobě se stále vrací.
4: Aktuálně jde o něco, co se nazývá Chat Control 1. Byla to 5 let stará výjimka z evropské legislativy chránící soukromí na internetu. Ta povolovala velkým online platformám, jako jsou třeba Facebook, Instagram nebo Google, dobrovolně prohlížet zprávy svých uživatelů právě s cílem odhalovat zneužívání dětí.
2: To skenování bylo dobrovolné, ale všechny tyhle velké platformy ho v nějaké podobě provádí. Jsou k tomu vedené tlakem politiků, veřejnosti i bezpečnostních složek.
1: Vy říkáte, že to skenování už začalo, tak co teď řešil Evropský parlament?
4: Ta výjimka zpráva na soukromí vypršela letos v dubnu. Velké technologické společnosti prohlásily, že ve skenování budou kvůli ochraně dětí i nadále pokračovat, ale chyběla jim proto zákonná právní opora.
2: Aktuálně pak Evropská lidová strana, což je velmi vlivná frakce Europarlamentu, prosadila zrychlené hlasování o prodloužení této výjimky, a to do poloviny roku 2028.
4: Parlament zároveň řekl, že i tohle skenování se nemá týkat šifrovaných aplikací, které jsou technicky navržené tak, že zprávy vidí jen odesílatel a příjemce, ne provozovatel aplikace.
1: No a jak poznám, která aplikace takové šifrování má a naopak, který chat chráněný není a provozovatel mi ho tedy bude kontrolovat?
2: Jde o takzvané koncové šifrování, také nazývané end-to-end. Známá aplikace, která takto chrání soukromí svých uživatelů, je Signal. Další, která používá koncové šifrování, ale i tak řadu informací o svých uživatelích sbírá, je WhatsApp od společnosti Meta.
4: A existují další takové aplikace, které ale používá méně lidí, což omezuje jejich užitečnost. Srovnání takových četovacích aplikací nedávno zveřejnil na svém webu Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. V přehledné tabulce v ní u jednotlivých aplikací najdete informace o tom, jak data svých uživatelů chrání.
2: Tady rovnou vyvrátíme jeden hodně rozšířený mýtus. Aplikace Telegram takové šifrování automaticky neprovádí. Čety zde tak v základu chráněné nejsou.
4: A nutno taky dodat, že situace se v čase mění. Ku příkladu společnost Meta letos v květnu šifrovanou komunikaci na Instagramu vypnula.
1: Takže je hotovo, skenování tedy bude pokračovat i dál. A co bude v roce 2028? Další prodloužení výjimky?
2: Úplně hotovo ještě není. Teď má Rada EU 3 měsíce na schválení toho, co odhlasoval Europarlament. Pokud by ale s textem opatření nesouhlasila a chtěla třeba prosadit právě i skenování šifrované komunikace, pak by se celý legislativní proces zkomplikoval.
4: Samozřejmě je možné, že za 2 roky zase budeme v podobné situaci jako dnes, ale Evropská komise se dlouhodobě snaží prosadit rozšířenou verzi chat control, která by tu stávající měla nahradit. Ten plán zahrnuje právě také kontrolu všech zpráv, včetně těch šifrovaných, což pochopitelně veřejnosti vyvolává značný odpor.
2: Z druhé strany o to ale mají eminentní zájem bezpečnostní složky, které argumentují kromě ochrany dětí i bojem s terorismem a další kriminalitou. Proto se pokusy o zavedení silnějšího sledování zpráv stále vrací.
1: Jana Magdoňová, Honza Cibulka a Antivirus. Děkuju.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Čtyři české tenistky se představí během úvodního dne Live Sport Prague Open. Na duel první z nich se vydáme v dopoledním radiožurnálu už za chvíli.

0: Alex Voren, 10 minut před 12. V Praze na Štvanici startuje tenisový turnaj Live Sport Prague Open. V hlavní soutěži se představí hned 11 Češek. Jako první z nich už na kurt nastoupila Alisa Oktyabreva. Její duel proti Francouzce Dodánové sleduje náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Druhý set tohoto zápasu právě začal před chviličkou. Aliza Oktyabreva, která hraje tady poprvé před v úzovkách domácím publikem, protože nedávno získala české občanství a teď tedy reprezentuje Česko, tak prohrála první sadu 3-6, teď prohrává 0-1 zatím na začátku druhé sady zápasu s mnohem zkušenější francouzskou Dodánovou, která už je na profesionálním okruhu WTA zabydlená hezkou řádku let, zatím má silnější údery. Vypadalo to, že Aliza Oktyabreva už si zvykla na hru soupeřky v první sadě, dostala se do ní zase zpátky, ale závěr a koncovka už zase byla v režii francouzské hráčky, která teď vede 6-3, 1-0, 40-15, je na tom tedy zatím lépe než úspěšná juniorka, která tady startuje díky volné kartě pořadatelů. Teď tedy začátek druhé sady, dnes připomínám, že se ještě představí nasazená jednička Marie Bousková, obhájkyně titulu v duelu s Buzasovou ze Španělska, no a pak také na centrálním dvorci Lucie Havlíčková v souboji s Američankou Parksovou a Dominika Šalková, která se utká s Ružičovou z Chorvatska. A jinak také se hraje tady na vedlejších dvorcích, pochopitelně na pražské Štvanici, kam se turnaj ze Stromovky přestěhoval a fanoušci třeba mohou vidět v akci sestry Kovačkovy, Alenu a Janu ve čtyřhře, utkají se s Američankami Korlejovou a Harrisonovou. Teď je tady ještě rychlý pohled na skor. Oktyabreva podává za stavu 3-6 a teď v tuto chvíli už 0-2 ve druhém setu zápasu s francouzskou Dodánovou. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Věra Štechrová se mnou ve studiu. Věro, krásné poledne.
1: Dobrý den.
0: Co uslyšíme za čtvrt hodiny v tvé publicistice?
1: Tak my začneme samozřejmě tou zprávou, že ode dneška už nejsou regulované ceny pohonných hmot a také jejich cena na některých pumpách výrazně stoupá. Já se zeptám, jaký vývoj se dá očekávat do budoucna, jestli je vhodné ukončit tu vládní regulaci právě teď a jak se chovají světové trhy. Jeden z nedělních ukrajinských dronových útoků poškodil dvě významná logistická zařízení v moskevské a tambovské oblasti a jedním z nich je centrum společnosti Wildberries. A právě přes tohle centrum prodávají své výrobky 10 000, možná i 100 000 drobných podnikatelů. A tak mě bude zajímat, jak citelný zásah to pro ně je. No a samozřejmě skončilo fotbalové mistrovství světa, tak rozebereme, jaký fotbal hráli vítězní Španělé, čím předčili soupeře, jaký ten šampionát vůbec byl.
0: Publicistika za čtvrt hodiny, za 4 minuty ve 12 hlavní zprávy. Díky za pozvání, Věro, těšíme se.
1: Těším se.

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Ceny benzínu a nafty jsou v Česku od dubna poprvé bez nařízeného stropu.
7: Konkrétně tady na té benzínce, tady se to v 9 hodin zdražilo o 2 koruny až 40 haléřů, přesně v 9.
6: Vláda rozhoduje o navýšení penzí pracujícím důchodcům. Španělsko slaví zlato z fotbalového mistrovství světa.
8: Dívky a ženy tančí, muži skáčou a hulákají, všichni mají ruce nahoře, mávají vlajkami. Španělé jsou mistři světa.
6: Na silnici z Prahy do Tábora popojíždí kolona mezi Mračí a Benešovem. Na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Je pondělí 20. července, hezké poledne vám u zpráv přeje Kateřina Couserisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
6: Dneškem přestali platit vládní cenové stropy na benzín i naftu. U té se navíc vrátila spotřební daň na původní úroveň. Řidiči tak znovu tankují za ceny, které si bez omezení určují čerpací stanice. V Praze sleduje důsledky reportér Mikuláš Vochoska.
9: Tady na čerpací stanici ve Slánské ulici v Praze stojí benzín 42 korun 40 haléřů a nafta 40 korun a 30 haléřů. To je stejně jako včera. To znamená, že bezprostředně po zrušení cenových stropů k plošnému zdražení nedošlo. Pokud ale porovnáme dnešní ceny s pátkem, kdy vláda naposledy stanovila cenový strop, je zdražení patrné. Tady by to bylo zhruba o korunu víc u nafty a o 60 haléřů u benzínu. Nafta zdražila výrazněji a na některých pumpách ji řidiči natankují skoro o 3 koruny za litr dráž. Vláda zavedla regulaci cen paliv v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
6: Pracujícím důchodcům by mohli od roku 2028 stoupnout penze. Právě teď o tom jedná vláda, sleduje to reportérka Adéla Burešová.
10: Zvyšovat by se měl důchod lidem od 80 let. Každých 5 let by tito seniori dostali o 500 korun navíc. Teď navyšování začíná až od 85 let. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
11: Čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby.
10: Návrh naopak nepočítá s plánovaným zastropováním důchodů na 65 letech. Kabinet by měl projednat taky své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta kvůli nedávnému summitu NATO. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO bude vláda svůj postup obhajovat.
12: Jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud a návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
10: Na programu je taky novela, která počítá se zákazem mobilů na školách. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Nezaměstnané žadatelé o rekvalifikaci úřady práce častěji odmítají. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, 6x méně než loni.
13: Analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský říká, že úřad práce letos většinu žadatelů odmítá.
14: Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
13: V prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí v písemné odpovědi Radiožurnálu uvedlo, že se změnil způsob financování. Z odpovědi citujeme.
15: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému.

0: V noci tam zemřel 13-letý chlapec, na kterého spadla část fontány.
1: Letadlo se zlatým fotbalovým týmem přistane na madridském letišti Barajas odpoledne. Hráče čeká audience v paláci Sarsuela u krále Felipeho VI., královny Letizie a korunní princezny Leonor. Králi už fotbalisté na stadionu v New Jersey půjčili zlatou trofej potěškat. Od krále budou fotbalisté a realizační tým pokračovat do vládního paláce Moncloa, kde je přijme premiér Pedro Sánchez. Pak bude následovat projížďka ulicemi Madridu v otevřeném double deckeru. Cíl trasy je před ikonickou radnicí na náměstí bohyně Cibeles. Na bezpečnost bude dbát 2,5 tisíce policistů. Počítá se s tím, že kolem trasy jízdy bude až 1 000 000 fanoušků. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Ukrajinská armáda v noci znovu útočila na ruskou metropoli. Podle šéfa moskevské oblasti zranili drony celkem 10 lidí. Některé z bezpilotních strojů dopadly do města Domodědovo u moskevského letiště. Ukrajina označuje útok za odpověď na nedělní rekordní ostřelování Kyjeva.
2: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyjev útočil na průmyslové areály a skladiště paliv. Ukrajinské drony také v noci cílily na několik lodí ruské stínové flotily.
3: Prodlužujeme vykonávat plán dalekobijných.
2: Zelenský už dříve označil podobné útoky za dalekonosné sankce, ve včerejším projevu je označil také za nezbytné pro dosažení míru. Bez takovéhoto tlaku podle něj Moskva na vyjednávání nepřistoupí. Nedělní ruský útok balistickými raketami na Kyjev zabil 6 lidí a desítky zranil. Ruská armáda zasáhla také nákladní loď s kukuřicí plující u přístavu Oděsa pod vlajkou Guinea-Bissau. Zásah nepřežilo 10 námořníků z Indie, Sýrie a Ukrajiny. Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Británie čeká na nového premiéra, tím se dnes stane bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. V čele kabinetu vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Přímo před Downing Street je náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
4: Čeká se, že doslova každou chvíli vystoupí Keir Starmer se svým posledním projevem v roli předsedy vlády. Pak odjede do Buckinghamského paláce a do rukou krále Karla III. Formálně podá rezignaci. Král pověří sestavením vlády Andyho Burnhama. Ten přijede sem na Downing Street a přednese svůj první projev jako předseda vlády. Na to tady čekají desítky novinářů, asi stovka lidí a také kocour Larry, který od roku 2011, co tady v Downing Street žije, bude mít už 7. premiéra. Centra Londýna, Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Maďarsko by mohlo mít prezidentku. Premiér Péter Maďar funkci nabídl jedné z nejlepších šachistek historie, Judit Polgárové. Mandát prezidenta Tamáše Šujoka skončilo půlnoci. Jeho odchod je dalším z Maďarových kroků, kterými se snaží zbavit moci funkcionáře spojené s letitou vládou Viktora Orbána.
5: Chtěla bych inspirovat hlavně mladé lidi k tomu, aby měli velké sny, dělali dobrá životní rozhodnutí, kladli si vysoké cíle a dosáhli nemožného.
0: Tato slova zazněla od Judit Polgárové před lety na konferenci TEDx. Tehdy ještě nevěděla, že to nejtěžší rozhodnutí bude zřejmě muset udělat až dnes a že s šachy nebude mít vůbec nic společného. I když svou kariéru Polgárova ukončila v roce 2014, žádná žena se jí v tom doposud nevyrovnala. Soupeřila hlavně s muži, porazila i legendárního ruského hráče Kasparova. Zkušenosti s politikou ale nemá žádné. Peter Maďar je přesto označuje za synonymum úspěchu a vytrvalosti a to podle něj Maďarsko právě teď potřebuje nejvíc. Pavlína Nečásková, Radiožurnál. Sport.
2: Fotbalisté Španělska vyhráli mistrovství světa. Ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. Španělé získali titul po 16 letech a Argentince vystřídili v čele žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Češi jsou po světovém šampionátu 48. S aktuálně nejlepším týmem světa se utkají dvakrát na podzim v elitní skupině Ligy národů. Česká tenistka Alisa Oktiabreva hraje na úvod pražského turnaje WTA proti francouzce Dodánové. Na Štvanici je reportér Jaroslav Plašil.
6: Na pražské Štvanici teď hraje první z českých hráček čerstvě česká hráčka Aliza Oktiabreva, která prohrála první sadu 3-6 v duelu s francouzskou Dodánovou. Ta teď servíruje za stavu 3-3 ve druhém setu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: A v americké Oklahomě začne světový šampionát vodních slalomářů. Na startu časovky kajak krosu bude i 6 Čechů, včetně obhájce bronzu Jakuba Krejčího. Uslyšíte o tom živě na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D1 z Přerova do Brna poprvé přibrzdíte už kousek za Vyškovem. Okolo 223. kilometru se jede pomaleji v obou pruzích. O kolonu jako takovou se nejedná, pouze silný provoz. A ten pokračuje až do omezení u D2 na kilometr 196. V Praze na okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí fronta kamionů od Jesenice z 80. kilometru. Osobní auta zastaví až před

0: dojezdem na Vestec okolo třetího. Na silnici 3 na trase z Prahy do Tábora panuje hodně silný provoz. Kolona se tvoří už kousek za Mračí a zhruba 20 minut nesouvisle popojíždí až do Benešova za hotel Benika. A 43 ze Svitav do Brna za Hradcem nehoda, jede se Kyvadlově. Kratší kolony čekejte z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Teploty většinou 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
3: Co udělá s cenou pohonných hmot konec její regulace ze strany vlády? Jak vážný je pro ruské podnikatele víkendový útok na logistická centra společnosti Wildberries? A jak se letošní mistrovství světa v Americe zapíše do dějin fotbalových šampionátů? O tom všem budeme mluvit. Vláda ukončila regulaci cen pohonných hmot. Ode dneška se tak ceny paliv na čerpacích stanicích po víc než třech měsících řídí už jen podle tržních mechanismů. Na některých pumpách ceny proti pátku vzrostly, u nafty i o 3 koruny za litr. Projevil se tak návrat vyšší spotřební daně. V Karlovarském kraji nebo Liberci naopak ceny zůstaly stejné. Ve vysílání teď vítám analytika společnosti Finlord Borise Tomčeka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Byl ten nárůst ceny u nafty až o 3 koruny za litr u některých pump očekávatelný, nebo je to spíš překvapivé číslo?
4: Ano, to, ten nárast byl očekávaný. Je to právě v důsledku zvýšenia spotřebnej daně a teda samozřejmě i kvůli tomu, že se zvyšují ceny ropy a ceny paliv na celom evropském trhu. Některé čerpací stanice ještě teda nezareagovali dnes, ale oni zareagují zajtra alebo v stredu najneskôr, takže to zvyšovanie cien bude plošné v rámci celé republiky.
3: No, třeba minister dopravy Ivan Bednárik za SPD dnes při příchodu na jednání vlády řekl, že ten konec regulace cen pohonných hmot zatím neměl tak silný dopad, jak se čekalo. Tak je tu, jak pravděpodobné je, že ty ceny ještě půjdou nahoru, že ten rozdíl proti regulovaným cenám bude ještě vyšší?
4: Ceny pojedou určitě nahor, tam jde len o, vlastně o to, ako rychlo jednotlivé čerpací stanice mění svoje ceníky, či už jich změní dnes. I vlastně dokonce i cez víkend nastalo zvyšování ceny. Keď se pozerám teraz na cenu nafty, v priemernú cenu nafty v piatok a priemernú cenu nafty v nedeľu, tak tam je nárost o 2 koruny v tých priemerných cenách, takže ono vlastne už i cez víkend sa zvyšovali ceny. A toto zvyšovanie bude pokračovať celý týždeň, ako som uvedol. Je to závislosti na tom, ako rýchlo čerpacie stanice menia svoje ceníky a bude to vlastne v prebiehu celého týždňa pokračovať toto zvyšovanie cien.
3: Poďme si říct, v jaké situaci na trhu sa vláda rozhodla tú regulaci ukončiť. Ja som sa dívala, že když ona ji v půlce dubna zaváděla, tak stal barel ropy o $98. V jaké situaci sme teď?
4: Aktuálne je cena ropy je nižšia. Brent sa obchoduje na úrovni $88 za barel, takže toto je faktor, ktorý by bol priaznivý, aj keď teda ropa zdražila od začiatku července z 81 na tých súčasných $88. Ale veľkým problémom je veľkoobchodná marža, ktorá je predovšetkým u nafty rekordne vysoká v Európe, v Spojených štátoch, v Ázii. A je to spôsobené tým, že tá globálna ponuka nafty je aktuálne nedostatočná. Stále je problém s dodávkami z Perského zálivu, Hormuzský prieliv stále zablokovaný. No a k tomu sa pridali problémy alebo zákaz exportu nafty z Ruska. Rusko bolo pred týmto zákazom druhý najväčší exportér nafty na svete po Spojených štátoch. A tým pádom ponuka nafty na svetovom trhu je nízka a vlastne ani v najbližších týždňoch sa zlepšenie neočakáva. U benzínu je situácia trošku lepšia, ale práve tiež kvôli zablokovanému ruskému prelivu ponuka benzínu na globálnom trhu je omezená.
3: No, jste to i říkal, že ten konflikt na Blízkém východě pokračuje, dokonce se situace vyostřuje. Reagují ale teď světové trhy na ten politický vývoj a třeba různá prohlášení amerického prezidenta jinak, než to bylo na začátku toho konfliktu, jsou, řekněme, méně vystrašené?
4: Ako sa to zoberie? V prípade samotnej ropy, suroviny, tak ten trh nie je až tak vystrašený, pretože i Spojené štáty napríklad vo veľkom uvoľňujú strategické rezervy a púšťajú ropu zo zásob na trh, ale vidíme, že práve naopak u produktov, ako sú benzín, nafta či letecký benzín, tak tam tie ceny alebo rozdiel oproti základnej surovine tak rastú na rekordnú rovne. Takže tam vidíme zasa návrat paniky a odberateľa tých produktov vlastne dosť panicky nakupujú a ženú tú cenu nahor a hovoríme tomu vlastne tá veľkoobchodná marža, čo je vlastne rozdiel ceny produktu minus cena ropy a táto marža je rekordne vysoká a je možné, že ešte porastie práve kvôli tomu nedostatku a vysokým nákupom práve v tých očakávaniach, že nedostatok ponuky môže pokračovať i v najbližších týždňoch.
3: Když se vrátíme k těm cenám pohonných hmot na českém trhu, tak některé ty pumpy zdražily hned po konci regulace, jiné dokázaly být i v průběhu regulace pod tou stanovenou cenou a nezdražují ani teď. Je to jen tou jejich osobní cenovou politikou, anebo v tom hrají roli i jiné faktory?
4: Je to tá cenová politika. Vlastne po tých úpravách potom bola tá regulovaná cena, regulovaná marža na úrovni 3 korún. A už predtým, už pred reguláciou, ale aj v priebehu regulácie sú tie lacné čerpacie stanice, ktoré si dlhodobo udržujú maržu okolo 1 koruny. Takže vlastne oni boli 2 koruny pod stanovenou cenou a i naďalej budú. To je vlastne ich biznis model. Takto tie nízkonákladové čerpacie stanice dokážu žiť i s takto nízkou maržou. Ale samozrejme na tom celom trhu sú potom i čerpacie stanice toho dražšieho charakteru, ktoré zase majú vyššiu maržu a malú obchodnú maržu oproti priemeru a tam môže byť kľudne až 5 alebo aj 6 korún na liter.
3: Když se zpětně podíváme na tu cenovou regulaci, tak jaký efekt to podle vás mělo, to zavedení cenových stropů na pohonné hmoty? Jak se to opatření osvědčilo?
4: Všetky takéto opatrenia v rámci cenových regulácií pomáhajú stabilizovať trh. To znamená, že domácnosti a firmy nie sú až tak vystrašené z nejakého nečakaného nárastu a majú časť prispôsobiť svoje chovanie, napríklad efektívnejším využívaním pohonných hmot. Takže z tohoto hľadiska, z takéhoto psychologického hľadiska tá regulácia bola dobrá, ale takéto regulácie by mali trvať krátko, len na to prečkanie toho najhoršieho obdobia a potom je nutné zase zaviesť naspäť tržný mechanizmus, aby tá ekonomika si sama poradila s vlastnými zvykmi ceny, či už nahor alebo nadol. A je teda i správne, že vláda teda teraz pristúpila k ukončeniu. Načasovanie je trošku nešťastné práve, že je to v období, keď sa zvyšujú ceny na globálnom trhu, ale to už vlastne vláda asi nedokáže takto ovplyvniť. Takže celkovo by sa dalo povedať, že to zavedenie regulácie bolo správne a pomohlo to domácnostiam a firmám.
3: Říká analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Ďakujem, naslyšenou.
4: Ja ďakujem za pozornosť a pekne prajem.
3: Ruské síly v noci pokračovaly v útocích na cíle na Ukrajině. Vyslali 2 řízené střely a desítky dronů. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že bylo sestřeleno přes 380 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, Krymem a Azovským i Černým mořem. Podle ukrajinského velení ale drony zasáhly 7 lodí ruské stínové flotily. Už v noci na neděli ukrajinské síly zasáhly drony 2 významná logistická zařízení v moskevské a tambovské oblasti. V tamním centru společnosti Wildberries podle regionálního gubernátora zahynulo 7 pracovníků noční směny. Ve studiu je teď Ondřej Soukup, odborník na dění v postsovětském prostoru z naší zahraniční redakce. Vítej, Ondro.
5: Dobrý den.
3: Tak ta hodnota skupiny Wildberries se oceňuje na víc než 12,5 miliardy dolarů. Co to vůbec je za firmu?
5: Ta firma vznikla v roce 2004, kdy její zakladatelka Tatiana Kim byla na rodičovské dovolené a právě si říkala, že jako je to těžké s tím malým dítětem chodit po obchodu. letech, tak vlastně takhle vznikla ta, a možná je to trošku legenda, ale nicméně pravda je, že to je jako absolutně největší online prodejce v celém Rusku, v zásadě ve střední Asii, ještě v několika dalších státech. A čím on je důležitý, že ten jeho business model umožnil spoustě malých výrobců vlastně se nějakým způsobem držet nad vodou, jo, protože v tom katalogu je samozřejmě úplně všechno a znám i jako malé podnikatele z regionu, kteří říkali, že prostě prodej přes Wildberries je pro ně třeba 90% celkových prodejů.
3: A všichni ti to měli tedy v tom zasaženém skladu své zboží.
5: A přesně tak. Tam se dokonce jsem viděl číslo, kterému se mi až nechce věřit, že ta hodnota zničeného zboží přesahuje přes 5 miliard korun.
3: No a proč tedy Ukrajinci označují tuhle společnost za legitimní cíl svých útoků?
5: Tak protože jako každý ten marketplace vlastně vy si tam můžete zaregistrovat leccos. A mimo jiné třeba tam jsou i na prodej bojové drony. Přinejmenším včera večer, když jsem se na ty webové stránky díval, tak tam byly prostě drony nebo zařízení pro schoz granátů z dronu a tak dále. Nicméně samozřejmě to není až tolik asi důležité, ale jednak je to otázka vlastně odpovědi na ruské útoky na Novou poštu, což je zase další něco jako naše zásilkovna. A současně je to také prostě pro tu část Rusů, která jako se snažila se o válku vlastně vůbec nezajímat a tvářit, že se nic neděje, tak teďka už po útocích na rafinérii i tohle je prostě citelný zásah do každodenního života.
3: No a jak citelně mohl právě ty 10 000, možná 100 000 drobných podnikatelů, kteří přes tuhle firmu prodávali, mohl ten víkendový ukrajinský nálet, jak je mohl zasáhnout, jak citelně?
5: Tak ruské sociální sítě jsou plné prostě zoufalých výkřiků, protože se ukázalo, že pojistka, kterou má Wildberries na ten sklad, i doplňující pojistky, které si můžou ty prodejci jako uzavřít, tak nepokrývají útok dronem. To je prostě, jako kdyby tam chytl prostě, já nevím, něco a schořilo to.
3: Asi byly pojistky uzavírané ještě v době, kdy se neválčilo.
5: Kdy se nejspíš neválčilo, takže ta Wildberries teďka nabízí těm prodejcům, že jim dá nějaké úvěry, nějaké výhodnější podmínky a tak dále, ale jako oni sami říkají, podívejte se, na nás se ta pojistka také nevztahuje, my vám to prostě nemáme z čeho uhradit.
3: Tohle podle tebe potenciál ještě vyostřit to veřejné mínění, které už se začalo poněkud obracet proti té válce?
5: No, ono se totiž, není to tak úplně jednoduchý proces, spíše velká většina těch lidí, i na těch sociálních sítích je to vidět, říká, už aby ta válka skončila, ale což také může znamenat, že část z nich chce, aby Rusko válčilo ještě ostřeji a tím pádem donutilo Ukrajinu kapitulovat.
3: Říká Ondřej Soukup ze zahraniční redakce. Díky, že jsi přišel na slyšenou.
5: Na slyšenou.
3: Novými mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále porazili Argentinu 1-0 v prodloužení. Ta nedokázala za 90 minut vystřelit na branku. Španělsko turnajem prošlo suverénně. V 8 zápasech inkasovalo jediný gól. 65-letý trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
6: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
3: A dodejme, že Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku. My se nejen na finále, i na celý šampionát teď podíváme s Mikulášem Jášou ze sportovní redakce. Dobrý den.
7: Krásný den.
3: Tak jak hodnotíte to finále? Co Španělům vyhrálo ten zápas?
7: Bylo to finále dvou fotbalových velmocí. Už jsme to zmiňovali, že Španělé slaví titul mistrů světa po druhé v historii. Ve 106. minutě se po poměrně povedené akci prosadil střídající Ferran Torres ale v finále to nebylo bůhví jak pohledné. Od úvodního hvizdu bylo patrné, že vlastně ani jeden z týmů nechce udělat chybu, výraznější chybu, která by je stála zlaté medaile. Španělsko mělo častěji míč na kopačkách, to určitě, trpělivě kombinovalo a tak nějak se snažilo hledat mezery v té pevné argentinské obraně. O obraně ještě bude řeč, ale o té španělské. Argentina ta naopak spoléhla na rychlé protiútoky a na zkušenosti hvězdného Lionela Messiho, který velice pravděpodobně nastoupil k poslednímu zápasu na světovém šampionátu. Týmy si vytvořili několik příležitostí, během základní hrací doby ale gol nepadl. Zmiňovali jsme to, že Argentinci nevystřelili na branku a to je prostě málo ve finále mistrovství světa. V prodloužení už se pak naplno projevila širší lavička Španělska. Celkově šlo tedy z mého pohledu o finále, které sice nenabídlo velké množství šancí, ale i tak ukázalo špičkovou kvalitu, nějakou disciplínu a řekněme taktiku na vysoké úrovni.
3: No, ty už to zmiňoval, že Argentina nedokázala v podstatě 90 minut vystřelit na branku. Messi se nedostal vlastně k míči. Tak v čem je ta španělská obrana tak výjimečná?
7: Pravděpodobně největším důvodem toho celkového triumfu byla právě obrana. Nešlo jenom ale o kvalitu těch jednotlivých obránců, ale především o celou organizaci celého týmu, perfektní poziční hra. Obránci vlastně jen zřídka kdy vystupovali z těch řad zbytečně, takže mezi těmi stopery a krajními obránci se nevznikaly, nebo nebyly tam tak velké mezery, které by soupeři mohli využít. Okamžitě po ztrátě míče Španělé chtěli napadat soupeře, chtěli míče získat, takže jakmile o něj přišli o ten míč, tak několik hráčů napadlo právě protivníka soupeře a ten ani často nestihl založit nebezpečný protiútok. Těžko se vám útočí, když nemáte míč. A s tím i souvisí další bod, proč ta obrana Španělska byla tak perfektní, protože Španělé, je to taková tradice, drželi míč v poměrně delších úsecích zápasu a když prostě máte míč ze 60-70% času, tak soupeř prostě ani nemá příležitost vytvořit si šance nebo vystřelit. A posledním bodem byla disciplína, protože Španělé ti vlastně neudělali jedinou individuální chybu a na turnajích, takto velkých turnajích právě rozhodují malé špatné momenty a Španělé jich udělali opravdu minimálně.
3: My jsme na tom turnaji viděli fotbalisty jako Ronalda, Messiho, Mbappého, Bellinghama, Haalanda, a ten titul nejlepšího hráče nakonec si odnesl kapitán španělského týmu Rodri. Je zvykem, že nejlepší hráč je z toho vítězného týmu a nebo ten Rodri opravdu exceloval v tom turnaji?
7: Zvykem to úplně není. Připomeňme prohrané finále z roku 2014, které prohrál Lionel Messi s Argentinou. Tam se stal nejlepším hráčem turnaje, takže zvykem to úplně není, ale je to taková ne úplně, řekněme, nabízí se to spíše. Jeho největší předností, tedy Rodriho, španělského kapitána, byla bez pochyby kontrola hry. Rodri vlastně neustále nabízel spoluhráčům nějaká řešení, přesně rozhrával a dokázal zrychlit i zpomalit tempo hry podle potřeby. Vlastně díky němu mělo Španělsko v drtivé většině zápasy pod kontrolou a i díky němu se soupeři dostávali těžko do nějakého souvislého tlaku. On přesně totiž stál v místě, kde stát střední záložník měl a má. Jedna statistika, která ukázala, že během turnaje zkompletoval rekordní počet přihrávek v historii mistrovství světa a navíc s mimořádnou úspěšností přes 92%.
3: Když se podíváme na celý ten turnaj, tak řada těch papírových favoritů dokonce v těch úvodních kolech vypadla, včetně Německa, které vyřadila Paraguay, nebo nepostoupili do těch závěrečných utkání ani Nizozemci, Brazilci. Tak čím to podle tebe je?
7: No, byl to jeden z těch příběhů mistrovství světa 2026, že tedy hned několik tradičních fotbalových velmocí skončilo dříve, než se čekalo. Německo, které jsme zmínilo, z mého pohledu tak nějak doplatilo především na neefektivitu, protože v osmifinále proti Paraguayi sice měli Němci herní převahu, ale nedokázali prostě proměnit šance a nakonec tedy vypadli po penaltovém rozstřelu. I tam se ukázala ne nekvalita, ale možná nešikovnost německých zakončovatelů. Brazílie, ta sice prošla přes Japonsko, ale ve čtvrtfinále narazila na výborně organizované Norsko, které vlastně hrálo výborně. Brazilci působili Individuálně sice silně, to ano, jenže Norové ti hráli velmi disciplinovaně, skvěle bránili a dokázali využít ty své příležitosti. Zmínili jsme i třeba Nizozemsko, které překvapivě skončilo už v prvním vyřazovacím kole, také jeden z adeptů na zisk třeba medaile anebo celkového prvenství, to podlehlo Maroku taky na penalty. Byl to vlastně jeden z největších šoků turnaje. Naopak se ale ukázalo, že outsiderům těm se poměrně dařilo a že ten rozdíl proti té elitě se zmenšil. Zmínit můžeme právě Maroko, Norsko nebo Paraguay i Egypt. To byly země, reprezentace, které byly velice dobře takticky připravené, fyzicky výborně vybavené a navíc dokázaly potrestat každou chybu soupeře.
3: Už teď šlo o turnaj s největším počtem týmů. Podle prezidenta FIFA Infantina se vedení ovšem chce dokonce zabývat tím, že by se ještě ten turnaj rozšířil na 64 týmů. Tak je něco podobného reálné?
7: Reálné to je, mluví o tom Infantino, předseda Mezinárodní fotbalové
3: A je to ku prospěchu asociace. Fotbalu?
7: Jsou dva argumenty, jeden je pro, jeden je proti. Na mistrovství světa by se dostalo více zemí, především tedy z Afriky, Asie a Oceánie. Turnaj by měl ještě větší globální dosah, zvýšily by se příjmy, ať už z televizních práv, marketingu nebo i třeba vstupného, to je jasné, více týmů, více pochopitelně návštěvníků. A ty argumenty proti, tak určitě by pokulhávala kvalita, ten turnaj by byl výrazně delší a mnozí trenéři i bývalí fotbalisté se obávají, že by sportovní kvalita prostě šla dolů. Jsou s tím spojené i nároky třeba na cestování.
3: Uvidíme. Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Díky, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
8: A je půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: V první polovině týdne bude hlavně oblačno, místy se může objevit déšť, teploty budou jen lehce nad 20 stupni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur. To je v přepočtu přes 13 miliard korun. Komise to zdůvodňuje porušením povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Platforma podle komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika spojená s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků. V Petřvaldě na Karvinsku pokračuje obnova území zasaženého těžbou černého uhlí. Na místě nádrže dolu Julius Fučík už je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Budou tam turistické stezky i nová zeleň. Do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojilo vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu se lidé dozví například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku anebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Sport. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. První zápas se bude hrát 4. nebo 5. srpna na Letné. Odveta ve Francii je na programu 11. srpna. Česká tenistka Alisa Oktiabreva vypadla na turnaji v Praze v prvním kole. Francouzce Dodánové podlehla na štvanici 2x3-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehody v Praze na okruhu, zdržení na D1 od Rousínova. Na pražském okruhu směrem z letiště k D1 čekejte zdržení kousek za plzeňskou dálnicí D5. Nejprve drobnější nehoda na 23. kilometru v pravém pruhu, poté se zdržíte 5 až 10 minut kvůli nehodě před Stodůlkami na 21.
9: V levém pruhu ty osobáci v sobě.
0: Na D1 z Vyškova do Brna poprvé přibrzdíte už před Rousínovem. V silnějším provozu následně pokračujete až do omezení u D2 na kilometr 196. Na hlavním průtahu Zlínem na silnici 49 směrem z Vizovic do Otrokovic v úseku mezi Prštným a Malenovicemi popojíždí kolony kvůli omezení. V obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem, od Vizovic naberete až 20 minut, od Otrokovic o polovinu méně. A na silnici 43 ze Svitav do Brna za Hradcem odklízejí následky nehody, stále se projíždí pouze Kyvadlově, v obou směrech se krátce zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně zataženo místy přehánky, večer se má vyjasňovat, teploty většinou 18 až 23 stupňů, tepleji bude na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: Pondělí 20. července a my si na radiožurnálu připomeneme brzy písňové texty, povídky i scénáře Jiřího Grossmana. Nezestárli ani po desetiletí. S Miloslavem Šimkem vytvořil legendární autorskou dvojici a jejich humor baví publikum prakticky dodnes. Přestože Grossmanův život skončil velmi brzy, jeho tvorba nestratila nic ze svého kouzla. Právě dnes by se Jiří Grossman dožil 85 let a to je důvod mluvit o něm v dnešní odpolední soutěži. Poslouchejte pozorně a zkuste něco vyhrát. Dobré odpoledne, hodně štěstí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek. To jsou tři z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by právě dnes měl 85. narozeniny. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971 a přesto za sebou zanechal mimořádné dílo humoristické i textařské.
1: Jak kokotě si příst a víčka mír zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše.
6: Čekej.
2: Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
7: Vždyť já chci jen žít.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Jiřího Grossmana snad dobře známe všichni. Otestujeme to i v soutěži odpoledního Radiožurnálu za malou chvíli. Teď je čas pro vás, abyste se zúčastnili a hlavně dovolali k nám do studia. 221 552 255, telefonní číslo pro vás. Odehrajeme Cars a jejich píseň Drive a vrátíme se s jedním nebo s jednou z vás. Tak hodně štěstí, čekáme na vás. Jsme odpolední Radiožurnál.

0: Bude 12:45, posloucháte odpolední radiožurnál. U telefonní linky je Petr z Prahy 6. Pana Petra zdravím. Petře, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, můžu se zeptat, jaký jste ročník?
1: 53.
0: A to mě uklidňuje. Skvěle, doufám, že dnešní téma vám sedne. Mohl byste toho hodně vědět o Jiřím Grossmanovi i bez té reportáže, kterou jsme vysílali před chvílí. Nebo se pletu?
1: Líbili se mi docela, jo, s tím Grossmanem.
0: Skvěle. Tak tedy za 3 správné odpovědi vám dnes jako hlavní cenu nabídnu zmrzlinovač Senkor Gelateria pro všechny milovníky sladkých radostí. Umožní vám připravit si domácí zmrzlinu přesně podle vaší chuti. Nejen tu zmrzlinu, ale i sorbety, milkshakey a má dokonce 3 samostatné nádoby, takže zvládnete najednou připravit třeba 3 různé příchutě. Za 2 správné odpovědi jsou to vstupenky na světový tenis, který se opět hraje v Praze. Už odtud i vysíláme Live Sport Prague Open 2026, což je tradiční ženský tenisový turnaj WTA. Máme 2 vstupenky, ke kterým přidáme i set vitaminů a doplňků stravy od společnosti Prom In. Za 1 správnou odpověď, a tam se doufám nedostaneme, to je cena útěchy od radiožurnálu. Ne, že by za to nestála, ale že bych vám to nepřál. Petře, můžeme začít?
1: Ano.
0: 3 odpovědi po vás budu chtít vždy do 5 vteřin u 3 položených otázek. Tady je první z nich. Petře, jak se jmenoval kolega Jiřího Grossmana, se kterým uváděl návštěvní dny v divadle Semafor?
1: Miloslav Šimek.
0: Miloslav Šimek je správná první odpověď a první bod je váš. Otázka druhá. Vy jste Pražák. Ve které pražské kavárně spolu Šimek a Grossman psali povídky?
1: Ve Slávii.
0: V kavárně Slávia, u stolu, kterému říkali tradiční. No a do třetice. To bude jednoduché. Pro kterou zpěvačku napsal Jiří Grossman text své poslední písně Závidím?
1: Pro Naďu Urbánkovou.
0: Jiří Grossman zemřel v pouhých 30 letech v prosinci 1971. Skladbu Závidím Naďa Urbánková zpívala také na jeho pohřbu.
1: Ano. To bylo velice smutné období.
0: Jsem rád, že jsem se nespletl v tom, že znáte Jiřího Grossmana, a jsem velice rád, že vám posíláme hlavní cenu, Petře. Mějte se krásně, krásné léto.
1: Tak, napodobně. Taky pěkný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: A teď už jižní Čechy. U Borkovických Blat na Táborsku se dohadují o pitnou vodu. Dva nové vrty tam plánuje zprovoznit Sdružení měst a obcí Bukovská voda. Jenže vedení okolních obcí se bojí, že vody v podzemí nebude dost a zhorší se tak její kvalita.
1: Zůstaly pouze obvodové stěny, rozvody, zařízení jsou kompletně nové.
2: Vylepšenou úpravnou vody ve Vlastiboři na Táborsku mě provází nezávislý starosta Vlastimil Smítka.
1: Nový filtr na odstraňování alachloru SAP, za ním filtr na odstraňování dusičnanů.
2: Rekonstrukce vodárny kvůli zhoršující se kvalitě vody stála malou obec zhruba 3 miliony korun. Podle starosty by otevření dalších dvou vrtů problém ještě víc prohloubilo.
1: Nám to zvýší náklady na dopravu vody ke spotřebiteli a jednak se bojíme, aby jsme nemuseli najednou hledat jiné zdroje.
2: Větší odběr z velkého podzemního jezera by navíc mohl ohrozit i dostatek vody v obci, říká starosta.
1: Nemáme tady žádný zdroj, který by poskytoval dotaci právě těm podzemním vodám. Při dnešní změně klimatu množství vody bude neustále klesat.
2: Obavy neskrývá ani nezávislý starosta nedalekého Komárova Jiří Hrdlička.
3: Máme zkušenosti s vsema, kterých už se to týkalo a byly jim slíbené věci, že se jich to nikdy nedotkne, když sviny. Ta kvalita vody šla do háje, jak ty vody vstupují do země, tak vlastně už upravují technologicky vodu, dojí tam pesticidy. Toho se tady určitě dočkat my nechceme.
2: Sdružení měst a obcí Bukovská voda zásobuje necelou desetinu obyvatel Jihočeského kraje. Ředitel sdružení Václav Anderle se ale k plánům vyjadřovat nechtěl. Otevření obou vrtů momentálně řeší Jihočeský kraj, vysvětluje mluvčí kraje Hana Dědičová.
4: Důvodem byly možné dopady záměru na okolní životní prostředí, především na evropský významnou lokalitu Borkovická Blata a podzemní vody. Krajskému úřadu byla investorem předložena dokumentace EIA, která byla rozeslána dotčeným obcím a vyjádření.
2: Obce včetně veřejnosti můžou podávat připomínky do 26. července. Z Vlastiboři a Komárova Michal Bělský, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Pražská filozofická fakulta chce od nového roku zrušit jedno ze svých elitních pracovišť. Na němž se připravují budoucí překladatelé a tlumočníci. Bude vedení školy brát v úvahu protestní petici, pod kterou se podepsalo už 4000 zastánců ohroženého ústavu? Jsou v ohrožení i další obory? Vladimír Kroc se zeptá děkanky Filozofické fakulty v Praze Evy Lehečkové.
0: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
0: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy. Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Britský premiér Starmer vyjádřil podporu svému nástupci ve funkci. Fotbalisty Sparty čeká ve třetím předkole Ligy mistrů Lyon. Kolona popojíždí na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. A na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, teploty do 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
3: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
1: Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Keir Starmer rezignoval na funkci premiéra Velké Británie. Demisi formálně podal do rukou krále Karla III. Post předsedy vlády převezme nový šéf liberistické strany Andy Burnham. Starmer svému nástupci v závěrečném projevu popřál hodně štěstí.
4: I wish him every success.
5: Přeju mu mnoho úspěchů, má mou plnou podporu. Politika bude vždy týmovým sportem a změny, kterých jsme ve vládě dosáhli, patří všem, kdo za ně bojovali. Dnes jim ještě jednou děkuju a děkuju britskému lidu za příležitost sloužit. Odcházím s úsměvem a jsem hrdý na všechno, čeho jsme dosáhli.
1: Starmer stál v čele britské vlády 2 roky, z funkce se rozhodl odejít po výsledcích své strany v květnových místních volbách, čelil kvůli tomu tlaku. Zhruba 12 000 odběratelů v Praze je kvůli havárii vody bez vody. Dopoledne prasklo potrubí v ulici Na Palouku. Výpadek zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Pokračuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
6: Průběžně zavážíme náhradní zásobování pitnou vodou. Máme několik druhů náhradního zásobování. Máme cisterny, voznice, hydrantový nástavec, anebo můžeme zavážit balenou pitnou vodou.
1: Podle Mrázka může oprava trvat až do večera.
7: Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem, za který nastupuje český reprezentant Pavel Schulz. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Pražané začnou dvojzápas doma 4. nebo 5. srpna. Odveta ve Francii je pak na programu 11. srpna. Tenistka Marie Bousková rozehrála domácí turnaj WTA v Praze. Obhájkyně titulu nastoupila na štvanici proti španělské hráčce Bouzasové Maneirové. Je u toho reportér Jaroslav Plašil.
8: 3-3 je to v prvním setu, na podání teď česká hráčka, turnajová jednička Marie Bousková. Přišlo také už více diváků ve srovnání s tím prvním duelem, ve kterém, připomínám, Alisa Oktiabrevová prohrála se francouzskou Dodánovou. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna a v Praze komplikace v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna je silný provoz. Jede hodně kamionů a tvoří se kolony na příjezdu do Brna. Od 219. kilometru je to až k omezení na 196. a jsou to hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na silnici 3 ve směru z Prahy na České Budějovice popojíždí kolona v Benešově. Údržba seká trávu na průjezdu městem a zdržíte se kolem 10 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova postojíte v koloně kousek za dálnicí D1 za Vystrkovem.

0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháňky. Teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
3: Krásné odpoledne vám přeji. Padělky, nebezpečné hračky, kosmetika nebo nelegální výrobky. Tohle všechno podle Evropské komise nabízelo lidem v Evropské unii internetové tržiště AliExpress. Komise proto dnes čínské společnosti udělila pokutu ve výši 500 000 000 eur. A je to důvod, proč si o tom posteknout i naši bruselskou zpravodajku. Hezké odpoledne.
1: Odpolední Radiožurnál
4: a Hanka Schánilová.

0: Evropská komise vyměřila internetovému tržišti AliExpress pokutu ve výši více než 500 000 000 eur, tedy v přepočtu přes 13 miliard korun. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. Jde dosud o nejvyšší pokutu na základě unijního aktu o digitálních službách. My tohle téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Můžeš nám, Zdeňko, rozvést ty důvody, na základě kterých Evropská komise pokutu společnosti AliExpress udělila?
1: Evropská komise v tom dnešním rozhodnutí konstatovala, že na tomto čínském internetovém tržišti kolovalo mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a nebezpečnou kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů. AliExpress také podle unijní exekutivy nedostatečně vymáhal pokuty od obchodníků, které u něj právě tyto nelegální

0: digitální produkty inzerovali. A taky nevyčlenil dostatečný počet zaměstnanců, kteří by měli to odhalování nebezpečných výrobků na starosti, jak uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier.
1: Samotná společnost uvedla, že uživatelům v Evropské unii bylo loni doporučeno téměř 15 milionů nelegálních produktů. Mluvíme většinou o nebezpečných a padělaných produktech. Se 193 miliony spotřebitelů v Evropské unii je pro AliExpress EU největším trhem. Pokud chcete mít přístup na náš trh, musíte zajistit bezpečnost svých služeb, musíte posoudit rizika a musíte je účinně zmírňovat.
2: Co se bude dít dál, Zdeňko? Dokdy musí AliExpress napravit situaci?
0: AliExpress teď musí zaplatit tu pokutu ve výši 550 milionů eur, dokdy to veřejné sdělení Evropské komise neuvádí. V každém případě do 20. října má společnost předložit Evropské komisi akční plán, jak tu situaci napraví a jak prodeji nelegálních výrobků do budoucna zabrání. Pokud by to neudělala, tak jí může Evropská komise udělovat další pravidelné pokuty.
2: Zpravodajka Zdeňka Trachtová, děkuji a hezký den přeji.
0: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Připravili jsme pro vás teď v Radiožurnálu pár informací pro řidiče z našeho prázdninového seriálu. Jak policie pozná, že je řidič pod vlivem alkoholu nebo drog, to zjišťoval reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Když policie zastaví řidiče, může mít hlídka podezření, že za volantem není vše úplně v pořádku. A určitě si říkáte, podle čeho to vlastně poznají, co je tím podstatným faktorem. Dnešní otázka je tato. Jak policie pozná, že je řidič pod vlivem alkoholu nebo drog? Správnou odpověď vysvětluje plukovník Jan Straka. Začněme tím alkoholem.
3: V případě, že jsem pod velkým vlivem, tak to pozná poměrně snadno. Většinou je z něj cítit alkohol. Chová se jiným způsobem než zastřízliva, to asi každý zná. Při jízdě, pokud je větší opilost, tak to poznáme taky už z té prvotní jízdy. Pakliže jde o nižší hladinu alkoholu, tak to samozřejmě úplně poznat není. My to zjistíme pomocí přístroje Dräger, kterým provádíme dechové zkoušky a ty se provádí u každé silniční kontroly.
2: Jak se odhalují drogy?
3: Tam samozřejmě máme orientační testy, které dáváme řidičům v případě podezření, že jsou pod vlivem nějaké návykové látky.
2: Co jsou tedy ty základní indicie?
3: Spoustu druhů návykových látek, každá ovlivňuje trošičku jinak. Někdo může být přehnaně veselý, někdo má rozšířené zornice, někdo je naopak zpomalený. Pakliže vyjde ten orientační test na drogy pozitivně, tak samozřejmě máme nějaký důvod k tomu lékařskému vyšetření, kde opět je odebrána krev nebo moč, z ní vyjde nějaká hodnota. Pakliže ten řidič byl pod vlivem, tak to právě z tohoto poznáme.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Možná jste to viděli, americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se tak zalíbilo mezi fotbalovými šampiony ze Španělska, že od nich nechtěl odejít ani po předání zlatého poháru. A ten rozpačitý moment zachránil až šéf FIFA. Jak to už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou, která je toho času naskok v Praze a jsem ráda. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jano, Trump neodešel ze scény, ani když vítězní Španělé zvedali pohár nad hlavu. Byla to nezdvořilost nebo nějaký politický kalkul?
1: Nejspíš obojí, Hanko, protože to hlavně nebyla náhoda. Trump udělal přesně to už v loni na klubové mistrovství světa, když slavila Chelsea, a tehdy to možná mohlo ještě působit jako přešla, protože to udělal poprvé, ale teď je zřejmé, že šlo o vědomou strategii, prostě být v záběru v okamžiku, na který se dívá miliarda lidí. Ten vítězní snímek s trofejí, to je nejcennější obrazový moment celého šampionátu. A Trump se do něj prostě postavil. Zaplatil ale za to, musíme říct, cenu, protože tím virálním momentem se nestalo to zvednutí poháru, ale to gesto Rodriho, který prezidentovi naznačuje, ať odejde, a Infant který ho běží odvádět.
0: Je vůbec obvyklé, že titul předává prezident pořádající země?
1: Ano, docela ano. Tradičně tu trofej předává hlava státu pořadatelské země spolu s prezidentem FIFA. Například, když pořádalo Rusko, tak předával Putin, když Francie, tak tehdy ještě Jacques Chirac. Donald Trump je ale první americký prezident, který to udělal osobně. Když naposledy pořádali Spojené státy mistrovství světa v roce 1994, tak předával Al Gore, a to byl viceprezident.
0: Jak na Trumpa, který finále sledoval na tribuně za neprůstřelným sklem, musíme dodat, reagovali diváci?
1: Bučením. Domácí, ukázalo to, že ani ten domácí šampionát Trumpa nespojuje, ale spíš rozděluje. Bučelo se dvakrát, jednou po hymně, kdy režie raději střihla na letecký záběr stadionu, a potom znovu po druhé při tom ceremoniálu. Není to ale jenom subjektivní pocit, reportér deníku Huffington Post dokonce naměřil, že ten pískot zvedl hladinu hluku ze 78 na 84 decibelů. Musíme ještě ale dodat kontext. Publikum v finále mistrovství světa v New Jersey, to prostě není reprezentativní vzorek Ameriky. Jednak velkou část tvořili fanoušci z Latinské Ameriky, z Evropy. Vstupenky samozřejmě byly velmi drahé, takže si je také mohli dovolit spíš lidé z velkých měst. Přesto je to pro Donalda Trumpa nepříjemný obraz, protože on chtěl ten šampionát využít jako takovou výkladní skříň Ameriky, a místo toho svět viděl, že ho vlastní stadion vypískal, a čtvrt roku před volbami do kongresu, to není pro Trumpa dobrá zpráva.
0: Naše zpravodajka Jana Ciglerová dnes tedy mluvila o zákulisí světového šampionátu, tak děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se ode dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Británie má ode dneška nového premiéra. Nový předseda liberistické strany Andy Burnham oficiálně převzal funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten kvůli ke dnešnímu dni jako premiér po 2 letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity a jeho vlády i tlaku spolustraníků. Správa železnic zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy. K poškození mostu došlo koncem roku 2022, a to při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu to ale není průkazné.
3: Sport.
2: Fotbalisty Sparty čeká ve třetím předkole Ligy mistrů francouzský Lyon. Pokud Hradec Králové postoupí přes norské Tromsø do třetího předkola Evropské ligy, utká se buď s dánským Midtjyllandem, anebo tureckým Bešiktašem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. Tenistka Marie Bousková bojuje na pražském turnaji WTA o postup do druhého kola. Na štvanici to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
4: Hraje se koncovka první sady, Bousková vede 6-5, měla i několik setbolů teď při podání Buzasové Manejrové, která zatím hájí svůj servis, prohrává 5-6 a teď je to schoda při podání španělské hráčky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 v Brně a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem do Ostravy. Na kilometru 195,5 v místě omezení zastavil kamion. Zřejmě porucha blokuje teď pravý jízdní pruh. Průjezdný je tam pouze úzký levý pruh a dálnice je směrem do Ostravy velmi špatně průjezdná. Kolona směrem z Prahy jede krokem a rychle se prodlužuje. Aktuálně zastavíte na 190. kilometru a to zdržení už bude asi na hodinu. Osobním autem se to dá objet přes město, přes Brno. Na D1 kolony i v opačném směru na příjezdu do Brna z Ostravy. Je silný provoz. Kamiony v pravém pruhu zastavují už za sjezdem na Vyškov na kilometru 223. No a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu je pak až do Brna k omezení. Na pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Opět se tvoří kolony hlavně kamionů už od dálnice D1. Je to až ke sjezdu na Ořech. Občas musí regulovat vjezdy do tunelu. No a ucpává se i městský okruh ve směru z Troje na Smíchov. V tunelu Blanka vytekl olej z dodávky a je zavřený levý pruh. Regulují vjezdy do Blanky z Troje a z Povltavské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Na jihu bude většinou polojasno, na severu čekejte oblačno, přechodně je zataženo a místy přeháňky. Večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy. A posloucháte dál odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Marii Bouskovou na pražské Štvanici chceme sledovat i dál, tak zůstaňte s námi a poslouchejte odpolední Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Nebezpečí přicházející z Číny nebo KLDR se podle Japonska nezmenšuje. Země proto zůstane pod americkým protijaderným deštníkem. Bezpečnostní smlouvu se Spojenými státy chce vláda v Tokiu prodloužit. A na tohle téma si budeme za chvíli povídat. Zůstaňte s námi.

0: Japonsko bude chtít i v dalších letech zůstat pod americkým protijaderným deštníkem. Naznačují to poslední vyjádření japonské vlády. Protijaderný deštník je soubor vojenských opatření, kterými Spojené státy chrání své spojence v Evropě i v Asii před případným útokem nepřátel, hlavně Číny, Ruska, Iránu nebo KLDR. My už se více řekneme s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Znamená tohle rozhodnutí, že Japonsku dál hrozí nebezpečí ze strany Číny, Severní Koreji, eventuálně Ruska?
1: Tokio hodně znepokojila poslední zkouška čínského námořnictva, které na začátku července odpálilo z jedné ze svých jaderných ponorek ve Žlutém moři balistickou střelu dlouhého doletu a nechalo ji dopadnout až daleko v oceány u souostroví Tuvalu. Číňani na tu střelu s doletem 10 000 kilometrů namontovali cvičnou nejadernou hlavici, nicméně Japonsko, také Jižní Korea nebo Austrálie v tom vidí jasný vzkaz Pekingu ve smyslu máme vás na mušce a stále více balistických raket dlouhého doletu vlastně jsme schopni namířit a respektive zasáhnout až do Spojených států, pobřeží Spojených států anebo Austrálie. No a to je důvod, proč nejen Japonsko, Jižní Korea nebo právě Austrálie jsou pod tím zmiňovaným protijaderným deštníkem. No a přesné podmínky téhle vojenské obrany definují bezpečnostní smlouvy mezi Spojenými státy a danými zeměmi a v podstatě jde o jaderné odstrašení nepřítele.
0: Japonsko i Jižní Korea shodně poukazují na rychle rostoucí počet jaderných hlavic čínské a severokorejské armády. Jsou jejich obavy na místě?
1: Podle odhadů NATO momentálně Severní Korea disponuje 50 až 60 jadernými hlavicemi, Čína 600 hlavicemi, ale do roku 2030 chce mít Peking těch jaderných hlavic už 1000. Obě země také výrazně urychlují svůj raketový respektive balistický program a hlavně Čína zrychluje stavbu jaderných ponorek a letadlových lodí. Naopak Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland to jsou státy, které jaderné zbraně na svém území dlouhodobě odmítají. Úplně na závěr bych ještě dodal, že ta americká ochrana není zadarmo. Ten pobyt amerických vojáků a veškerá logistika s tím spojená stojí Japonsko ročně miliardu a 800 milionů dolarů a Jižní Koreu miliardu a 200 milionů dolarů.
0: David Jakš, náš zpravodaj v Asii. Děkujeme ti, Davide, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Na pražské Štvanici začal tenisový turnaj Live Sport Prague Open i za účastí 11 Češek. Hned první z nich, Oktia Brivia, prohrála hned v prvním kole. A my se za chvíli vydáme na duel obhájkyně loňského triumfu Marie Bouskové.

0: Pražská Štvanice hostí tenisový turnaj Live Sport Prague Open a o postup do druhého kola aktuálně bojuje Marie Bousková. Je u toho také náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Marie Bousková jako loňská vítězka a tedy obhájkyně titulu, první nasazená hráčka, vyhrála první sadu 7-5 v duelu se španělskou tenistkou Buzesovou Maneirovou. Byla to vyrovnaná první sada s několika zvraty. Marie Bousková, dá se říct, byla solidnější, méně chybovala ve srovnání se soupeřkou, která se snaží hrát aktivně, jenomže jako jedna z mnoha se přesvědčuje o tom, jak těžké je zasadit vítězný balonek na stranu, kde hraje Marie Bousková, která má vynikající pohyb, je skvělou atletkou, také toho spoustu vybere a také sama dovede zaútočit, když k tomu má příležitost. Před chvíličkou uhájila svůj servis stále na začátku druhé sady, to první vyhrála Marie Bousková 7-5, teď půjde přijímat podání Buzesové Maneirové za stavu 2-1 7-5, 2-1 tedy z pohledu české hráčky, které se dnes ještě představí české tenistky, tak budou to ještě dvě tady na centrálním dvorci, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková. Předtím připomenu, Aliza Oktjabrova prohrála s francouzskou Dodánovou, takže to je první konečný výsledek tady odtud ze Štvanice z centrálního dvorce. Teď je na něm Marie Bousková, která hraje se španělskou tenistkou Buzesovou Maneirovou, vede 7-5 a 2-1. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Zákaz používání mobilu ve školách podpořila vláda. Předseda sněmovny Okamura zahájil i s podnikatelskou delegací svou návštěvu v Číně. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole ligy mistrů utkají s Lyonem. Kolony popojíždějí na dálnici D1 v Brně v obou směrech. A bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
4: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
2: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD má v Číně za sebou první jednání. V Šanghaji se s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Františkem Chloupeckým setkali se zástupci městského shromáždění lidových zástupců.
5: Do Šanghaje přiletěla zhruba 20 podnikatelů. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ocenil na úvod možnost prezentovat české firmy v Číně.
6: Je také pozitivní, že mise není úzce zaměřená, ale týká se nejen průmyslu, ale ve velké míře také turistice a cestovnímu ruchu.
5: Podle Okamury je úkolem cesty hlavně otevřít diskuzi ohledně posílení nejen obchodních vztahů.
7: Je potřeba nejprve ty vztahy normalizovat, navázat je, získat vzájemnou důvěru.
5: Předseda sněmovny Okamura je prvním z českých ústavních činitelů po 7 letech, který vyrazil na cestu do Číny. Z Šanghaje Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
8: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát na začátku srpna ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem. Pražané začnou dvojzápas doma. Hradec Králové čeká v případě postupu přes norské Tromsø ve třetím předkole Evropské ligy lepší z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Obhájkyně titulu Marie Bousková hraje na úvod tenisového Live Sport Prague Open proti Španělce Bouzasové Maneirové. Na štvanici máme reportéra Jaroslava Plašila.
10: Marie Bousková vyhrála první sadu 7-5 teď před chvíličkou, ale přišla o servis ve druhé sadě, podávat tak půjde jí španělská soupeřka za příznivého stavu 3-2. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D8 u Kralup nad Vltavou a taky na plzeňské dálnici u Berouna. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Těsně za sjezdem na 10. kilometru čerstvá nehoda.
12: Přímo před náma se srazila dodávka 9místná s kamionem. Ty nabouraná auta tam stojí napříč oběma pruhy a začala se tam dělat kolona.
11: Do Kolony se teď dojíždí už na 8. kilometru a ve směru z Prahy se prodlužuje. Zvažte sjezd už na Zdiby objížďku po silnici 608. Taky na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně nehoda. Za Berounem na kilometru 21 blokuje jeden jízdní pruh, dojíždí se do kratší Kolony. Na D1 vázne provoz na průjezdu Brnem v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Delší je teď kolona směrem na Prahu, poprvé se brzdí už na 220. kilometru. V Praze je ucpaný tunel Blanka směrem z Troje na Smíchov. Za sjezdem na Letnou uklízejí vyteklý olej na vozovce a podle potřeby zastavují provoz v tunelu. Kolona se sune už z mostu Barikádníku a taky z Trojské ulice. Další zelená vlna nejpozornější

0: Ve finále Španělé porazili 1-0 Argentinu, kterou dost možná naposledy vedl na světovém šampionátu Lionel Scaloni. Nejen plačícího trenéra stříbrných medailistů uslyšíte za chvíli v odpoledním radiožurnálu.
1: Odpolední radiožurnál
2: a Hanka Schánilová.

0: Světovými šampiony roku 2026 jsou fotbalisti Španělska. V newyorském finále porazili 1-0 Argentinu po prodloužení, když vítězný gól dal útočník Torres ve 106. minutě. Před začátkem prodloužení se Španělé zhlukli před střídačkami a vytvořili kruh, uprostřed kterého se postavil jediný muž, trenér Luis de la Fuente.
1: Pánové, tohle je den, kdy se zapíšeme do historie.
2: Vybičoval svěřence Luis de la Fuente emotivním projevem k maximálnímu výkonu. A opravdu, Španělé pod Fuenteho vedením vyhráli Ligu národů. Stali se mistry Evropy a teď jsou i nejlepšími na světě.
1: Pořád máme co vyhrávat, tenhle tým je neúnavný, nikdy nepřestane být hladový. Na další zápas v září bude 100% připravený.
2: To už se Španělé jako úřadující mistři světa představí ve Wembley, kde nastoupí proti domácí Anglii. A to v elitní skupině Ligy národů. Ale zpátky k turnaji v Severní Americe a Mexiku. Španělé vyhráli mistrovství světa podruhé v historii. Před 16 lety Španělé slavili titul v Jihoafrické republice. V roce 2010 je trénoval Vicente del Bosque. Ve finále dali jediný a zároveň vítězný gól až ve 116. minutě.
1: Pamatuju si, jak byl Vicente klidný, jak i tým uklidňoval a mírnil nadšení. Říkal, že je ještě dost času na to, aby soupeř vyrovnal. Něco podobného se stalo i nám. Zdá se mi to, jako by se historie opakovala.
2: Zasnil se Fuente na rozdíl od Lionela Scaloniho, trenéra stříbrné Argentiny, který tiskovou konferenci opouštěl v slzách za potlesku novinářů.
3: Jsem vděčný za šanci, kterou jsem dostal, protože... Protože trénovat Argentinu, to je každého sen.
4: Soñado para todos.
2: Plakal Scaloni po prohře 0-1 po prodloužení se Španělskem ve finále mistrovství světa. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách. Rád.

tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé,

0: 14 hodin, 14 minut a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Teď zpráva pro všechny řidiče.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z D8. Dálnice D8 je teď neprůjezdná za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 10. kilometru těsně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou se srazila dodávka s kamionem. Blokují oba dva jízdní pruhy. Na místo záchranáři uvolněte uličku v koloně. Z Prahy doporučujeme sjet už na Zdiby a objet to po silnici 608. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO podle zjištění Radiožurnálu předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera i bez stanoviska etické komise. Podle předsedy komise Vladimíra Černého to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. A s informacemi už je ve studiu náš investigativní reportér Vít Kubant. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Komise jednala na konci června, na přístupu se ale neshodla a diskuzi odložila na další jednání. Ministr ale hned druhý den poslal novelu zákona do připomínkového řízení. Podle předsedy komise Vladimíra Černého nyní řeší, jestli mají o návrhu dál debatovat, když už je zákon připravený.
2: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
1: Komise má 23 členů, mezi kterými jsou lékaři, právníci i akademici. My jsme s některými pod podmínkou zachování anonymity mluvili a ti popsali, že vznikla dvě stanoviska. Jedni změnu podporují, podle nich nelze single ženám asistovanou reprodukci odmítnout jen proto, že nemají partnera. Na druhé straně kritici upozorňovali na to, že by stát neměl hledět pouze na zájmy té budoucí matky, ale i toho nenarozeného dítěte. Každé dítě totiž má podle úmluvy o právech dítěte právo na to znát svůj původ. Zazněl tam ale také argument, že změna podpoří podnikání premiéra Andreje Babiše z ANO, který spolu vlastní několik reprodukčních klinik. Premiér na dotazy o střetu zájmu nereagoval.
0: Zdůvodnil ministr Vojtěch, proč nepočkal na závěrečné stanovisko komise?
1: On napsal, že se s oběma pohledy seznámil, tvrdí, že návrhem předejde diskriminaci žen bez partnera. Připomenu, že proti návrhu se ale už vymezil motoristický ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
3: Asistovaná reprodukce je zdravotní služba pro nesezdané páry, kteří nemohou počít standardním způsobem, ale jít dál, že teď budeme asistovanou reprodukci používat pro single nesezdané ženy, kdy dárcem bude neznámá osoba, tak s tím já opravdu souhlasit nemohu.
1: Návrh kritizuje také ministerstvo spravedlnosti, které upozorňuje na to, že může dojít k nárůstu počtu samoživitelek. Naopak spojence by ministr Vojtěch mohl najít u opozice, a to například Pirátů nebo Hnutí STAN.
0: Ministr zdravotnictví tedy předložil návrh, aniž by počkal na hlas svého poradního orgánu. My jsme o tom mluvili s Vítem Kubantem. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď je 14 hodin 20 minut, dál nás posloucháte v odpoledním Radiožurnálu. Tohle jsou The Course.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Kateřina Causidisová. Vláda schválila novelu zákona o důchodech, oznámil to ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky připočetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 tisíc hektarů porostu. Oheň se šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 12 lidí. Plameny zasáhly i zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Velká Británie má nového premiéra. Jejím bývalý starosta Manchesteru Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Zasedání nové vlády je v plánu zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem laboristické strany a je už sedmým britským premiérem za 10 let. Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniservs a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. Místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převážejí do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Sport. Česká tenistka Alisa Oktiabreva vypadla na domácím turnaji WTA v Praze v prvním kole. Francouzce do Dánové podlehla 2x3-6. Jak se daří obhájkyni titulu Marii Bouskové proti Španělce Bouzasové Manejrové, to na štvanici sleduje reportér Jaroslav Plašil.
2: Marie Bousková vyhrála první sadu 7-5, té druhé vede 6-5, je teď sice napřímu, ale už jen dva balonky od toho, aby vyhrála tento duel, protože vede teď 30-15 po chybě Bouzasové Manejrové, která podává za stavu 5-7, 5-6 a 15-30. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D8 u Kralup a komplikace na plzeňské dálnici u Berouna. Dálnice D8 je neprůjezdná za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy se srazila dodávka s kamionem. Blokují oba dva pruhy směr Ústí. Kolona už je dlouhá, moc se nehýbe. Doporučujeme sjet už na Zdiby za Prahou. Objet to po silnici 608. Případně pokud jedete z Prahy do Mělníka, tak jet po silnici číslo 9. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony u Berouna. Na 21. a 5. kilometru stojí nepojízdný kamion částečně v pravém jízdním pruhu. Průjezdný pouze levý, zdržíte se okolo 10 minut od sjezdu na Beroun centrum. Na Pražském okruhu hlásíte kolony ve směru z D1 na letiště. Nesouvislá fronta od sjezdu na Jesenici se sune až ke sjezdu na Ořech a občas zavřou tunely kvůli regulaci. Zdržíte se okolo 20 minut. Ještě do Brna na D1 vázne provoz v obou směrech v Brně. Větší je fronta směrem na Prahu, poprvé se brzdí už na 219. kilometru. U Brna ještě zůstaneme, dálnice D52 ve směru z Brna na Mikulov. Před sjezdem na Rajhrad hoří auto, na místo jedou hasiči a omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude polojasno až skoro jasno, na severu místy až oblačno a zpočátku ojediněle přehánky. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle naměříme jen kolem 5. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
5: Hezké odpoledne. My vás rádi v odpoledním Radiožurnálu pozveme na rozhovor s americkou zpěvačkou LP. Ještě v téhle půlhodině přijde taková malá ochutnávka z toho rozhovoru. Teď už je připraven Marek Ztracený a Vítr do plachet.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Tenistka Marie Bousková před chvílí postoupila do druhého kola na jejím oblíbeném turnaji na pražské Štvanici, vyhrála 2-0 na sety. Teď je 14 hodin 41 minut. Británie má nového premiéra. Král Karel III. Pověřil sestavením vlády Andyho Burnhama. V úřadu nahradil svého labouristického předchůdce Keira Starmera. A přímo před Downing Street je zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Jaromíre, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Andy Burnham má před sebou nebo za sebou svůj první projev v roli předsedy britské vlády. Co v něm řekl?
1: No, on slíbil, že jeho vláda provede největší změny za poslední 40 roků. Mluvil o novém ekonomickém modelu. Ten detailní plán na příštích 10 roků chce představit zítra. Zmínil krizi životních nákladů, se kterou chce skončit. Také řekl, že nechce, aby lidé museli už spát na ulicích. To bude jeden z jeho prvních kroků. Ta řeč byla velmi krátká, na rozdíl od těch svých předchůdců nestál u pultíku řečnického, ale uprostřed lidí, což je takový jeho nový civilní styl. A pokud jde například o mezinárodní politiku, tak o té on nemluvil, ale lidé z jeho okolí řekli médiím, že první telefonáty nového britského předsedy vlády budou směřovat k Donaldu Trumpovi a k Volodymyru Zelenskému, kterého ujistí o další podpoře v tom čelit invazi Ruské federace.
0: Střídání předsedů vlád je vždy v Británii událost, která přitáhne celou řadu lidí přímo před Downing Street, kde si právě teď i ty. Jsou nebo byli tam i dnes?
1: Určitě. Už jich trošku ubylo, ale pořád jsou tady od rána. Mnozí lidé mají různé plakáty se vzkazy, jsou tady Burnhamovi příznivci, odpůrci. Zaznamenal jsem několik ostrých hádek, když třeba na lidi s unijními vlajkami zautočili verbálně příznivci krajní pravice. No a mezi tím vším chodí s hlasitým klampančem muž, který volá Ježíše. Nicméně to hlavní se odehrává teď za těmi slavnými černými dveřmi Downing Street číslo 10, kam si brzy začne nový premiér zvát kandidáty na ministry. No a Kocoru Larry, který tam žije a který se tady párkrát mihnul, tak ten se bude seznamovat se sedmým předsedou vlády, se kterým za 10 roků bude tuto adresu sdílet.
0: Jaromír Marek je tedy na ikonickém místě. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Česko je pro americkou zpěvačku LP jejím třetím domovem, hlavně kvůli české přítelkyni. Teď se znovu vrátila na Colors of Ostrava a chvíli před svým koncertem poskytla Radiožurnálu také rozhovor. Za chvíli tak uslyšíte třeba to, proč se nadstandardně stará o své fanoušky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D8 z Prahy směrem na Ústí nad Labem je za Prahou neprůjezdná. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy nad Vltavou likvidují následky vážné nehody dodávky a kamionu. Ve směru z Prahy sjíždějte nejpozději na Zdíby na prvním kilometru, dál už je pak kolona moc se nehýbe. Pozor i na objížďce po silnici 608 za Veltrusy je omezení a je tam dlouhá kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Americká zpěvačka LP byla znovu jednou z hlavních hvězd Colors of Ostrava. Tentokrát tam přivezla novou desku Room 12. A při té příležitosti Radiožurnálu poskytla rozhovor. Moderátor Libor Bouček se pár desítek minut před začátkem jejího vystoupení ptal i na to, jestli cítí vůči svým fanouškům jistou zodpovědnost.
1: Yeah. It's like, don't suck.
2: Rozhodně, ta odpovědnost je obrovská. Pro mě hlavně znamená jediné, hlavně to nepodělej. Opravdu, je to moje práce. A po těch 90 minut koncertu jsou všichni lidé v publiku tak trochu v mé péči. Chci, aby měli pocit, že je o ně postaráno, aby nemuseli přemýšlet nad ničím jiným.
1: 90 minutes or whatever it is, you know, and I want them to feel taken care of. It's like...
3: Mě teda zaujalo, že jste použila výraz v mojí péči. Znám spoustu interpretů, kteří by spíš řekli, že naopak oni mají publikum pod kontrolou. Je to pochopitelně angličtina, ale není trochu nebezpečné říkat tomu kontrola?
1: I don't like that word in any way.
4: Me neither.
1: To me it's a...
2: Já to slovo kontrola vůbec nemám ráda. Přijde mi, že když interpret mluví o tom, že chce publikum ovládat, je v tom něco domýšlivého, něco arrogantního a možná dokonce agresivního. Vždyť jsme pod kontrolou celý den, ze všech stran. Hudba přece nemá lidi ovládat. Když se vám líbí, tak se vám líbí. Když ne, tak ne.
1: We're being controlled all day long in so many ways. I don't want to control anybody through music. If you like it, you like it.
0: Celý velký rozhovor se zpěvačkou LP si poslechněte zítra po 9. hodině.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
1: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Změny v cenách paliv se podle ministra Bednárika po konci regulace zatím neprojevily. Na konferenci UNESCO v Jižní Koreji budou jednat o rozšíření světového seznamu o další památky a přírodní lokality. Tenistka Bousková při obhajobě titulu WTA v Praze postoupila do druhého kola. Dálnice D8 je po nehodě na 10. kilometru neprůjezdná směrem do Ústí nad Labem. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty do 22 stupňů, na jižní Moravě kolem 25.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Konec regulace cen pohonných hmot se zatím podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD naplno neprojevil. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Ministerstvo financí během té doby určovalo na každý den maximální cenu za naftu a benzín. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Opatření je ale podle Bednárika vláda připravená znovu zavést, pokud by ceny na trzích začaly opět kolísat.
4: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím. Ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
2: Regulaci cen paliv vláda zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Po sobotní nehodě dvou autobusů u Olexovice na Znojemsku zůstávají hospitalizovaní ještě 4 lidé. Zbylých 28 pacientů propustili doktoři z brněnských nemocnic a z nemocnice Znojmo. Podle policie nedal na křižovatce jeden z řidičů přednost druhému autobusu. Začalo zasedání výboru pro světové dědictví UNESCO. V jeho korejském Pusanu se ho zúčastní zástupci bezmála 200 zemí. Podle vedení této mezinárodní organizace má dnes přírodní i nehmotné dědictví UNESCO 3 největší nepřátele. Války, změnu klimatu a překotný ekonomický rozvoj většiny států světa.
5: Desetidenní zasedání v přístavním městě Pusan rozhodne, které nové lokality letos UNESCO na svůj prestižní světový seznam zařadí. Z přírodních bude vybírat v celkem 7 státech. V kategorii kulturního dědictví potom kandiduje 15 míst ve 13 zemích. Česká republika má k dnešnímu dni na seznamu světového dědictví UNESCO celkem 17 památek a dalších 8 položek je zařazeno do kategorie nehmotného kulturního dědictví. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
2: Míra Velkého odchytli dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83. kilometru ve směru na Brno, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů. Pokračuje jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
6: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
7: Sport. Tenistka Marie Bousková porazila na Live Sport Prague Open Španělku Bousasovou Maneirovou 2x7-5 a postoupila do druhého kola. Na úvod turnaje naopak vypadla další Češka Alisa Oktiabreva, která prohrála 2x3-6 s francouzskou Dodánovou. Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soupeře.
8: Pokud by Letenští proti Lyonu neuspěli, tak by se přesunuli rovnou do hlavní fáze Evropské ligy. V jejím třetím předkole se Hradec Králové v případě postupu přes Tromsø utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Pokud Hradec Králové vypadne, tak si zahraje ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A to s vítězem dvojzápasu Aleš Kertus Kluží. Jablonec se utká ve třetím předkole konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga Vestry, a to pokud postoupí přes Varaždín. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Úspora D8 za Prahou a kolony na Vídeňské u Brna. Dálnice D8 je za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Po nehodě opět průjezdná. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy se srazila dodávka s kamionem. Dálnice byla chvíli zavřená, teď už se směrem na Ústí projíždí alespoň levým pruhem. Kolona z Prahy stále velmi dlouhá. Dá se sjet na Zdiby, objet to po silnici 608. Nejezděte po 608 až do Veltrus, tam je pak dlouhá kolona před omezením. Dálnice D52 Vídeňská je ucpaná na výjezdu z Brna směr Mikulov. Na 10. kilometru před sjezdem na Rajhrad schořelo osobní auto. Na místě stále hasiči, projíždí se jedním pruhem a kolona se táhne už z D1, zdržíte se půl hodiny. Na silnici 38 čekejte půlhodinovou kolonu na obchvatu Jihlavy směr Znojmo. Je tam před Rančířovem omezení a semafor. No a připomínáme ucpaný Pražský okruh před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 na letiště, teď je navíc u nájezdu z Barandova na 16. kilometru i nehoda v pravém

0: Hezké odpoledne. Děti na základních školách od září 2027 nejspíš nebudou smět používat telefony. Dnes to schválila vláda. Jak má tohle nové omezení vypadat v praxi a co dalšího dnes odsouhlasili ministři, to všechno se dozvíte, když si nás poslechnete v dalším vysílání odpoledního radiožurnálu.
1: Odpolední radiožurnál
2: a Hanka Schánilová.

Ústavní soud podle vlády překročil své pravomoci, když vydal předběžné opatření k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO. Po jednání vlády to oznámil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Kabinet podle něj zároveň ústavnímu soudu navrhne, aby prezidentovu kompetenční žalobu zamítl. Více informací nám teď už přidá

0: reportérka Adéla Burešová. Adélo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. To vyjádření vlády je poměrně obsáhlé. Celý ten dokument má zhruba 80 stran a obsahuje právě i výhrady k přijetí toho předběžného opatření, kterým prezidentovi ústavní soud umožnil na summit jet. Podle Tejce ale soud porušil právo na spravedlivý proces, protože nedal možnost se vyjádřit vládě, ale pouze prezidentovi. Co se týče té samotné kompetenční žaloby, tak vláda požaduje, aby z toho rozhodování byl vyloučený soudce zpravodaj Pavel Šámal. Právě ten totiž podle vlády zasáhl do ústavního postavení kabinetu při vydání toho předběžného opatření.
2: Došlo tedy k zásahu do ústavního postavení vlády, tak jsem názoru, že došlo k bezprecedentnímu projevu soudního aktivismu a v této souvislosti nezbývá, než že jsme podali návrh na vyloučení soudce zpravodaje Pavla Šámala z dalšího řízení.
1: Po ústavním soudu pak vláda požaduje, aby tedy celou tu kompetenční žalobu zamítl. Prezident se v žalobě domáhá toho, aby mu vláda nedělala překážky při výkonu jeho pravomocí. Prezident podle Tejce ale vykonává protokolární a symbolické funkce a z této své pravomoci tak nemůže rozhodovat i o zahraniční politice státu nebo o účasti na různých summitech.
0: Ještě nám řekni, co dalšího ministři dnes projednali.
1: Vláda schválila taky novelu o důchodech. Penze by měly od roku 2028 stoupnout pracujícím důchodcům a zvyšovat by se měl důchod taky lidem od 80 let. Každých 5 let by tito seniori dostali o 500 korun navíc. Teď navyšování začíná až od 85. A ministři taky podpořili poslanecký návrh premiéra Andreje Babiše z ANO a ministra školství Roberta Plagy za ANO na zákaz používání telefonů na školách. Od roku 2027 by je nesměli používat děti mateřských a základních škol a taky v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. A to ani třeba o přestávkách nebo v jídelně. Podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla ale regulace nic neřeší.
3: Plošný zákaz, který do školského zákona chce současná vláda napsat, tak nic neřeší, nic neposouvá. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
1: Proti tomu návrhu je taky dětský ombudsman Martin Beneš. Ten návrh označil za zbytečný. Omezení pro používání mobilních telefonů můžou školy podle něj upravit už ve svých školních řádech.
0: O čem tedy rozhodla vláda, o tom nám řekla Adéla Burešová, naše zpravodajka. A díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Na oběžné dráze Země je teď zhruba 16 000 satelitů a jejich počet dál rychle roste. Ukazuje to nová analýza, jejíž autoři odhadují, že za 5 let může být satelitů dokonce 100 000. K čemu jsou na oběžné dráze vlastně potřeba a proč jich tak rychle přibývá, na to všechno za chvíli odpovíme. Teď pojďme aktuálně k zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D52 je velmi ucpaná na výjezdu z Brna směr Mikulov. Na 10. kilometru těsně před sjezdem na Rajhrad schořilo osobní auto a jede se jedním jízdním pruhem. 40 minut budete popojíždět už z dálnice D1 v Brně. Na D8 na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem další dlouhá kolona. Na 10. kilometru likvidují následky vážné nehody. Průjezdný je pouze levý pruh a kolona od sjezdu na Zdiby je na desítky minut. Ještě Pražský okruh ve směru z D1 na letiště na 17. kilometru nájezdu z Barandova nehoda. Kamion se srazil s osobním, blokují pravý jízdní pruh. V koloně zastavíte u sjezdu na Vestec a je to opět na půl hodiny minimálně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Za internet v mobilu i navigaci dnes vděčíme satelitům. Teď je jich na oběžné dráze zhruba 16 000 a další neustále přibývají. Vyplývá to z analýzy firmy Applogic. Podle ní vzrostlo množství satelitů od roku 2020 až čtyřnásobně. A detaily k tomu už má redaktor Dominik Hron. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Čím to je, že přibývá satelitů v posledních letech tak rychle?
1: Především se mění způsob, jak signál ze satelitu využíváme. Podle analýzy Applogic jde až 1/5 veškeré spotřeby dat ze satelitů na sledování videí na YouTube a prohlížení sociálních sítí. Další využití jmenuje Juraj Dudáš, ředitel divize Space ve výzkumném a leteckém ústavu VZLU Aerospace.
2: Ja si myslím, že veľkou časťou bude počasie, či už to bude to vesmírne, alebo to počasie na Zemi. Obrovskou časťou je vlastne zdieľanie geoinformačných dát pre vojenské účely.
1: Zároveň čím dál častěji vstupují do oboru soukromé firmy. Napríklad provozovatele satelitu Globalstar letos koupil internetový obchod Amazon podnikatele Jeffa Bezose. No a nejvyužívanější sú dnes družice Starlink od společnosti SpaceX, ktorá zase patrí podnikateli Elonu Muskovi. Expert na vesmírnou bezpečnost z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Bohumil Doboš sleduje i další trend.
3: Jak dochází k větší komercializaci a privatizaci, tak se myslí právě na tu ekonomickou výdělečnost a ono posílání většího množství malých satelitů je výrazně ekonomičtější než výroba toho jednoho velkého.
1: Vypustit družici dnes dokážou už i menší firmy a jednotlivci, protože je to stále levnější. Bavíme se o částkách od 80 tisíc eur v přepočtu 2 milionech českých korun až po miliony eur za větší družice.
0: Existuje nějaký limit pro počet satelitů na oběžné dráze?
1: Tím, že narůstá počet satelitů, tak je potřeba, aby se vyhýbali případným srážkám. Moderní technologie jim proto pomáhají zlepšovat manévrovací schopnosti, aby se vyhnuli třeba kusům trosek nebo nefunkčním satelitům. Spíš než fyzický limit je problém limit technologický, dodává Bohumil Doboš.
3: Ten problém je, že se navzájem rušejí, takže oni musí být v nějaký vzdálenosti kvůli třeba signálům a podobně.
1: Další nevýhodou je, že právě ty nejčastější satelity Starlink jsou na oběžné dráze umístěné níž, hlavně aby dosáhl internetový signál. I proto jich ale musí být větší množství. Dodám, že satelity budou přibývat i dál. Juraj Dudáš zmiňuje, že do roku 2030 se má celkový počet dostat snad až na 100 000. Především se chystají další Starlinky, chystá se ale i české zastoupení. Příští rok bude přímo VZLU Aerospace vypouštět dvě družice VZLU GEM a další vypustí společnost Spacemanic, která sídlí v Česku.
0: O satelitech dnes mluvil Dominik Hron. Dominiku, díky.
1: Hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Pražská filozofická fakulta chce od nového roku zrušit jedno ze svých elitních pracovišť. Na němž se připravují budoucí překladatelé a tlumočníci. Bude vedení školy brát v úvahu protestní petici, pod kterou se podepsalo už 4000 zastánců ohroženého ústavu? Jsou v ohrožení i další obory? Vladimír Kroc se zeptá děkanky filozofické fakulty v Praze Evy Lehečkové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Felixi, potřebuji nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
4: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
3: Fakt? A kdy zjistím víc?
4: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
5: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Sausidisová a zprávy. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky. Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur. To je přes 13 miliard korun. Komise to zdůvodňuje porušením povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Platforma podle komise řádně neomezovala rizika s prodejem nelegálních, nebezpečných anebo padělaných výrobků. Kvůli srážce nákladního vlaku s člověkem je mezi stanicemi Mariánské Lázně a Chodová Planá přerušený provoz. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na místě jsou podle něj složky integrovaného záchranného systému. Dálkové vlaky na koridoru mezi Plzní a Chebem budou podle Českých drah v místě nehody nahrazené náhradní autobusovou dopravou. Provoz na trati by měl být podle Kavky obnovený kolem 16:30. Většina odběratelů v Praze 10 má opět k dispozici pitnou vodu. Ráno v ulici na Palouku prasklo potrubí. Mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek potvrdil, že se podařilo vodovodní síť přesměrovat jinou trasou. Někteří odběratelé přesto podle něj můžou mít stále problém s nízkým tlakem vody.
0: Sport.
5: Tenistka Marie Bousková porazila v prvním kole turnaje WTA v Praze Španělku Bouzasovou Maneirovou 2-0 na sety. Další Češka Alisa Oktiabrevá končí po dvousetové porážce s francouzskou Dodánovou. Lucie Havlíčková hraje s Američankou Parksovou a je u toho Jaroslav Plašil.
6: Lucie Havlíčková vede 4-1 v prvním setu. Je to schoda a nic nového při servisových gemech Lucie Havlíčkové, protože česká tenistka se pokaždé hodně nadře, aby uhájila svůj servis. Zatím se jí to ale daří a i proto teď servíruje za stavu 4-1 a za schody. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná Vídeňská v Brně, tak jde osmička za Prahou. V Brně čekejte kolony na dálnici D52 na výjezdu směr Mikulov. Na 10. kilometru za sjezdem na Rajhrad schořelo osobní auto a projíždí se okolo pouze jedním pruhem. Kolona se sune už z dálnice D1, postojíte asi 40 minut. U Brna hlásíte silný provoz na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Nesouvislá kolona se táhne od 219. kilometru a občas zastavíte i v levém pruhu, jako náš zpravodaj.
8: Stáli jsme 4 minuty v obou pruzích, teď jsme se rozjeli, jedeme 50 a 60 směr Praha, takže velmi hustý provoz.
7: Dálnice D8 je ucpaná na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem. Na 10. kilometru za sjezdem na Kralupy likvidují následky nehody. Průjezdný pouze jeden pruh fronta od sjezdu na Zdiby zabere přes půl hodiny. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech se táhne kolona. Pozor, ucpává se taky ulice k Barandovu směrem z centra. Před nájezdem na ucpaný okruh postojíte půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů na jižní Moravě kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
9: Přeji vám všem krásné odpoledne, jsou 4 minuty po půl čtvrté a ve vysílání Radiožurnálu uslyšíte Činasky.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Italské pobřeží je asi 8 000 kilometrů dlouhé a patří tak mezi ty nejdelší v Evropě. Možností, kde se vykoupat, je tak, zdálo by se, opravdu hodně. A přesto si místní i turisti stěžují, že koupání přestává být dostupné. Můžou za to plážové kluby. Nám to teď všechno přišel vysvětlit Marcel Faltis z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marceli, co přesně Italům a vlastně tím i turistům vadí?
1: Italům vadí, že jsou často pláže nedostupné místním a ti si musí zaplatit za to, aby vůbec mohli na pláži ležet, protože plážové kluby jsou často tak rozlehlé, že zabírají celou pláž. Ty navíc podle nich často připomínají zábavní parky, které se podbízejí turistům, a spíš než divokou přírodu připomínají kýčovité zábavní parky, píše britský deník Guardian, který se tématu věnuje. A turistům zase podle Guardianu vadí to, že přejdou k moři a nemůžou se volně lehnout na pláž a majitelé plážových klubů je nutí zaplatit si za lehátko a nebo jít jinam, jenže často není kam. Pro nájem dvou lehátek a slunečníků může stát třeba 15, 20 nebo 30 euro, ale v těch luxusnějších klubech taky několik stovek eur za den.
0: O jak rozsáhlý problém jde?
1: Týká se to celé Itálie, italské pláže patří státu, ale víc než polovina z nich je pronajata soukromým osobám, často na desítky let dopředu a za velice nízké ceny. Takovým symbolem je třeba městečko Bacoli v Neapolském zálivu na jihu Itálie. Donedávna tam byla naprostá většina pláží soukromá a pokud se chtěli jít lidé vykoupat, tak museli dokonce zazvonit na zvonek, aby je do plážového klubu vůbec pustili.
0: A jak ten problém ve městě vyřešili?
1: Nelegální kluby prostě nechala radnice zbourat. Starosta Giuseppe Gerardo della Ragione řekl Guardianu, že na místo museli povolat buldozery a bagry. V jednom případě na ně dokonce vyběhl majitel klubu s motorovou pilou. Sám starosta, který se získal přízeň místních, kvůli tomu čelil výhruškám a obchod jeho rodiny se stal dokonce terčem žhářského útoku. Problém s privatizací pláží už řešili i soudy a taky Evropská unie. Italská vláda nakonec rozhodla, že stávající pronájmy budou platit do září příštího roku a ještě předtím budou vypsány soutěže na nové pronájmy.
0: Co se děje na italském pobřeží, o tom nám řekl Marcel Faltis z naší zahraniční redakce. A díky.
1: Díky, hezký den. But I can write a song and record it.

Takovou úvodní překážkou fotbalistů Sparty v cestě za postupem do Ligy mistrů bude Olympique Lyon. Za slavný francouzský klub hraje i český reprezentant Pavel Schulz. O čem dalším pro české kluby rozhodl los, dozvíte se za chvíli.

0: Fotbalisti Sparty znají soupeře pro kvalifikaci Ligy mistrů. Letenský klub narazí ve třetím předkole nemistrovské části na Olympique Lyon, za který hraje český reprezentant Pavel Šulc. Rozhodl o tom los, který sledoval i Mikuláš Jáša z naší sportovní redakce. Vítej, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Sparta začne kvalifikaci Ligy mistrů ve třetím předkole nemistrovské části. Co potřebuje k postupu do hlavní fáze?
1: Vyřadit dva soupeře, i tak ale má Sparta podzim v evropských pohárech jistý, pokud by český vicemistr proti Olympiku Lyon neuspěl, tak by se přesunul rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Speciální bude dvojzápas pro záložníka Adama Karabce, který v minulé sezóně hostoval právě v Lyonu, v létě se ale vrátil do Sparty. První zápas se bude hrát na Letné 4. nebo 5. srpna, odveta je na programu o týden později ve Francii.
0: Los rozhodl i o tom, s kým se fotbalisté Hradce Králové utkají v případě postupu přes Trumse ve třetím předkole Evropské ligy. Na koho můžou hradečtí narazit?
1: Na lepšího z dvojice Bešiktaš Istanbul, Midtjylland, aby cestovali do Turecka nebo Dánska, tak ale nejdřív Hradec Králové musí zvládnout druhé předkolo. To rozehraje už ve čtvrtek v Norsku, pokud východočeši v kvalifikaci Evropské ligy vypadnou z Trumse, narazí ve třetím předkole konferenční ligy na vítěze dvojzápasu mezi arménským Aleškertem a rumunskou Kluží. Los ve švýcarském Nyonu rozhodnul také o tom, že Jablonec by se v případě postupu přes chorvatský Varaždín utkal ve stejné fázi soutěže s lepším z lotyšsko-islandské dvojice RFS Riga Vestry. Hrát se případně bude na začátku srpna.
0: O jednom fotbalovém losování teď mluvil Mikuláš Jáša. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byl David Stypka a už mě nesou v odpoledním radiožurnálu. My jsme se v našem vysílání před malou chvílí věnovali českým klubům a také jejich vyhlídkám na Ligu mistrů. Ještě se můžeme na chvíli otočit tím pádem za světovým šampionátem. Nejrychlejším hráčem uplynulého mistrovství světa ve fotbale byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost 37,61 km v hodině. Zveřejnila to na svém webu FIFA. Mbappé také vyslal největší počet střel, nejlepší defenzivu měli šampioni ze Španělska, kteří s jedním inkasovaným gólem vytvořili nový rekord.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Sexuální predátoři v Robloxu, téma, o kterém se teď čím dál častěji mluví. Víte, jak se Roblox hraje a co to je grooming? Probereme to.
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
1: V předpremiéře v 15:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Úterním hostem Radiožurnálu bude americká zpěvačka LB, částečně žijící v Praze. Proč není úkolem umělce ovládat publikum, ale pečovat o něj? Co znamená název nového alba Room 12, tedy pokoj číslo 12? A považuje Česko za svůj druhý domov? Poslechněte si exkluzivní rozhovor s LB z Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
5: Krásná perla na buhan.
4: Bojuje.
6: Prince a princezna jsou v bezpečí.
4: A brání svobodu Malajzie.
7: Ta loď je plná vojáků.
4: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
9: Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Metropole Španělska Madrid se připravuje na velké uvítání fotbalistů s trofejí z mistrovství světa. Tenistka Havlíčková hraje o postup do druhého kola turnaje WTA v Praze. Požár auta blokuje výjezd z Brna po vídeňské dálnici směr Mikulov. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty do 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% škol.
10: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
9: Proti zákazu je taky dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Madrid se připravuje na velkou oslavu. V ulicích španělské metropole se očekává milion fanoušků. Přivítají nejlepší fotbalový tým planety. Španělé včera porazili Argentince na mistrovství světa 1-0 v prodloužení. V centru Madridu je i náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
11: Španělští fotbalisté vystoupili z letadla po cestě ze Spojených států krátce před 15. hodinou. Zlatou trofej přinesl na španělskou půdu kapitán Rodri Hernández. Hráči odpočívají teď v letišním hotelu, by se za několik minut vydali do paláce Sarsuela, tedy sídla španělských králů. Tam je přijme Felipe VI. S má královnou Letisí a korunní princeznou Leonor. A pak mají fotbalisté namířeno do sídla vlády paláce Moncloa, kde se setkají s premiérem Pedrem Sánchezem. Otevřeným patrovým autobusem se pak vydají do centra Madridu, sem na náměstí Bohyně Cibeles, tady už stojí velké pódium a také projekční plátna a už se to tu zbarvuje červeno-žlutými dresy fanoušků. Vystoupí tu několik zpěváků a hudebních skupin a příjezd hráčů se očekává kolem 19. hodiny. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
9: Po sobotní nehodě dvou autobusů u Olexovice na Znojemsku zůstávají v nemocnici 4 lidé. Zbylých 28 pacientů už lékaři propustili. Všichni zranění už odešli i z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, říká jí mluvčí Jiří Erlebach.
12: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala celkem 10 zraněných, z toho 3 byly zraněny středně těžce až těžce a 7 bylo zraněno lehce. 7 lehce zraněných bylo po ošetření propuštěno do domácího léčení, zbylí 3 pacienti byli propuštěni dnes.
9: Policie případ vyšetřuje. Podle jejich zjištění zřejmě jeden z řidičů na křižovatce nedal přednost druhému autobusu.
13: Sport. Tenistka Marie Bousková zahájila obhajobu titulu na Live Sport Prague Open vítězstvím nad Španělkou Bousasovou Manejrovou 2x7-5. O postup do druhého kola bojuje na štvanici Lucie Havlíčková. Podrobnosti přidá Jaroslav Plašil.
14: Lucie Havlíčková vyhrála první sadu 6-2, v té druhé teď právě srovnala na 2-2 díky svému servisu, který zatím hájí během celého utkání, byť někdy s obtížemi, na rozdíl od soupeřky Parksové, která už podání ztratila v první sadě dokonce dvakrát, i proto je na tom zatím lépe Havlíčková 6-2 a 2-2 teď ve druhé sadě. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: Další z Češek, Alisa Oktiabreva, v prvním kole vypadla po dvousetové porážce s francouzskou Dodánovou. Později se představí ještě Dominika Šalková v zápase s Chorvatkou Ružičovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Utvrdá Vídeňská v Brně a kolony u Jihlavy na obchvatu. Doprava skolabovala v Brně na výjezdu směr Mikulov po vídeňské dálnici D52. Na 10. kilometru za sjezdem na Rajhrad schořilo osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona se sune krokem už z Brna od křižovatky s Jihlavskou a zdržíte se přes hodinu. A na silnici 38 čekejte půlhodinové kolony na obchvatu Jihlavy směrem do Znojma. Je tam před Rančířovem omezení a průjezd řídí kyvadlově. V Praze silný odpolední provoz komplikují nehody. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most stojí za magistrálou dvě policejní auta v pravém pruhu, taky sanitka. U nehody dvou aut je tam kolona na jižní spojce i v ulici 5. května od Spořilovské ulice. Hodně ucpaná je i magistrála v centru Prahy. Ve směru na Holešovice je to kolona před zúžením na Hlávkově mostě. V opačném směru na Pankrát se brzdí provoz nehoda před náměstím IP Pavlova. A dlouhá kolona i v ulici k Barandovu směrem z centra. Po pojíždí před ucpaným Pražským okruhem a zdržíte se okolo půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů na jižní Moravě i kolem 25. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobré odpoledne vám přejeme, 6 minut po 16. hodině posloucháte radiožurnál. Na polském internetu se objevila nová kampaň vytvořená s pomocí umělé inteligence. Údajní vojáci na krátkých videích tvrdí, že Varšavu zaplavili ukrajinské vlajky a že Ukrajinci v Polsku skupují

0: moment. Na polských sociálních sítích, ale také na platformě YouTube se objevily účty, které dávají hlas polským vojákům. Kritizují pomoc Ukrajině a jsou frustrovaní schování Ukrajinců v Polsku. Videa jsou ale výtvorem umělé inteligence. Jejich cílem je pravděpodobně posilovat už tak rostoucí protiukrajinské nálady v Polsku. Zneužívají například téma volyňského masakru. Podrobněji to probereme na Radiožurnálu s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak ta videa vypadají?
1: Ona vlastně, ta videa jsou si všechna dost podobná a vypadají jako několika sekundové ukázky z rozhovorů, kde zády nebo bokem sedí moderátor, moderátorka a jako respondenta má vojáka. Můžeme si teď poslechnout jednu konkrétní ukázku.
2: Šéf MON už odmluvil překazání migů v Kijovovi, bo banderism tam kvítně. Či oni přestali vymachovat červono-černými šmatami?
1: Tady například mladý muž, tedy voják, tvrdí, že na Ukrajině kvete banderismus a Ukrajinci nepřestávají máchat černo-červenou vlajkou ukrajinské povstalecké armády, přímo říká černo-červeným hadrem, a že Ukrajinci se nikdy nezmění. Je to tedy video nastavené silně proti Ukrajincům. Ukrajincům v jiných videích takoví vojáci tvrdí, že Ukrajinci v Polsku skupují byty na zahotové peníze, které dostali v rámci humanitární pomoci, nebo že zvyšují v Polsku kriminalitu, že by Poláci měli přestat poskytovat pomoc a měli by deportovat Ukrajince a zavřít hranice.
0: A jak poznáme, že to jsou AI videa?
1: Trochu je to znát už z toho hlasu těch údajných vojáků, pak ale nesedí třeba uniformy vojáků, nesedí jejich střih nebo rozmístění kapes, nebo třeba pixel, tedy kamufláž těch uniform. Pokud mají na sobě ti vojáci nášivky, tak ty často obsahují chyby, třeba místo jmén nebo názvu útvaru jsou to jenom zhluky písmen, někdy ani nejsou psané.

0: latinkou. Na videích také chybí jakékoliv logo televize nebo platformy, kde by ten rozhovor vznikl.
1: A kdo ta videa zveřejňuje?
0: Tak jsou to účty, které se jmenují třeba Hlas polských vojáků nebo Hlas obrany Polska. Některé ty účty vznikly až v posledních měsících, ale i tak už dokázali zveřejnit desítky videí, ať už na Facebooku, nebo na TikToku, nebo právě na YouTube. Některé ty účty už se podařilo zablokovat, ale ono je to trochu jako boj s hydrou. Jeden účet zmizí, další dva nové vzniknou. Některé sociální sítě už ale díky svojí vlastní analýze obsahu dokážou opatřit video potom tím štítkem AI, čímž upozorňují na to, že vlastně bylo vygenerované umělou inteligencí. Nevíme zatím, kdo stojí za těmi účty, ale například Polský institut mezinárodních vztahů varuje, že vlastně celý ten obsah spadá do strategie Ruska, která využívá současných sporů mezi Polskem a Ukrajinou, aby posilovalo své tvrzení, svoji vlastní agendu, která je namířená také proti Ukrajině.
1: Kateřina Havlíková, zpravodajka Radiožurnálu v Polsku. Díky.
0: Naslyšenou.

0: Na filmovou novinku Odyssea režiséra Christophera Nolana přišlo od premiéry minulý čtvrtek jenom do českých kin už přes 110 tisíc diváků. Rekordní návštěvnost i to, kolik už film vydělal, probereme v odpoledním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Téměř 3000 let starý příběh znovu dobývá svět. Homérův epos Odyssea se díky režisérovi Christopheru Nolanovi proměnil ve filmovou událost sezony, která plní kina po celém světě, včetně Česka. Právě k nám do Prahy míří i zahraniční fanoušci, a to kvůli tomu, aby viděli cestu zbloudilého antického hrdiny v podání Matta Damona z filmového 70mm pásu. After years of war, no one could stand between my men. Tolik krátká ukázka ze snímku, který u nás distribuuje společnost Cinemart. Za ní vítáme ve vysílání Radiožurnálu Pavla Nováka. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: 100 000 diváků za opravdu krátkou dobu. Čekali jste takový zájem, nebo to překvapilo i vás?
1: My si vždycky před uvedením filmu malujeme celou řadu scénářů a těch 110 tisíc patřilo jednoznačně k těm nejoptimističtějším. Takže trochu jsme to čekali, ale stejně jsme byli příjemně překvapeni.
0: Pojďme k tomu pásu, k těm kotoučům, jak se vůbec fyzicky dostali do Česka, co všechno to obnáší, třeba z hlediska bezpečnosti?
1: Tenhle film byl skutečně výjimečný, protože každý velkofilm má většinou pro jistotu jeden krycí název, aby se k němu nedostali nějací nenechavci. Odyssea měla hned dva a v režimu naprostého utajení se sem posílala obrovská 300 kilogramů vážící bedna, která putovala do zdejšího IMAXu, kde ji připravili do promítačky. Nikdo o tom nesměl vědět, nikdo o tom nesměl mluvit, dokud se bezpečně ta kopie nedostal do promítací kabiny.
0: No a kdo by nevěděl, tak v čem je ten hlavní rozdíl? Jak si to představit?
1: Hlavní rozdíl ve filmu, který se promítá ze 70mm pásu oproti klasické digitální projekci, je v té velikosti, protože v tom IMAXu je plocha plátna zhruba 20x25 metrů, což je obrovský prostor, který je kompletně zaplněný tím filmem. Zatímco v klasické projekci, kde je ta projekce širokouhlá, tak přece jen musí docházet k určitému ořezu obrazu. Ale protože Christopher Nolan je genius, tak natočil skvělý film pro obě verze tohohle promítání.
0: Kolikrát se může ten 70 mm široký pás přehrát, aniž by došlo k výraznému poškození?
1: Toho záleží na šikovnosti promítačů a my máme to štěstí, že v Čechách máme obrovské nadšence, kteří s tím filmem doslova zachází v rukavičkách a jejich ambicí je, aby stejný zážitek měli diváci, kteří viděli film poprvé ve čtvrtek na premiéře, jako diváci, kteří ho třeba uvidí na konci srpna, protože doufáme, že minimálně takovou dobu ten film v kinech vydrží.
0: Míří se mi zahraniční fanoušci, tak kde nejblíže pak najdou tu další promítačku, která je schopná přehrát právě IMAX filmový pás?
1: Jestli se nepletu, tak v současné době na celé Evropě je pouze 5 takovýchhle zařízení, které umí přehrát ten 70mm pás. Kromě nás je to ještě Belgie, Francie a dvě jsou ve Velké Británii. Takže skutečně víme o zájmu nejen sousedních zemí, ale i vzdálenějších koutů Evropy, ze kterých sem diváci jezdí, aby viděli Odysseu v tom nejlepším možném formátu.
0: A je to nějak časově omezené, jak dlouho tady vlastně ten film může být v tom IMAXu, jak dlouho na něj můžou diváci chodit v této kvalitě?
1: V tomhle případě bude rozhodovat zájem. Platí, že dokud budou ty sály vyprodané nebo plné, tak jak jsou teď, tak ambicí IMAXu je Odysseu neustále uvádět. Takže jsou to spojené nádoby. Dokud ho lidé budou chtít vidět, ten film, tak ho bude IMAX promítat.
0: V Česku utržel film přes 25 milionů korun, celosvětově pak pokořila Odyssea přes 260 milionů dolarů, což zhruba odpovídá nákladům na výrobu filmu. Opravdu je to vysoká suma už teď, tak má snímek našlápnuto stát se finančním trhákem? Asi předpokládám tu odpověď.
1: Já jsem o tom přesvědčen. Já nevidím výsledky pouze z České republiky, ale vidím výsledky i ze sousedních a vzdálenějších zemí a všude se píše velmi podobný příběh. Ten film je skutečně, řekl bych, až brutálně úspěšný.
0: Film Odyssea u nás distribuuje společnost Cinemart. My jsme mluvili s Pavlem Novákem. Díky za váš čas a ať se daří, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: Avicii a Wake Me Up ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Blíží se 16:30, my chystáme další zprávy a v nich se vydáme taky na Štvanici na turnaj WTA v Praze.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Sexuální predátoři v Robloxu, téma, o kterém se teď čím dál častěji mluví. Víte, jak se Roblox hraje a co to je grooming? Probereme to.
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
1: V předpremiéře v 16:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
0: Monika Milová, zprávy.
5: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod od 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Už ho pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Burnham jmenuje svůj kabinet odpoledne. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem Labouristické strany a už je 7. britským premiérem za 10 let. Česko ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. A vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barrandovského mostu vystavět její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028.
1: Sport.
5: Tenistka Lucie Havlíčková postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze. Američanku Parksovou porazila 6-2 a 6-4. Na úvod turnaje na Štvanici uspěla taky obhájkyně titulu Marie Bousková, která ve dvou setech porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou. Vypadla naopak další Češka Alisa Oktyabreva po porážce 0-2 s Francouzskou Dodánovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 u Roudnice a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u sjezdu na Roudnici nad Labem. Na kilometru 31 havaroval kamion mimo dálnici. Podle našeho zpravodaje projedete jedním pruhem.
7: On naštěstí vyletěl úplně mimo tu dálnici, takže tomu zúžení, jak jsou ty dva pruhy, tak naštěstí se to tam dá projet, no.
6: Kolona je ale dlouhá, ve směru na Ústí se zdržíte až půl hodiny. Poslední volný sjezd je na Novou Ves na 18. kilometru. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště, velmi ucpaný. Lochkovským tunelem se snažilo projet nadrozměrné vozidlo, tunel byl chvilku zavřený. Teď už se opět projíždí, kolona se ale natáhla až k Jesenici. No a na okruhu ve směru na letišti pozor taky za tunely. Na 15,5 kilometru stojí nepojízdný kamion v prostředním pruhu. Silný provoz v Praze komplikuje i nehoda na jižní spojce. Směr Barandovský most za magistrálou blokuje pravý pruh. Kolona se sune od Zahradního města. A v Brně se rozjíždí kolona na Vídeňské na výjezdu směr Mikulov. Následky požáru auta u sjezdu na Rajhrad jsou pryč, projíždí se dvěma pruhy. Je to dlouhá fronta už z Brna, tak vydržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne na severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: A pokračujeme v 16.34, přejeme klidné odpoledne.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Naftová apokalypsa se nekoná, ceny po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Čím to je a jak se může situace vyvíjet dál, to nastíníme už za chvilku v odpoledním radiožurnálu po Rembrandt.

0: cenách benzínu a nafty už zase rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se navíc vrátila spotřební daň k původní sazbě. O pohonných hmotách v Česku si teď řekneme víc s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak můžeme říct, o kolik nafta a benzin zdražili?
1: To je dost individuální, třeba v jižních Čechách víme i o stanicích, kde cena nafty oproti pátku vzrostla o 3 koruny a 60 haléřů. V Liberci zůstaly stejné, na Karlovarsku se měnily jen minimálně. Záleží taky, kdy řidič k pumpě dorazí. Někde se zdražovalo už úderem půlnoci, jinde až během dne.
0: Na čem to závisí?
1: Třeba na tom, kde pumpa je, zdražují typicky ty na dálnicích a dalších hlavních tazích. Zároveň záleží i na tom, jak starou naftu a benzín stanice prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
2: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby a jak si objednala další závoz ode dneška, který už je zvýší spotřební daň. To období, kdy se tam promítá daň, může být i několik dnů.
1: Ceny se samozřejmě budou odvíjet i od toho, jak bude pokračovat konflikt na Blízkém východě.
0: A překvapily dnešní ceny pohonných hmot vládu?
1: Podobně jako petrolejáři situaci vidí i ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
3: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na to ten ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
1: A to už dřív řekla i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její rezort bude dál situaci na trhu sledovat a hlídat bude i marže obchodníků, případně může cenové stropy zase zavést.
0: No a jak reagují na ceny nafty a benzínu řidiči?
1: Ptali se jich naši krajští reportéři třeba i na Vysočině, kde bylo zdražování výraznější.
4: Nám vystačí s manželkou jedna nádrž na celý měsíc, takže my jsme jako, jestli zaplatíme o těch 600 korun víc, tak jako to není zase taková hrůza, jako která by nás zrujnovala.
1: Každopádně, jak jsme říkali, ceny se můžou měnit i v příštích dnech, tak uvidíme, jestli naštvaných šoférů přibude.
0: Jan Duchoslav, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Čtyři české tenistky se představí nebo už představili během úvodního dne Live Sport Prague Open. Na pražskou štvanici půjdeme za chvilku za naším sportovním reportérem.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: V Praze na Štvanici začal tenisový turnaj Live Sport Prague Open. Jak se během úvodního dne daří Češkám, to řekne reportér Jaroslav Plašil.
1: Zatím většině ano, protože před chviličkou vybojovala postup už druhá česká hráčka Lucie Havlíčková, která porazila Američanku Parksovou. Klíčem určitě bylo, že si dokázala podržet servis ve větrných podmínkách. Ani jednou nestratila podání přes 6 breakových příležitostí Američanky Parksové, tak tedy dvousetová výhra Lucie Havlíčkové, která navázala na předchozí postup Marie Bouskové, to je obhájkyně titulu, byť se loni, jak známo, hrálo v pražské Stromovce, teď tedy nově na Štvanici, kam se turnaj přesunul. Bousková porazila španělskou tenistku Bouzasovou Marejrovou 2x7-5. Předtím Aliza Oktěbrová premiéře tady před domácím publikem, protože jen krátce má české občanství, tak prohrála s francouzskou Dodánovou, sbírala především zkušenosti, přiznala, že zkrátka ta nervozita i ty okolnosti zapůsobily, že měla ruku příliš těžkou a že v tom zápase nepředvedla to, co by chtěla předvést. Teď sledujeme čtvrtou českou tenistku v dnešním programu na Centrálním dvorci a budeme to mít kompletní. Dominika Šálková zatím vede 1-0 a teď 40-0 při podání Antonie Ružičové z Chorvatska. Česká tenistka má tedy 3 breakboly v tuto chvíli při servisovém gemu chorvatské hráčky. Dominika Šálková má tedy velkou příležitost získat hned na úvod podání soupeřky a také se jí to podařilo. Takže 2-0 ve vedení Dominika Šálková ze Štvanice, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Tolik tedy sportovní informace i ve vysílání odpoledního Radiožurnálu a teď pro vás máme legendu Rolling Stones.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Pražská filozofická fakulta chce od nového roku zrušit jedno ze svých elitních pracovišť. Na němž se připravují budoucí překladatelé a tlumočníci. Bude vedení školy brát v úvahu protestní petici, pod kterou se podepsalo už 4000 zastánců ohroženého ústavu? Jsou v ohrožení i další obory? Vladimír Kroc se zeptá děkanky filozofické fakulty v Praze Evy Lehečkové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama děláte?
2: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
3: Ty takový talent a děláš tady šatnářku.
4: Milovice, družba, znáš?
2: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
5: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
7: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
6: Že bych vyrazil za váma?
7: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
8: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
9: www.lfs.cz.
8: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Monika Milová.
11: Ministr zdravotnictví Vojtěch předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera, i přesto, že etická komise dosud nerozhodla. Rusko znovu zaútočilo na ukrajinskou Oděsu, úřady informují o třech mrtvých. Tenistky Bousková a Havlíčková postoupily do druhého kola dvouhry na turnaji WTA v Praze. Na dálnici D8 popojíždí kolona po nehodě na 31. kilometru směrem na Ústí nad Labem a zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů.
12: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Podle něj na to má ale ministr právo. Černý Radiožurnálu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila.
13: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
11: Ministr Vojtěch napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Kontroloři prověřovali programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal resort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesly jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl podle kontrolorů zájem, a to ani po zmírnění podmínek přidělení. Podle úřadu byly špatně nastavené. Přispěla ale i vysoká míra inflace nebo růst nákladů. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně tři mrtvé. Další tři lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Kyjev předtím informoval taky o dvou mrtvých v Dněpropetrovské a o jedné oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že včerejší ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. Naopak Kyjev přes noc vyslal přes 400 dronů na Moskvu a její okolí. Ruské úřady hlásí 10 zraněných. Dotaci 8 milionů 600 tisíc korun získá fotbalová akademie SK Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, především mzdy trenérů fotbalové mládeže. Pokračuje náměstek Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
14: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
11: Rozhodnutí o přidělení dotace zastupitelé přesunuli z června. Trenéři byli v té době bez nových smluv a město nemělo jistotu o přesném využití peněz klubem.
15: Sport. Tenistky Marie Bousková a Lucie Havlíčková postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze. Bousková porazila ve dvou setech Španělku Bouzasovou Maneirovou. Havlíčková vyhrála 2-0 nad Američankou Parksovou. O postup bojuje Dominika Šalková proti Chorvatce Ružičové. Aktuální informace přidá Jaroslav Plašil.
9: Dominika Šelková je ve vedení 4-1 v první sadě zápasu. Antonia Rožičová z Chorvatska na podání se snaží ubírat z náskoku české hráčky, která do utkání velmi dobře vstoupila. Teď už vede v uvozovkách jen 4-1 a 0-40. Je to teď v neprospěch Šálkové, která je na příjmu. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
15: V prvním kole vypadla Češka Alisa Oktiabreva, která prohrála 0-2 s Francouzskou Dodanovou. V americkém Oklahoma City začíná mistrovství světa ve vodním slalomu. Do úvodní disciplíny časovky kajak krosu mužů jako první z Čechů před 17:30 našeho času nastoupí Vít Přindiš. Následovat budou Jakub Krejčí a Matyáš Novák. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte jízdy v přímém přenosu.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 u Brna, taky na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Je silný provoz, je tam navíc omezení na 196. kilometru a zdržíte se osobním autem asi 20 minut na průjezdu Brnem. Taky na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem hustý provoz, jede hodně kamionů. První kolonu čekejte před sjezdem na Novou Ves asi na 10 minut. Další fronta pak je ještě u sjezdu na Roudnici nad Labem. Tam na kilometru 31 v omezení havaroval kamion. Tam je kolona na dalších asi 15 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je fronta ve směru z D1 na letiště od Jesenice a je to asi na půl hodiny. V Praze ten odpolední provoz komplikuje i nehoda. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most se za magistrálou srazila 3 auta. Blokují pravý pruh a kolona se táhne už od Lanového mostu. Na silnici 38 čekejte půlhodinové kolony na obchvatu Jihlavy směr Znojmo. Před Rančířovem omezení jede se Kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
10: Pražská filozofická fakulta oznámila rušení a slučování některých pracovišť. Proč by měl skončit například ústav translatologie, čím jeho práci obhajují autoři protestní petice? Může živé tlumočníky a překladatele nahradit umělá inteligence? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lhečková. Dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.

0: se do příslušných filologických pracovišť, která na fakultě také máme, například Ústavu románských studií, kde se vyučuje francouzština, španělština, Ústavu východoevropských studií, kde je ruština. To znamená, aby se do budoucna filologové a specialisté na překlad a tlumočení vzdělávali v rámci jedné organizační jednotky jednoho pracoviště.
1: No a ten důvod je jaký?
0: Ty důvody jsou dvojí. Za prvé jsou to ekonomické důvody, protože fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je určitě způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje. A přitom v posledních letech třeba na Univerzitě Karlově došlo k navýšení jednotných mzdových tarifů pro docenty, profesory, odborné asistenty a my se s tím musíme ekonomicky vyrovnávat. A ten druhý důvod je, že se snažíme, když už musíme přistoupit tady k těm úsporným opatřením, hledat takové cesty, které povedou k větší provazbě vzdělávání, k větší provazbě výzkumu.
1: No, vy budete rušit nebo omezovat i další pracoviště, k tomu se jistě dostaneme, ale kolik se tím celým opatřením má ušetřit?
0: Tak my můžeme říct ta globální ekonomická čísla, protože ty detaily pro ty jednotlivé organizační změny se nyní právě v těchto měsících připravují, ale fakulta v letošním roce je nucena opřít své mandatorní výdaje o desítky milionů z úspor, z fondů například provozních prostředků a dalších specifických fondů, které provozujeme v rámci rozpočtu vysoké školy.
1: No, četl jsem, že vám skáču do řeči, že musíte sáhnout do úspor v objemu asi 45 milionů.
0: Ano, ano. A to znamená přesně tak, že ty příjmy, které dostáváme institucionálně, nám nestačí na ty mandatorní výdaje, to znamená ten základní provoz toho roku. Určitě my už jsme v posledních letech jednak jsme vytvořili ty fondy, a jednak jsme se snažili optimalizovat takové procesy v ekonomice na fakultě, ve využívání výnosů, co to jde pro pokrytí některých nákladů. Ale s tou optimalizací centrální už jsme vlastně hotoví a nedá se doufat, že těch 45 milionů tam natvoříme tady těmi způsoby, které se nedotýkají vzdělávání a výzkumu.
1: Dobře, ale ten objem tedy zhruba asi tak může být jak velký těch úspor?
0: No to je právě to, kam se snažíme dostat.
1: Těch 45
0: milionů ročně.
1: Přece jenom není to ukvapený krok? Konzultovali jste to s ministerstvem školství? Máte podporu šéfa resortu Roberta Plagy?
0: Tak tyto organizační změny na jednotlivých fakultách jsou z pohledu ministerstva školství důležité jenom z toho hlediska, pokud fakulta respektuje pravidla zákona o vysokých školách, kterým se musíme řídit, či v pracovně právních vztazích zákoníku práce. Tady postupujeme v souladu s oběma těmito zákonnými normami, jimiž se řídíme. Co se týká mého přímého nadřízeného, tím je rektor Univerzity Karlovy, tak ten je s těmi kroky seznámen, takže vůči tomu já vykazuju počet nebo moje vedení.
1: Vy se chystáte slučovat například Ústav asijských studií s katedrou sinologie, jestli to říkám správně. Nevím, jak je to s andragogikou. To je podobné.
0: To je podobné. Je to integrace vlastně katedry pedagogiky a katedry andragogiky nebo sloučení Ústavu asijských studií a katedry sinologie, které třeba na některých jiných pracovištích než v České republice už mohou být integrované. Mm-hmm. Takže nejsou to modely i s tím Ústavem translatologie, nejsou to modely organizace té instituce, které by nikde jinde neexistovaly, byly by zcela unikátní.
1: A jak si vysvětlujete, že zrovna kolem úvahy o zrušení Ústavu translatologie vznikl takový rozruch?
0: Tak já si myslím, že z části je to obava o, řekněme, pokračování toho vzdělávání v překladu a tlumočení na Filozofické fakultě. A to se snažíme postupně vysvětlovat, že obor nerušíme, my měníme organizační strukturu Filozofické fakulty a určitě je to citlivá otázka, protože Česká republika má velice kvalitní překladatele a tlumočníky. Je pro nás důležitá dlouhodobá kulturní tradice překladů z cizích literatur, zprostředkování široké veřejnosti významných třeba děl.

0: současných i minulých evropské a světové literatury. Takže vysvětlujeme si to mimo jiné tímto a samozřejmě máme i spoustu absolventů Filozofické fakulty nejen z Ústavu translatologie, kteří se kontinuálně věnují odbornému uměleckému překladu či tlumočení.
1: No ten ústav existuje od roku 1963, dřív to byla katedra překladatelství a tlumočnictví, takže vy myslíte, že jako takový nebude chybět?
0: Na to můžou být určitě různé názory, ale my organizačními změnami v podobě, řeknu, rušení ústavu, jejich integrace do jiných ústavů a postupného zjednodušování struktury Filozofické fakulty po té organizační stránce procházíme poslední 4 roky. Toto je 5. rok organizačních změn. A vždy se argumentuje tím, že ten ústav jako takový bude chybět, že se ztratí jeho identita a podobně. A vidíme, že se k čemu vlastně dochází, je, že se změní nějaký půdorys ústavů a katedr Filozofické fakulty a začne se vytvářet nějaká nová budoucnost. Tak já jsem opravdu přesvědčená o tom, že důležité je zachovat vzdělávání, podpořit nějaké synergie v tom vzdělávání napříč fakultou, které tam teď jsou minimální, a dosáhnout dalšího propojování ve vědě a výzkumu, včetně nějakých aplikací výzkumu toho, jak se vede tlumočníkům v praxi s různými technikami, jak se vede překladatelům s oporou o různé technologie a podobně.
1: Návrh hodláte na podzim předložit akademickému senátu. Věříte, že ho schválí?
0: Tak my věříme, že máme dobré důvody objektivní pro to, proč jsme tuhle změnu oznámili, proč se nyní připravuje. Z té přípravy vzejde oficiální návrh a věřím, že akademický senát bude schopný posoudit objektivní důvody a ne nějaké emoční, které kolem této debaty vznikají. Protože máme samosprávné řízení vysokých škol, tak to rozhodnutí o tom stanovisku je na akademickém senátu.
1: Pokud by to neschválil, co by bylo potom?
0: Tak to určitě budeme řešit potom a pořád tady bude ta realita, že chceme dosáhnout těch 2 věcí, to znamená úspory, opření základního rozpočtu Filozofické fakulty o ty fondy, úsporné zdroje, které zatím máme, ale nemusíme mít v příštím roce, a zároveň posílení synergie ve vzdělávání a ve vědě v, řekněme, přípravě jazykově orientovaných specialistů, tam je více specializací, a tady tyhle kroky můžeme udělat i bez toho, že se zruší ústav translatologie. My se snažíme teď postupovat tou cestou, kde zároveň s tím spojíme i to zjednodušení té organizační struktury Filozofické fakulty.
1: Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Lehečková je hostem 20 minut Radiožurnálu. Může na vašem záměru zrušit v příštím roce ústav translatologie něco změnit protestní petice, kterou v této chvíli podepsalo 6676 signatářů?
0: Děkuju za ten dotaz. My určitě tu petici sledujeme argumenty, které jsou tam předložené, a ta petice určitě může ovlivnit to, jakým způsobem bude vypadat ten oficiální návrh pro akademický senát a jakým způsobem budeme dovysvětlovat ty důvody, příčiny a směřování té organizační změny, kterou navrhujeme, aby se třeba některé věci, aspekty té organizační změny připravované vysvětlily ve větším detailu aby se třeba podchytili některé důsledky, na něž petenti nebo další odborníci z oblasti překladu a tlumočení upozorňují.
1: Hraje v těch úvahách nějakou roli rozvoj strojových překladů, využívání AI? Myslíte, že živí tlumočníci a překladatelé už nebudou v budoucnu potřeba?
0: My pevně doufáme, že budou. To je naše dlouhodobé přesvědčení. Ale samozřejmě je potřeba nejenom pro překladat tlumočení vnímat to, že umělá inteligence bude ovlivňovat naše obory. A my teď vlastně v celé republice budeme v příštích 3 letech procházet reakreditacemi všech studijních programů, protože nám končí jejich platnost a musíme požádat o opětovné udělení oprávnění realizovat studijní programy na vysokých školách. A v tomto kontextu, kdy vlastně děláme výhled na příštích 10 let, je napříč obory strašně důležitou otázkou, jaký jakým způsobem rozvoj generativní umělé inteligence ovlivní vzdělávání na vysokých školách i tu praxi oborů. Řeší se to v právu, řeší se to v informačních technologiích, myslím jako v IT, řeší se to v žurnalistice ostatně i a stejnou měrou se to musí řešit v překladu tlumočení ve filologiích, historii, v archeologii, ve všech těchto oborech. A překlad a tlumočení určitě není disciplínou, která by nebyla zasažená rozvojem umělé inteligence. Nicméně pro to rozhodnutí návrhnout organizační změnu ústavu translatologie nemá přímý vliv ta umělá inteligence, jenom je to součástí, řekněme, budoucí koncepce studijních programů.
1: Ladislav Naď v komentáři pro Info.cz píše, že zrušit překladatelství právě v době nástupu umělé inteligence je asi stejně prozíravé, jako kdyby někdo navrhl zrušit pilotní školy, protože vznikl autopilot. Nemá pravdu?
0: Tak to jsem ráda, určitě má pravdu a právě proto my říkáme, že nerušíme obor překladatelství a tlumočnictví, nerušíme vzdělávání v překládání a tlumočení na filozofické fakultě, jenom se snažíme vytvořit udržitelný model ekonomicko-organizační, který nám umožní právě do budoucna dynamicky proměňovat to vzdělávání v překladu a tlumočení, abychom mohli reagovat na ten vývoj.
1: No, co říkáte námitce signatářů petice, že hluboký význam má i výzkum? Proto důležitost translatologie roste právě teď v době algoritmů.
0: S tím také souhlasím. A to je právě jedna taková citlivější věc, protože my, když procházíme různými hodnoceními na univerzitě, na fakultě, tak právě ústav translatologie nemá nejlepší výsledky v tom výzkumu. Má určitě vynikající badatele, ale celkově jeho výsledky mají i slabá místa a v porovnání právě třeba s akademicky silnými filologickými pracovišti nebo jinými významnými ústavy, katedrami naší fakulty. Je potřeba jim vytvořit takovou infrastrukturu, aby měli větší šanci uspět právě v té výzkumné oblasti.
1: No ale počkejte, když zrušíte ten samotný ústav, jak jim vytvoříte lepší podmínky?
0: No my jim vytvoříme lepší podmínky v rámci těch filologických akademických pracovišť, kde ta perspektiva zůstane zachována a kde se dostanou do kontextu akademiků, akademické práce, které vedou k intenzivnějšímu podávání k projektů, financování externího pro právě i výzkumnou práci a podobně. Jak už jsem říkala, na Ústavu translatologie v dnešní době jsou akademici a akademičky, kteří podávají projekty, získávají je, to je část toho ústavu a druhá část je velice profesně orientovaná, i když akreditováno je to jako akademický studijní program a my chápeme, že je to příprava pro praxi, ale akademický studijní program znamená, že je tam hodně odborných asistentů, kteří budou docenty, kteří budou podávat a získávat projekty a ta struktura současného ústavu translatologie v tomhle není optimální. Určitě je to i celkovými možnostmi filozofické fakulty, jak můžeme růst, jak se můžeme rozvíjet a vzhledem k situaci, v které jsme, my se snažíme vytvořit právě silná centra, která se budou věnovat jak filologii, věnují se i učitelství v daných jazycích a budou se věnovat do budoucna i překladu a tlumočení, aby tam vznikla právě ta synergie společná pro více takových výzkumných projektů, kde třeba kolegové, kteří přejdou z Ústavu translatologie do těch filologických pracovišť, se budou moci zapojovat už do existujících nebo připravovaných jiných projektů s tou translatologickou perspektivou.
1: Ti signatáři namítají, že je podstatný i důraz na kultivaci češtiny, která se vyučuje ve společném základu, kdežto na filologiích cizích jazyků zcela chybí. Co tomu říkáte jako lingvistka a bohemistka?
0: Já si myslím, že to je určitě pravda a je to způsob třeba součástí toho kurikula přípravy překladatelů a tlumočníků, který můžeme velice jednoduše zachovat ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace, který je samostatný ústavem a který se může zapojit do kontinuálního vzdělávání překladatelů a tlumočníků i v kultivaci češtiny a jeho používání při překládání a v nějaké kontrastivní perspektivě. Takže v tomhle ohledu bych se spolehla na svůj domovský ústav.
1: Co bezpečnostní hledisko, které připomíná už zmíněný Ladislav Naď, jak píše, žádný stát nechce, aby klíčová diplomatická jednání tlumočila cizí komerční AI, která může být nejenom nepřesná, ale taky potenciálně nebezpečná z hlediska nakládání s citlivými daty.
0: To je určitě otázka, kterou vnímáme, řešíme na univerzitě, proto máme uzlové body na univerzitě i na fakultách pro institucionální odolnost a důsledky ochrany vlastně institucionální odolnosti, jak instituce, tak i třeba v relevantních oborech. Jímž může být i tlumočení pro diplomatickou praxi. To se jednoznačně týká i dalších jazyků, v nich připravujeme absolventy na filozofické fakultě a k nímž vlastně Ústav translatologie nemá přímou vazbu a tím, že my se snažíme vytvořit takovou strukturu, která bude mít evropské jazyky, nejenom ty, které se nyní vyučují na Ústavu translatologie, ale i další, na jednom místě v rámci instituce Filozofické fakulty, myslím i fyzickém místě, na hlavní budově Filozofické fakulty, tak bychom chtěli do budoucna posílit i přípravu těch tlumočníků pro diplomatický styk pro třeba region Blízkého východu, nebo pro východevropská studia, nebo pro synologii a Ústav azijských studií, kde právě tady ta rizika jsou nejvyšší.
1: Eva Lehečková, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle kritiku vašeho opatření je to další důkaz, jak špatně je v Česku nastaven systém financování vysokých škol. Není cesta spíš se snažit toto změnit?
0: Myslím, že se naše instituce a já osobně dlouhodobě zasazujeme o to, aby se opakovaně zmiňovalo, že rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet vysokých škol nedosahuje průměru zemí OECD. Je potřeba, pokud nechceme být do budoucna montovnou, je potřeba jej navyšovat. Klidně, plošně, cíleně jsou to debaty, jestli podporovat společensky potřebné obory, jak má vypadat plošné navýšení rozpočtu vysokých škol a tak dále. Ale musí to být pravidelně tematizovaná otázka, my ji tematizujeme, je velmi dobře známo, že i Filozofická fakulta se velice aktivně zapojila do protestu před několika lety Hodina pravdy, který právě tematizoval tu otázku až nedůstojných mest na vysokých školách a zejména v tom sektoru, který my známe, humanitních a sociovědních fakult. A notabene tam, kde my se potýkáme s těmi, řekněme, strategickými, unikátními obory, jako je třeba egyptologie nebo asyriologie, která je z celé republiky jenom u nás, nebo třeba židovská studia, blízkovýchodní studia, která jsou v současné geopolitické situaci naprosto kritická, aby byla na vysokých školách, ale jsou to právě ty obory, které nebudou mít 150 studujících, 150 absolventů, protože nejsou potřeba, ale potřebujeme těch kritických 10 absolventů ročně, abychom, nebo obrok, abychom byli schopni i budovat tu institucionální odolnost a byli jsme schopni vlastně interpretovat, co třeba takové geopolitické konflikty budou znamenat pro střední Evropu a specificky pro Českou republiku. Takže to nejsou obory, které se dají ekonomicky snadno stabilizovat nebo ekonomicky snadno uplatit, ale přitom máme nějakou národní odpovědnost za to, aby byly provozovány ideálně na těch výzkumně orientovaných vysokých školách.
1: Autoři petice za záchranu oboru translatologie na Filozofické fakultě píší, že ekonomické ukazatele nejsou v případě návrhu na zrušení ústavu primární. Vy víte, kam tou poznámkou míří?
0: Já si myslím, tak to bych jako by interpretovala něco, co nevím přesně, kam míří, ale myslím si, že tím myslí kolegové, kolegyně aktuální ekonomickou situaci ústavu translatologie, ale to je, myslím, ta situace, kde se rozchází ten pohled čistě toho ústavu a pohled celofakultní, protože to, za co my tady bojujeme v současnosti, nebo bych spíš řekla, o co se zasazujeme jako vedení Filozofické fakulty, je, aby byla udržitelná celá Filozofická fakulta a byla tady ještě v příštím roce ve stabilním rozpočtovém uspořádání a nikoli v nějakém krizovém scénáři nucené zprávy. To je těch 45 milionů, o kterých jsme mluvili, a což je situace, která se nám opakuje už několik let po sobě s různým číslem. A v tomhle ohledu vedení fakulty muselo přijmout některá rozhodnutí o spuštění těch organizačních změn, která jsou centrální a vycházejí z těch analýz toho, jestli vlastně někde existují modely, jak se třeba příprava překladatelů a tlumočníků dá dělat i jiným ekonomicky udržitelnějším způsobem, protože my v současnosti máme paralelní systém ústavu translatologie a paralelní systém zmíněných filologií. To je prostě ekonomicky extrémně náročné.
1: To znamená, znamená, pokud se ten ústav od 1. ledna zruší, jak budou moci dostudovat současní studenti?
0: To je právě jeden z těch aspektů, kde my jsme vázáni zákonem o vysokých školách, protože studenti, kteří již studují nebo byli přijati do studijních programů překladatelství a tlumočnictví, jakkoliv se v praxi reálně jmenují, tak mají právo dostudovat ve stejných studijních programech, případně obdobných, ale my to interpretujeme jako stejné studijní programy. A jsme studenty o tom informovali a budeme je dále informovat, že mají právo studovat v tom, do čeho byli přijati, mají právo dostudovat v tom, do čeho byli přijati.
1: A jak to bude s navazujícím studiem?
0: Tam asi záleží, to jsou detaily, z pohledu té organizační změny, které se řeší a vyžadují součinnost těch dalších zapojených ústavů. To znamená, v detailu je to předmětem řešení v nadcházejících měsících, bude to předmětem jednání o tom návrhu na Akademickém senátu Filozofické fakulty na podzim, ale my vlastně hledáme cesty, jak v nějakém přechodovém období na umožnit studujícím pokračovat vzděláváním ve specializaci. Doktorského studia se to netýká v případě, že by někdo chtěl pokračovat, protože tam už tu cestu jsme připravili v posledních letech. Takže se to týká navazujícího studia magisterského a tam pracujeme s některými variantami, o nichž budeme interně jednat.
1: A kam se přesunou současní pracovníci? Mnozí, už jsme řekli, jsou mezinárodní uznávaní.
0: Ti pracovníci by se právě přesunuli podle toho zdrojového jazyka na ta filologická pracoviště, to znamená v momentě, kdy jsem specialista na překlad francouzština-čeština, tak bych se stal členem Ústavu románských studií, kde se realizuje nejenom filologie francouzská, ale také učitelství francouzštiny. A my už právě tady s tou paralelní strukturou jak filologického, tak učitelské přípravy, která je výsostně taky praktická pro praxi, máme velmi dobré zkušenosti i právě s nějakou provazbou, když jsem didaktik jednoho jazyka na tom filologickém pracovišti, jak spolupracuji s těmi dalšími didaktiky, kteří připravují učitele na těch dalších pracovištích skrze nějaké meziústavní centrum. Takže my vlastně navrhujeme, aby se k tomu přidali i ti odborníci na translatologii a vytvořili takovou třetí nohu těch filologických pracovišť.
1: A chystáte ještě nějaká úsporná opatření, která tady dnes zatím ještě nezazněla?
0: Která nejsou součástí ústavu translatologie, myslíte, tak my se snažíme připravit integraci archeologických pracovišť nebo pracovišť se silnou archeologickou perspektivou. Potom už jsme zmiňovali katedru sinologie, ústav asijských studií, katedru andragogiky, katedru pedagogiky a ještě hledáme cestu pro integraci menších uměnovědných pracovišť na Filozofické fakultě.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Evou Lehečkovou. Děkuji za váš čas a ať se vám daří, mějte se hezky.
0: Děkuji, díky za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Dobrý poslech.
2: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. Monika Chmilová a zprávy.
3: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu na prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydávání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě teprve rozhodne. Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 000 hektarů porostu. Oheň se tam šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. Zemřel bývalý anglický fotbalista a držitel zlatého míče Kevin Keegan. Bylo mu 75 let. Informovala o tom jeho rodina. Někdejší trenér a kapitán anglické reprezentace se léčil s rakovinou v pokročilém stádiu. Ocenění zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu získal dvakrát po sobě na konci 70. let. S Liverpoolem třikrát vyhrál anglickou ligu a dvakrát pohár UEFA. A policie pátrá po 29-letém Adamu Trojákovi z Tanvaldu na Jablonecku. V neděli odešel z domova a už o sobě nedal vědět. Podle policie by se mohl sáhnout na život. Muž je 180 cm vysoký, štíhlé postavy. Má krátké rovné hnědé vlasy, česané na patku vpravo, hnědé oči a hnědé prořídlé vousy. Na sobě by měl mít černobílo-oranžovou bundu anebo černou bundu značky Nike a zelené tepláky i boty. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Sport. Tenistka Dominika Šelková hraje v prvním kole turnaje WTA v Praze s Chorvatkou Ružičovou. Na štvanici je u toho Jaroslav Plašil.
4: 6-6 a tak rozhoduje tiebreak první sady, která má velmi bouřlivý vývoj. Nejprve vedla 4-0 Dominika Šelková, pak 5-4 soupeřka z Chorvatska Antonia Ružičová šla podávat na výhru v prvním setu za stavu 5-4, ale pak se to zase otočilo ve prospěch Šelkové, která měla i setball. Teď se hraje tiebreak a v něm je to 1-1. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
3: A v americkém Oklahoma City začalo mistrovství světa ve vodním slalomu. Mužskou časovku kajak krosu sleduje Jan Suchan.
5: Vít Přinějš už má jistý postup do vyřazovacích jízd a navíc stále drží zatím Mereglovou třetí pozici, ale ještě zbývá 19 konkurentů, včetně Krejčího a Nováka. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D8 u Roudnice a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem po pojíždí kolona u sjezdu na Roudnici nad Labem. Na kilometru 31 v omezení vyletl kamion mimo dálnici. Jede se jedním pruhem a zdržíte se asi 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony. Je silný provoz, navíc na 15. a 5. kilometru, to je za tunely, stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion. Průjezdný pouze levý a kolona zpomalila. Zastavíte už za sjezdem z dálnice D1 na okruh a kolona se podle našeho zpravodaje moc nehýbe.
8: Stojím zhruba v polovině mezi Jesenicí a D1 a stojím tady už skoro 20 minut a pohnuli jsme se asi o 10 metrů.
7: Dlouhé kolony v Praze i na jižní spojce ve směru na Barandovský most. Za magistrálou blokuje pravý pruh nehoda. Fronta se táhne už od Lanového mostu a je to bezmála na půl hodiny. Ucpává se kvůli tomu i Brněnská směrem do centra před sjezdem na jižní spojku. A na silnici 38 po pojíždí kolona na obchvatu Jihlavy směrem do Znojma. Je tam před Rančířovém omezení a směrem na Znojmo postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou polojasno, postupně převážně oblačno a ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobrý den, 17 hodin 34,5 minutky a před námi teď Runín. Hezký poslech.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Další noc, další americké údery a další odveta Iránu. Na stručném shrnutí vývoje konfliktu na Blízkém východě se v posledním týdnu mnoho nemění. Přibývá ale míst zasažených útoky jedné ze stran. Teherán teď údajně dostal od vyjednavačů návrh na 10denní pauzu v bojích. Tvrdí to agentura Reuters, která se odvolává na vysoce postaveného iránského představitele. A situaci na Blízkém východě dál sleduje zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová. Dobré odpoledne do jordánského Amánu.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jordánsko přes víkend čelilo několika iránským útokům, pokračovaly i dnes?
1: V Jordánsku dnes na rozdíl od Bahrajnu nebo Kuvajtu zatím žádné údery hlášené nebyly. Ani tedy na rozdíl od včerejška nebyly slyšet výstražné sirény. Americký deník The New York Times píše o tom, že americké ministerstvo obrany neinformovalo o desítkách zraněných amerických vojáků po iránských úderech právě na americké cíle v Jordánsku, které předcházely tomu pátečnímu úderu, který byl asi zatím nejsilnější a zabil zřejmě tři americké vojáky a vojákyně. Dva jsou už potvrzení, jeden je ještě nezvěstný. Deník uvádí, že podle jednoho amerického vojenského činitele nemá armáda povinnost zveřejňovat informace o zraněných vojácích, obzvlášť pokud se rychle vracejí do služby. A americká armáda v těch posledních dnech opravdu omezila informování třeba i o počtech těch cílů, které zasáhly v Iránu.
0: Jaká je šance, že se podaří tu vyhrocenou situaci uklidnit?
1: Tak zástupci obou zemí používají slovník, který na nějaké uklidnění situace nevypadá. Americký prezident Donald Trump říkal, že ty další údery z dnešní noci byly mimo jiné pomstou za smrt amerických vojáků. Z Tehránu zase zaznívá, že Irán je v totální válce se Spojenými státy. Navzdory tomu, podle iránského ministerstva zahraničí si obě země dál přes mediátory vyměňují návrhy na obnovení mírových rozhovorů a třeba i americký ministr zahraničí Marco Rubio v noci na dnešek prohlásil, že dveře k návratu k tomu jednacímu stolu zůstávají otevřené.
0: Rozbuškou pro obnovení bojů byl spor o kontrolu lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Jemenští povstalci Husíové zároveň oznámili blokádu Saudské Arábie v Rudém moři, tedy další klíčové tepně. Co by takové další omezení mohlo znamenat pro námořní dopravu v regionu?
1: Ono zatím není úplně jasné, jak si Husíové tu blokádu představují, ani to, jak by mohli, případně byli schopni uplatňovat. Ale i kdyby jenom blokovali ty saudsko-arabské přístavy a lodě v Rudém moři a o ostatním provozu tvrdili, že se ho ta blokáda netýká, tak už jenom to zhoršení bezpečnostní situace v té klíčové, další klíčové tepně pro dovoz ropy, plynu, ale taky mnoha dalších zboží a surovin by pro námořní dopravu znamenala další zpoždění a také další zvýšení nákladů. A Saudská Arábie to praktické uzavření Hormuzského průlivu už v březnu, v dubnu řešila tím, že svou ropu přesměřovala právě do svých přístavů v Rudém moři, takže ta blokáda by opět mohla prohloubit energetickou krizi a vůbec dodávky ropy, plynu po regionu, ale taky po celém světě.
0: Zpravodajka radiožurnálu Jana Karasová, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

Někdyž byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Jen co jedno mistrovství světa ve Spojených státech amerických skončilo, další začalo. Na fotbalový turnaj navázal šampionát ve vodním slalomu. A vy tam s námi vyrazíte za pár minut po zpěvačce Taylor Swift.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: V americké Oklahomě začalo mistrovství světa ve vodním slalomu. Na úvod šampionátu jsou na programu časovky v kajak krosu. A shrnutí na 2 minuty má ve vysílání Radiožurnálu Jan Suchan.
1: Jakub Krejčí aktuálně vede a vypadá to, že Česko už za chviličku bude mít jistou první medaili, protože Francouz Madore zůstává za ním. Ano, Česko má první medaili z mistrovství světa ve vodním slalomu hned v první disciplíně. Jakub Krejčí teď jenom bude čekat, jestli z toho bude zlato, stříbro nebo bronz. Rozhodnou o tom Novozelanďan Butcher a Brit Clark. Nechávám na Radiožurnálu, jestli zůstane v Oklahoma City při tomto boji o medaile až do závěru. Zbývají nám teď zhruba nějaké 2 minuty do toho, jestli zjistíme, respektive až zjistíme, jestli bude mít Jakub Krejčí zlato, stříbro nebo bronz. Teď to vypadá, že minimálně stříbro, protože Novozelanďan Butcher hned na první mezičase ztrácí 0,7 sekundy na Krejčího. Butcher se dostává kolem dalších branek, ale nabírá zase další ztrátu. Eskimácký obrat vyšel Krejčímu také lépe. Butcher tam zůstal hlavou pod hladinou o něco déle. Protivodná branka, tady už se těžko něco nažene. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě i po dojezdu novozélandského olympijského vítěze Fina Butchera, který je 17. a můžou z toho být klidně i 2 medaile, protože třetí je stále Matyáš Novák Vítřiniš na 7. pozici. Jakub Krejčí už ví, že vylepší svůj loňský bronz. Teď už Joseph Clark, mistr světa, který se pokusí ohrozit české medaile. Joseph Clark má za sebou první metry v této trati, blíží se první brance, proskakuje jí směrem ke dvojce, ta je protivodná. Joseph Clark odhazuje branku kolem sebe, to se smí a má náskok 0,18 sekundy. Jenom on zvládl lépe ten začátek než Jakub Krejčí. Teď napoví dlouhá pasáž, ve které není potřeba se příliš vyhybat brankám. Joseph Clark vede o 0,12 sekundy. Eskimácký obrat, poslední protivodná branka. Joseph Clark se jí vyhýbá docela obratně. Tohle může být hodně těsné mezi Clarkem a Krejčím. Tak Joseph Clark nebo Jakub Krejčí, kdo se bere první zlato? Je to Joseph Clark o 0,16 sekundy. Je to stříbro pro Jakuba Krejčího, 4. místo pro Matyáše Nováka a 8. pro Víta Přindiše. Ohlasy českého medailisty se vám pokud musíme na Radiožurnálu Sport dodat co možná nejdříve. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: 17 hodin 55 minut přesně, ve studiu je Věra Štechrová, aby nás pozvala na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den, my budeme mluvit o tom, že vláda dnes podpořila zákaz používání mobilu ve školách, tedy ten návrh, který to navrhuje. Já se budu ptát, jaké problémy, jaké výhody může takové opatření přinést. Budu se ptát jak dětského ombudsmana na jedné straně a taky odborníka na vzdělávání na straně druhé. Vláda taky posílá návrh ústavnímu soudu, chce, aby zamítl prezidentovu kompetenční žalobu, která se týká summitu NATO, taky chce, aby soud vyloučil z rozhodování jednoho ze soudců. A mě bude zajímat, jak bude soud ty požadavky vlády řešit a jak opodstatněné jsou argumenty ministra spravedlnosti, kterými podporuje tu svoji žádost. No a Británie má nového premiéra v pořadí už 7. za posledních 10 let. Ten Keir Starmer bude vystřídán s bývalým starostou Manchesteru Andy Burnhamem. Tak se zeptám, s jakým programem chce dobít Británii.
0: Večerní publicistika začne v 18 hodin a 10 minut hned po hlavních zprávách. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art. Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Vláda chce od září příštího roku uzákonit zákaz používání mobilů o školních přestávkách.
4: To funguje. Děti se spolu baví, aktivně se spolu baví o přestávkách.
3: Nový premiér Velké Británie Andy Burnham slibuje velké změny.
5: Británie musí ukázat světu, že dokáže znovu obnovit svou stabilitu. Z tohoto okamžiku uděláme zlomový bod, který přinese Británii největší změny za posledních 40 let.
3: Fotbalisté pražské Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště brzdí nepojízdný kamion a zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Je pondělí 20. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Prosadit ho chce do zákona tak, aby platil od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
6: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skřínek, ať už centrálních nebo ve třídách.
6: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
7: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
6: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sudková, Radiožurnál.
3: Pracujícím důchodcům by mohly od roku 2028 stoupnout penze, schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
8: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
9: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
8: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
10: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
8: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Španělsko vítá fotbalové mistry světa. Madridské ulice podle odhadu tamní radnice dnes večer zaplní až milion fanoušků. Nejlepší fotbalový tým planety přiletěl domů ze Spojených států krátce před 3 odpoledne. V centru Madridu čeká na příjezd autobusu s hráči taky náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
11: Kem oddechu v letištním hotelu čekla na hráče a realizační tým audience u krále Filipa VI. V paláci Sarsuela. Přivítání si pro ně připravil i královna Leticia a následnice trůnu princezna Leonor. Fotbalistům osobně pogratuluje také předseda španělské vlády Pedro Sánchez ve vládním paláci Moncloa. Odtud se hráči vydají do centra města, pojedou otevřeným double-deckerem. Na náměstí Bohyně Sibeles u madridské radnice na ně čekají tisíce fanoušků a další lemují trasu jízdy autobusu. Na náměstí je teď připravené velké pódium s nápisy Díky Španělsko a králové nebo vládci světa. Na bezpečnost při oslavě bude dohlížet skoro 3000 policistů a příslušníků Národní gardy. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
3: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci, po více než 3 měsících.
5: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
12: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
5: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petroleářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
13: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
5: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou dnes schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudů.
14: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudu a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
3: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve 2 případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Podle nového britského premiéra Andyho Burnhama musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí. Řekl to ve svém prvním projevu. Připomněl taky, že za posledních 10 let je už 7. předsedou britské vlády.
15: Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí 10letý plán obnovy země. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu v přepočtu 13 miliard korun, oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
16: Na internetovém

0: Kvalifikace ligy mistrů zápasem třetího předkola s Lyonem los přiřadil taky potenciální soupeře Hradci Králové a Jablonci v nižších soutěžích. Pokud Hradec porazí Tromze, utká se ve třetím předkole Evropské ligy s vítězem zápasu Bešiktaše Istanbul s Midtjyllandem. Jablonec se v případě postupu přes Varaždín utká ve třetím předkole konferenční ligy s vítězem duelu RFS Riga Vestry. Kajakář Jakub Krejčí získal stříbro na mistrovství světa v časovce kajak krosu. Za vítězným Britem Clarkem zaostal o 16 setin sekundy. Matyáš Novák skončil v Oklahoma City čtvrtý a Vít Přindiš osmý. Tenistky Marie Bousková a Lucie Havlíčková postoupily na Live Sport Prague Open do druhého kola. Bousková porazila Španělku Bouzasovou Manejrovou ve dvou setech, stejně jako Havlíčková Američanku Parksovou. Zápas Dominiky Šalkové s Chorvatkou Ružičovou sleduje Jaroslav Plašil.
1: Dramatický zápas plný zvratů, 1-0 na sety pro Dominiku Šalkovou, která vyhrála první sadu v tiebreaku, teď je to 3-3, výhoda pro českou hráčku, která je napřímo a další breaková možnost české tenistky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 popojíždí kolona v Brně směrem do Ostravy. Na kilometru 195 překážela v omezení dvě auta po nehodě. Policisté je teď dali na stranu, kolona by tak mohla zrychlit. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u Roudnice. Na kilometru 31 po nehodě průjezdný pouze jeden pruh a kolona je tam asi na 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště postojíte přes půl hodiny v koloně. Popojíždí od sjezdu z D1 až za tunely, tam na kilometru 15,5 stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. A v Praze se ucpává taky jižní spojka směr Barandovský most, nejdříve nehoda u Zahradního města, pak ještě za magistrálou a zdržíte se asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. A teď už publicistika s Věrou Štechrovou.
5: Jaké problémy a jaké výhody může přinést zákaz mobilních telefonů na školách? Vláda se kvůli kompetenční žalobě prezidenta také obrací na ústavní soud, jak se budou řešit její požadavky. A kam chce Británii posunout nový britský premiér? O tom všem budeme mluvit. Vláda dnes jednomyslně podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Má se podle předlohy týkat dětí v mateřské a základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnáziích a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl zahrnovat také čas ve školní jídelně nebo v družině. Výjimky ze zákazu může povolit škola například ze zdravotních důvodů. Vláda plošný zákaz zdůvodňuje doporučením Národního ústavu duševního zdraví a pozitivními zkušenostmi ze škol, kde už platí. Podle opoziční ODS je zákaz jen líbivé opatření, které se bude obcházet. Výhrady má i dětský ombudsman Martin Beneš, který je teď ve vysílání. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
5: A pro regulaci mobilů ze strany státu je naopak ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota. I vám dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Pane ombudsmane, vy říkáte, že ten zákon je zbytečný, protože 9 z 10 škol už ve svých řádech používání mobilních telefonů upravilo. Je to ale dostatečné, když sami školy si stěžují, že byl problém třeba s vymahatelností, nemohly telefony odebírat a podobně?
6: Sama říkáte, že ta úprava je většinová, ta otázka odebírání samozřejmě se dala zpřesnit, dala se zpřesnit i jiným způsobem, než takovou změnou, kterou v současné chvíli přináší vláda tím tou novelizací školského zákona.
5: A co přesně vám na tom zákazu vadí?
6: Tak já chci hlavně zdůraznit, že samozřejmě souhlasím s tím, že je potřeba řešit otázku bezpečí a návykovosti v digitálním prostředí. Ale z mého pohledu by se ta otázka měla řešit skutečně promyšleně a komplexně, ne pouze nějakými možná trochu skutečně jakoby líbivými nebo povrchními jednoduchými opatřeními, které ve skutečnosti tu situaci nevyřeší příliš. My bychom měli přemýšlet o tom, co dělat pro to, aby děti neměly potřebu během školního vyučování každou chvíli kontrolovat mobil a i taková řešení se samozřejmě dají vymyslet.
5: Pane Strachoto, vy jste pro regulaci státem. Proč podle vás nestačí ta úprava ve školním řádu, o které jsme mluvili s panem Benešem?
7: Tak je pravda, že

0: drtivá většina škol nějakým způsobem využívání mobilů ve škole řeší, ale rozhodně neplatí, že, a to mluvím i o prvním stupni základních škol, že by ty školy například omezovaly využívání, všechny využívání jak ve výuce, tak potom o přestávkách, respektive ve školních jídelnách, ve školních družinách, ale já tu chápu ten návrh zákona, pokud projde, tak ten zákon chápu jako opatření, které sjednocuje nějaká pravidla, a i kdyby těch škol, které to neřeší, bylo jenom 10%, tak já jsem přesvědčený o tom, že to je určitý projev centrální politiky státu, a já bych si dovolil zeptat pana ombudsmana, jaká by doporučil jako opatření, která děti odvedou od toho prostředí, protože všichni víme, že to nutkání, jako to nutkání podívat se, co je nového v prostředí sociálních sítí, tak to děti prostě řeší, a já jako nedokážu úplně jako nabídnout jednoduché řešení, a já už jenom posledně, já naprosto souhlasím, že tohle to není všespásné řešení, a je skutečně teďka velkým úkolem pro nás všechny vysvětlit dětem i rodičům, že to je opatření, ne trest, ale že to je opatření na zkvalitnění výuky a opatření na ochranu dětí.
1: Pane Beneši, vy v těch svých připomínkách zákonu říkáte, že, a teď jste to i říkal, že místo zákazům bychom měli raději děti vzdělávat v otázkách digitální bezpečnosti, ale vy sám určitě dobře víte, že když je někdo závislý, tak ty rozumové argumenty selhávají.
2: Já se možná vrátím k tomu, jak jsem tu otázku i dostal předtím. Ono skutečně existují řešení, které umožňují zařídit, aby to digitální prostředí bylo jak bezpečnější, tak méně návykové.
1: Například?
2: Tou cestou je implementace toho takzvaného DSA, to znamená Digital Service Act. U nás se ta transponovaná směrnice bude jmenovat zákon o digitální ekonomice. V tuhle chvíli prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně. A tenhle nástroj vlastně regulátorům trhu, to znamená u nás Českému telekomunikačnímu úřadu na národní úrovni, ale i dalším teda národním regulátorům v Evropě a i Evropské komisi, dává možnost poskytovatelům těch služeb, to znamená těm různým platformám, ukládat vlastně vyhodnocení věku toho uživatele, a pokud bude ten uživatel identifikován jako dítě, tak z těch algoritmů odstranit ty nejnávykovější a nejškodlivější mechanismy, jako je třeba nekonečný feed, notifikace, jako je takový ten personalizovaný obsah toho feedu. To jsou skutečně ty mechanismy, které z toho dělají tak škodlivý nástroj.
1: Pane Stracho, to nestačilo by tohle?
0: Já bych si to přál. Já bych si přál, aby se platformy chovaly zodpovědněji, aby měly na srdci, na mysli prospěch uživatelů. Ale já tenhle argument slýchám 8-10 let a nemám pocit, že by platformy měnily algoritmy, a obávám se, že DSA nic takového nepřinese. Já chápu jako to omezení jako určité zatažení za ruční brzdu, protože ten dopad, jako dopad moderních technologií na dětskou, a nejenom psychiku a pohodu, ale hlavně na kvalitu vzdělávání, je z mého pohledu jako obrovský a je velmi negativní. A my jako zapomínáme na to, co já v podstatě slyším. Máme každý den nějakou akci pro vyučující. Opravdu si dovolím tvrdit, že to školní prostředí znám docela dobře. A ten obrovský problém vyrušování, protože prostě chci se podívat, co je nového. To zmiňují v podstatě všichni vyučující, a nechává to na rozhodnutí jako ředitelů. Oni často říkají, že vlastně jako všichni rodiče s tím souzní a že jim by pomohlo, kdyby stát řekl ano, jděte touhle cestou.
1: Pane Beneši, nemluví pro ten zákaz i to, co říká ministr Plaga, ta zkušenost ze škol, které to zavedly, a ty říkají, že to je jednoznačně pozitivní, a údajně to říkají i sami děti.
2: Určitě. A já opravdu jako nechci zpochybňovat tu regulaci jako takovou. Já pouze říkám, že to zákonné zmocnění v tom paragrafu 30 toho školského zákona platí už asi 6 let a že z mého pohledu je daleko funkčnější právě to individuální řešení na úrovni těch jednotlivých škol, protože ty školy to mohou prodiskutovat s rodiči, mohou to prodiskutovat s dětmi, se studenty, se žáky, mohou ten zákaz nastavit tak, jak odpovídá potřebám těch jednotlivých žáků a studentů na té konkrétní škole, mohou nějakým způsobem modelovat a za mě tohle to funguje výrazně lépe než centrální řešení, protože prostě to není individualizované. Prostě ty věci, na kterých se i ti žáci mohou více podílet, tak potom fungují v té praxi většinou lépe.
1: Dva pohledy na zákaz mobilů ve školách od dětského ombudsmana Martina Beneše a Karla Strachoty ze společnosti Člověk v tísni. Děkuji oběma, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Také díky za pozvání, naslyšenou.
1: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl prezidentovu kompetenční žalobu ohledně účasti na summitu NATO. Zároveň žádá, aby byl z rozhodování vyloučený soudce Šámal. Podle ministra spravedlnosti Tejce za ANO by při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Přijetím výkladu prezidenta by podle Tejce došlo k rozšíření jeho pravomoci a tím k porušení základních principů českého ústavního systému. Ústavní soud podle mluvčí zatím žádné podání neobdržel a lhůta k podání vysvětlení vládě stále běží. Opoziční politici označují krok vlády za útok na nezávislost justice a snahu dál dělit veřejnost. Ve vysílání je teď Ondřej Preuss, ústavní právník z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vláda tedy podává návrh ústavnímu soudu na zamítnutí prezidentovy žaloby. Jak to zapadá do celého toho sporu? Je běžné, že druhá strana ústavního soudu podává protinávrh? Jak potom ústavní soud postupuje?
3: Ano, to je v zásadě běžná praxe. Nejedná se ani tak protinávrh toho vyjádření vlastně k tomu návrhu. Takže u těch kompetenčních sporů, které teda jsou ústavního soudu velmi zřídké, to je teprve a po druhé nebo po třetí v podobném gardu, ale jinak to samozřejmě naprosto běžný postup.
1: A vláda také požádala o vyloučení soudce Šámala, který byl soudcem zpravodajem při vydání předběžného rozhodnutí o účasti prezidenta Pavla na summitu. Jak se postupuje v případě takové žádosti, kdo o ní bude rozhodovat? Protože u běžných soudů rozhoduje sám soudce, jestli je podjatý nebo ne.
3: No, u běžných soudů sice rozhoduje sám soudce, že se může vyloučit, ale pokud sám nedojde k tomu, tak taky je procedura, která ho samozřejmě vyloučit může, je mu nadřazená. Tady vlastně nad ústavním soudem už nikdo nestojí v uvozovkách, takže rozhoduje vlastně ten ústavní soud sám, jestli některý z těch soudců je podjatý, to znamená, tady by rozhodovalo to plénum, to znamená všichni ostatní soudci, ten samotný soudce samozřejmě o sobě rozhodovat nemůže.
1: No, vláda tvrdí, že soudce Šámal projevil politický aktivismus, ale je to možné, když o tom předběžném opatření rozhodovalo všech 15 soudců? Připomenu, že 13 bylo pro, 2 proti účasti prezidenta na summitu NATO.
3: Myslím si, že teda nebylo to 13-2, že někteří soudci tam nebyli vůbec, takže to bylo myslím 10-2, ale to je v zásadě jedno. Já vlastně uvažuji podobně, nerozhoduje ten sám soudce. Na druhou stranu vláda to opírá o procesní postup toho soudce zpravodaje profesora Šámala, ale to si myslím, že by nemělo mít naději na úspěch, pokud by tedy vláda neprokázala něco dalšího, co my teď nevíme, protože pro ten samotný procesní postup asi není možné dovodit, že by ten soudce byl podjatý, což je ta podmínka, aby tedy byl vyloučen. Takže já si myslím, že tento návrh nebude mít úspěch a ta snaha zdiskreditovat profesora Šámala i nějakou tou fabrikovanou fotografií, ta si myslím, že na to taky nebude mít žádný vliv.
1: Samotný ústavní soud zdůrazňoval, že v případě toho předběžného opatření nejde o konečné rozhodnutí a že nechce předjímat, jak bude konečné rozhodnutí o kompetencích prezidenta vypadat. Mohl tedy soud, jak tvrdí vláda, už tím předběžným opatřením zasáhnout do ústavního postavení vlády?
3: No, částečně ano. I ti přehlasovaní soudci vlastně říkají, že řekněme, to předběžné opatření opravdu zasahuje částečně do nepatřičně do těch zájmů, i když nehrozí vlastně újma prezidentovi dostatečně velká, ale myslím si, že opravdu jenom čistě na základě textu toho předběžného opatření nelze předjímat nutně, jak ústavní soud rozhodne, může opravdu zohlednit další okolnosti. Ostatně tam sám říká, a i v tom vysvětlení říká, odůvodnění to zdůrazňuje také, že by bylo nezodpovědné o tak zásadní věci rozhodnout v řádu dnů a právě proto i to předběžné opatření vydal, byť já třeba osobně s tím úplně nesouzním a myslím si, že ho vydávat nemusel.
1: Je to budoucí rozhodování soudu o kompetencích prezidenta takové povahy, aby mohlo změnit základní principy českého ústavního systému, jak tvrdí vláda, a zdůvodňuje to vlastně tím, že by prezident dostal novou pravomoc dělat zahraniční politiku. Nebo je to právě to, o čem bude ten ústavní soud rozhodovat?
3: No, tak teoreticky to možné je. To právě záleží na tom, jak ten ústavní soud přesně rozhodne, jak to odůvodní, to své rozhodnutí, ale osobně to tady nepředpokládám a nemyslím si, že se tady vlastně jedná o novou pravomoc, protože je to založeno přímo tím článkem 63 ústavy, který vlastně hovoří o tom, že prezident zastupuje stát na venek.
1: Říká Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Díky naslyšenou.
3: Díky a díky za pozvání. Naschledanou.
1: Británie má nového premiéra v pořadí už 7. za posledních 10 let. Bývalý starosta Manchester Andy Burnham střídá Keira Starmera, který se rozhodl z této pozice odejít i s ohledem na drtivou porážku vládních labristů v letošních místních volbách. V úvodním projevu dnes Burnham uvedl, že předloží nový politický a ekonomický model fungování země a desetiletý plán rozsáhlých změn.
4: Británie musí ukázat světu, že dokáže znovu obnovit svou stabilitu. Vím, že lidé mají politiky dost. Rozumím vám a chci k vám být upřímný. Nebyli jsme dost dobří, odteď ale budeme lepší. Z tohoto okamžiku uděláme zlomový bod, který přinese Británii největší změny za posledních 40 let.
1: A jak poznamenává politoložka Magda Lejchtová ze St. Antony's College Oxfordské univerzity, právě tahle otázka je jedním z bodů, na které se chce Burnham v sídle premiéra na londýnské Downing Street zaměřit.
5: Než vlastně oficiálně tedy vstoupil do té budovy, tak měl takový krátký projev na cestě od krále, který tedy ho pověřil sestavením vlády. A právě boj s bezdomovectvím byla ta priorita, kterou on oznámil dnes, což navazuje na jeho působení v Manchesteru, kde i tohle to byla jedna z jeho klíčových priorit. A pokud jde o ten celkový směr, tak se víceméně očekává, že Andy Burnham se bude soustředit na přivedení alespoň části takových jako klíčových společností, které tady zajišťují některé základní služby, jako jsou, já nevím, dodávky vody nebo železniční spojení, takže se bude soustředit na to přivést je pod státní kontrolu.
1: On zdůraznil, že labristé neporazí ve volbách pravici, pokud mezi nimi budou přetrvávat vnitřní rozbroje. Tak o jakých rozbrojích mluvil a co od nového premiéra očekává jeho strana?
5: Tam právě to, co jsem zmínila, že Labour Party stejně jako konzervativci je strana veliká a má uvnitř spoustu frakcí. Tak zrovna Labour Party je slavná tím, že ty frakce se jdou opravdu po krku a jenom málo kdy se dokáží sjednotit. A to je jeden z velkých zásluh, jak si Keira Starmera, že on dokázal vlastně tu velmi rozhádanou stranu sjednotit a převést ji do takové podoby, že byla zase pro velké množství voličů volitelná a byli ochotní svěřit vládu. Ale zároveň se to potom jaksi proměnilo v to, že Labour Party přestala být populární, když se té vlády ujala. A Andy Burnham zjevně doufá, že se mu podaří tu jednotu udržet a zároveň ještě posílit tím, že představí také politiky, které budou populární pro voliče. A myslím si, že to je to klíčové, co od něj ta strana očekává. Oni za ním stojí, oni víceméně sjednocení jsou zatím, ale očekávají od něj politiky, které prostě osloví voliče a že jim vyhraje příští volby.
1: Jak mimořádný je vůbec ten jeho bleskový nástup na pozici premiéra? On vlastně neměl protikandidáta, tak proč se právě jemu otevřela tak přímo čará cesta k premiérskému křeslu?
5: Je to mimořádné a je to opravdu zajímavé, když on vlastně před pár týdny ještě nebyl vůbec ani v parlamentu a teď je najednou premiér. ale otevřela se mu právě s ohledem na tu popularitu, kdy vlastně o premiérovi tady rozhodují členové jeho strany. Tady je premiérem vlastně předseda té nejsilnější strany, pokud se změní předseda té strany, tak se změní premiér. A lejbristi prostě dospěli po těch květnových komunálních volbách, které tady byly a které prohráli, k názoru, že Keir Starmer není člověk, který je schopný jim vyhrát příští volby. A i když on udělal celou řadu jako kroků a rozhodnutí, které možná, já nevím, ale možná za několik let přinesou nějaké ovoce, tak to prostě nedokázal prodat a jeho osobní popularita byla extrémně nízká. A Labour Party se prostě rozhodla, že člověk, který sám o sobě je nepopulární, tak nemůže pomoct té straně a že prostě musí najít někoho. A když se rozhlédli, tak jediný labouristický politik, který se těšil setrvale poměrně vysoké popularitě na politika, byl Andy Burnham a tomu otevřelo cestu.
1: Jaké případné další voliče by Burnham mohl oslovit? Může se mu třeba podařit něčím oslovit i voliče strany Reform UK, která stále sílí?
5: Já si myslím, že to možné je. Navíc Reform UK v posledních týdnech už tolik nesílí, protože sama se potýká s vlastními obtížemi. Tady se dokonce mluví o tom, že možná dosáhla takového nějakého svého jako vrcholu. Ale někteří voliči Reform tak jsou vlastně bývalí, úplně původně bývalí voliči labouristické strany. To mohou být prostě lidé z těch jaksi ekonomicky slabších vrstev a ekonomicky slabších regionů, kteří historicky, když se na to podíváme jako desítky let zpátky, labouristy volili. Ale pak je odlákal zejména Boris Johnson se svým příslibem jednak Brexitu, který měl všechno změnit a jejich životům pomoci, a jednak přerozdělování jaksi prostředků, které slíbil, a oni šli ke konzervativcům. A odsud pak v té naštvanosti odešli někteří z nich k Reform. Takže to, že by se mohli vrátit jaksi k labouristům, jako není úplně vyloučené. Asi ne všichni, ale jako nějaký potenciál tam být může.
1: Magdalena Lejchtová, odbornice na mezinárodní vztahy z Oxfordské univerzity, byla ve vysílání. Děkuji vám za to, naslyšenou.
5: Děkuji taky, naschledanou.
1: A to je všechno z dnešní podvečerní publicistiky. Za pár vteřin jsou tu aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje dobrý podvečer.
6: Hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
7: Po nástupu nového britského premiéra Andyho Burnhama odstupují členové vlády. Je mezi nimi i místopředseda a ministr spravedlnosti David Lammy. Ten o svém rozhodnutí informoval na síti X s tím, že Burnhamovi i novému vládnímu kabinetu přeje mnoho úspěchů. Rezignaci podle agentury Reuters oznámila například taky ministryně financí Rachel Reevesová. Stanice Sky News napsala, že vládu opustil i ministr obchodu Peter Kyle. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé, další přelidé jsou podle tamních úřadů zranění. Kyjev předtím informoval taky o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že nedělní ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. V Česku bývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. A po sobotní nehodě 2 autobusů u Oleksovic na Znojemsku zůstávají hospitalizovaní 4 lidé. Zbylých 28 pacientů už lékaři propustili. Všichni zranění už odešli i z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, která jich přijala 10. Policie případ vyšetřuje. Podle jejího zjištění zřejmě jeden z řidičů na křižovatce nedal přednost druhému autobusu. Sport. Tenistka Dominika Šalková jako třetí Češka postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze. Chorvatku Ružičovou porazila 7-6 a 6-4. Ve 2 setech zvládly první kolo taky Marie Bousková a Lucie Havlíčková. Bousková zvítězila nad Španělkou Bouzasovou Manejrovou a Havlíčková uspěla proti Američance Parksové. Z Češek ve 2 hře vypadla jen Alisa Oktiabreva, která prohrála 0-2 s francouzskou Dodánovou.
8: Zelená vlna s známe lepší cestu.
9: Nehoda na jediné osmičce u Roudnice a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u Roudnice nad Labem. Na kilometru 31 po nehodě je průjezdný a pouze jeden pruh a je tam kolona asi na 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony. Silný provoz navíc na 15,5 kilometru za tunely stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion. Průjezdný pouze levý a kolona tak zpomalila. Zastavíte už za sjezdem z D1 na okruh a zdržíte se přes půl hodiny. Osobním lepší je po jižní spojce, i tam je kolona před Barandovským mostem, ale kratší. A na jižní spojce ve směru z Černého na Barandovský most kolona i před sjezdem na Zahradní město. U nájezdu ze Zahradního města blokuje pravý pruh nehoda. Je tam fronta po pojíždí od Lanového mostu, zdržíte se 10 minut. No v Praze se ucpává taky Novopatská ulice směr z Černého mostu na Ústí nad Labem. Je to před omezením Vekbelské ulici a popojíždět budete 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé, na severu a severovýchodě místy přeháníky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte teď už večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobrý večer vám přejeme, 18.34 a teď vás z vysílání radiožurnálu pozdraví taky Beyoncé.
8: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

Francii podle nejvyššího kontrolního úřadu hrozí, že zaostane za Spojenými státy a Čínou, pokud nenavýší investice do kvantových technologií. Jak výrazný náskok mají evropští konkurenti a jak se k novým investicím v tomto odvětví staví vláda prezidenta Macrona? Spojíme se proto s Martinem Baluchou za chvilku.

0: Málo kdy se stává, že by nejvyšší kontrolní úřad vyzýval k utrácení, ve Francii ale stát nabádá k vyšším investicím do kvantových technologií. V opačném případě prý hrozí zaostávání za Čínou a Spojenými státy. Detaily má z Paříže zpravodaj radiožurnálu Martin Balucha. Dobrý večer.
1: Také zdravím, hezký večer.
0: Jak by Francie měla podle francouzského NKÚ urychlit investice do kvantových technologií a proč je tohle odvětví tak důležité?
1: Francie by podle NKÚ měla využít víc investic ze soukromého sektoru, rozvíjet spolupráci s evropskými partnery. Ta současná francouzská pozice je podle NKÚ křehká z toho důvodu, že evropští konkurenti, to znamená Spojené státy, Čína, investují do těch kvantových technologií výrazně víc než právě Francie, Evropa. Zpráva NKÚ ostatně poukazuje na to, že mezi 11 firmami, které se zabývají právě těmi kvantovými technologiemi a jsou obchodované na burze, tak není ani jedna z Evropy. Jsou většinou ze Spojených států, kvantové počítače, kvantové technologie jsou přitom důležité do budoucna. Počítá se s tím, že výrazně navýší výpočetní schopnosti, což je důležité, ať už pro výzkum materiálových věd, ve fyzice, lékařství, ale třeba taky v klimatických vědách nebo ve financích.
0: Jaké výhrady má francouzský NKÚ k francouzské kvantové strategii?
1: Francouzský kontrolní úřad upozorňuje na to, že ty první investice už nestačí v momentě, kdy tedy USA a Čína výrazně zrychlují. Francie přijala tu první kvantovou strategii v roce 2021 a počítá s investicemi ve výši přes 40 miliard korun. Ty investice, které teď jsou schválené, jsou ale výrazně nižší než ty, které byly původní. Francouzský kontrolní úřad připouští, že se podařilo ale nicméně udržet, stabilizovat ten francouzský výzkum, to je velká výhoda Francie, to vysoké školství, ty startupy, ale na druhou stranu ty investice už nestačí.
0: A jak se k těmto investicím staví vláda prezidenta Emmanuela Macrona?
1: Vláda tyto investice podporuje. Prezident Emmanuel Macron ohlásil koncem května dalších přepočtu přes 24 miliard korun do kvantových technologií do roku 2030, ale o tom jsme umluvili. Ty investice jednoduše nestačí právě s ohledem na to zrychlování Číny, Spojených států. Následující dva roky budou podle Macrona klíčové pro výzkum, pro průmysl. Ti, kteří uspějí teď v těch následujících 24 měsících, tak budou podle Macrona diktovat standardy a budou kontrolovat klíčové části trhu.
0: Pařížský zpravodaj radiožurnálu Martin Balucha, díky.
1: Naslyšenou.

Ukradená plastika Prameník se vrátí na Ďáblické sídliště v Praze 8. Ve slévárně na Trutnovsku teď vzniká její bronzová replika. No a reportáž k tomuto tématu za pár minut na Radiožurnálu.

0: Do pražských Ďáblic se znovu vrátí umělecké vodní dílo Prameník ze 60. let. Jeho repliku teď odlévají řemeslníci ve slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku. Autorem původní bronzové plastiky je sochař Vladimír Kín. Mezi paneláky v ulici Famfulíkova stál Prameník do roku 2007, kdy ho někdo ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho Prameník dělá jeden den. Natřeme, potom mačkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníku rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
5: No ale jak ta trubička tam do toho pak bude.
4: Já do toho možná vstoupím.
5: Tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
6: To jádro toho prameníku má takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda. Nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v kulturním domě Ládví. Z Horní Kalné Laura Hajková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Pomoc seniorům má být podle bývalého ministra Jurečky cílenější. Plošné zvyšování penzí podle něj nedává smysl. Pracovníky francouzského velvyslanectví v Iránu údajně vyslýchali bezpečnostní složky. Kajakář Jakub Krejčí byl na mistrovství světa druhý v časovce kajak krosu. Nepojízdný kamion brzdí provoz na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Seniorům nad 80 let by měli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes schválila vláda. Století by si přilepšili dokonce o 3000 korun. Teď systém funguje do 85 let. Podle ministerstva je péče s rostoucím věkem nákladnější. Rostou například výdaje na sociální a zdravotní služby. Plošné zvyšování kritizuje bývalý ministr práce a sociálních věcí, poslanec Marian Jurečka z KDU-ČSL. Podle něj má být navyšování cílenější.
3: Valorizace na základě věku nedává úplně logiku. Je to rozdávání peněz plošně. Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb.
1: Návrh počítá od roku 2028 taky se zvyšováním penzí pracujícím důchodcům. Naopak v něm není avizované zastropování důchodů na 65 letech. Dva pracovníky francouzského velvyslanectví v Teheránu zastrašovali iránské bezpečnostní složky. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot s tím, že incident nezůstane bez následků. Dva zaměstnance ambasády podle Barrota Iránci bezdůvodně drželi několik hodin a vyslýchali. Jednoho z nich prý fyzicky napadli. Oba už jsou zpátky na velvyslanectví a čeká je převoz do Francie. Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení FREM, Techniserv a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převážejí do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Pokračuje náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
4: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun.
1: Vlaky mezi stanicemi Mariánské Lázně a Chodová Planá opět jezdí. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz byl na trati přerušený téměř 3 hodiny, a to kvůli srážce nákladního vlaku s člověkem.
5: Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa stříbro v časovce kajak krosu. Nestačil je na Brita Clarka, a to o 16 setin sekundy. V Oklahoma City teď stejnou disciplínu absolvují ženy, včetně 3 českých závodnic. Podrobnosti z místa přidá Jan Suchan.
6: Beková je stále na druhém místě o 3 setiny sekundy za vedoucí Austránkou Foxovou. Zbývá posledních pár vodních slalomářek, které se můžou pokusit dostat dolů. Jsou 4 další Češky. Samková je 19. Knéblová neprojela trať správně a je diskvalifikovaná. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Do druhého kola turnaje Live Sport Prague Open postoupily v dnešním programu 3 české tenistky: Marie Bousková, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková. Z domácích hráček na štvanici vypadla pouze Alisa Okťabreva.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u Roudnice a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem zpomalte u sjezdu na Roudnici. Na kilometru 31 v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Průjezdný je směrem na Ústí pouze jeden pruh a zdržíte se v koloně do 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte dlouhé kolony. Je silný provoz na 15,5 kilometru. Kousek za tunely, navíc stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion. Kolona je dlouhá, zastavíte už za sjezdem z dálnice D1 na okruh a zdržíte se přes půl hodiny. Osobním autem lepší jet po jižní spojce, i tam je kolona před Barandovským mostem, ale krátká. Na jižní spojce ve směru na Barrandovský most pozor taky za Lanovým mostem. U nájezdu od Zahradního města řeší v pravém pruhu následky nehody dvou aut a dojíždí se do kratší kolony. A v Praze budete asi 10 minut popojíždět i na Novopatské ulici ve směru z Černého mostu do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle, na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál Ideál se Štěpánem Pokorným.
0: 19 hodin 6 minut, bude to určitě minimálně týden oslav. Madrid vítá své hrdiny, tedy fotbalové mistry světa. Španělští hráči už byli na audienci u krále a míří do centra metropole. No a tam máme zpravodaje radiožurnálu, se kterým se spojíme už za pár minut. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: It was almost love. It was almost love. Ve španělské metropoli Madridu začíná oslava zisku mistrovského titulu, který si národní fotbalový tým přivezl ze Spojených států. Místem oslav je náměstí Cibeles před ikonickou budovou madridské radnice. V centru dění je i zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák. Dobrý den.
1: Hezký podvečer z Madridu.
0: Jak zatím vypadalo přivítání fotbalistů po příletu domů ze Spojených států?
1: Tak když ten letoun Iberie přistál na letišti Barajas, tak z něj nejprve vystoupil kapitán Rodri Hernández, ten přinesl tady na půdu španělskou tu trofej, potom vystoupili ostatní a strávili nějakou dobu v letištním hotelu, kde se mohli trochu zregenerovat a už před tím letištěm na ně čekali davy fanoušků a když přestupovali do autobusu, tak už tam je bouřlivě vítali a vydali se k paláci Sarsuela, protože prvním bodem programu jejich, po jejich návratu té vítězné cesty tady byla návštěva v tomto paláci u královské rodiny, kde je přijal král Felipe VI.
0: A tam to vypadalo jak? Jaké to bylo?
1: Jsou z toho záběry na Twitteru a je tady vidět, že celá královská rodina, jak král Felipe, tak královna Letícia i jejich dcery následnice trůnu Leonora a infantka Sofie tam stály v řadě, všem podávali ruku, jak infantka, tak následnice trůnu princezna Leonor měly na sobě dresy s 26, to znamená Borchy Iglesiase a všichni vypadali velice nadšeně a bylo slyšet, že jim gratulují a vlastně král už si potěžkal tu trofej přímo na stadionu v New Jersey, kde mu ji na chvíli půjčili. V tuto chvíli už by měli být fotbalisté na cestě k premiérovi Pedru Sanchezovi, možná, že už jsou u něj a zatím tady na ně, tady na náměstí Cibeles, tady na ně všichni čekají.
0: No a jaká je ta atmosféra na náměstí, kde právě jsi, kdy se očekává příjezd fotbalistů?
1: Je to možná trochu slyšet, ale já se musím držet dál od toho velkého davu. Tam už jsou tisíce, možná 10 000 lidí. Jsou tam, je tam les španělských vlajek. Zatím tam tedy jsou různá hudební vystoupení, která budou pokračovat do té doby, než tedy přijedou fotbalisté, než přijede ten double decker otevřený, který jede madridskými ulicemi. Tam kolem té trasy jsou další fanoušci, kteří je vítají a ten příjezd se tady očekává někdy mezi 8-9 hodinou, ale ono se to celé trochu spožďuje i tím, že premiér Sanchez se vrátil z Alžírska z návštěvy, takže nebylo úplně jasné, kdy se u něj to setkání v paláci Moncloa, který je asi tak 4 kilometry od centra Madridu, kdy se to tam odehrává, takže zatím tam všichni trpělivě, ale ve velkém nadšení, je to možná slyšet, čekají a jásají, tak asi budou ještě více jásat, až opravdu všichni přijedou.
0: A jsou nějaká zvýšená bezpečnostní opatření?
1: Docela určitě jsou určitě ta neviditelná, která, o kterých tak úplně nevíme, ale co zatím publikovala madridská policie, tak na pořádek, na bezpečnost tady bude dohlížet 2 500 policistů a také 400 příslušníků Národní gardy. Když se tady ohlédnu za sebe, tak v jedné z bočních ulic je takový velikánský žlutý stan, který je připravený jako jakási ošetřovna, jako místo zdravotnické služby, protože tady máme nějakých 630 stupňů stále, je tady velké parno, tak je možné, že se někomu třeba udělá špatně z toho horka, tak jsou na to tady připraveni, také tady spustili rozprašovače vody, které se používají na zavlažování trávníků, tak se dělá všechno pro to, aby ta atmosféra

0: Hra byla pěkná, příjemná, radostná, aby se opravdu slavilo a nestalo se nic vážného.
1: Madrid tedy vítá fotbalové mistry světa a vše sleduje taky zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák. Díky a klidný večer.
0: Pěkný večer, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek. To jsou tři z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se právě dnes dožil 85 let. Zemřel předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971.
1: Jako kotě si příst a víčka mír zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 19:30. Zprávy a Monika Chmilová.
2: Evropský výrobce letadel Airbus získal na veletrhu v britském Farnborough zakázku na 100 letadel. Objednala si je irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Veletrh firem leteckého a obranného průmyslu se pořádá každé 2 roky. Za Česko se ho letos účastní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí, pokuta je podle něj nepřiměřená. Zemřel bývalý anglický fotbalista a držitel zlatého míče Kevin Keegan, bylo mu 75 let, informovala o tom jeho rodina. Někdejší trenér a kapitán anglické reprezentace se léčil s rakovinou v pokročilém stádiu. Ocenění zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu získal 2x po sobě na konci 70. let. S Liverpoolem 3x vyhrál anglickou ligu a 2x pohár UEFA. A vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barrandovského mostu vystavět její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028.
0: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená dálnice D8 u Roudnice nad Labem a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem neprůjezdná. Na 31. kilometru vyprošťují kamion sjetý do pole. Dopravu odklánějí na 29. kilometru a jede se objížďkou po silnici 608. Zpět najedete u Doksan na 35. kilometru. Je to krátká, zatím dobře průjezdná objížďka. Zdržíte se na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, navíc na 15,5 kilometru kousek za tunely stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion. Průjezdný pouze levý a kolona je dlouhá, regulují i vjezdy do tunelu. Kamionem zastavujte už kousek za sjezdem z D1 na okruh. Osobním pojedete o něco dál až ke sjezdu na Vestec a zdržíte se přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: 19:34 a teď pro vás máme George Ezru a pak budeme pokračovat.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

koncem těžby černého uhlí na Karvinsku se postupně mění i haldy u bývalých dolů. Byly to hromady hlušiny, teď už zase vypadají jako kus přírody. Příkladem je město Petrwald, kam se za chvilku vydáme.

0: Na Karvinsku postupně mizí stopy po těžbě černého uhlí. Týká se to jak samotných dolů, tak i halt a nejrůznějších provozních nádrží. Například v Petřvaldu u Karviné už na mnoha místech vůbec není poznat, že tam vládla těžba a haldy a nádrže se mění zpátky na kus přírody.
1: Ta stezka není ještě úplně hotová, protože to je vlastně první vrstva, bude dosypávána vlastně dalších asi 15 cm.
2: Halda a závod Evžen kdysi patřili dolu Julius Fučík. Stáli bychom teď na velké hromadě hlušiny, teď tady ale vede turistická stezka. Příroda už si sama haldu vzala zpátky, jenom je třeba jí trochu pomoci, ukazuje Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo na tůmku pro obojživelníky. Bývala to provozní důlní nádrž.
1: Je udělána sestupně, jsou tam terásky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité.
2: Je to vlastně velká oblast tady, ta rekultivovaná?
1: Celá oblast má asi 2,2 hektary. Bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
2: A další místo, kde zmizely závory a z pozůstatku těžby se stala odpočinková oblast. O kousek dál, u hlavní cesty, byla kdysi dočišťovací nádrž dolu Julius Fučík.
1: Byla odtěžena, odvezena na skládku a byla zavezena inertním materiálem.
2: Vypadá to jako nějaké terénní sportoviště teď.
1: Ano, požadavek byl příprava pro pumptrackovou dráhu. Zbytek je už na městě Petřvald.
2: Postupně takto mizí i další stopy po těžbě. A nejenom menší haldy a nádrže. Už zítra se začne zasypávat velký černouhelný důl ČSM. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.

Amélie, Astra, Atos, Aramis, to jsou jména laboratorních psů, kterým se díky útulku v Rožnově pod Radoštěm podařilo najít domov. Teď se útulek stará o další šestici psů z výzkumných laboratoří a začít nový život pomáhá i laboratorním kočkám. Zajímá vás víc, tak si počkejte na podrobnosti.

0: Nikdy neběhali po trávě, nehráli si a nepoznali běžný psí ani kočičí život. V útulku v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku teď dostává druhou šanci další šestice bíglů z výzkumných laboratoří. A zkušenost z Loňska ukazuje, že i tahle zvířata můžou začít nový život. Všichni tehdy přijatí bíglové už našli nové majitele.
1: Ošetřovatelka Hanka teď sype granule do 4 misek. Druhá, třetí, čtvrtá. Nakrmíme Amélii a Astru. Na, v druhém koci máme kluky, Atos a Aramis. Takhle krmila ošetřovatelka první 4 psy, kteří do rožnovského útulku přišli z laboratoří. Dneska jsou už u nových majitelů a útulek přijal další zvířata. Do Rožnova je podle jednatele útulku Jiřího Mouchy přivezli před měsícem.
2: 4 pejsci, 2 fenečky a to sestry. Vlastně poprvé poznávají okolí svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama.
1: Oni nikdy neviděli trávu, nikdy si nehráli.
2: Ten kontakt s člověkem byl velice omezený, takže oni se teď opravdu adaptují na úplně nové prostředí, nové zážitky a je vidět, s jakou chutí a radostí do toho jdou.
1: Tady za rohem už jsou taky 3 kočky, jedna černá, jedna mourovatá, ty byly taky v laboratoři.
2: První naše z pětice dorazila cirka před měsícem, už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
1: My jsme jim teď s Jiřím Mouchou nasypali granule, seběhly se hned ale taky další kočky z útulku.
2: Na ty ostatní v těch laboratořích nebyli zvyklí, byli vždycky samostatně oddělení, takže teď vlastně to je pro ně všechno nové.
1: Život laboratorních hrdinů můžou lidé sledovat na sociálních sítích rožnovského útulku. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Sexuální predátoři v Robloxu. Téma, o kterém se teď čím dál častěji mluví. Víte, jak se Roblox hraje a co to je grooming? Probereme to.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
2: Ukončení regulace cen paliv se podle Asociace petrolejářů naplno projeví až v dalších dnech. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou Maďarska. Do druhého kola tenisového turnaje WTA v Praze postoupily Češky Bousková, Šelková a Havlíčková. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se od dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu Václava Louky se právě zvýšení spotřební daně začíná v cenách nafty projevovat. Na celkové hodnocení dopadu ukončení regulací je ale podle něj příliš brzy.
4: To období, kdy se tam promítá daň, může být i několik dnů. Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby a jak si objednala další závoz ode dneška, který už je zvyšší spotřební daň.
2: Po nástupu nového britského premiéra Andyho Burnhama odstupují členové vlády. Je mezi nimi i místopředseda a ministr spravedlnosti David Lammy. Ten o svém rozhodnutí informoval na síti X s tím, že Burnhamovi i novému vládnímu kabinetu přeje mnoho úspěchů. Rezignaci podle agentury Reuters oznámila například taky ministryně financí Rachel Reevesová. Stanice Sky News napsala, že vládu opustil i ministr obchodu Peter Kyle. Maďarská šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země, informuje o tom agentura AFP. Návrh jí dnes předložil premiér Péter Maďar. Dosavadní prezident Tamáš Šujok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šujoka k odstoupení opakovaně a označoval ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána. Pracovníci slévárny v Horní Kalné odlévají repliku vodního díla Prameník ze 60. let minulého století. Má se vrátit do pražských Ďáblic, odkud ho někdo v roce 2007 ukradl. Praha 8 chce upravit taky okolí sochy. Práce má dokončit příští rok. Replika bude poprvé k vidění 8. září v kulturním domě Ládví, říká pražský radní a zastupitel městské části Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
5: Pak bude uchován depozitáři do té doby, než bude hotovo celé okolí, aby tam potom mohl krásně se vsadit. Vznikne tam odpočinková zóna, budou vysázeny některé nové druhy stromů a zároveň tam budou vybudovány i parkové cestičky.
6: Sport. 3 české tenistky zvládly ve 2 setech dnešní zápasy prvního kola turnaje WTA v Praze. Marie Bousková porazila Španělku Busasovou Manérovou, Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou a Lucie Havlíčková Američanku Ališu Parksovou. Havlíčková v turnaji startuje na divokou kartu a na úvod si poradila s 66. hráčkou světového žebříčku.
7: Hodně důležitý pro moje sebevědomí, pro nějaký budoucí hraní, že člověk nějakým způsobem ví, že na ty hráčky má nebo že se s nimi může rovnat a to, že jsem to zvládla ve 2 setech, je jenom příjemný bonus. Přece jenom poslední zápasy úplně jsem nehrála tak, jak byly mé představy, takže jsem ráda, že jsem to dneska zvládla prolomit a odehrála jsem dobrý zápas. Jsem věděla, že to bude těžký a Líša hraje takovým stylem 50 na 50, buď napadá nebo nenapadá.
6: Další Češka Alisa Oktiabreva vypadla po porážce 0-2 s francouzskou Dodánovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D8 u sjezdů na Roudnici nad Labem a nehoda na silnici 13 na Karlovarsku. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice nad Labem stále neprůjezdná. Na 31. kilometru odklízí následky nehody nákladního auta. Je to v omezení, objíždí se po silnici 608 přes Dušníky a exit 35. Kratší kolona se tvoří před sjezdem z dálnice, objízdná trasa je volná. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzini stále ještě hustý provoz, místy nesouvislá kolona, příčina před sjezdem na Barrandov v omezení na kilometru 15,5 blokuje pravý pruh, jeden ze dvou, nepojízdný kamion. Regulují, nebo ještě před chvílí regulovali vjezdy do tunelů kolona, jsou to hlavně nákladní auta, začíná kousek za sjezdem z dálnice D1. A na 13 z Ostrova do Stráže nad Ohří havarovalo osobní auto u obce Květnová je mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé, na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer u dalších témat radiožurnálu, to další se možná týká i vás. Žadatelé o rekvalifikace se letos často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. Za první pololetí vstoupilo do rekvalifikace necelých 5 000 lidí, jenže loni za stejné období to bylo přes 50 000, vlastně opravuji přes 30 000. A také počet schválených žádostí klesl o polovinu. Detaily ty přidáme ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli.
3: Večerní radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.
10: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Lidé, kteří schání práci v novém oboru, můžou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí. Loni to přitom bylo šestkrát víc.
1: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
2: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
1: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
3: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
1: Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy šestkrát víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl Radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
4: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
1: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
5: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
1: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Češi pomáhají, i tahle zpráva to potvrzuje. Do Česka se dnes vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Čeští hasiči vyrazili taky 14. července i na pomoc likvidací požáru v Řecku, kam odjel 22členný tým z 10 vozidly, včetně 3 cisternových stříkaček. V Řecku mají být čeští hasiči 4 týdny. I tuto zprávu jste se dozvěděli z vysílání večerního radiožurnálu.

0: Teď vás pustíme k vodě, obrazně řečeno. V letním seriálu Radiožurnálu totiž mapujeme zajímavá místa, kde se příjemně osvěžit v chladivé vodě. Podvodní hotel kdysi dávno vybudovat Zdeněk Zrůst z Domažlicka. Nakonec se mu to v hlavě rozleželo, pronajal si v obci Starý Klíčov opuštěný zatopený lom a zprovoznil tam přírodní koupaliště. Jmenuje se Lomeček a v letních vedrech je to široko daleko jediné koupání s chladivou a také čistou a průzračnou vodou.
1: Máme chatu na Podhájí, Horšovský Týn. Tam je zkažený rybník, takže jezdíme sem, protože je to tady luxusní, jak to zelený, tak ta voda, tak to zázemí, to znamená záchody v občerstvení.
2: No. Mě fascinuje, jak je to tady všechno zelené, jak jsme třeba teďka schovaní v Rákosí.
1: No, nám to tady připadá jako v Chorvatsku. Jak prostě to okolí, tak ta voda. Prostor tady, prostor tam. Je tady opravdu pijánko.
2: Zatímco těto dva penzisté z Plzně se jezdí pravidelně, Marie s Martinem přijeli s dětmi poprvé, jsou z Prahy.
3: Dostali jsme jako doporučení z několika stran, s tím, že je tady vlastně i ta podvodní pozorovatelná, jestli se nepletu, tak je to poměrně jedinečná věc jako u nás, jako v České republice.
2: Marie je teď tady úplně poprvé.
3: Myslím, že to předčelo očekávání, ale víc k tomu říkat nechci, ať to zůstane takový jako komorní místo, jako je to teďka.
2: Nikoho sem nechcete lákat.
3: No, jako.
4: Tak, je to zatopený lom. Tím, že je to zatopený lom, tak samozřejmě to studený bude, že jo?
5: Já jsem tu od roku vlastně 94.
2: Zdeněk Zrůst je provozovatel Lomečku, má ho pronajatý od obce.
5: Ty terénní úpravy vlastně trvaly 10 let. Tady byl jenom holý kámen, nic jiného a skládka. Všechno, co vidíte, vlastně se nějakým způsobem upravilo. No. Na všem je moje práce, na všem jsou moje ruce vidět. No.
2: Já když jsem sem vešel úplně poprvé, tak mě zarazilo zaprvé, jak je to tady členité. To vypadá trošku jako nějaký resort v nějaké exotické zemi, jak je to tu zarostlé.
5: Ono to jako vypadá jako botanická zahrada, ale je, než přijdou lidi, tak tam hadice a zalejvám. Máme kvalitní vodu, dneska tady byli z hygieny, zrovna říkali jsme úplně nejlepší.
2: 3,5 metru
5: máme viditelnost dneska měřenou hygienou, no. Protože se mi povedlo tady vytvořit biotop z toho. A zároveň teda mám silný šroubový kompresor, který tlačí 400 litrů za minutu, tak to ze spoda z těch 10 metrů tahá tu studenou vodu nahoru.
2: Zdeněk Zrůst, muž, který obrací vodu.
5: Ano, ano.
2: No a teď nastal čas podívat se do batiskafu, neboli podvodní pozorovatelny.
6: Tak batiskaf je trubka hluboko pod vodu, kam vede žebřík. Tady jsou okénka, je jich tady 8.
7: Ta ozvěna je zajímavá, že jo? Bude to vůbec slyšet?
6: To nevíme, jestli to bude slyšet, když tak se rozhodneme nahoře ještě jednou. To jsou kapři tohleto, co jste za ryby?
7: Máme tady kapry, tolstolobiky, amury, štíky, samozřejmě nějaký dravce, sumec se tady občas objeví.
6: A tyhle ty malé potvory?
7: Tak to je taková takzvaná bílá ryba, plotice, červenopeřice.
2: Teď už jsem tady vyzkoušel skoro všechno, až na tu vodu, kvůli které sem lidé přijíždějí. Tak já myslím, že tahle ta voda v tomhle horku je úplně ideální, navíc všichni to chválí.
8: Jo? Ano, čistá voda, osvěžující, krásná pláž, všechno příjemný.
2: Nadšená Kateřina.
8: Hezké léto.
2: Tak z velice zajímavého Lomečku u Starého Klíčova na Domažlicku, Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávu připravila Monika Chmilová.
1: Nový britský premiér Andy Burn jmenuje členy vlády. Novým ministrem zahraničí je bývalý šéf labouristické strany Ed Miliband. Ministrem financí se stal bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstává Šabana Mahmudová. Burn má dnes sestavením vlády pověřil britský král Karol III. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé. Dalších 6 lidí je podle tamních úřadů zraněných. Kyjev předtím informoval taky o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že nedělní ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jaroným Tejc za hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydávání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. A hasiči 12. den likvidují požár budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě zasahují 3 jednotky. Současně pokračuje průzkum požářiště. Podle jehož výsledků budou hasiči plánovat další postup. Teploty ve zřícených částech budovy výrazně klesly i díky změně počasí. Jak dlouho budou hasiči na místě ještě zasahovat, není zatím jasné. Sport. Belgickou fotbalovou reprezentaci už nepovede Rudy Garcia. Tamní svaz oznámil, že s francouzským koučem neprodlouží smlouvu. Belgičané vypadli na mistrovství světa ve čtvrtfinále se Španělskem po porážce 1-2. Jako jediní na turnaji dokázali dát pozdějším šampionům gól.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále zavřená D8 u Roudnice nad Labem a kolony na Pražském okruhu. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice přes hodinu neprůjezdná na 31. kilometru. Pokračuje odklízení následků nehody. Objíždí se mezi exity 29 a 35 po silnici 608 přes Dušníky plynule. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni stále ještě hustý provoz, nesouvislá kolona, provoz brzdí odstavený kamion. Před sjezdem na Barandov v omezení na kilometru 15,5 blokuje pravý pruh 1 ze 2. Stále regulují vjezdy do tunelů. Kolona hlavně nákladních aut začíná kousek za sjezdem na Jesenici mezi 1., 2. kilometrem. A na Pražském okruhu zhruba kilometrová kolona i na východní části směr Barandovský most D1 za sjezdem na dálnici do Hradce Králové 62. kilometru. Údržba zavřela levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle. Na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Lov vzácných zvířat.
5: Oni mi řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům.
4: Pašeráci, pytláci, zločinci.
6: Je spoustu ulovených želv i na masu.
4: Boj proti zabijákům nejohroženějších živočichů světa. Kořist. První letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sexuální predátoři v Robloxu, téma, o kterém se teď čím dál častěji mluví. Víte, jak Roblox vypadá, jak se hraje a co to je grooming? No všechno to probereme s Jakubem Staňkem, psychologem se zaměřením na digitální hry z Jihočeské univerzity. Dnes je pondělí 20. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den.
4: Pachatel v Robloxu vedl s obětí sexuálně motivovanou komunikaci, nebo pachatel kontaktoval oběť prostřednictvím Robloxu a požadoval po ní nahé fotografie, vyhrožoval, že jinak ublíží jí i její rodině. To jsou příklady nahlášených případů policii ve Velké Británii, které uvádí zpravodajský server ITV News.
7: Vyjádření Robloxu pro ITV News. Každý podobný případ nás hluboce mrzí. Disponujeme rozsáhlými ochrannými opatřeními, která mají našim hráčům zajistit bezpečnost.
4: Jak náročné je pro bezpečnostní složky tyto lidi ve hrách, protože Roblox je hra, budeme se o ní bavit, vystopovat.
8: Vždycky velmi záleží na tom, jak vlastně vývojáři těch her jsou jim nápomocní. To znamená,
4: a ty platformy jako takové, že?
8: Přesně tak. To znamená, že ve chvíli, kdy ten vývojář toho konkrétního softwaru, hry nebo té platformy je vlastně ochotný a ve svých licenčních podmínkách to umožňuje spolupracovat s policií a pomáhat jim v rámci řešení, tak je to vlastně relativně snadné. Ve chvíli, kdy ovšem tato podpora tam není, tak je to samozřejmě pro ty bezpečnostní složky daleko náročnější. A tyhle případy jsou vlastně z Velké Británie, kde samozřejmě ta práce nebo ty možnosti těch bezpečnostních složek jsou trošku jiné než třeba u nás nebo než ve Spojených státech.
4: Těch případů přibývá podle ITV o desítky procent ve Velké Británii, tedy stále jsme na ostrovech. Jde o stovky nahlášených incidentů v Británii. Je to tím, že sexuální predátoři teprve objevují Roblox, který je tu s námi už asi dvě desítky let, a nebo se ty případy více hlásí?
8: Já si myslím, že je to ta druhá varianta. A to z toho důvodu, že vlastně posledních 10 let, řekl bych, tak naše společnost si velmi dává záležet na nějakých preventivních programech, vzdělávání dětí o tom, jakým způsobem se chovat bezpečně a tak dále. Zároveň ty platformy stále zvyšují svoji bezpečnost. Což znamená, tyhle faktory vedou k tomu, že vlastně je v uvozovkách snaží tyhle sexuální predátory identifikovat, odhalit a hlavně nahlásit. Takže já si nemyslím, že by to bylo, že až teďkon objevili tihle lidé Roblox, ale spíš, že nám začíná daleko lépe fungovat ten systém té ochrany těch dětí a té možnosti nahlášení a identifikace.
4: Sexuální predátorství v rámci Robloxu nedávno monitorovali i v Reflexu s tím, že česká policie aktuálně neeviduje žádný podobný případ, nicméně statisticky kybernetickou kriminalitu nerozděluje po jednotlivých hrách, takže asi těžko soudit. Znamená to tedy, že to neznamená, že se nic takového v Česku neděje?
8: Určitě ne, protože to, že se tohle děje v Robloxu, nebo že ten první kontakt dochází k němu v Robloxu, tak sice je nějaká konkrétní informace, ale pro nás z hlediska nějaký péče o ty děti a toho bezpečného prostředí je pro nás důležitý kyberprostor komplexně a ne vlastně jedna konkrétní hra. Takže vlastně i chápu, že ty statistiky nejsou rozlišované, protože důležitější je, co se v tom kyberprostoru děje obecně. A Roblox, Minecraft a další takovéhle hry spíš fungují případně jako místo pro ten první kontakt, pro to vytipování té potenciální oběti, potom k těm samotným činům už často dochází na jiných platformách.
4: Když jsme začali Robloxem, podržme se toho tématu, ale spojme to třeba i s tím Minecraftem. Roblox je stejně jako Minecraft nějakási budovatelská hra v online prostoru, ve které se stýkají různí lidé z celého světa a mohou spolu komunikovat. O čem ten Roblox vlastně je?
8: Roblox je v podstatě online platforma, kde si ty hráči mohou vytvářet vlastní světy, vlastní úkoly, vlastní hry, ale zároveň jsou nějakým způsobem i dodané. Což si člověk těžko takhle abstraktně představí, ale myslím si, že se to dá docela hezky vysvětlit na metafoře dětského hřiště. Představme si dětské hřiště, kde když to dítě přijde, tak se může rozhodnout, jestli se bude klouzat na klouzačce, jestli bude na nějaký prolejzačky, jestli bude si hrát v pískovišti. A zároveň ale si tam to dítě může přinést i míč a hrát si s kamarády. A takhle to svým způsobem vypadá v tom Robloxu. Když to dítě přijde do té hry, tak si může vybrat, jestli bude hrát nějakou z her, která už tam je vytvořená, to znamená právě nějaký stavění, nebo si tam může hrát nějakou miniverzi fotbalu, nebo cokoliv jiného, nebo si tam můžou ty uživatelé vlastně vytvářet ty vlastní hry. A tohle je vlastně ta obrovská výhoda toho Robloxu. Je to svět, který v uvozovkách nebo záměrem je, aby to byl bezpečný svět, kde ty děti můžou experimentovat a objevovat, ale samozřejmě tím, že to není jenom pro děti, ale můžou se do toho zapojit i ti dospělí, tak to trošku je komplikovanější.
4: No určitě. A existují tam nějaká pravidla, teda co můžete, co nemůžete? Protože vy přicházíte do nějakého online světa, který žije svým vlastním životem i v době, kdy vy do něj nejste připojený, že jo? A teďka, co můžete, co nesmíte?
8: No, to je zajímavá otázka na několika úrovních, protože co můžeme a co nesmíme z hlediska nějakých pravidel té platformy, tam samozřejmě do toho spadá přesně to, že by člověk neměl tam nějakým způsobem projektovat sexuálně citlivá témata a tak dále. To se bojíme o úrovni toho obecného chování. Pak se ale bojíme o úrovni pravidel, co vlastně je možný v té hře ve chvíli, kdy tam bude ta konkrétní hra, nějaký ten fotbal, řekněme, tak jsou samozřejmě konkrétní pravidla té hry. To znamená, nesmíme překročit čáru s míčem nebo se hazuje aut.
4: Jasně.
8: A pak jsou pravidla, které si vytváří vlastně ty hráči sami mezi sebou, aha, tím, že hrajou tu konkrétní hru. Takže ano, ty pravidla tam jsou na více úrovních, ale hádám, že ta otázka byla hlavně na tu nejvyšší, to znamená na pravidla toho chování. A tam jsou vlastně ty pravidla, které nastavuje obecně ten vývojář té hry, což znamená vývojář Robloxu.
4: A ten by je potom měl taky nějakým způsobem kontrolovat. Myslím, že Roblox i tvrdí, že je v úzké komunikaci s bezpečnostními složkami a že má nejenom vycvičené pracovníky na to, ale i AI.
7: Jakmile tyto systémy zaznamenají první náznaky možné nezákonné činnosti, násilných výhružek nebo jiných ohrožení, skutečnost prošetříme a v odůvodněných případech přijmeme příslušná opatření, včetně nahlášení těchto případů orgánům činným v trestním řízení.
4: Tam dochází i k tomu, že oni si můžou psát, že jo? Přes chat, ti lidé společně, což teda už zase neplatí, ale pro verzi pro ty nejmenší děti. Protože Roblox má vícero,
8: ano, je to tak.
4: Vícero světu, do kterých mohou vstupovat lidé podle toho, kolik jim je let?
8: Já bych neřekl vícero světu, ale vícero obecně verzí té hry v podstatě, nebo přístupnost té hry. Protože Roblox paradoxně, my se tady vlastně bavíme o těch případech, které jsou, nebo začali jsme to těma případama, které se odehrávají v Robloxu, nebo odehrávají v Robloxu. Paradoxně, ale na základě toho, že se tyhle věci děly v Robloxu, tak bych řekl, že Roblox má ten bezpečnostní systém nastavený vlastně velmi dobře. V následku pravděpodobně vlastně toho, co se dělo. Protože Roblox zaved verzi Roblox Kids.
4: Letos v červnu.
8: Jo, což je vlastně verze pro děti do 8 let, která funguje na tom principu, že jsou přesně vymezený ty hry a ty světy, které jsou jakoby bezpečný a ve kterých se ty děti můžou pohybovat. Zároveň ty děti mají v této verzi zakázanou hlasovou komunikaci, psanou komunikaci a nějaký skupinový hovory a tak dále. To znamená, je to hodně osekaný o tu sociální složku právě proto, aby ty děti byly v bezpečí, aby byly v bezpečných světech a bezpečně nastavený ty sociální pravidla. Potom máme tu verzi pro ty starší děti, ta je do nějakých 16 let a ta už je trošku jako benevolentnější. Ty hráči můžou navštěvovat více těch světů a i tam už jsou povoleny nějaký sociální prvky a obě dvě tyhle verze mají vlastně jeden důležitý prvek a to je ten, že rodiče mohou ze svých účtů nastavovat jejich pravidla a limity, co ten hráč může dělat a co nemůže.
4: A dohlížet dělat. Vlastně na své
8: a dohlížet na to, přesně tak. To znamená, Roblox za mě v tuhle chvíli to vlastně to má nastavený velmi dobře. I vzhledem k bezpečnosti, třeba ověřování věku a tak dále, tak ten Roblox v tomhle funguje velmi dobře, ale stojí to na tom, jaká bude aktivita rodičů a případně školy v rámci vzdělávání a toho dohledu.
4: No a přestože teda říkáte, že to podle vás má nastavené dobře, tak se tam ty případy dějí, jsou evidované, mluví se o takzvaném groomingu. Jak se projevuje v rámci Robloxu to sexuální predátorství a grooming jako takový? Vy tam hrajete za nějakého svého panáčka, postavičku, máte vlastně avatara asi, že jo? A vystupujete tam za někoho, ten může být obtěžován?
8: Ano, v tu chvíli bychom se bavili o nějakém obtěžování v rámci roleplaye, v rámci hraní té role, té postavy, ale samozřejmě ty případy, o kterých se bavíme, jsou spíš cílený na to, že je obtěžován ten hráč, ne ta jeho postava jako taková. Což znamená, ten grooming ve své podstatě ten pojem znamená nějaké chování, které vlastně ten dospělý člověk nebo ten pachatel, dejme tomu, tak se snaží vylákat tu svoji oběť k nějaký osobní schůzce za účelem nějakého sexuálního zneužití nebo sexuálního útoku. Mm-hmm. O tom se můžeme bavit jako o groomingu. A
4: Pardon, spadá do toho ještě třeba to, kdy se to teda děje potom už mimo ten Roblox, kdy v Robloxu je navázaný nějaký kontakt a potom na jiných platformách třeba vyžadujete sexuálně motivovanou komunikaci nebo vyžadujete třeba zaslání nějakých snímků a podobně, tak do toho taky tohle to spadá do toho groomingu jako takového.
8: Přesně tak, protože ten Minecraft Roblox, ale ono to totiž platí pro všechny tyhle hry, které jsou vlastně cílené primárně pro děti, protože ve všech se to děje. V poslední době se nejčastěji mluví o Robloxu, ale děje se to vlastně ve všech. A ano, ten princip je, že vlastně tohle je místo, kde se ty útočníci seznamují, protože je to pro ně vlastně ideální prostředí svým způsobem pro to seznámení, pokud to ty platformy nedělají co nejtěžší pro ně. A potom následně ta komunikace většinou už probíhá mimo tu hru jako takovou, to znamená na Instagramu nebo na jakýkoliv jiných komunikačních prostředcích.
4: A prakticky to teda vypadá jak? Já budu hrát jakousi minihru, teda v rámci Robloxu. Teď tam se mnou začne někdo komunikovat, když to teda nebude Roblox Kids, bude mi nad 8 let, ale to se může dít, když mi bude 15, 16, 17, je to jedno. A teď tam se mnou začne někdo komunikovat přes chat, že přistoupí ke mně, nebo musí být jako v blízkosti nějak? Nebo?
8: To samozřejmě zase záleží na tom, jaká je to ta konkrétní hra, jak je ten konkrétní svět, ale ano, může to být, že ty postavičky musí být u sebe, může to být, že je to prostě jenom psaný chat, že se nachází v té samé hře a v tu chvíli dochází na tu komunikaci, kdy typicky, nebo velmi častý ten jev, jak to vypadá, je, že se ten člověk prostě jenom chce skamarádit, chce s ním hrát tu hru, dělá mu vlastně společnost pro hraní té hry, navazují nějaký přátelský kontakt. Může ten predátor vlastně se tvářit, že je dítě, může se tvářit, že je dospělý, oba dva tyhle vzorce fungují. A potom většinou, když dojde k nějakému navázání kontaktu, nějakému vybudování nějaký základní důvěry, tak v tu chvíli se velmi často přechází v rámci té komunikace na nějaký ty další platformy.
4: A je veřejně známé v tu chvíli, když tu hru hrajete, kolik vám je let? Je to někde uvedené?
8: Nejsem si jistý, jestli tohle přímo v Robloxu se dá dohledat. Vím, že tam je to ověření věku, který vlastně v tuhle chvíli už není prostý ověření věku, že vyberete datum narození, ale už je to na základě nějaký video selfie, kde vlastně musíte nahrát video svého obličeje a na základě toho vás softwary Robloxu ověří, jestli to sedí na ten váš udávaný věk.
4: Jo. Nakolik je potom tedy pro tu platformu složité nebo jednoduché zjišťovat, co se v rámci té hry děje, když, jak jste říkala, popisoval jste to jako dětské hřiště, se tam těch dějů odehrává jako najednou hned několik, kolik to hraje lidí denně. 140 milionů jsem četl.
8: Jo, já jsem koukal na nějaký asi jiný statistiky, já našel 130, ale určitě se pohybujeme v nějakým prostě takovýmhle čísle denních přihlášení. Samozřejmě, že není možný to jako monitorovat veškerou tu aktivitu a všechno, co se tam děje. Je to otázka té aktivity. Je to otázka aktivity ve smyslu. Sice Roblox nějakým způsobem podle svých vyjádření skenuje třeba ty chaty a hledá nějaký klíčový slova, který by mohly být nebezpečný a potenciálně přesně vést nějakým takovýhlemu jednání. Na druhou stranu je to i aktivita vlastně těch hráčů, to znamená, jestli když zachytí nějaký takovýhle jednání, tak jestli nahlásí toho hráče, který ho předved a Roblox to vlastně nějakým způsobem může zakročit a zkontrolovat to. A tím se vracím k té myšlence, kterou jsem vlastně říkal, že sice Roblox, Minecraft, ale když se budeme bavit i o společnosti Meta v rámci jejich softwaru a jejich platform, tak poskytují nástroje. Ale to, jak jsou ty nástroje využívané k té bezpečnosti, tak zase závisí na tom vzdělání těch dětí a na tom přístupu těch rodičů.
4: A vy, když jmenujete teda několik těch her, ve kterých se tohle to projevuje a teď se nejvíc mluví o Robloxu, což sám přiznáváte, tedy v jakých dalších her se to může týkat?
8: Z toho, s čím se setkávám, tak bych řekl, že Minecraft, Roblox a Fortnite jsou hry, které jsou typicky cílené na děti. Jejich myšlenka, když vznikaly, když byly tvořeny, bylo, aby byly cílené na děti. Roblox vzniknul na základě myšlenky, že to měl být edukační software. Vlastně jeho původní vývojář tvořil edukační hry a potom se dostal k tomu, že chtěl vytvořit předchůdce Robloxu, což měla být hra na nácvik vlastně fyzikálních dovedností. A nakonec z toho tím postupně vývojem vzniknul ten Roblox. Takže všechny tyhle hry jsou nějakým způsobem vlastně tvořený a myšlený na tom principu, aby se líbily dětem a na základě toho logicky se potom dochází k tomuhle. No.
4: Roblox kvůli groomingu čelí zejména ve Spojených státech, když se teď přesuneme geograficky někam zase jinam, nespočtu žalob. V posledním roce a půl překopal pak možnosti rodičovské kontroly, aby předcházel teda případům sexuálního predátorství. Vy už jste mluvil o tom, že teď teda rodič si může založit svůj vlastní účet a tím pádem i kontrolovat to, co jeho dítko tam provádí. Může to být jedna z cest, jak tedy předcházet tomu, aby se dostali děti do nějaké nebezpečné situace na Robloxu a na podobných platformách a hrách?
8: Za mě je to jeden z těch pilířů.
4: Jaké jsou ty další?
8: Samostatně tohle prostě nemůže fungovat. Když máme dítě a hodíme ho do takového prostředí a budou tam ty nástroje, tak to fungovat nebude, aby to dítě bylo v bezpečí. Ty další jsou za mě škola a rodiče. Což znamená, ty softwary, ty hry nám můžou dávat ty nástroje, které můžeme používat. V rámci školy, v rámci toho vzdělávání by se to dítě mělo učit o těch potenciálních problémech, o těch potenciálních rizicích a o tom, co jim hrozí a jak s tím zacházet, jak s tím pracovat a jak třeba využívat ty nástroje. A v rámci toho rodiče by tam měla být, ano, u těch nejmladších ta kontrola, ale ten hlavní třetí pilíř by za mě měl být ten rodičovský přístup v té tvorbě, té důvěře mezi rodičem a dítětem, aby to dítě cítilo, že když se tyhle věci budou dít, může za tím rodičem jít, může o tom s ním mluvit a aby ho ten rodič vedl k tomu, jak to hrát a používat konstruktivně a bezpečně.
4: A nesnímáte tím ale trochu tu odpovědnost právě z těch vývojářů?
8: Ne, protože já si stojím za tím, že ty vývojáři tu odpovědnost mají, ale mají ve smyslu jednak to samozřejmě monitorovat, ale druhak i ve smyslu toho tvořit ty nástroje. A já si myslím, že ty nástroje třeba Minecraft nebo Fortnite vůbec nemají dostatečně dobrý pro to, aby ty děti tam byly v bezpečí. Ten Roblox? Myslím si, že právě po těch kauzách se tomu začíná blížit. Hmm.
4: A když jste mluvil o těch pilířích týkajících se teda rodičovské kontroly, jak si vybudovat tu důvěru, aby vám vůbec dítě řeklo, pojď si založit se mnou účet, já chci hrát tuhle tu hru a budu rád, když to budeš hrát se mnou?
8: Za mě paradoxně, co asi hodně lidí nerado uslyší, je ten první krok přiznat si, že to dítě tomu pravděpodobně rozumí líp než já. A v tu chvíli jít do toho s tím přístupem, vysvětli mi to. Řekni mi, co tě na tom tak baví, co tě na tom tak zajímá. Povídej mi o tom, co se v té hře vlastně děje, co tam zažíváš a bejt otevřený tomu, aby jsme my se nechali vést tím dítětem do té hry a do toho jeho života, do toho jeho pohledu. Protože ve chvíli, kdy mu porozumíme tomu dítěti a tomu, jak se na to dívá a proč ho to tak baví, tak je pro nás vlastně najednou daleko snazší najít tu cestu tomu obodování té důvěry k tomu.
4: Já už jsem zmiňoval, že Roblox už se spolupracuje s bezpečnostními složkami, má navázanou spolupráci třeba s FBI a je s FBI tedy v komunikaci. Může dělat ještě něco víc, aby nakonec skutečně ta platforma a ten vývojář eliminoval kompletně to sexuální predátorství v té hře jako takové, nebo se toho prostě nedá zbavit? Což je teda hrozná zpráva do budoucna, když tak, ale...
8: Určitě se víc dělat dá, zejména s rozmachem umělé inteligence. Věřím tomu, že určitě existují způsoby, jak ty modely vytrénovat vlastně ještě daleko líp, aby to chování rozpoznávali. Asi nevěřím tomu, že by se potenciálně tohle dalo vymítit 100% nebo ne v nejbližší jako době. Ale myslím si, že určitě ty vývojáři jako můžou dělat víc. Před pár lety bylo, když jsme měli možnost prostě v těch hrách kliknout tlačítko, nahlásit hráče za nevhodné chování a nějaká skupina lidí z té vývojářské firmy to kontrolovala, ty nahlášení a tak. Ta myšlenka byla dobrá, ale ve chvíli, kdy těch nahlášení jsou prostě statisíce nebo miliony, tak lidi to nezvládají, že jo, procházet a kontrolovat. A dokud ty modely vlastně nebudou dostatečně dobrý, aby tu kontrolu dělali fakt jako kvalitně, tak to bude těžký. Ale rozhodně si myslím, že ještě to není tak dokonalý, aby si ty vývojáři mohli říct, jo, teď máme hotovo, teď je to super.
4: Poslední věc, která mě zajímá, totiž ty děti se teda stávají oběťmi toho sexuálního predátorství, jaké dopady to na ně může mít pro jejich budoucí život? Jsou to malé děti často velmi.
8: Tohle je hrozně těžko jako na obecní úrovni říct, ale samozřejmě může to ovlivnit vztahy s vrstevníky, může to ovlivnit potenciálně do budoucna chování v rámci nějakého vztahového života, sexuálního života, může to nějakým způsobem narušit i vztahy s rodiči v některých případech, může to ovlivnit i jejich vztah k těm technologiím samo o sobě, ale může to ovlivnit i prostě jednotlivý složky osobnosti, jako je nějaký sebevědomí, jako je nějaká úroveň sebeúcty a tak dále. To znamená, těch teoretických potenciálních dopadů je vlastně celá řada.
4: No tak jo, tak díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit, je to důležité téma.
8: Taky děkuji za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jakub Staněk, psycholog se zaměřením na digitální hry, působící na Jihočeské univerzitě. Ptal jsem se ho na Roblox a na sexuální predátory, kteří se v něm vyskytují. Upozornila na to nejenom v poslední době tedy britská média. My jsme mluvili o tom, jak vypadá ten takzvaný grooming, jak se projevuje a co dělat proto, abychom podobným incidentům do budoucna předcházeli. Mimochodem, Jakub i další psychologové a psycholožky jsou určitě připravení v téhle věci pomoct. Ostatně existují i helplinky, kam se můžete obrátit, pokud cítíte, že je něco v nepořádku nebo se prostě potřebujete jen poradit s někým o tom mluvit. Například linka bezpečí 116 111, to je její číslo a je i na Instagramu, nebo rodičovská linka a ta má číslo 606 021 021. Ve Vinohradské 12 budeme mít od 27. července 3 týdny mimořádný program, oznamujeme to právě dnes. Vymysleli jsme si 3 letní speciály a ten první jsme poodhalili na začátku dnešní epizody. Připomenu, že se bude jmenovat Kořist, bude o pytlácích, pašerácích a hlavně tedy o ochraně zvířat. A o čem budou ty další 2 speciály, tak to se dozvíte v příštích dnech. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy a Monika Chmielová.
5: Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Chce po něm zpátky 22 milionů korun. Pracovníky francouzského velvyslanectví v Íránu údajně vyslýchali bezpečnostní složky. Kajakáři Krejčí a Beková získali na úvod mistrovství světa stříbrné medaile v časovce kajak krosu. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily. Fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
6: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
5: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Dva pracovníky francouzského velvyslanectví v Teheránu zastrašovali íránské bezpečnostní složky. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot s tím, že incident nezůstane bez následků. Dva zaměstnance ambasády podle Barota Íránci bezdůvodně drželi několik hodin a vyslýchali. Jednoho z nich prý fyzicky napadli. Oba už jsou zpátky na velvyslanectví a čeká je převoz do Francie. Evropský výrobce letadel Airbus získal na veletrhu v britském Farnborough zakázku na 100 letadel. Objednala si je irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Veletrh firem leteckého a obraného průmyslu se pořádá každé dva roky. Za Česko se ho letos účastní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Víra Velkého odchytli dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83. kilometru ve směru na Brno, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, pokračuje jejich krajská mluvčí Dana Čirtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
8: Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa stříbrné medaile v časovce kajak krosu. Krejčí v Oklahoma City vylepšil své třetí místo z minulého šampionátu. Na vítězného Brita Josefa Clarka ztratil 16 setin sekundy. Těsně před cílem ale Clark za českým závodníkem těsně zaostával. Jak Jakub Krejčí prožíval závěrečnou soupeřovou jízdu, řekl Radiožurnálu Sport.
9: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny, skvétalo to ve mně na posledním mezičasu, bohužel mi to rychle utnul. Cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli tak on spojí dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
8: Další Čech Matyáš Novák skončil čtvrtý o 14 sekundy za medailí, Vít Přinděž byl osmý. Mezi ženami se do sobotních vyřazovacích jízd kajak v krosu kvalifikovala ještě 22. Olga Samková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u sjezdu na Němčice nad Hanou a zavřená D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou. Čerstvá nehoda. Kilometr 239, srazila se tam dvě osobní auta. Kamera v místě nefunguje, kolona se netvoří. D8 z Prahy do Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice, 2 hodiny neprůjezdná na 31. kilometru. Pokračuje odklízení následků nehody. Jezdí se nebo objíždí mezi exity 29 a 35 plynulé po silnici 608 přes Dušníky. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni stále regulují vjezdy do tunelů. Před sjezdem na Barrandov v omezení na kilometru 15,5 blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Lepší zpráva z místa je, že už je tam odtah nebo servis. Kolona nákladních aut začíná u exitu 3 Vestec. S osobním autem se to dá objet po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
2: Dobrý večer. Rozsáhlý požár budovy v centru Zlína zničil před necelými 2 týdny sklad literatury nadace Tomáše Bati. Okamžitě se zvedla vlna podpory. Lidé stále posílají peníze na transparentní účet a přispívají na vytištění knižních titulů z edice Baťa. Přispívají firmy, jednotlivci, různá sdružení nebo spolky, ale taky pomohli účastníci festivalu Colors of Ostrava. Děkujeme všem.
1: Večerní radiožurnál
2: a Zuzana Burešová.

0: vyhledáme.
1: 22-letá Marie Hanzálková z Vavřince na Kutnohorsku pomáhá jako brigádnice sklízet obilí už třetím rokem. Kombajn ovládá na jedničku.
0: Cinknutí hlásí, že je bunkr ze 70% plný.
1: Marie vystudovala pedagogické liceum a vysokou školu technickou a ekonomickou. K brigádě v zemědělském podniku ji přivedl člen rodiny, který v zemědělství pracuje.
2: Primárním motivátorem byly peníze, ale následně mě začalo jezdění s kombajnem opravdu bavit a teď zemědělství vnímám jako strašně rozmanitý a zajímavý obor.
1: A právě proto bych chtěla v zemědělství pracovat natrvalo. Takových mladých lidí jako Marie je mezi studenty zemědělských oborů jako šafránu. Většina z nich v zemědělství pracovat nechce. Prokázal to i nedávný průzkum Agrární komory Jihočeského kraje. Podrobnosti má ředitelka komory Hana Šťastná.
3: 63% studentů uvažuje o odchodu z oboru. Důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba.
1: Nejen proto má problém sehnat pracovníky do živočišné výroby, taky zemědělské obchodní družstvo Blata Sedlec, říká jeho předseda Milan Pešek.
4: Lidi se tady střídají, protože je to těžká práce. Hlavně je to smradlavá práce, kterou nikdo už moc dělat nechce.
1: Největší poptávka je v zemědělství právě po ošetřovatelkách a dojíčkách. Pracovníci chybí ale i jinde, dodává Hana Šťastná.
3: Je také velká poptávka po traktoristech, řidičích, obsluze posklizňových linek, krmivářích a zootechnicích.
1: Zemědělské podniky se snaží investovat do moderní techniky, která alespoň částečně lidskou práci nahradí. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

FIFA na svém webu zveřejnila několik statistik. Tak například nejrychlejším hráčem uplynulého mistrovství světa ve fotbale byl francouzský útočník Kylian Mbappé. Statistici naměřili vítězi střelecké tabulky rychlost téměř 38 km v hodině. Nejčastěji faulovaným hráčem byl Lionel Messi. Jeho Argentina si naopak mezi týmy připsala nejvíce nedovolených zákroků, a to dokonce 113. Další sportovní zprávy uslyšíte už za malou chvíli.

0: Česko má po úvodní disciplíně mistrovství světa ve vodním slalomu už 2 medaile. V časovce kajak krosu se o ně postarali Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Podrobnosti už má Krištof Kousal ze sportovní redakce. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Kajakáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali na šampionátu v Oklahoma City stříbrné medaile. 23-letá Beková nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. V cíli musela na konečný výsledek čekat dlouho.
2: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo strašný. Ale je to úžasný. Já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
1: Krejčí byl druhý o 16 setin sekundy za Britem Clarkem. Fotbalisti Sparty znají soupeře pro kvalifikaci Ligy mistrů. Letenský klub narazí ve třetím předkole nemistrovské části na Olympique Lyon, za který hraje český reprezentant Pavel Schulz. A v minulé sezóně tam hostoval nynější záložník Sparty Adam Karabec.
3: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
1: Pokud by Sparta proti Lyonu neuspěla, přesunula by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy. V jejím třetím předkole se Hradec Králové v případě vítězství nad Tromsø utká s lepším z dvojce Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Jablonec se v případě postupu přes Varaždín utká ve třetím předkole konferenční ligy s vítězem duelu RFS Riga Vestry. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do turnaje v Praze. Obhájkyně titulu porazila Španělku Bouzasovou Maneirovou ve dvou setech, stejně jako Lucie Havlíčková Američanku Parksovou a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou. Další Češka Arisa Okťarbreva naopak podlehla do Dánové z Francie ve dvou setech. Hráčka, která reprezentuje Česko jen krátce po změně občanství, přiznává, že byla před domácím publikem nervózní.
4: Myslím, že jsem to prožívala až moc zbytečně a to byl taky asi jeden z faktorů, který mě omezil a svázal mi ruce. Přišlo se podívat docela dost lidí, hodně mých kamarádů, známých, rodina, takže je to jiná atmosféra, je to jiný hrát doma než v zahraničí.
1: V úterním programu prvního kola dvouhry se na Štvanici představí dalších 7 Češek.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Maďarská šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země. Detaily ve zprávách. Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Monika Chmilová se zprávami.
1: Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara je to na základě rozhodnutí soudů. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Maďarská šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země, informuje o tom agentura AFP. Návrh jí dnes předložil premiér Péter Maďar. Dosavadní prezident Tomáš Šujok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šujoka k odstoupení opakovaně a označoval ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána. A v Petřvaldu na Karvinsku pokračuje obnova území zasaženého těžbou černého uhlí. Na místě je dočišťovací nádrže dolu Julius Fučík, už je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Podle státního podniku Diamo se na ní staví turistické stezky a přibude i nová zeleň. Sport. Tenista Vít Kopřiva nepřešel na turnaji v Kitzbühelu ani na třetí pokus přes první kolo. S pátým nasazeným Peruáncem Busem na Antuce v Rakousku prohrál po setech 5-7, 7-6 a 1-6. 29-letý Kopřiva v Kitzbühelu prošel v letech 2022 a 2024 úspěšně kvalifikací. V hlavní soutěži ale nikdy výhru nevybojoval.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D8 u hranic a pomalý rozjezd kolon na Pražském okruhu. Dálnice D8 z Drážďan do Ústí nad Labem je za hranicemi neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Petrovice. Mezi tunely kilometry 87 až 83 stojí nadrozměrné vozidlo. Na místo míří policie, aby vozidlo přeměřila. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná i na exitu 29 Roudnice. Na 31. kilometru směr Drážďany pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Překládají náklad a odklízí vyteklou naftu. Objíždí se mezi exity 29 a 35 přes Dušníky. Dobrá zpráva z Pražského okruhu, směr Ruzině, před sjezdem na Barandov v omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč, kolona se rozjíždí, ale stále ještě nebo před chvílí regulovali vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa právě teď slaví v Madridu přes milion lidí. Uvedli to dnes večer vládní úřady. Fotbalisté projíždějí ulicemi na dvoupatrových autobusech a každou chvíli dorazí do centra metropole. Madridské bulváry se zabarvily do rudé a žluté, tedy do barev španělských dresů. Fotbalisté už se setkali s královskou rodinou a teď už patří všem svým fanouškům.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Jako vždy vám, posluchačům Radiožurnálu, rozesílám jednu pozvánku. Po 22. hodině vám nabídneme reprízu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem, který si na festivalu Colors of Ostrava povídal s moderátorem Liborem Boučkem o kultuře, společnosti a taky aktuální politice.

0: Evropská komise vyměřila internetovému tržišti AliExpress pokutu ve výši více než 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 13 miliard korun. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. Jde dosud o nejvyšší pokutu na základě unijního aktu o digitálních službách. Téma s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Traktovou probírala moderátorka Hanka Schánilová.
1: Můžeš nám, Zdeňko, rozvést ty důvody, na základě kterých Evropská komise pokutu společnosti AliExpress udělila?
2: Evropská komise v tom dnešním rozhodnutí konstatovala, že na tomto čínském internetovém tržišti kolovalo mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a nebezpečnou kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů. AliExpress také podle unijní exekutivy nedostatečně vymáhal pokuty od obchodníků, které u něj právě tyto nelegální produkty inzerovaly. A taky nevyčlenil dostatečný počet zaměstnanců, kteří by měli to odhalování nebezpečných výrobků na starosti, jak uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier.
3: Samotná společnost uvedla, že uživatelům v Evropské unii bylo loni doporučeno téměř 15 milionů nelegálních produktů. Mluvíme většinou o nebezpečných a padělaných produktech. Se 193 miliony spotřebitelů v Evropské unii je pro AliExpress EU největším trhem. Pokud chcete mít přístup na náš trh, musíte zajistit bezpečnost svých služeb, musíte posoudit rizika a musíte je účinně zmírňovat.
1: Co se bude dít dál, Zdeňko? Dokdy musí AliExpress napravit situaci?
2: AliExpress teď musí zaplatit tu pokutu ve výši 550 milionů eur, dokdy to veřejné sdělení Evropské komise neuvádí. V každém případě do 20. října má společnost předložit Evropské komisi akční plán, jak tu situaci napraví a jak prodeji nelegálních výrobků do budoucna zabrání. Pokud by to neudělala, tak jí může Evropská komise udělovat další pravidelné pokuty.
0: O rekordní unijní pokutě pro internetové tržiště AliExpress mluvila ve vysílání Radiožurnálu naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.

0: Další zajímavou reportáž pro vás máme. Jeden nenápadný rukopis, dvě různá písma a objev, který překvapil hudební svět. V Paříži našli dosud neznámou hudbu, skladbu Wolfganga Amadea Mozarta. S rozluštěním objevu pomohla i jedna česká odbornice. Vše si za chvíli vysvětlíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Desítky let ležel bez povšimnutí v depozitáři francouzské národní knihovny v Paříži. Teď se ukázalo, že sešítek ukrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. A to i s jeho rukopisem. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Onsoa Pierre Gua z Národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Radiožurnál, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhý písma a jeden z nich mu připadal překvapivě povědomý.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži že vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guine, tedy dcera vévody de Guine, byla ve své době 19-letá vynikající harfenistka.
2: Z Mozartových dopisů už bylo dříve známo, že tuto studentku vyučoval i za jak moc nadanou ji považoval.
1: Sám v dopisech tatínkovi píše, že je to vynikající harfenistka, která umí z paměti hrát na 200 skladeb svého repertoáru.
2: Muzikologové proto považují nález za jeden z nejvýznamnějších objevů posledních desetiletí. Nejenže přináší dosud neznámou Mozartovu hudbu, ale také jedinečně zachycuje jeho práci učitele se studentkou.
4: Zmiňuje ji ve dvou z mnoha dopisů svému otci Leopoldovi. Píše v nich, že udělá všechno proto, aby ji naučil co nejvíce.
2: Jenže tón Mozartových dopisů se později výrazně mění. Podle Goa zatím stály především osobní okolnosti. Dopis, ve kterém si na svou žačku stěžuje, napsal pouhých 6 dní po smrti své matky.
4: Píše, že jeho žačka je k ničemu, že je líná, hloupá a podobně.
2: Přestože jde o mimořádný objev, podle muzikologů zdaleka nemusí být poslední. Mozart ve své korespondenci zmiňuje ještě několik dalších skladeb, které se dosud nepodařilo najít.
4: Můžeme jen doufat, že nebyly zničeny a že se jednoho dne znovu objeví, ať už v soukromých sbírkách nebo v knihovnách či v archivech.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Gensl, Radiožurnál. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Monika Chmelová.
1: Vláda schválila důchodovou novelu. Senioři nad 80 let by měli každých 5 let dostat o 500 korun víc. Britský předseda vlády Barnier jmenuje nové ministry. Tenistka Marie Bousková, co by obhájkyně titulu, postoupila na turnaji v Praze do druhého kola. A zítra bude polojasno, ojediněle se objeví přeháňky, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidem by od jejich 80 let mohl od příštího roku vzrůst důchod. Kabinet dnes schválil důchodovou novelu, která počítá s přidáním o 500 korun měsíčně každých 5 let. Od roku 2028 by taky mohla vzrůst penze pracujícím důchodcům. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny. Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL. Senioři podle něj potřebují jiný druh podpory.
3: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociální a zdravotní služeb. To jsou věci, které opravdu hrají klíčovou roli v tom, jakou kvalitu života naši seniori mohou potom mít.
1: Nový britský premiér Andy Burnham jmenuje členy vlády. Novým ministrem zahraničí je bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí se stal bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstává Šabana Mahmudová. Burnham dnes sestavením vlády pověřil britský král Karel III. Dotaci 8 milionů 600 tisíc korun získá fotbalová akademie SK Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, především mzdy trenérů fotbalové mládeže. Pokračuje náměstek Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
4: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
1: Rozhodnutí o přidělení dotace zastupitelé přesunuli z června. Trenéři byli v té době bez nových smluv a město nemělo jistotu o přesném využití peněz klubem.
2: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Live Sport Prague Open do druhého kola. Obhájkyně titulu se ve dvou setech poradila se Španělkou Bouzasovou Maneirovou. Po postupu mluvila mimo jiné o tom, jak se jí hrálo na centrálním dvorci na Štvanici.
5: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten centerkurt vyzkoušela a je to hezký pocit takhle na tomhle centerkurtu hrát. A vlastně na tenhle centerkurt mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky. Honzovi Hernichovi si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
1: Úvodní kolo zvládla také Lucie Havlíčková, která porazila ve dvou sedách Američanku Parksovou a Dominika Šalková, která zvítězila 2-0 na City nad Chorvatkou Ružičovou. Další Češka Alisa Oktjabreva podlehla Francouzce Dodánové 2x3-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dvou místech na Ústecku neprůjezdná dálnice D8. D8 z Drážďan do Ústí nad Labem je za hranicemi stále neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Petrovice. Mezi tunely, mezi kilometry 87 až 83 stojí nadrozměrné vozidlo. Na místě policie kolona od 88. kilometru prodlužuje se. Oběd se to dá přes Nakléřov nebo Tisou. D8 zavřená i na exitu 29 Roudnice směr Ústí nad Labem. Na 31. kilometru likvidují následky nehody nákladního auta. Objíždí se mezi exity 29 a 35 po silnici 608. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia, tolik zprávy. Na řadě je teď repríza mimořádného hosta Libora Boučka z Colors of Ostrava.
7: Je naše společnost už tak rozdělená, že spolu neumíme spolupracovat? A co s tím může dělat hlava státu? Z festivalu Colors of Ostrava jsme v sobotu 18. července odvysílali živý hodinový rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. V následující hodině si můžete poslechnout jeho záznam. A celý si ho můžete pustit i na našem YouTubeovém kanálu. Dámy a pánové, prosím, přivítejte na festivalu Colors of Ostrava prezidenta republiky. Přichází pan Petr Pavel.
8: Prezident Petr Pavel sklízí potlesk a zároveň i standing ovation.
7: No, vstupenky na vás zmizely během rekordního času. Skutečně to trvalo jen pár hodin, ty rezervace. Co říkáte na ten zájem a jak se na něj zvyká?
9: Dobrý večer vám všem, i těm, kteří se sem nedostali a dívají se někde venku. Jsem moc rád za to, že se vás tady sešlo tolik, moc si toho vážím. Občas mě to zaskočí a musím ale říct, že vlastně tady v Ostravě to takhle začalo. Před pár lety, když jsem tady byl v závěru volební kampaně, tak právě tady v Ostravě přišlo asi 10 000 lidí na náměstí, což tehdy zaskočilo asi všechny a nejvíc nás v našem malém týmu. A přestože mě mnozí varovali, že Ostrava je naladěná jinak, tak tehdy jsem neměl úplně jiný pocit a mám ho i dnes. Takže moc vám za to děkuju.
7: Jste ještě nervózní předtím, když vás čeká ta hodina? Pokládáte si tu otázku, jestli třeba nesklamete to publikum?
9: Samozřejmě, ten pocit tam je vzadu vždycky, ale musím říct, že nervózní už nejsem. Ale to neznamená, že bych publikum nemohl kdykoliv zklamat. To se může stát vždycky.
7: Navštívil jste Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Byl jste na festivalu Pohoda u našich sousedů v Trenčíně. Teď, Kalers, co vás na těch festivalech láká?
9: Mě na nich láká především to, že nabízí příležitost, jak se na chvilku odpoutat od běžných starostí všedního dne, jak se na chvilku bavit něčím jiným než neustálým handrkováním, které vidíme na sociálních sítích a v našich médiích. A vlastně, že to umožňuje lidem rozdílných názorů, rozdílných preferencí se sejít na jednom místě a užít si něco společně. Což si myslím, že je zvlášť dnes mimořádně důležitý.
7: Může být právě to umělecké dílo tím znovu narozením toho dialogu, bojím se to říct, ale řeknu to, té částečně rozdílené společnosti. Protože i vašim oponentům názorovým se může líbit třeba stejná píseň.
9: Já si myslím, že nejenom může, ale tomu tak je. A při mnoha besedách, které jsem měl s lidmi v krajích, ale i třeba s dětmi různého věku, když jezdím po školách a máme besedy se studenty, tak říkám, že kultura obecně má ten dar zprostředkovat nejenom fakta, ale i emoce. Proto taky říkám, jakou hodnotu má film, divadlo, ale i třeba hudba k tomu, aby mohla zprostředkovat něco, co bychom jinak vnímali jenom jednorozměrově. Ta kultura nám umožní vnímat to v mnoha rozměrech a umožnit nám vcítit se do situace, kterou jsme neměli možnost zažít a která nám dá trochu najevo, že ne vždycky jsou věci černobílé, že je mnoho odstínů šedí a že je dobré se na to dívat z různých úhlů pohledu.
7: Je třeba nějaká konkrétní píseň, ze kterou byste mohl začít ten dialog, kterou máte vy nejradši a že byste si třeba s tou druhou stranou nebo s těmi názorovými oponenty, že byste si ji poslechli?
9: Já bych neřekl asi píseň, ale nedávno jsem měl možnost navštívit koncert Iron Maiden a přestože se tam určitě sešlo spousta lidí různých názorů, tak na tu, řekněme, hodinku a tři čtvrtě všichni si užívali tu jednu muziku. A dalo je to aspoň na chvíli dohromady, což si myslím, že za to určitě stojí a i proto je dobře, že na takové akce chodíme a nenosíme tam ty naše starosti a politické preference.
7: No, přiznám se k tomu, že to, že by nás spojila skupina Iron Maiden v roce 2026, je to nesmírně lákavá představa a zároveň pro organizátory Colors je to asi jasně hozená rukavice, kdo by měl být headlinerem příští rok. Probrali jsme festivaly, ale vy jste byl i v zahraničí během toho července.

0: samotný obsah summitu v době, kdy pochopitelně nejsme v jednoduchých časech, takže je v tom českém prostředí zastíněn sporem o složení delegace a o proceduru. Co to znamená pro vás jako člověka, který byl opravdu vysoko v rámci na to, to znamená u té hostitelské organizace?
1: Mně to bylo líto, protože si myslím, že jsme mohli věnovat mnohem víc času těm podstatným věcem, které nám právě kvůli těm drobnostem utíkají mezi prsty. A říkám drobnostem přesto, že se v tom sporu jednalo alespoň z mé strany o princip. Princip dělby moci, pravomocí, princip dodržování ústavní praxe, která se tady vyvinula za 30 let. A mě šlo o to, aby vláda se nezačala chovat tak, jako by byla jedinou ústavní institucí v této zemi. I vláda musí respektovat to, že jsou tady různé vrcholy moci, z nichž každý má svůj díl odpovědnosti, svůj díl pravomocí. A pokud má dojít k nějaké změně, tak musí k té změně dojít dohodou. Ne tím, že si kterákoliv z ústavních institucí začne vynucovat a vymezovat svůj vlastní prostor mimo zvyklosti. Takže z tohoto pohledu já jsem to vnímal tak, že nemohu couvnout tomu tlaku, který tady byl a který Andrej Babiš vyjádřil slovy nejezděte do Ankary a bude klid. On by ten klid stejně nebyl, protože pokud takový proces začne, tak potom má tendenci pokračovat. A my to pokračování vidíme například už podaným návrhem na další omezení pravomocí prezidenta, pokud jde o jmenování vedoucích zastupitelských misí, který byl schválen sněmovnou. Takže z tohoto pohledu nešlo o malou věc, ale na pozadí toho principiálního sporu, ale domácího, jsme se nebavili o bezpečnostní situaci v Evropě, nebavili jsme se o tom, co to znamená pro naší zemi, nebavili jsme se o změnách, ke kterým v tomto prostředí dochází a které samozřejmě mají bezprostřední vliv na všechny naše občany.
0: Stála za to ta eskalace, aby ten summit skutečně zapadl? Protože já si myslím, vzhledem k tomu, kde se nacházíme geograficky, že by přirozeně nás, všechny občany, mělo zajímat, jaký je postoj na to v roce 2026, jaká je ta agenda, protože velmi dobře víme, co se odehrává pár set kilometrů od nás.
1: No já právě z toho důvodu jsem na tom summitu chtěl být, protože z dosavadních jednání, která jsem měl, ať už to bylo na Bezpečnostní radě státu nebo na vládě s tematikou obrany, tak jsem nenabyl dojmu, že by se vláda v těchto otázkách úplně orientovala a že by šla správným směrem. A já jsem chtěl z první ruky dostat informace, jak to vnímají spojenci, jak se ta situace vyvíjí, jaká jsou očekávání, ale hlavně, co z toho pro nás plyne, co si z toho summitu budeme muset odnést a udělat naše domácí úkoly, protože se týkají především naší budoucnosti. My to neděláme proto, abychom udělali radost komukoliv v Bruselu nebo ve Washingtonu.
0: Jaký závěr summitu si já, co by průměrný občan Česka a průměrný občan členské země NATO, co si mám odnést z toho faktického dění v Ankaře?
1: Tak nejprve dobré zprávy, jo. Dobrou zprávou je to...
0: To bude kratší zřejmě.
1: Tak, bude kratší, ano, něco. Že na to i přes všechny zdánlivé rozmíšky a kritiku třeba ze strany Donalda Trumpa je stále tou jednotnou organizací, která zajišťuje kolektivní obranu všem svým členům. A to s veškerou odpovědností říkám a jsem za to moc rád. Zároveň došlo i k ujištění tedy od naprosté většiny spojenců, že vnímají situaci s velkou zodpovědností a jsou připraveni do své vlastní bezpečnosti vložit více prostředků, aby byla věrohodná ke všem moderním hrozbám. Ty negativní zprávy začínají tím, že jsme jedna z mála zemí, a opravdu se to dá počítat na jedné ruce, kde ta odpovědnost se ještě tak úplně neprojevila. To znamená, stále se tváříme, jako by zodpovědní měli být ti ostatní a my nemůžeme, protože si to nemůžeme dovolit. Přitom

0: když se podíváme na hodnocení v rámci třeba evropských zemí, tak podle ekonomických ukazatelů se pohybujeme někde na konci první desítky. A to znamená, že všichni ti ostatní, kteří jsou za námi ekonomicky a přesto přispívají na nejenom svoji obranu, ale i na tu kolektivní více než my, no tak nemohou být spokojeni tím, že my jim řekneme, my teď dát nemůžeme, protože nemáme. Protože oni udělali všechno proto, aby měli a aby byli solidární a zodpovědní ke všem ostatním i sami k sobě. A to si myslím, že ještě budeme muset s vládou si probrat, abychom se opravdu nestali těmi, na které se budou ostatní dívat jako na vychytralé, nezodpovědné a sobecké.
1: Potom summitu se rýsuje iniciativa pro vývoj nové evropské antibalistické obrany. Mělo by tím členem být i Česko?
0: Mělo by, a ono těch iniciativ je víc. My jsme se teď bavili právě o té jedné, která vznikla nedávno v Paříži na jednání koalice ochotných, která měla za cíl dát dohromady zkušenosti, schopnosti a kapacity Ukrajiny se schopnostmi a zdroji dalších 9 evropských zemí, které se té iniciativy účastní. A vlastně, kdybych to měl říct velice jednoduše, tak je to tak trochu výměnný obchod, kdy na jedné straně evropské země získávají zkušenosti, které si Ukrajinci mnohdy vykoupili množstvím ztracených životů a dospěli ke zkušenostem, které se bohužel jinak získat nedají. My máme ten luxus, že je můžeme získat a odměnou za to jim poskytneme jak naše zdroje, tak třeba výrobní kapacity, aby ty prostředky pro obranu proti balistickým raketám a dronům mohly uplatňovat v širší míře a mohly zachránit víc vlastních životů. To si myslím, že je nejenom šlechetné z pozice takových obecných hodnot, ale je to i velice pragmatické, když se díváme na potřeby Ukrajiny i naše vlastní.
1: Děkuji za ty plány, ale vracím se zpět domů. Nemáte trochu pocit, že i v odlesku festivalu, léta, bezstarostnosti, spokojenosti v naší zemi, že to, co se děje na Ukrajině a jaká je obecně situace, můžeme se dotknout těch informací, které přišly tento týden z úst litevského prezidenta, můžeme se bavit o tom, co se objevilo na začátku července, že se snažíme ten konflikt vytěsnit a díky tomu vlastně o nákladech na obranu jako občané prostě nechceme slyšet. A v případě, že to tak vnímáte, co se s tím dá dělat?
0: Já si myslím, že ta snaha vytěsnit to špatné je naprosto přirozená. A je to taková sebeobrana našeho vědomí proti tomu, co by nás mohlo paralyzovat. Já nejsem psycholog ani psychiatr, abych šel do hloubky, ale myslím, že všichni známe situace, kdy když je něčeho špatného moc, tak to prostě musíme nějak odblokovat, aby nás to nezničilo. Takže to, co se nazývá únavou z války, je naprosto přirozená věc a nemá smysl si myslet, že jsme kvůli tomu špatní, protože to cítí všichni. Na druhou stranu ale ten konflikt stále trvá, stále umírají lidé, stále přicházejí o obrovské hodnoty a konec je zatím v nedohlednu. A ten konflikt nás ovlivňuje, ať už si to připouštíme nebo ne. Takže je důležité žít dál, protože život jde dál nejenom u nás, ale i na Ukrajině. Lidé se baví, musí samozřejmě si trochu ulevit i od toho tlaku, ve kterém jsou. Uzavírají sňatky, rodí se děti, takže život běží dál, ale to neznamená, že bychom neměli myslet na to, že ten konflikt stále trvá, že bychom měli udělat všechno pro to, aby v dohledné době skončil. To znamená, klidně se bavme, to je naprosto v pořádku, ale jakmile se zase vrátíme k běžnému životu, tak buďme solidární a mysleme na ty, kteří si ten luxus pohodlí a bezpečí dovolit nemůžou.
1: Když jsem tady zmínil ty informace a citace litevského prezidenta, následně ty informace amerických zpravodajských služeb, jak realistické to je, a pochopitelně nechci být nikterak alarmistický, ale pochopitelně, když si to přečte rodič, tak si pokládá tu otázku, jak číst ty zprávy, jak moc to vnímat a koho jiného se zeptat než vás?
0: No určitě by nebylo dobře, abychom si tady vytvářeli atmosféru strachu, na které se budeme bát své budoucnosti, to rozhodně ne. Konflikty v lidských dějinách vždycky byly a bohužel zřejmě po dlouhou dobu ještě budou. Pokud stále budeme mít v genech touhu vlastnit, kontrolovat, řídit, ovládat, pak se asi konfliktům ani v budoucnu nevyhneme. Pravda je, že jsme žili po několik desítek let v období míru, které bylo možná bezprecedentně dlouhé, alespoň v Evropě. A i proto si celé generace našich občanů odvykli, že by konflikt mohl být stále součástí naší životní reality. A i to, že se odehrává tak blízko našich hranic, nás vlastně nepřesvědčí o tom, že musíme dělat všechno pro to, abychom takovým konfliktům předešli, alespoň tím, že budeme připraveni se s nimi vypořádat a bránit se. A když to budeme brát tak, že je to součást našich životů, protože nemá smysl si předstírat, že mír je tady prostě jednou provždy a bude jenom proto, že si ho budeme přát. On bude tehdy, když se budeme starat o to, aby zůstal. A budeme proto dělat všechno, co bude potřeba. Ale zároveň nemá smysl podléhat nějaké frustraci, že svět se řítí po šikmé ploše a musí nevyhnutelně skončit v nějakém velkém světovém konfliktu. Tak to rozhodně není. A aby tomu tak nebylo, tak právě musíme dělat všechno pro to, abychom takový vývoj odvrátili. A k tomu například směřuje i to, že budeme v rámci uskupení, ve kterém jsme, dělat všechno pro to, abychom kolektivně byli co nejsilnější, abychom takový konflikt mohli odstrašit nebo odradit někoho, aby ho začal.
1: Je to taková lidská věc, jo? Protože zde jste popsal, jak důležité to setkání bylo, jak důležité informace bychom i my z toho měli mít, ať už ty uklidňující, tak pochopitelně ty, které vedou k jistému druhu obezřetnosti. No, nebyl ten summit z vašeho pohledu fakt tou šancí aspoň k částečnému urovnání sporu mezi vládou a vámi? Člověk si idealisticky představuje to vaše společné vystoupení, zhodnocení. Usiloval jste o to nějakým způsobem vy osobně, abyste s premiérem Andrejem Babišem vystoupili společně?
0: To mě stále ještě překvapuje a tak trochu i pobaví to, že přes veškerou snahu několika měsíců, kdy jsem se snažil nejenom o jednání, snažil jsem se o kompromis, přicházel jsem s různými návrhy, tak stále ještě je hodně lidí a zástupců médií, kteří to prezentují tak, že obě strany tvrdohlavě lpěly na svém a nebyly schopny se dohodnout. Já musím říct, že za těch pár měsíců jsem nejenom navrhl Andreji Babišovi několik jednání. Poslal jsem mu minimálně dva dopisy, další ministrovi zahraničních věcí. Několikrát jsem jemu, ale i veřejně navrhl kompromis, který byl z mé strany velkým ústupkem. A na žádnou z těch snah nepřišla pozitivní reakce.
1: Jakože žádná?
0: No,
1: nebo negativní?
0: Žádná nebo negativní. Negativní to znamená, nemáme teď čas na schůzku, není o čem se bavit.
1: To jsme viděli i v tom veřejném prostoru. A děje se to i v té interní komunikaci?
0: No,
1: nebo je to omezeno na ty veřejné...
0: Ne, výroby? To je takhle. Samozřejmě, já mám přímý kontakt s Andrejem Babišem. Když mu napíšu, tak mě odepíše, ale napíše mi, že nevidí důvod ke schůzce. To samé probíhá na úrovni ředitelů kanceláří, kdy se to snažíme řešit po té, řekněme, administrativní linii. Ani tam to moc nefunguje zatím. A já si nedokážu představit, že by takhle to mělo fungovat dál, protože prezident s premiérem se prostě musí bavit, protože mají spoustu sdílených pravomocí, které jsou důležité pro běžné řízení země. A pokud si budou dělat na schvály, což se zatím bohužel děje, no, tak tím bude trpět země. A ani premiér, ani prezident si nemůžou brát vlastní občany jako rukojmí pro řešení vlastních sporů. A já jsem mnohokrát zopakoval, že jsem připraven s Andrejem Babišem i s ostatními ústavními činiteli koordinovat nejenom zahraniční, ale i tu vnitřní politiku, kde máme sdílené pravomoce, že jsem připraven i přes všechna mnohdy velice nepřátelská prohlášení z poslední doby se přesto přenést, protože to vnímám tak, že to neděláme pro sebe, ale děláme to pro tuhle zemi.

0: Přiznám se, že to je můj první rozhovor s prezidentem a logicky mi to velí položit tu otázku i premiérovi a přiznám se, že je mi to jako lidsky líto. Jaké je vyústění téhle situace? Domníváte se, že to takhle skutečně bude pokračovat v horizontu týdnu a měsíců, protože jste řekl správně, to takhle nejde.
1: No z toho,
0: já nevím,
1: co jsem,
0: jestli existuje nějaký jiný komunikační způsob, jestli máte na něj telefon?
1: Telefon mám samozřejmě. Jo. No tak já samozřejmě můžu Andreji Babišovi zavolat kdykoliv. Jde o to, jestli on teda...
0: To zvedne.
1: Za prvé to zvedne a za druhé, jestli bude chtít se vůbec bavit. Já jsem vždycky zdůrazňoval to, že můžeme mít rozdílné názory, ale to neznamená, že bychom měli ten rozdílný názor vnímat jako akt nepřátelství. Bohužel Andrej Babiš takhle často uvažuje. Andrej Babiš řekne v jedné větě, že prezident má na všechno jiný názor a neustále hází vládě klacky pod nohy. Jakoby právě odlišnost názoru byla vlastně podrážením vlády. Já jsem se mnohokrát snažil, zvlášť v těch oblastech, ve kterých jsem přesvědčen, že mám nějakou expertizu, jako je bezpečnost, obrana, tak spíš být vládě nápomocen tím, že dávám návrhy. Já samozřejmě neřídím vládu, ani se o to nesnažím. Kdykoliv jsem s ministry jakýmikoliv mluvil, tak jim spíš dávám podněty k zamyšlení a je na nich, jestli se jimi budou zabývat nebo ne. Stejně tak je to i s premiérem. Já jsem měl snahu některé věci, konkrétně třeba ohledně summitu, jak to funguje a co se na tomto summitu bude projednávat, tak jsem se mu snažil to vysvětlit. Řekl jsem mu, co se od nás bude očekávat a jak bychom k tomu měli přistoupit. Vláda se snažila tvářit tak, že to je čistě její záležitost, že prezident do toho v podstatě nemá vůbec co zasahovat, což samozřejmě není pravda, protože podle ústavy nejenom prezident zastupuje zemi navenek, ale je také vrchním velitelem ozbrojených sil. A navíc za posledních 30 let se z 20 summitů NATO účastnil 19krát prezident jako vedoucí delegace a jenom jednou premiér, a to na žádost prezidenta, protože ten byl zdravotně indisponován v té době. Takže tady vlastně všechno svědčilo pro to, aby prezident byl součástí, minimálně součástí toho procesu a byl spolutvůrcem toho našeho přístupu. Protože nebudeme-li v této věci spolupracovat, tak to tuhle zemi jenom ohrozí. Ne tím, jak říkal Andrej Babiš, že prezident ohrožuje tuhle zemi tím, že pojede na summit. Ale ohrozíme ji tím, když spolu nebudeme mluvit, když se nebudeme snažit hledat nějaký průnik a když nebudeme hledat kompromis, na kterém bychom se mohli shodnout. Není to o tom, která z těch stran, teď myslím prezident nebo vláda, která z těch stran vyhraje, protože pokud se budeme dohadovat...
0: Tak vy ani nesoupeříte přece.
1: Tak prohráme všichni.
0: Na Radiožurnálu posloucháte záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem z festivalu Colors of Ostrava.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. A poslechněte si také zprávy s Martinem Matějkou.
5: Ceny benzínu a nafty v Česku se znovu řídí trhem. Od začátku dubna ceny stropovalo ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot přitom zatím nějak výrazně nerostou. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Zdražení by se mohlo podle České asociace petrolejářského průmyslu projevit až v následujících dnech. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí. Lidé ve Španělsku oslavují vítězství ve fotbale. V Madridu se kvůli tomu sešlo asi milion lidí. Při oslavách na západě Španělska se pod tíhou fanoušků zřítila fontána. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných. Španělští fotbalisté se stali po 16 letech mistry světa poté, co ve Spojených státech porazili Argentinu v prodloužení 1-0. A ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí. Rozhodla o tom oblastní rada. Podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný a ani není nikým vyšetřovaný.
2: Sport.
5: Ve věku 75 let zemřel někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Zdvojnásobný držitel zlatého míče bojoval s rakovinou. Hvězdný ofenzivní fotbalista vyhrál s Liverpoolem pohár mistrů evropských zemí, třikrát anglickou ligu a dvakrát pohár UEFA. Zlatý míč tehdy udělený nejlepšímu fotbalistovi Evropy získal dvakrát za sebou na konci 80. let.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D1 na Benešovsku a také u Třeboně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Divišov na 47. kilometru. Je na Mozovce hlášená překážka předmět. Na silnici 34 z Třeboně do Jindřichova Hradce spadl strom a blokuje pruh mezi obcemi Stará Hlína a Mláka. D8 z Prahy do Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice několik hodin neprůjezdná. Na 31. kilometru likvidují následky odpolední nehody nákladního auta. Jezdí se kolem dálnice po silnici 608 přes Dušníky, pak exit 35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: A v noci se zpočátku ojediněle objeví přeháňky, ochladí se na 11 až 7 stupňů, v údolích naměří ojediněle 5 stupňů Celsia a přes den zítra čekáme zpočátku většinou polojasno. A dopoledne od severu převážně oblačno a objeví se také přeháňky a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza hosta Libora Boučka z Klarsov Ostrava.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: I dál na Radiožurnálu nabízíme záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem, který jsme pořídili na festivalu Colors of Ostrava v sobotu v podvečer. Přiznám se, že opravdu bych podobné otázky nesmí rád položil i premiérovi Andreji Babišovi. Nicméně podle mých informací ten rozhovor na Radiožurnálu 2 roky odmítá a nepřijímá pozvání. Ale proč byla zvolena tahle osobní retorika. Vnímáte vy nějaký konkrétní moment, kdy tohle celé začalo?
1: No tak velmi pravděpodobně to, co Petr Macinka nazval extrémní kohabitací, začalo odmítnutím jmenovat Filipa Turka ministrem. Nejprve zahraničí a poté i ministrem životního prostředí.
0: Jaké nástroje vy máte ještě k tomu, aby se ta situace sklidnila, protože zatím jste naznačil, že vlastně jste využili skoro všechny.
1: Já rozhodně nechci vést s vládou žádnou žabomyší válku, kde si budeme dělat drobné administrativní či jiné naschvály. To rozhodně není můj styl. Na druhou stranu, i prezident má některé nástroje, které mohou vládě velmi znepříjemnit život. Já je nechci využívat jako prostředek nátlaku, ale chci ty nástroje využívat tam, kde to bude opodstatněné, jako je například schvalování zákonů. Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý. Kromě toho prezident jmenuje, odvolává všechny velvyslance a vedoucí zastupitelských misí. Tam bez podpisu prezidenta žádný velvyslanec neodjede do zahraničí ani se nevrátí. Vláda bude mít samozřejmě zájem na tom, aby někteří velvyslanci byli obsazováni podle jejich priorit. Já dopředu jsem vždycky avizoval, že se chci s vládou bavit jak o jejich návrzích na obsazování míst důležitých úřadů, těch, kteří jsou jmenováni vládou, že se s nimi chci bavit i o jmenování generálů ze všech bezpečnostních zdrojů, sborů, že se s nimi chci bavit o návrzích zákonů v době, kdy vznikají, a ne až v době, kdy mi přijdou k podpisu na stůl, protože právě třeba i prostřednictvím svých cest do krajů, kdy se bavím s hejtmany, se starosty všech stupňů, bavím se s lidmi, bavím se s firmami, tak sbírám spoustu informací, které jsou pro tvorbu takové legislativy důležité. A já se samozřejmě rád o ty podněty s ministry podělím a v případě, že navrhují nějakou legislativu, tak jsem rád, když můžu slyšet i to jejich zdůvodnění, protože celý ten proces schvalování potom může být o to snadnější. Pokud to dělat nebudeme, pak samozřejmě celý ten proces bude mnohem delší, bude občas plný nedorozumění, protože pokud si nedokážeme některé argumenty vysvětlit předem, no tak pak bude docházet k tomu, že až v době, kdy už vlastně se o nich diskutovat nedá, bude třeba použito veto a přitom se mu dalo předejít. Já si skutečně myslím, že není možné, aby vláda v tomhle způsobu jednání pokračovala dál, protože by jí to do značné míry omezovalo v tom, co chce dělat. To znamená přicházet s novými zákony, naplňovat svůj volební program, a to nepůjde, když strávíme většinu času a energie tím, že budeme spolu soupeřit o to, kdo má menší či větší pravdu.
0: V téhle atmosféře se ve spojitosti s prezidentem republiky používá označení lídr opozice. Co vy vlastně můžete udělat pro to, abyste se nestal součástí toho stranického boje, a jak složité je proti tomuto argumentačnímu nástroji vystupovat?
1: No, víte, ona, to označení lídr opozice je velice pohodlná a život vlády zjednodušující nálepka. Protože pak vlastně cokoliv uděláte, tak lze interpretovat právě tou zkratkou. No samozřejmě, on nám vetoval zákon, protože je lídrem opozice. A jakýkoliv argument k vysvětlení toho veta použijete, bude vnímán prostřednictvím právě toho boje vlády s opozicí. Prezident je z principu nadstranický, navíc prezident volený přímou volbou je volen občany ne pouze ze stran, které jsou dnes opozici, ale mě volilo mnoho lidí, kteří jsou členy anebo voliči současných vládních stran. Když jednám s ministry, tak vůbec nerozlišuju, ze které je kdo strany, ale bavím se s nimi o věcných problémech. Když zvu třeba teď mladé politiky do Lán, tak zvu zástupce všech parlamentních stran, bez ohledu na to, jestli jsou vládní nebo opoziční.
0: Jaké to bylo? Je tam aspoň na tomhle setkání, ze kterého byly vidět krásné fotky a vypadalo to, že to je setkání fakt té nové krve, tak i tam je tak polarizovaná ta politická reprezentace?
1: Ne, tam jsem měl ten pocit úplně jiný než třeba ze sněmovny. Mně to tak přijde, že ti mladí politici, když jsou mezi sebou, tak se dokáží chovat s ohledu plností k jiným názorům, dokážou se chovat kolegiálně. V okamžiku, kdy se dostanou do sněmovny a jsou tam ti jejich starší, zkušenější, ostřílenější kolegové, tak jakoby cítili nutnost si trochu nezadat vstřícností a jsou vyhraněnější, než třeba byli při tom setkání v Lánech. Já si myslím, že to je škoda, protože my jsme bohužel z různosti názorů udělali opravdu osobní bitvy, osobní nepřátelství. Místo toho, abychom se o tom jiném názoru dokázali bavit a snažit se porozumět argumentům, ale hlavně snažit se najít nějakou cestu, ze které potom vyjdeme alespoň částečně spokojení oba nebo více stran. Protože bez toho se opravdu nedá nic dosáhnout. Já jsem možná trochu poznamenán mnoha roky působení v NATO, organizaci, která je založena na konsenzu, je založena na kultuře dosahování kompromisů. A vlastně celá moje práce v pozici předsedy vojenského výboru byla o dosahování kompromisů mezi nejprve 29 a dneska už 32 státy. A tam všechny státy bojují za svoje zájmy, ale ví, že přijde okamžik, ve kterém už prostě musí najít nějaký ústupek, abychom se k tomu společnému postoji nakonec dostali. U nás to takhle kolikrát nefunguje. My si často opravdu tvrdošíně stojíme za svým, aniž bychom byli ochotni ustoupit byť jenom o malý kousek, anebo přiznat té protistraně, že taky udělala něco dobře. A já jsem to tam těm mladým politikům říkal, když mnohdy se bavím s předsedy politických stran a oni mi říkají, no já nemůžu udělat žádné vstřícné gesto, protože to by byla zrada na našich voličích. A já si říkám, jestli skutečně voliči očekávají od svých politických stran, že budou nekompromisně vyhranění a za všech okolností nepřátelsky naladění vůči svým politickým oponentům, anebo jestli by naopak ocenili, kdyby někdo z těch politiků dokázal říct o návrhu protistrany, že ten návrh je opravdu dobrý a že ho podpoří.
0: Vnímáte i to, že díky tomu neklidnému světu, díky obavám se lidé často uzavírají do těch svých bublin, do bezpečí sdílených a stejných názorů a ta diskuze prostě mizí. Jak nebezpečné to je a hlavně, jak nebezpečný je ten exponenciální nárůst téhle nálady.
1: Já bych řekl, že to je mimořádně nebezpečné, protože nás to zbavuje schopnosti komunikovat, ochoty naslouchat a přemýšlet o argumentech. Mnohokrát neslyšíme názor, že žijeme v době postfaktické, kdy fakta už ztrácejí na významu a to, co je důležité, je, jak to vypadá, jak to vnímáme. A tím, že se mnoho lidí dnes nesnaží ani moc pochopit podstatu problému, tak vlastně se uzavíráme do takových názorových bublin, které přijímají nějaké dogma. A to dogma si nechtějí nechat narušovat právě nějakou debatou o argumentech, protože v té mimořádně složité době, která nás obklopuje, se spoustou věcí, se kterými si nevíme rady, tak je mnohem jednodušší věřit nějakému jednoduchému dogmatu a nenechat si ho narušovat jinými názory. Proto se asi tolik lidí dnes ani nesnaží vést nějakou diskuzi, ale spíš, když někdo přistoupí k ním s opačným názorem, tak ho okamžitě zařadí mezi nepřátele, protože jim narušuje tu jejich bezpečnou bublinu, ve které se cítí dobře, protože jsou v ní všichni souvěrci, kteří uvažují úplně stejně. Tohle je samozřejmě velice špatná cesta. A proto kdekoliv jsem, tak se snažím říkat lidem, mluvte spolu. Mluvte spolu nejenom přes sociální sítě, ale zkuste se poslouchat. Zkuste se na chvilku oprostit od předsudků, že zástupce té či oné politické strany nebo názorové skupiny je a priori můj nepřítel a zkusme ho aspoň vyslechnout, co na těch jeho názorech je racionální, protože většinou se tam skrývá nějaká obava. A ta obava je samozřejmě sama o sobě racionální. A je potřeba se bavit o tom, jak ty obavy rozptylovat, ne v nich lidi utvrzovat.
0: Ještě jedna věc mě zajímá a možná bude zajímat i posluchačky a posluchače Radiožurnálu, protože ono to není jednostranné, nejen vy jste jel na festivaly, i představitelé vlády. Asi jste zaznamenal, že dva členové vlády vyrazili do Strážnice. Ale zajímá mě vážně jedna věc. Jak vy, co by prezident republiky, vnímáte ten pískot na ministra kultury? Není i tohle přesně ten znak té polarizace?
1: Je to samozřejmě důsledkem polarizace. Je to taky ale bohužel reakcí na poměrně vypjatou atmosféru, kterou někteří politici ještě schválně přiživují. A to si myslím, že je špatně.
0: Posloucháte Radiožurnál a je na čase přijít k tomu, co nám dodá úsměv. Jak jste si užíval ženské finále ve Wimbledonu?
1: No, byla to krása, protože v podstatě člověk mohl říct, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak to dopadne dobře.
0: A budete mít někoho na návštěvě hlavně.
1: No a přesně tak. Když jsme se na to koukali, tak já jsem samozřejmě měl velkou radost, když jsem se dozvěděl tu novinu, že to bude české finále. Dostal jsem spoustu často dobře míněných rad, že u toho rozhodně nesmím chybět, že bych měl hned sednout na letadlo a vyrazit do Londýna. Já jsem tomu pokušení odolal určitě i z části na základě velice racionálních úvah mé ženy. A nakonec jsem byl rád, že jsem tam nevyrazil, protože bych
0: manželky jsou nejracionálnější, znám to.
1: Manželky většinou ví, co je pro nás dobré.
0: Naprosto, přesně. Já to mluvím v té souvislosti, že to byl další moment, který tu polarizovanou společnost absolutně spojil. Je mi úplně jasné, že v restauračních provozech, na tenisových kurtech, tenisových areálech se sešli příznivci mnoha názorových proudů a společně drželi palce dvěma Češkám, což je věc naprosto nevídaná. Myslím, že teprve časem nám dojde, jak významné to bylo. Ale člověk může pokračovat dál. Ty úspěchy vědecké, Škoda jako druhá nejprodávanější automobilová značka v Evropě. Jak moc si dokážeme uvědomit ten český kapitál, který máme, a jak moc na něj dokážeme být hrdí. Je to v našem DNA?
1: Částečně ano. My dokážeme být hrdí a především teda u těch sportovních výkonů, tam se dokážeme sjednotit alespoň nakrátko téměř všichni. A pak dokážeme opravdu i na tu vlajku být velice, velice hrdí. Ale řekl bych, že obecně při srovnání s jinými národy, a měl jsem tu příležitost pracovat s mnohými, my jsme k sobě kritičtější, než je potřeba. Kritičtější, než jsou třeba jiné národy vůči sobě. No, já si nemyslím, že to je úplně špatně. Být k sobě kritický je určitě lepší, než si myslet, že jsme ve všem nejlepší a být o tom tak přesvědčen, že začnu být všem kolem protivný. Jo. Ale my si musíme víc připomínat ty úspěchy. A to nejenom ve sportu, ale i třeba ve vědě, v biznisu, protože máme mnoho úspěšných firem, mnoho českých vědců i mladých prorazilo do světa a dnes jsou velice respektovaní. Myslím si, že se zároveň můžeme alespoň občas pochválit tím, že jsme přes všechna rizika a problémy stáli ještě jednou z nejbezpečnějších zemí, nejenom v Evropě, ale i na světě. Že jsme zemí, která má velice solidní sociální systém a i když mnoho lidí má samozřejmě problémy, tak ty problémy nejsou tak výrazné, jako jsou v jiných zemích, mnohdy i v těch, na které se díváme s jistou mírou závisti. Takže je opravdu hodně věcí, které bychom si měli zdůrazňovat, že jsou u nás dobré a že bychom měli si považovat toho, v jaké zemi žijeme.
0: Z pozice prezidenta republiky objíždíte celou naši zem, vidíte mnohé lokality, které, když to řeknu měkce, mohou být často opomíjeny. Já jsem tady zmínil ten tenis, zmínil jsem tu českou autoznačku, ale na co bychom mohli být hrdí za 10-15 let? Co vidíte kolem sebe a co je třeba z toho vašeho pohledu oblast, člověk, skupina lidí, na kterou bychom se mohli zaměřit? Co vás z těch cest za poslední dobu tak zaujalo?
1: No, to, co mě zaujalo asi nejvíc, je ten propastný rozdíl mezi dojmem, který si uděláme o životě kolem nás z médií a sociálních sítí a mezi tím, který je v tom fyzickém světě. Na sociálních sítích je množství negativity, často zloby a v běžném životě zdaleka to není tak špatné. Já bych asi neřekl, na kterou skupinu zaměřit pozornost z hlediska nějakých očekávání a perspektiv do budoucna. Já bych spíš na základě těch mnoha cest a mnoha rozhovorů, které jsem vedl, se snažil, aby vláda, nebo spíš vlády a všichni volení politici se snažili vytvářet podmínky pro to, aby lidi mohli být iniciativnější, aby mohli uplatňovat to, co umí a čemu mnohdy rozumí líp než politici na té centrální úrovni, protože v těch problémech a nebo naopak v dobrých zkušenostech přímo žijí, takže vědí, co s tím. A mnohdy právě to odstraňování bariér, vytváření podmínek pro růst je asi tím největším úskalím, protože vlády celkem logicky asi mají tendenci všechno řídit. Mnohdy ale je lepší, když všechno neřídí a jenom nastaví mantinely a vytvoří podmínky pro to, aby si lidi na úrovni krajů a obcí mohli spoustu věcí řídit sami, protože si je často budou řídit lépe než kterákoliv vláda.
0: Když jste narazil na ty sociální sítě, možná se shodneme na tom, že ta nejlepší sociální síť ještě pořád v těch českých podmínkách bude hospoda, kde vlastně ty lajky mají tu nejlepší podobu. Zároveň ty komentáře jsou nejcennější, protože jsou z očí do očí. Ale vážně, jak moc dokážou sociální sítě, ty digitální, erodovat či poškozovat demokracii? Je tohle velké nebezpečí?
1: Sociální sítě mají bohužel moc otrávit atmosféru ve společnosti a vidíme to nejenom u nás, vidíme dnes téměř z denodenních přenosů ze Spojených států, co dělá novodobá propaganda s vědomím tak hrdého národa, jako jsou Američané, ale vidíme to i v evropských zemích a samozřejmě vidíme to i u nás. Proto já si myslím, že je na místě vést diskuzi i o tom, jak sociální sítě fungují. Ne tím, že je budeme zakazovat nebo omezovat, to by určitě nebylo dobře, ale, a teď to říkám ke zvážení, vím, že zase se mi to vrátí jako bumerang.
0: Nejen tohle.
1: Zkusme vést diskuzi o tom, jestli by prostředí sociálních sítí nemělo být zrcadlem tomu fyzickému, jinými slovy, abychom i na sociálních sítích měli svoji identitu. Protože budeme-li na sociálních sítích vystupovat pod svým jménem a tváří, v naprosté většině případů se budeme chovat mnohem kultivovaněji, než když se můžeme schovat za anonymitu a pak si bez jakéhokoliv postihu na kohokoliv vylít kýbl špíny, zbavit se tak nějaké svojí vnitřní frustrace a poškodit tím mnoho dalších lidí.
0: Jste nejvyšší ústavní činitel? Je jasné, že kolem vás je tým, který je lojální, ale napadá mě, jak moc takhle vysoko existuje riziko, říkejme tomu, bubliny souhlasu. To znamená, kdo je dnes ten člověk, který vám, kromě manželky, dokáže říct, pane prezidente, tentokrát se mýlíte. A kdy jste ho naposledy poslechl?
1: Je dobře, že jste zmínil manželku, protože ta mě opravdu, řekl bych to správné, nepokřivené zrcadlo nastavuje dost často. A já jsem za to rád, protože ono to je potřeba.
0: Já taky.
1: Ne vždycky mě to potěší teda, ale musím říct, že mnohokrát má pravdu, protože přece jenom ženy mají instinkt, který nám chlapům dost často chybí. Ale z toho nejbližšího okolí samozřejmě, že mnoho lidí vám nebude říkat to, o čem tuší, že se vám nebude líbit. Na druhou stranu, já jsem se vždycky snažil vytvářet v týmu, se kterým jsem pracoval, takovou atmosféru, aby se lidi nebáli říct jiný názor, jiný pohled na věc, protože já jsem zvyklý si dělat závěry sám, ale rád mám perspektivu co nejširšího okruhu lidí, protože máme každý nějakou unikátní zkušenost, nějakou dovednost, se kterou vždycky vás mohou obohatit a proto je dobré naslouchat. Já se na to snažím a když mám třeba nějakou představu, ale pak lidé z týmu kolem mě přijdou s nápadem, o kterém byť vnitřně nerad musím uznat, že je lepší, tak nemám problém ten jiný návrh přijmout a dosavadní názor změnit.
0: Takže nebyl jste konkrétní, jediná konkrétní osoba, která zazněla, je manželka a u toho to zůstane. Tak tomu mám rozumět.
1: Ale i lidé z týmu, ale já je samozřejmě tady nebudu vystavovat.
0: Ano, chápu to. Vy jste říkal, že prezidentskou funkci nevnímáte jako naplnění ambice, ale jako službu této zemi. Je ta služba teď důležitější, než byla v tom roce 2023 anebo v roce 2022?
1: No, do značné míry ano, protože když se na to dívám z posledních několika měsíců a vidím některá opatření, která se už buď dějí, nebo jsou připravovaná a která se velice podobají opatřením přijímanými před lety v Maďarsku nebo na Slovensku, ale i v některých jiných zemích, na konci těch opatření bylo většinou určité omezení demokracie nebo zpochybnění role té země v rámci Evropské unie nebo NATO, tak samozřejmě takový vývoj mě nenaplňuje žádnou důvěrou ani optimismem a pokud bude potřeba, tak samozřejmě se budu vždycky vyslovovat pro to, abychom takové kroky nedělali anebo abychom je korigovali tak, že nebudou tak škodlivé. V tom se samozřejmě budu s některými zástupci současné vlády lišit, ale znovu říkám, já to nevnímám jako důvod k nepřátelství, vnímám to jako důvod k větší koordinaci, k větší diskuzi.
0: Vy jste tu kandidaturu do první volby prezidenta republiky oznámil těch 129 dnů do té volby, do prvního kola. Jste v současné době opakovaně spojován s tím, že děláte kampaň, jsou to velká prohlášení, to opakování de facto nejde zastavit. Není ta správná chvíle odtajnit ty plány a říct jasné ano nebo ne?
1: Já jenom začnu tím vyhlášením mé kampaně, nebo začátku mé kampaně. Víte, ono, mnohdy, když chcete odvést pozornost od toho, co děláte sám, tak je velice účinné, když z toho obviníte svého protivníka. Takže já mám občas pocit, že právě Andrej Babiš a někteří lidé kolem něho začali velice intenzivní antikampaň, aby buď znemožnili, nebo znechutili možnou kandidaturu Petru Pavlovi.
0: No a v tom případě mě napadá, jestli teda není jako...
1: No, já vím, kam míříte. Já si myslím, že zatím je opravdu ještě brzo. Jsme rok a půl téměř od příští volby a já si nemyslím, že bychom rok a půl chtěli opravdu žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo. Na druhou stranu vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. A proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
0: Děkuji vám mnohokrát. Dámy a pánové, prezident republiky Petr Pavel.
1: Děkuji.
0: Loučíme se s těmi, co přišli do gongu, loučíme se s posluchačkami a posluchači Radiožurnálu. Zachovejte nám přízeň.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
5: Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů, chce po něm zpět 22 milionů korun. Maďarská šlechtička Judith Balgorová odmítla nominaci na prezidentku. Fotbalisté Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů zápasem s Lyonem. Případné soupeře v pohárové Evropě znají i Hradec Králové a Jablonec. A zítra bude polojasno, na severu a severovýchodě přeháníky teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily, fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
7: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
5: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmu v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle Nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. A kontroloři prověřovali programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal rezort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesl jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl podle kontrolorů zájem, a to ani po zmírnění podmínek přidělení. Podle úřadu byly špatně nastavené, přispěla ale i vysoká míra inflace nebo růst nákladů. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů nechce vyjadřovat. Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka se zprávou NKÚ musí nejdřív seznámit. Maďarská světově známá šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou. Řekla, že se necítí dost silná na to, aby převzala historickou odpovědnost za sjednocení rozděleného národa. Funkci hlavy státu ji nabídl nový maďarský premiér Péter Maďar.
8: Maďar v minulosti opakovaně vyzýval k odstoupení dosavadního prezidenta Tamáše Šujoka. Označil ho mimo jiné za loutku strany Fides a bývalého premiéra Viktora Orbána. Šujok následně oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďarský parlament má na volbu nového prezidenta 30 dní. Povinností hlavy státu se prozatímně ujala předsedkyně parlamentu Agnes Forsthofferová. Karolína Lásková, Radiožurnál.
5: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserf a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Pokračuje náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
9: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun.
2: Sport.
5: Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem a k postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soupeře.
10: Pokud by Letenští proti Lyonu neuspěli, tak by se přesunuli rovnou do hlavní fáze Evropské ligy. V jejím třetím předkole se Hradec Králové v případě postupu přes Tromsø utká s lepším z dvojice Bešiktaš Istanbul Midtjylland. Pokud Hradec Králové vypadne, tak si zahraje ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A to s vítězem dvojzápasu Aleš Kertus Kluží. Jablonec se utká ve třetím předkole konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga Vestry, a to pokud postoupí přes Varaždín. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na Pražském okruhu a uzavírka na D8 u Roudnice nad Labem. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzině k dálnici D1 je hlášená nehoda. Exit 26 Karlovy Vary. Na kamerách jsme viděli hasiče, zůstala tam policejní hlídka, havarované vozidlo vidět není. Místo je průjezdné. D8 z Prahy do Ústí nad Labem zůstává na exitu 29 Roudnice zavřená vepředu na 31. kilometru. Likvidují následky odpolední nehody nákladního auta. Přečerpávají naftu. Jezdí se bez kolon kolem dálnice po silnici 608 přes Dušníky, pak exit 35.
11: Stále se to odklízí. Je tam technika, je tam policie.
6: V Praze na městském okruhu každou chvíli zavřou Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se zpočátku ojediněle objeví přehánky, ochladí se na 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5 stupňů. Zítra pak čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a objeví se přehánky a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. I s vámi večerní radiožurnála Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer, už pro vás máme připravené další téma, trošku ale musíme zaklonit hlavu. Na oběžné dráze Země je aktuálně zhruba 16 000 satelitů a jejich počet dál rychle roste. Ukazuje to nová analýza, jejíž autoři odhadují, že za 5 let může být satelitů dokonce 100 000. K čemu jsou vlastně na oběžné dráze a proč jich tak rychle přibývá, odpovíme už za chvíli. Poslouchejte dál večerní radiožurnál.
2: Večerní radiožurnál
3: a Zuzana Burešová.

Za internet v mobilu i navigaci dnes vděčíme satelitům. Těch je teď na oběžné dráze zhruba 16 000 a další neustále přibývají. Vyplývá to z analýzy firmy AppLogic. Podle ní vzrostlo

0: Myslím, že veľkou časťou bude počasie, či už to bude to vesmírne, alebo to počasie na Zemi. Obrovskou časťou je vlastne zdieľanie geoinformačných dát pre vojenské účely.
1: A zároveň čím dál častěji vstupují do oboru soukromé firmy. Například provozovatele satelitů Globstar letos koupil internetový obchod Amazon podnikatele Jeffa Bezose. No a nejvyužívanější jsou dnes družice Starlink od společnosti SpaceX, která zase patří podnikateli Elonu Muskovi. Expert na vesmírnou bezpečnost z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Bohumil Doboš sleduje i další trend.
2: Jak dochází k větší komercializaci a privatizaci, tak se myslí právě na tu ekonomickou výdělečnost a ono posílání většího množství malých satelitů je výrazně ekonomičtější než výroba toho jednoho velkého.
1: Vypustit družici dnes dokážou už i menší firmy a jednotlivci, proto je to stále levnější. Bavíme se o částkách od 80 000 eur, v přepočtu tedy asi 2 milionech českých korun, až po 1 000 000 eur, a to za větší družice.
3: A existuje vůbec nějaký limit právě pro počet satelitů na oběžné dráze?
1: Tak tím, že narůstá počet satelitů, tak je potřeba, aby se vyhýbali případným srážkám. Moderní technologie jim proto pomáhají zlepšovat manévrovací schopnosti, aby se vyhnuli třeba kusům trosek nebo nefunkčním satelitům. Ale spíš než ten fyzický limit je problém limit technologický, dodává Bohumil Doboš.
2: Ten problém je, že se navzájem rušejí, takže oni musí být v nějaký vzdálenosti kvůli třeba signálům a podobně.
1: Další nevýhodou je, že právě ty nejčastější satelity Starlink jsou na oběžné dráze umístěné níž, hlavně aby dosáhl internetový signál, proto jich ale musí být větší množství. Dodám, že satelity budou přibývat i dál. Juraj Dudáš zmiňuje, že do roku 2030 se má celkový počet dostat snad až na 100 000. Především se chystají další Starlinky, ale ve hře je taky české zastoupení. Příští rok bude přímo VZLU Aerospace vypouštět 2 družice VZLU GEM a další vypustí společnost Spacemanic, která sídlí v Česku.
3: Zajímavé téma. O satelitech na oběžné dráze jsme ve večerním radiožurnálu mluvili s Anou Millerovou z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

už to dobře víte z našeho zpravodajství, Británie má nového premiéra. Stal se jim 56-letý bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ve svém prvním projevu přislíbil rozsáhlé reformy. Jaká témata budou pro jeho vládu zcela zásadní? O tom bude mluvit bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromír Marek v nové epizodě Bruselských chlebíčků. Čas uslyšíte za chvíli.

0: Andy Burnham, bývalý starosta Manchesteru, je novým předsedou britské vlády. Ve funkci dnes vystřídal svého stranického kolegu Keira Starmera. Nový premiér dnes večer obměnil kabinet. Třeba do funkce ministra zahraničí jmenoval bývalého šéfa laboristické strany Eda Milibanda. Na zítřek je také naplánované první zasedání nového kabinetu. Komentátoři odhadují, že zahraniční politika Británie se zřejmě příliš nezmění. Jestli se země může vzhledem k biznisovým zájmům víc přiblížit k Evropské unii. Na to odpovídá v novém dílu podcastu Bruselské chlebíčky bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromír Marek.
1: Burnham před nějakou dobou pronesl takový výrok, že věří, že za jeho života bude Británie zpátky v Evropské unii, ale...
2: Loni v září, myslím, něco takového řekl.
1: Ale to ještě vůbec neuvažoval o tom, že bys možná uvažoval, ale nebyla taková perspektiva, šance, že by se stal britským premiérem. Teď trošku je opatrnější, a když jsem si pročítal některé články, komentáře, analýzy, tak je spíše považován za méně vřelého vůči té evropské znovu integraci nebo přibližování se.
2: Předvídáte, že půjde trošku stranou?
1: To je otázka. Jsou nejrůznější na to názory. On možná sám, kdyby to myslel jinak, tak třeba ho k tomu zase dotlačí tady ty ekonomické problémy a požadavky, protože zaznamenal jsem třeba s nějaký apel velkého britského biznisu, který ho oslovil s tím, že by Británie měla více se přiblížit k Unii, a myslím, že ta jeho politika vůči Evropské unii i obecně zahraniční politika se bude spíše krystalizovat.
3: Říká redaktor a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromír Marek. Celý díl bruselských chlebíčků si poslechněte na webu Radiožurnálu nebo v libovolné podcastové aplikaci. Vojtěch Dvořáček, Radiožurnál.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Koupání v srdci přírody.
2: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
1: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
2: pískovna s průzračnou vodou,
1: nebo jezera a utajené horské strže.
2: Koupání v srdci přírody.
1: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Komu se od příštího roku zvýší důchod o 500 korun, povíme ve zprávách. Radiožurnál je s vámi v půl 12. A taky Martin Matějka se zprávami.
1: Spojené státy zahájily další vzdušné útoky na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Iránská státní agentura MER informuje, že byly aktivované protivzdušné obranné systémy poblíž jaderné elektrárny Búšehr. Podle iránské státní televize jsou slyšet taky exploze u města Bandar Abbas na jihu země. Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Od roku 2028 se mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půlrok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je třeba asociace profesního vzdělávání. Vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barandovského mostu vystavět její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla mít hotová koncem roku 2028. A do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojilo vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabízí komentované vycházky. V tomto týdnu se lidé dozví třeba o nálezech z doby kamenné v Ludeřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. Sport. Anglický šipkař Luke Humphreys vypadl v prvním kole Major turnaje World Matchplay. Bývalý mistr světa a druhý hráč světového žebříčku podlhl v Blackpoolu skotskému šipkaři Cameronu Menzízovi. Prohrál 7-10 na legi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u Plzně a nebezpečí na silnici 13 na Chomutovsku. Na dálnici D5 u Plzně ve směru na Rozvadov se srazilo osobní auto s nákladním. 80. kilometr podle kamer nehoda je na sjezdu na Bory a Klatovy a kolem se projet dá. Na silnici 13 z Klášterce nad Ohří do Chomutova se pohybuje chodec. Pozorně projíždějte za Klášterce poblíž odboček na Kadaň a k průmyslové zóně Verne. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem se stále objíždí zavřený úsek mezi exity 29 Roudnice a 35 Doksany. Na 31. kilometru pokračuje likvidace následků odpolední nehody nákladního auta, přečerpávají naftu. Uzavírka se dá objet po silnici 608 přes Dušníky. Kolony se na objízdné trase teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a objeví se přehánky a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, za necelou půl hodinu začne nový den, úterý 21. července. Dívala jsem se do kalendáře, tak si připomeneme dvě výročí. Bude to 210 let, co se narodil Paul Julius Reuter, britský novinář a mediální podnikatel německého původu, zakladatel jedné z prvních tiskových agentur. A taky si připomeneme 45 let, kdy se tenistka Martina Navrátilová stala občankou Spojených států. 6. září roku 1975 zažádala v Spojených státech o politický azyl a české občanství bylo vráceno 9. ledna roku 2008.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Česko je pro americkou zpěvačku LP jejím třetím domovem, hlavně kvůli české přítelkyni. Letos se znovu vrátila na festival Colors of Ostrava a poskytla nám rozhovor, který uslyšíte zítra dopoledne. Za chvíli vám ale nabídneme krátkou ukázku.

0: Americká zpěvačka LP byla jednou z hlavních hvězd letošních Colors of Ostrava. Na festivalu vystoupila už po několikáté a tentokrát přivezla novou desku Room 12. Moderátora radiožurnálu Libor Bouček se zpěvačky LP pár desítek minut před začátkem jejího vystoupení ptal třeba na to, jestli cítí určitou zodpovědnost vůči svým fanouškům.
1: Yeah. It's like, don't suck.
2: Rozhodně, ta odpovědnost je obrovská. Pro mě hlavně znamená jediné, hlavně to nepodělej. Opravdu, je to moje práce. A po těch 90 minut koncertu jsou všichni lidé v publiku tak trochu v mé péči. Chci, aby měli pocit, že je o ně postaráno, aby nemuseli přemýšlet nad ničím jiným.
1: 90 minutes or whatever it is, you know, and I want them to feel taken care of. It's like...
3: Mě teda zaujalo, že jste použila výraz v mojí péči. Znám spoustu interpretů, kteří by spíš řekli, že naopak oni mají publikum pod kontrolou. Je to pochopitelně angličtina, ale není trochu nebezpečné říkat tomu kontrola?
1: I don't like that word in any way.
4: Me neither.
1: To me it's a...
2: Já to slovo kontrola vůbec nemám ráda. Přijde mi, že když interpret mluví o tom, že chce publikum ovládat, je v tom něco domýšlivého, něco arrogantního a možná dokonce agresivního. Vždyť jsme pod kontrolou celý den, ze všech stran. Hudba přece nemá lidi ovládat. Když se vám líbí, tak se vám líbí. Když ne, tak ne.
1: We're being controlled all day long in so many ways. Like, I don't want to control anybody through music. If you like it, you like it.
0: Jen dodám, že celý rozhovor se zpěvačkou LP si poslechněte zítra krátce po 9. hodině, kdy začíná pořad Host Radiožurnálu.

Blíží se půlnoc, jestli jste na cestách i v tuto pozdní hodinu, zastavte se na pumpě, dejte si třeba kávu, protáhněte se, určitě vám to pomůže zvládnout další kilometry. Přeji vám klidnou jízdu a za chvíli pro vás budeme mít další radu z našeho seriálu Prázdninová autoškola Radiožurnálu.

0: A už máme další radu pro řidiče z našeho seriálu Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Reportéra Václava Drážka zajímalo, jak se určuje, jestli je řidič pod vlivem alkoholu nebo drog.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Když policie zastaví řidiče, může mít hlídka podezření, že za volantem není vše úplně v pořádku. A určitě si říkáte, podle čeho to vlastně poznají, co je tím podstatným faktorem. Dnešní otázka je tato. Jak policie pozná, že je řidič pod vlivem alkoholu nebo drog? Správnou odpověď vysvětluje plukovník Jan Straka. Začněme tím alkoholem.
3: V případě, že jsem pod velkým vlivem, tak to pozná poměrně snadno. Většinou je z něj cítit alkohol. Chová se jiným způsobem než zastřízliva, to asi každý zná. Při jízdě, pokud je větší opilost, tak to poznáme taky už z té prvotní jízdy. Pakliže jde o nižší hladinu alkoholu, tak to samozřejmě úplně poznat není. My to zjistíme pomocí přístroje Dräger, kterým provádíme dechové zkoušky a ty se provádí u každé silniční kontroly.
2: Jak se odhalují drogy?
3: Tam samozřejmě máme orientační testy, které dáváme řidičům v případě podezření, že jsou pod vlivem nějaké návykové látky.
2: Co jsou tedy ty základní indicie?
3: Spoustu druhů návykových látek, každá ovlivňuje trošičku jinak. Někdo může být přehnaně veselý, někdo má rozšířené zornice, někdo je naopak zpomalený. Pakliže vyjde ten orientační test na drogy pozitivně, tak samozřejmě máme nějaký důvod k tomu lékařskému vyšetření, kde opět je odebrána krev nebo moč, z ní vyjde nějaká hodnota. Pakliže ten řidič byl pod vlivem, tak to právě z tohoto poznáme.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Vláda rozhodla o zákazu telefonů ve školách, platit by mohl od září příštího roku. Velká Británie má nového premiéra, dnes poprvé zasedal i jeho obměněný kabinet. Kajakáři Krejčí a Beková byli na mistrovství světa druzí v časovkách kajak krosu. Dnes bude polojasno na severu a severovýchodě přeháníky, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25. Je úterý 21. července, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda podpořila zákaz používání mobilu ve školách, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sudková, Radiožurnál.
1: Vláda schválila taky růst penzí pro pracující důchodce, a to od roku 2028. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
6: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
7: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
6: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
8: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
6: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila včera o půlnoci po více než 3 měsících.
9: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
10: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
9: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
11: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
9: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
12: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Podle nového britského premiéra Andyho Barnema musí Británie ukázat světu, že dokáže být opět stabilní zemí. Řekl to ve svém prvním projevu. Připomněl taky, že za posledních 10 let je už 7. předsedou britské vlády.
13: We will take power out of here.
14: Andy Burnham slíbil, že moc přenese z Londýna k jednotlivým lidem, do obcí a měst. To má pomoci nastartovat ekonomiku. Obyvatelům Británie chce ulevit od vysokých životních nákladů. Slíbil dostupné bydlení a konec bezdomovectví. Jedním z prvních kroků vlády bude vyčlenění přepočtu necelých 10 miliard korun na pomoc lidem bez přístřeší. Do konce roku představí desetiletý plán obnovy země. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Nový britský premiér večer taky obměnil dosavadní kabinet. Novým ministrem zahraničí se stal bývalý šéf labouristické strany Ed Miliband. Ministrem financí je bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. První zasedání nové vlády je naplánované už na dnešek. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudu.
15: Žádné politické důvody, žádné ovlivňování, je to odborná zpráva, nikdo do ní nezasahoval a samozřejmě, jak všichni víme, závěry soudu a pravomocný rozsudek musíme zohlednit.
1: Ministerstvo vnitra a hnutí SPD spolu vedou 4 soudní spory. Ve dvou případech soud ministerstvu vytkl nesprávný úřední postup, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu. Fotbalové mistry světa přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky a podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal 1 000 000 lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
16: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé, naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak krosu na mistrovství světa. 23-letá Beková v Oklahoma City nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. V cíli přitom kvůli nízkému startovnímu číslu musela na konečný výsledek čekat dlouho.
17: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo strašný. Ale je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
1: Krejčí byl druhý o 0,16 setin za Britem Clarkem. A do sobotních vyřazovacích jízd se z Čechů kvalifikovali ještě 4. Matyáš Novák, 8. Vít Přindiš a mezi ženami 22. Olga Samková. Fotbalisté Sparty se ve 3. předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodlo o tom los ve Švýcarsku. Pražané začnou dvojzápas doma, odveta se bude hrát ve Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Uzavírka na D8, Úroudnice a noční práce na Pražském okruhu. Na dálnici D5 u Plzně 80. kilometru směr Rozvadov odklidili srážku osobního auta s nákladním. D8 z Prahy do Ústí nad Labem je po odpolední nehodě nákladního auta pořád neprůjezdná. Uzavírka je na exitu 29 Roudnice nad Labem. Na 31. kilometru v místě havárie je už uklizeno, nehodu ještě šetří policie. Uzavírka by už neměla trvat dlouho. Objíždí se po silnici 608 přes Dušníky, pak exit 35, jezdí se bez dalšího zdržení. A na Pražském okruhu východní části směr Barandovský most je noční uzavírka za sjezdem na dálnici do Hradce Králové 62. kilometru zavřený levý pruh. Je to několika sedmetrový úsek a projedete přes něj plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů na jižní Moravě naměří až 25 stupňů. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Pražská filozofická fakulta oznámila rušení a slučování některých pracovišť. Proč by měl skončit například ústav translatologie? Čím jeho práci obhajují autoři protestní petice? Může živé tlumočníky a překladatele nahradit umělá inteligence? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lhečková. Dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji za pozvání.
19: Od ledna příštího roku chcete zrušit ústav translatologie. Proč?
20: Tak my děláme takovou větší organizační změnu, kterou jsme oznámili pro nadcházející půl.

0: do budoucna filologové a specialisté na překladat tlumočení vzdělávali v rámci jedné organizační jednotky jednoho pracoviště.
1: No a ten důvod je jaký?
0: Ty důvody jsou dvojí. Za prvé jsou to ekonomické důvody, protože fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je určitě způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje. A přitom v posledních letech třeba na Univerzitě Karlově došlo k navýšení jednotných mzdových tarifů pro docenty, profesory, odborné asistenty a my se s tím musíme ekonomicky vyrovnávat. A ten druhý důvod je, že se snažíme, když už musíme přistoupit tady k těm úsporným opatřením, hledat takové cesty, které povedou k větší provazbě vzdělávání, k větší provazbě výzkumu.
1: No, vy budete rušit nebo omezovat i další pracoviště, k tomu se jistě dostaneme, ale kolik se tím celým opatřením má ušetřit?
0: Tak my můžeme říct ta globální ekonomická čísla, protože ty detaily pro ty jednotlivé organizační změny se nyní právě v těchto měsících připravují, ale fakulta v letošním roce je nucena opřít své mandatorní výdaje o desítky milionů z úspor, z fondů například provozních prostředků a dalších specifických fondů, které provozujeme v rámci rozpočtu vysoké školy.
1: No, četl jsem, že vám skáču do řeči, že musíte sáhnout do úspor v objemu asi 45 milionů.
0: Ano, ano. A to znamená přesně tak, že ty příjmy, které dostáváme institucionálně, nám nestačí na ty mandatorní výdaje, to znamená ten základní provoz toho roku. Určitě během, my už jsme v posledních letech, jednak jsme vytvořili ty fondy, a jednak jsme se snažili optimalizovat takové procesy v ekonomice, na fakultě, ve využívání výnosů, co to jde pro pokrytí některých nákladů. Ale s tou optimalizací centrální už jsme vlastně hotoví a nedá se doufat, že těch 45 milionů tam natvoříme tady těmi způsoby, které se nedotýkají vzdělávání a výzkumu.
1: Dobře, ale ten objem tedy zhruba asi tak může být jak velký těch úspor?
0: No to je právě to, kam se snažíme dostat.
1: Těch 45
0: milionů ročně.
1: Přece jenom není to ukvapený krok? Konzultovali jste to s ministerstvem školství? Máte podporu šéfa resortu Roberta Plagy?
0: Tak tyto organizační změny na jednotlivých fakultách jsou z pohledu ministerstva školství důležité jenom z tohoto hlediska, pokud fakulta respektuje pravidla zákona o vysokých školách, kterým se musíme řídit, či v pracovně právních vztazích zákoníku práce. Tady postupujeme v souladu s oběma těmito zákonnými normami, jimiž se řídíme. Co se týká mého přímého nadřízeného, tím je rektor Univerzity Karlovy, tak ten je s těmi kroky seznámen, takže vůči tomu já vykazuju počet nebo moje vedení.
1: Vy se chystáte slučovat například Ústav asijských studií s katedrou sinologie, jestli to říkám správně. Nevím, jak je to s andragogikou. Tam, to je podobné.
0: To je podobné. Je to integrace vlastně katedry pedagogiky a katedry andragogiky nebo sloučení Ústavu asijských studií a katedry sinologie, které třeba na některých jiných pracovištích než v České republice už mohou být integrované. Mm-hmm. Takže nejsou to modely s tím Ústavem translatologie, nejsou to modely organizace té instituce, které by nikde jinde neexistovaly, byly by zcela unikátní.
1: A jak si vysvětlujete, že zrovna kolem úvahy o zrušení Ústavu translatologie vznikl takový rozruch?
0: Tak já si myslím, že z části je to obava o, řekněme, pokračování toho vzdělávání v překladu a tlumočení na Filozofické fakultě a to se snažíme postupně vysvětlovat, že obor nerušíme, my měníme organizační strukturu Filozofické fakulty a určitě je to citlivá otázka, protože Česká republika má velice kvalitní překladatele a tlumočníky, je pro nás důležitá dlouhodobá kulturní tradice překladů z cizích literatur, zprostředkování široké veřejnosti významných třeba děl současných i minulých evropské a světové literatury. Takže vysvětlujeme si to mimo jiné tímto a samozřejmě máme i spoustu absolventů Filozofické fakulty, nejen z Ústavu translatologie, kteří se kontinuálně věnují.

0: věnují odbornému uměleckému překladu či tlumočení.
1: No ten ústav existuje od roku 1963, dřív to byla katedra překladatelství a tlumočnictví, takže vy myslíte, že jako takový nebude chybět?
0: Na to můžou být určitě různé názory, ale my organizačními změnami v podobě, řeknu, rušení ústavu, jejich integrace do jiných ústavů a postupného zjednodušování struktury Filozofické fakulty po té organizační stránce procházíme poslední 4 roky. Toto je 5. rok organizačních změn. A vždy se argumentuje tím, že ten ústav jako takový bude chybět, že se ztratí jeho identita a podobně. A vidíme, že k čemu vlastně dochází, je, že se změní nějaký půdorys ústavů a katedr Filozofické fakulty a začne se vytvářet nějaká nová budoucnost. Tak já jsem opravdu přesvědčená o tom, že důležité je zachovat vzdělávání, podpořit nějaké synergie v tom vzdělávání napříč fakultou, které tam teď jsou minimální, a dosáhnout dalšího propojování ve vědě a výzkumu, včetně nějakých aplikací výzkumu toho, jak se vede tlumočníkům v praxi s různými technikami, jak se vede překladatelům s oporou o různé technologie a podobně.
1: Návrh hodláte na podzim předložit akademickému senátu. Věříte, že ho schválí?
0: Tak my věříme, že máme dobré důvody objektivní pro to, proč jsme tuhle změnu oznámili, proč se nyní připravuje. Z té přípravy vzejde oficiální návrh a věřím, že akademický senát bude schopný posoudit objektivní důvody a ne nějaké emoční, které kolem této debaty vznikají. Ale protože máme samosprávné řízení vysokých škol, tak to rozhodnutí o tom stanovisku je na akademickém senátu.
1: Pokud by to neschválil, co by bylo potom?
0: Tak to určitě budeme řešit potom a pořád tady bude ta realita, že chceme dosáhnout těch 2 věcí, to znamená úspory, opření základního rozpočtu Filozofické fakulty o ty úsporné zdroje, které zatím máme, ale nemusíme mít v příštím roce, a zároveň posílení synergie ve vzdělávání a ve vědě v, řekněme, přípravě jazykově orientovaných specialistů, tam je více specializací, a tady tyhle kroky můžeme udělat i bez toho, že se zruší ústav translatologie. My se snažíme teď postupovat tou cestou, kde zároveň s tím spojíme i to zjednodušení té organizační struktury Filozofické fakulty.
1: Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Lehečková je hostem 20 minut Radiožurnálu. Může na vašem záměru zrušit v příštím roce ústav translatologie něco změnit protestní petice, kterou v této chvíli podepsalo 6676 signatářů?
0: Děkuju za ten dotaz. My určitě tu petici sledujeme argumenty, které jsou tam předložené, a ta petice určitě může ovlivnit to, jakým způsobem bude vypadat ten oficiální návrh pro akademický senát a jakým způsobem budeme dovysvětlovat ty důvody, příčiny a směřování té organizační změny, kterou navrhujeme, aby se třeba některé věci, aspekty té organizační změny připravované vysvětlily ve větším detailu aby se třeba podchytili některé důsledky, na něž petenti nebo další odborníci z oblasti překladu a tlumočení upozorňují.
1: Hraje v těch úvahách nějakou roli rozvoj strojových překladů, využívání AI? Myslíte, že živí tlumočníci a překladatelé už nebudou v budoucnu potřeba?
0: My pevně doufáme, že budou. To je naše dlouhodobé přesvědčení. Ale samozřejmě je potřeba nejenom pro překladat tlumočení vnímat to, že umělá inteligence bude ovlivňovat naše obory. A my teď vlastně v celé republice budeme v příštích 3 letech procházet reakreditacemi všech studijních programů, protože nám končí jejich platnost a musíme požádat o opětovné udělení oprávnění realizovat studijní programy na vysokých školách. A v tomto kontextu, kdy vlastně děláme výhled na příštích 10 let, je napříč obory strašně důležitou otázkou, jakým způsobem rozvoj generativní umělé inteligence ovlivní vzdělávání na vysokých školách i tu praxi oboru. Řeší se to v právu, řeší se to v informačních technologiích, myslím jako v IT, řeší se to v žurnalistice ostatně i, a stejnou měrou se to musí řešit v překladu tlumočení, ve filologiích, v historii, v archeologii, ve všech těchto oborech. A překlad a tlumočení určitě není disciplínou, která by nebyla zasažená rozvojem umělé inteligence, nicméně pro to rozhodnutí návrhnout organizační změnu Ústavu translatologie nemá přímý vliv ta umělá inteligence, jenom je to součástí, řekněme, budoucí koncepce studijních programů.
1: Ladislav Nať v komentáři pro Info.cz píše, že zrušit překladatelství právě v době nástupu umělé inteligence je asi stejně prozíravé, jako kdyby někdo navrhl zrušit pilotní školy, protože vznikl autopilot. Nemá pravdu?
0: Tak to jsem ráda, určitě má pravdu a právě proto my říkáme, že nerušíme obor překladatelství a tlumočnictví, nerušíme vzdělávání v překládání a tlumočení na Filozofické fakultě, jenom se snažíme vytvořit udržitelný model ekonomicko-organizační, který nám umožní právě do budoucna dynamicky proměňovat to vzdělávání v překladu a tlumočení, abychom mohli reagovat na ten vývoj.
1: No, co říkáte námitce signatářů petice, že hluboký význam má i výzkum a proto důležitost translatologie roste právě teď v době algoritmů.
0: S tím také souhlasím. A to je právě jedna taková citlivější věc, protože my, když procházíme různými hodnoceními na univerzitě, na fakultě, tak právě Ústav translatologie nemá nejlepší výsledky v tom výzkumu. Má určitě vynikající badatele, ale celkově jeho výsledky mají i slabá místa a v porovnání právě třeba s akademicky silnými filologickými pracovišti nebo jinými významnými ústavy, katedrami naší fakulty. Je potřeba jim vytvořit takovou infrastrukturu, aby měli větší šanci uspět právě v té výzkumné oblasti.
1: No ale počkejte, když zrušíte ten samotný ústav, jak jim vytvoříte lepší podmínky?
0: No my jim vytvoříme lepší podmínky v rámci těch filologických akademických pracovišť, kde ta perspektiva zůstane zachována a kde se dostanou do kontextu akademiků, akademické práce, které vedou k intenzivnějšímu podávání k projektů, financování externího pro právě i výzkumnou práci a podobně. Jak už jsem říkala, na Ústavu translatologie v dnešní době jsou akademici, akademičky, kteří podávají projekty, získávají je, to je část toho ústavu a druhá část je velice profesně orientovaná, i když akreditováno je to jako akademický studijní program a my chápeme, že je to příprava pro praxi, ale akademický studijní program znamená, že je tam hodně odborných asistentů, kteří budou docenty, kteří budou podávat a získávat projekty a ta struktura současného ústavu translatologie v tomhle není optimální. Určitě je to i celkovými možnostmi Filozofické fakulty, jak můžeme růst, jak se můžeme rozvíjet a vzhledem k situaci, v které jsme, my se snažíme vytvořit právě silná centra, která se budou věnovat jak filologii, věnují se i učitelství v daných jazycích a budou se věnovat do budoucna i překladu a tlumočení, aby tam vznikla právě ta synergie společná pro více takových výzkumných projektů, kde třeba kolegové, kteří přejdou z Ústavu translatologie do těch filologických pracovišť, se budou moci zapojovat už do existujících nebo připravovaných jiných projektů s tou translatologickou perspektivou.
1: Ti signatáři namítají, že je podstatný i důraz na kultivaci češtiny, která se vyučuje ve společném základu, kdežto na filologiích cizích jazyků zcela chybí. Co tomu říkáte jako lingvistka a bohemistka?
0: Já si myslím, že to je určitě pravda a je to způsob třeba součástí toho kurikula přípravy překladatelů a tlumočníků, který můžeme velice jednoduše zachovat ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace, který je samostatný ústavem a který se může zapojit do kontinuálního vzdělávání překladatelů a tlumočníků i v kultivaci češtiny a jeho používání při překládání a v nějaké kontrastivní perspektivě. Takže v tomhle ohledu bych se spolehla na svůj domovský ústav.
1: Co bezpečnostní hledisko, které připomíná už zmíněný Ladislav Nať, jak píše, žádný stát nechce, aby klíčová diplomatická jednání tlumočila cizí komerční AI, která může být nejenom nepřesná, ale taky potenciálně nebezpečná z hlediska nakládání s citlivými daty.
0: To je určitě otázka, kterou vnímáme, řešíme na univerzitě, proto máme uzlové body na univerzitě i na fakultách pro institucionální odolnost a důsledky ochrany vlastně institucionální odolnosti jak instituce, tak i třeba v relevantních oborech. Jímž může být i tlumočení pro diplomatickou praxi. To se jednoznačně týká i dalších jazyků, v nich připravujeme absolventy na Filozofické fakultě a k nímž vlastně Ústav translatologie nemá přímou vazbu a tím, že my se snažíme vytvořit takovou strukturu, která bude mít evropské jazyky, nejenom ty, které se nyní vyučují na Ústavu translatologie, ale i další, na jednom místě v rámci instituce Filozofické fakulty, myslím i fyzickém místě, na hlavní budově Filozofické fakulty. Tak bychom chtěli do budoucna posílit i přípravu těch tlumočníků pro diplomatický styk pro třeba region Blízkého východu, nebo pro východevropská studia, nebo pro synologii a ústav azijských studií, kde právě tady ta rizika jsou nejvyšší.
1: Iva Lehečková, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Kritiku vašeho opatření je to další důkaz, jak špatně je v Česku nastaven systém financování vysokých škol. Není cesta spíš se snažit toto změnit?
0: Myslím, že se naše instituce a já osobně dlouhodobě zasazujeme o to, aby se opakovaně zmiňovalo, že rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet vysokých škol nedosahuje průměru zemí OECD. Je potřeba, pokud nechceme být do budoucna montovnou, je potřeba jej navyšovat. Klidně, plošně, cíleně jsou to debaty, jestli podporovat společensky potřebné obory, jak má vypadat plošné navýšení rozpočtu vysokých škol a tak dále. Ale musí to být pravidelně tematizovaná otázka, my ji tematizujeme, je velmi dobře známo, že i Filozofická fakulta se velice aktivně zapojila do protestu před několika lety Hodina pravdy, který právě tematizoval tu otázku až nedůstojných mest na vysokých školách a zejména v tom sektoru, který my známe, humanitních a sociovědních fakult. A notabene tam, kde my se potýkáme s těmi, řekněme, strategickými, unikátními obory, jako je třeba egyptologie nebo asyriologie, která je z celé republiky jenom u nás, nebo třeba židovská studia, blízkovýchodní studia, která jsou v současné geopolitické situaci naprosto kritická, aby byla na vysokých školách, ale jsou to právě ty obory, které nebudou mít 150 studujících, 150 absolventů, protože nejsou potřeba, ale potřebujeme těch kritických 10 absolventů ročně, abychom, nebo obrok, abychom byli schopni i budovat tu institucionální odolnost a byli jsme schopni vlastně interpretovat, co třeba takové geopolitické konflikty budou znamenat pro střední Evropu a specificky pro Českou republiku. Takže to nejsou obory, které se dají ekonomicky snadno stabilizovat nebo ekonomicky snadno uplatit, ale přitom máme nějakou národní odpovědnost za to, aby byly provozovány ideálně na těch výzkumně orientovaných vysokých školách.
1: Autoři petice za záchranu oboru translatologie na Filozofické fakultě píší, že ekonomické ukazatele nejsou v případě návrhu na zrušení ústavu primární. Vy víte, kam tou poznámkou míří?
0: Já si myslím, tak to bych jako by interpretovala něco, co nevím přesně, kam míří, ale myslím si, že tím myslí kolegové, kolegyně aktuální ekonomickou situaci ústavu translatologie, ale to je, myslím, ta situace, kde se rozchází ten pohled čistě toho ústavu a pohled celofakultní, protože to, za co my tady bojujeme v současnosti, nebo bych spíš řekla, o co se zasazujeme jako vedení Filozofické fakulty, je, aby byla udržitelná celá Filozofická fakulta a byla tady ještě v příštím roce ve stabilním rozpočtovém uspořádání a nikoli v nějakém krizovém scénáři nucené zprávy. To je těch 45 milionů, o kterých jsme mluvili, a což je situace, která se nám opakuje už několik let po sobě s různým číslem. A v tomhle ohledu vedení fakulty muselo přijmout některá rozhodnutí o spuštění těch organizačních změn, která jsou centrální a vycházejí z těch analýz toho, jestli vlastně někde existují modely, jak se třeba příprava překladatelů a tlumočníků dá dělat i jiným ekonomicky udržitelnějším způsobem, protože my v současnosti máme paralelní systém ústavu translatologie a paralelní systém zmíněných filologií. To je prostě ekonomicky extrémně náročné.
1: Pokud se ten ústav od 1. ledna zruší, jak budou moci dostudovat současní studenti?
0: To je právě jeden z těch aspektů, kde my jsme vázáni zákonem o vysokých školách, protože studenti, kteří studují nebo byli přijati do studijních programů překladatelství a tlumočnictví, jakkoliv se v praxi reálně jmenují, tak mají právo dostudovat ve stejných studijních programech, případně obdobných, ale my to interpretujeme jako stejné studijní programy a jsme studenty o tom informovali a budeme je dále informovat, že mají právo studovat v tom, do čeho byli přijati, mají právo dostudovat v tom, do čeho byli přijati.
1: A jak to bude s navazujícím studiem?
0: Tam asi záleží... to jsou detaily z pohledu té organizační změny, které se řeší a vyžadují součinnost těch dalších zapojených ústavů. To znamená, v detailu je to předmětem řešení v nadcházejících měsících, bude to předmětem jednání o tom návrhu na Akademickém senátu Filozofické fakulty na podzim, ale my vlastně hledáme cesty, jak v nějakém přechodovém období na umožnit studujícím pokračovat vzděláváním ve specializaci. Doktorského studia se to netýká v případě, že by někdo chtěl pokračovat, protože tam už tu cestu jsme připravili v posledních letech. Takže se to týká navazujícího studia magisterského a tam pracujeme s některými variantami, o nichž budeme interně jednat.
1: A kam se přesunou současní pracovníci? Mnozí, už jsme řekli, jsou mezinárodní uznávaní.
0: Ti pracovníci by se právě přesunuli podle toho zdrojového jazyka na ta filologická pracoviště, to znamená v momentě, kdy jsem specialista na překlad francouzština-čeština, tak bych se stal členem Ústavu románských studií, kde se realizuje nejenom filologie francouzská, ale také učitelství francouzštiny. A my už právě tady s tou paralelní strukturou jak filologického, tak učitelské přípravy, která je výsostně taky praktická pro praxi, máme velmi dobré zkušenosti i právě s nějakou provazbou, když jsem didaktik jednoho jazyka na tom filologickém pracovišti, jak spolupracuji s těmi dalšími didaktiky, kteří připravují učitele na těch dalších pracovištích skrze nějaké meziústavní centrum. Takže my vlastně navrhujeme, aby se k tomu přidali i ti odborníci na translatologii a vytvořili takovou třetí nohu těch filologických pracovišť.
1: A chystáte ještě nějaká úsporná opatření, která tady dnes zatím ještě nezazněla?
0: Která nejsou součástí ústavu translatologie, myslíte? Tak my se snažíme připravit integraci archeologických pracovišť nebo pracovišť se silnou archeologickou perspektivou. Potom už jsme zmiňovali katedru sinologie, ústav asijských studií, katedru andragogiky, katedru pedagogiky a ještě hledáme cestu pro integraci menších uměnovědných pracovišť na Filozofické fakultě.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Evou Lehečkovou. Děkuji za váš čas a ať se vám daří, mějte se hezky.
0: Děkuji, díky za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: A 4 minuty po 12:30 už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Martin Matějka.
4: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soudce prvé rozhodne. Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 000 hektarů porostu. Oheň se šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. A maďarská šachistka Judith Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země, informuje o tom agentura AFP. Návrh ji předložil premiér Péter Maďar. Dosavadní prezident Tamáš Šujok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šujoka k odstoupení opakovaně a označoval ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána.
2: Sport.
4: Tenista Vít Kopřiva vypadl v prvním kole turnaje v Kitzbühelu s pátým nasazeným hráčem Peruáncem Busem na Antuce v Rakousku. Prohrál po setech 5-7, 7-6 a 1-6. Kopřiva v Kitzbühelu ještě nikdy do druhého kola neprošel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Změna na D8 u Roudnice nad Labem a uzavírka v Praze. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem opět průjezdná, několikahodinová uzavírka po nehodě mezi exity 29 Roudnice a 35 Doksany skončila. Na D8 u sjezdu na Mělník a Slaný nepřehlédněte nové omezení mezi kilometry 17,5 až 19 na Ústí nad Labem i Prahu. V noci zavřeli levý pruh, jezdí se obousměrně dvěma pomocnými pruhy. A v Praze na městském okruhu je noční úplná uzavírka. Údržba zavřela Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: A během noci se ojediněle objeví přehánky, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5. A přes den pak čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Na ďáblické sídliště v Praze 8 se vrátí ukradená plastika Prameník. Její bronzová replika už vzniká ve Slevárně na Trutnovsku. Celý proces vám přiblížíme v první reportáži nočního radiožurnálu už za pár minut.
2: Noční radiožurnál
6: a Petr Zajíček.

0: Do pražských Ďáblic se opět vrátí umělecké vodní dílo Prameník. Jeho repliku teď odlévají řemeslníci ve své várně v Horní Kalné na Trutnovsku. Autorem původní bronzové plastiky je sochař Vladimír Kín. Vytvořil ji v 60. letech minulého století. Mezi paneláky v ulici Fanfulíkova stál Prameník do roku 2007, kdy ho někdo ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho Prameník dělá jeden den. Natřeme, potom mačkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníku rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
5: No, ale jak ta trubička tam do toho pak bude. Říkali, já do toho možná vstoupím.
6: Tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
7: To jádro toho prameníku má takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda, nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v kulturní domě Ládví. Z Horní Kalné Laura Hájková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Úterním hostem Radiožurnálu bude americká zpěvačka LB, částečně žijící v Praze. Proč není úkolem umělce ovládat publikum, ale pečovat o něj? Co znamená název nového alba Room 12, tedy pokoj číslo 12? A považuje Česko za svůj druhý domov? Poslechněte si exkluzivní rozhovor s LB z Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Koupání v srdci přírody.
2: Prázdninový seriál radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
1: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou.
2: Pískovna s průzračnou vodou.
1: Nebo jezera a utajené horské strže.
2: Koupání v srdci přírody.
1: Každý všední den krátce po 8:45 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
1: Vinohradská 12.
2: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
2: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
2: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
2: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka. Pomoc seniorům má být podle bývalého ministra Jurečky cílenější, plošné zvyšování penzí podle něj nedává smysl. Američané znovu zaútočili na Irán. Do druhého kola tenisového turnaje WTA v Praze postoupili Češky Bousková, Šalková a Havlíčková. A dnes bude polojasno na severu a severovýchodě s přeháňkami, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Seniorům nad 80 let by měli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který schválila vláda. Století by si přilepšili dokonce o 3000 korun. Teď systém funguje od 85 a podle ministerstva je péče s rostoucím věkem nákladnější. Rostou třeba výdaje na sociální a zdravotní služby a plošné zvyšování kritizuje bývalý ministr práce a sociálních věcí poslanec Marian Jurečka z KDU-ČSL. Podle něj má být navyšování cílenější.
4: Valorizace na základě věku nedává úplně logiku. Je to rozdávání peněz plošně. Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb.
3: Návrh počítá od roku 2028 taky se zvyšováním penzí pracujícím důchodcům. Naopak v něm není avizované zastropování důchodů na 65 letech. ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí. Rozhodla o tom oblastní rada a podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku a podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný a ani není nikým vyšetřovaný. Spojené státy zahájily další vzdušné útoky na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Iránská státní agentura MER informuje, že byly aktivované protivzdušné obranné systémy poblíž jaderné elektrárny Búšehr. A podle iránské státní televize jsou slyšet taky exploze u města Bandar Abbas na jihu země. Spojené státy a Irán na sebe od konce křehkého příměří útočí 10. den v řadě. Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinuje Irán ze zabití tří amerických vojáků v uplynulých dnech v Iráku a Jordánsku. Petřvaldu na Karvinsku pokračuje obnova území zasaženého těžbou černého uhlí. Na místě dočišťovací nádrže dolu Julius Fučíkuš je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Jak potvrdila Zuzana Vysetová ze státního podniku Diamo, na bývalé haldě se staví turistické stezky, přibude nová zeleň a z provozní důlní nádrže se stala tůň pro obojživelníky.
5: Je udělána sestupně, jsou tam terasky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité. Celá oblast má asi 2,2 hektary, bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
3: Sport. 3 české tenistky vyhrály ve 2 setech zápasy prvního kola turnaje WTA v Praze. Marie Bousková porazila Španělku Busázovou Manierovou a Dominika Šalková Chorvatku Ružičkovou a Lucia Havlíčková Američanku Parkusovou. Havlíčková v turnaji startuje na divokou kartu a na úvod si poradila s 66. hráčkou světového žebříčku.
6: Hodně důležitý pro moje sebevědomí, pro nějaký budoucí hraní, že člověk nějakým způsobem ví, že na ty hráčky má nebo že se s nima může rovnat a to, že jsem to zvládla ve 2 setech je jenom příjemný bonus. Přece jenom poslední zápasy úplně jsem nehrála tak, jak byly mé představy, takže jsem ráda, že jsem to dneska zvládla prolomit a odehrála jsem dobrý zápas. Jsem věděla, že to bude těžký a Líša hraje takovým stylem 50 na 50, buď napadá nebo nenapadá.
3: Další Češka Alisa Oktiabreva vypadla po porážce 0-2 s francouzskou Dodánovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Noční omezení na Pražském okruhu a úplná uzavírka na dálnici D7 u Prahy. Na Pražském okruhu východní části směr Barandovský most D1 v noci pracují na opravě mostu. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové 62. kilometru mají zavřený levý pruh. Je to několika setmetrový úsek a projedete jim teď plynule. Dálnice jsou bez kolon, připomínáme novou uzavírku na dálnici D7 z Prahy do Chomutova. U sjezdu na Středokluky se mezi 4. až 5. kilometrem jede jen jedním pruhem. A zavřený je exit 5, sjezd i nájezd. To omezení potrvá do čtvrtku a oběd se dá přes vedlejší exity 3, 7 nebo 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách bude kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Petr Zajíček.
8: Británie má novou vládu. Jak lidé před Downing Street prožívali změnu kabinetu, popíše už za pár okamžiků náš zvláštní zpravodaj. Počkejte si na to.
2: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: 5:15.
1: V Londýně dnes poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Burnhamem. Toho král Karel III. Pověřil sestavením kabinetu. Zasedne v něm například John Healey, bývalý ministr obrany, který nově povede finance. Jak Britové prožívají změnu vlády a co od ní čekají? Před Downing Street natáčel zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
2: Čekání je dlouhé a tak se tady před Downing Street odehrávají politické souboje, a to doslova. Do hádky se tady dali dva lidé, kteří zastupují labouristickou stranu. S nimi se dohaduje muž s anglickou vlajkou, který je zástupce ultrapravicové strany Restore Britain. A k tomu se přitočil další muž, který vyzývá k tomu, abychom všichni následovali Ježíše Krista.
3: Naše země je příšerně rozdělená. Pravičáci jsou naštěstí v menšině.
2: Říká mi padesátník Peter, který právě ukončil spor se svým ideovým protivníkem. Mezi přihlížejícími nemůže chybět malíř, který si říká Kaja Mar a který na každou takto významnou událost namaluje obraz. Teď přišel s novým plátnem, s novým olejem, na kterém je namalovaný Andy Burnham, který vchází do černých dveří Downing Street číslo 10, je nahý, má na levé noze červenou podkolenku a u dveří stojí kocour Larry.
4: Namaloval jsem mu jen jednu ponožku, protože ho do čela postavila jeho strana, ne celá země. A Larry, to je smolař. Za 10 let se u něj vystřídalo 7 premiérů.
2: Peter doufá, že Andy Burnham má šanci být lepším předsedou vlády.
3: Pro premiéra je klíčové spojení s veřejností, charisma. To Burnham má. Myslím, že to má v hlavě srovnané. Doufám, že má naše země šanci konečně vykročit vpřed.
2: Říká Peter. Před Downing Street právě přijíždí kolona s novým předsedou britské vlády. Z centra Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Jeho písňové texty, scénky nebo povídky nezastárly ani po desetiletích. S Miloslavem Šimkem vytvořil Jiří Grossman legendární autorskou dvojici, jejíž humor baví publikum dodnes. Přestože Grossmanův život skončil velmi brzy, jeho tvorba ale neztratila nic ze svého kouzla a my si ji už za chvilku připomeneme.

0: Kdybych chtěl uchopit tuto píseň a její obsah Who Wants to Live Forever od skupiny Queen, tedy kdo chce žít navždy, na věky, tak bych možná řekl, nikdo nemůžeme žít na věky. Ale jsou geniální lidé, kteří bohužel odešli velice brzy. A mezi ně patří skvělý Jiří Grossman, který by se právě v těchto dnech dožil, pokud by tu s námi byl, 85 let. Ale to je právě ten případ, kdy zemřel tento člověk velice mladý, v pouhých 30 letech v roce 1971. A přesto za sebou zanechal mimořádné dílo.
1: Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Po sobotní nehodě dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku zůstávají hospitalizovaní 4 lidé, zbylých 28 pacientů už lékaři propustili. Všichni zranění už odešli i z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, která jich přijala 10. Policie případ vyšetřuje, podle jejího zjištění zřejmě jeden z řidičů na křižovatce nedal přednost druhému autobusu. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. A podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. A proti omezení rekvalifikací je třeba asociace profesního vzdělávání. Evropský výrobce letadel Airbus získal na veletrhu v britském Farnborough zakázku na 100 letadel. Objednala si je irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Veletrh firem leteckého a obraného průmyslu se pořádá každé 2 roky. Za Česko se ho letos účastní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. A ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé, dalších 6 lidí je podle tamních úřadů zraněných. A Kyjev předtím informoval taky o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v Záporožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina zároveň uvedla, že nedělní ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí.
2: Sport.
1: Ve věku 75 let zemřel někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče bojoval s rakovinou. Hvězdný ofenzivní fotbalista vyhrál s Liverpoolem pohár mistrů evropských zemí, 3x anglickou ligu a 2x pohár UEFA. Zlatý míč, tehdy udělovaný nejlepšímu fotbalistovi Evropy, získal 2x za sebou, a to na konci 80. let.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdný pražský tunel a uzavírka na silnici 14 na Trutnovsku. Dálnice jsou teď volné, plynule se jezdí i novým omezením na D8 u sjezdu na Mělník a Slaný. Mezi kilometry 17,5 až 19 na Ústí nad Labem i Prahu v noci zavřeli. Levý pruh jezdí se obousměrně 2 pomocnými pruhy. V Praze na městském okruhu počítejte s noční úplnou uzavírkou. Údržba zavřela Zlíchovský tunel ve směru na Barandovský most. A silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí nově je neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník. Je to mezi obcemi Hertvíkovice a Javorník. Omezení potrvá do půlky srpna a objedete ho přes Hostinné a Pilníkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25 a na horách kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Já hned nabízím další hudební jmeny, tak těšit se můžete na Genesis s Philem Collinsem. Budou tady členové skupiny Buty a právě teď One Direction.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Tak ve škole jste možná i vy byli mezi těmi, co obraceli, jak se říká, oči v sloup nad Homérovou Odysseou. No vidíte, dnes je z ní jeden z největších filmových hitů roku. Na novinku režiséra Christophera Nolana přišlo od premiéry minulý čtvrtek jenom do českých kin už přes 110 000 diváků a více si k tomu řekneme už za chvíli.

0: Téměř 3000 let starý příběh opět dobývá svět. Homerův epos Odyssea se díky režisérovi Christopheru Nolanovi proměnil ve filmovou událost sezóny, která plní kina po celém světě, a to včetně Česka. Ale právě k nám do Prahy teď míří i zahraniční fanoušci, a to kvůli tomu, aby viděli cestu zbloudilého antického hrdiny z filmového 70mm pásu. After years of war, no one could stand between my men. Tolik krátká ukázka ze snímku, který u nás distribuuje společnost Cinemart. Jejího zástupce Pavla Nováka se ptal na podrobnosti moderátor Štěpán Pokorný.
1: 100 000 diváků za opravdu krátkou dobu. Čekali jste takový zájem, nebo to překvapilo i vás?
2: My si vždycky před uvedením filmu malujeme celou řadu scénářů a těch 110 tisíc patřilo jednoznačně k těm nejoptimističtějším. Takže trochu jsme to čekali, ale stejně jsme byli příjemně překvapeni.
1: Pojďme k tomu pásu, k těm kotoučům, jak se vůbec fyzicky dostali do Česka, co všechno to obnáší, třeba z hlediska bezpečnosti.
2: Tenhle film byl skutečně výjimečný, protože každý velkofilm má většinou pro jistotu jeden krycí název, aby se k němu nedostali nějací nenechavci. Odyssea měla hned dva a v režimu naprostého utajení se sem posílala obrovská 300 kilogramů vážící bedna, která putovala do zdejšího IMAXu, kde ji připravili do promítačky. Nikdo o tom nesměl vědět, nikdo o tom nesměl mluvit, dokud se bezpečně ta kopie nedostal do promítací kabiny.
1: No a kdo by nevěděl, tak v čem je ten hlavní rozdíl? Jak si to představit?
2: Hlavní rozdíl ve filmu, který se promítá ze 70mm pásu oproti klasické digitální projekci, je v té velikosti, protože v tom IMAXu je plocha plátna zhruba 20x25 metrů, což je obrovský prostor, který je kompletně zaplněný tím filmem. Zatímco v klasické projekci, kde je ta projekce širokouhlá, tak přece jen musí docházet k určitému ořezu obrazu. Ale protože Christopher Nolan je genius, tak natočil skvělý film pro obě verze tohohle promítání.
1: Kolikrát se může ten 70 mm široký pás přehrát, aniž by došlo k výraznému poškození?
2: Toho záleží na šikovnosti promítačů a my máme to štěstí, že v Čechách máme obrovské nadšence, kteří s tím filmem doslova zachází v rukavičkách a jejich ambicí je, aby stejný zážitek měli diváci, kteří viděli film poprvé ve čtvrtek na premiéře, jako diváci, kteří ho třeba uvidí na konci srpna, protože doufáme, že minimálně takovou dobu ten film v kinech vydrží.
1: Míří se mi zahraniční fanoušci, tak kde nejblíže pak najdou tu další promítačku, která je schopná přehrát právě IMAX filmový pás?
2: Jestli se nepletu, tak v současné době na celé Evropě je pouze 5 takovýchhle zařízení, které umí přehrát ten 70mm pás. Kromě nás je to ještě Belgie, Francie a dvě jsou ve Velké Británii. Takže skutečně víme o zájmu nejen sousedních zemí, ale i vzdálenějších koutů Evropy, ze kterých sem diváci jezdí, aby viděli Odysseu v tom nejlepším možném formátu.
1: A je to nějak časově omezené, jak dlouho tady vlastně ten film může být v tom IMAXu, jak dlouho na něj můžou diváci chodit v této kvalitě?
2: V tomhle případě bude rozhodovat zájem. Platí, že dokud budou ty sály vyprodané nebo plné, tak jak jsou teď, tak ambicí IMAXu je Odysseu neustále uvádět. Takže jsou to spojené nádoby. Dokud ho lidé budou chtít vidět, ten film, tak ho bude IMAX promítat.
1: V Česku utržil film přes 25 milionů korun, celosvětově pak pokořila Odyssea přes 260 milionů dolarů, což zhruba odpovídá nákladům na výrobu filmu. Opravdu je to vysoká suma už teď, tak má snímek našlápnuto stát se finančním trhákem? Asi předpokládám tu odpověď.
2: Já jsem o tom přesvědčen. Já nevidím výsledky pouze z České republiky, ale vidím výsledky i ze sousedních a vzdálenějších zemí a všude se píše velmi podobný příběh. Ten film je skutečně, řekl bych, až brutálně úspěšný.
0: O promítání Odyseje režiséra Christophera Nolana mluvil ve vysílání Nočního radiožurnálu Pavel Novák z distributorské společnosti Cinemart.

0: tonight.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka. Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnuta. Britský předseda vlády Barnem jmenoval nové ministry. Cyklisté se na Tour de France chystají na závěrečný týden závodu. A dnes bude polojasno na severu a severovýchodě, přeháníky teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří až 25.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc ze hnutí ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
3: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
2: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun, počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. Nový britský premiér Andy Barnem jmenoval členy vlády. Novým ministrem zahraničí je bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband. Ministrem financí se stal bývalý ministr obrany John Healey, který v červnu rezignoval. Ministryní vnitra dál zůstává Šabana Mahmudová. Barnem a sestavením vlády pověřil britský král Karel III. Vládní kabinet v zápětí opustil třeba dosavadní vicepremiér a ministra spravedlnosti.